Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

jenom já. Jen

každém přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

Ustálená dvojice, mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftnung vás v pravidelném čase vítá k poslechu ostravské hodinky Oldies. V playlistu je tentokrát 17 hudebních titulů, na úvod to bude pohled do americké horké stovky. Přesně před 44 lety v ní na čtvrtém místě kulminoval remake Handyman zpěváka a skladatele Jamese Taylora.

Pokud vaše zlomené srdce potřebuje uzdravit, jsem tady, můžete se holky hlásit. V žebříčku singlu už po třetí a to v pomalém tempu. Poprvé to bylo v roce 1960 v podání Jimmyho Jonese, po druhé o 4,5 roku později to byla nahrávka Del Shannona. Pan Květoš z Brna si napsal o písně použité v americkém filmu Divoká karta.

Američané si dokážou vybrat do filmů parádní muziku a dost často právě oldies. Třeba Johnnyho Thundera a jeho I'm Alive z roku 1969. Ten single tehdy bublal pod stovkou a já jsem vám přidal do dvojice jeho B-stranu s názvem Verbal Expressions of TV. A ještě tu mám pro pana Květoše Berta Stronga jeho písničku Dobře znáte.

Když jsem před chvílí říkal, že písničku znáte, měl jsem samozřejmě na mysli tu první. Bert Strong zaspíval Money, That's What I Want. Měli v repertoáru také The Beatles, uzavírá jejich druhou dlouhohrající desku. A do dvojice jsem opět přidal B stranu toho amerického singlu, jak název Oh, I Apologize napovídá, je to taková zpívaná omluva. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, staré hity ze šelakového a vinylového období roku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Týftrunk.

Olga Sabová zaspívala Musíš zabudnout, doprovázelo jí sexteto Juraja Velčovského. Je to rozhlasová nahrávka z roku 1966, autorem textu je Alois Bouda. Název originálu ve fonotéce na Slovensku sice chybí, ale identifikace nebyla složitá. Už proto, že se v Čechách zpívalo Nekřič na mne stůj a v Británii Sandy Shaw Message Understood.

Dopisy už od posluchačů nedostávám, všichni jste přešli na elektronickou komunikaci. A najednou, ejhle, pan Pavel Petkov z Ostravy dopis poslal. Adresa nebyla úplně správná, takže trochu bloudil, ale nakonec se ke mně dostal. Pan Pavel má dvě úplně obyčejná přání z tuzemska, ale proč ne? Říká se, že opakování v muzice neškodí.

dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klub.

0: dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůžku bych ti dát.
1: Josef Zima zaspíval původně japonskou Bílou vránu, zpěvák originálu, který je o smutku po rozchodu, zahynul při leteckém neštěstí v roce 1985. Milan Směták přidal Hvězdy nad Brnem, tady musím upozornit, že pamětní deska k této písni, odhalená letos v Brně, není asi historicky zcela v pořádku, ale to si musí Brňáci vyřídit sami mezi sebou.

Barta Kubišová zaspívala ze svého prvního alba Songy a balady z roku 1969 píseň Proudy. Text ní napsal Zdeněk Rytíř, doprovázel orchestr Golden Kids. Už při prvním vydání byly převzaté písně na tom albu dobře zdokumentovány, je zřejmé, že vzorem byl paní Martě song Prove It. A dá se předpokládat, že verze Rety Franklin.

Průvit znamená česky dokaž nebo potvrď a je to píseň o vztahu dvou lidí. Přiznám se, že mi z anglického textu není úplně jasné, jestli se tedy nakonec rozejdou nebo ne. Najdete ji na albu Aretha Rives z roku 1967, které bylo v popovém pořadí páté a v rhythm and bluesovém pětkrát první. A teď tu mám napřání dvě instrumentálky.

Pan Jiří Krpata si napsal o instrumentálky z mé databáze. Vybral si čísly, jak jsem doporučoval, a to 333 a 444. Takže jste slyšeli Music to Watch Girls By v podání The Bob Crew Generation a So What's New Herba Alperta. Připomínám, že jsou v tom seznamu ty u nás nejznámější, teď je jich 581. Jako poslední jsem přidal Torpedo od Fleminga.

Po třetí dnes porovnávám, Pavel Sedláček zaspíval Penny Lane s českým textem Eduarda Krečmara. Doprovázela ho skupina Rudolfa Rokla, vydal Suprafon v roce 1968 a to na EP desce, na které byly ještě další tři převzaté písně do Beatles. Pamětníci si možná ještě vybaví, že ten vinyl se čtyřmi písničkami byl v české i v anglické verzi.

V rámci druhé předělávky jsem zmínil album Aretha Franklin Aretha Arrives. Mám ho tady ve studiu, chtěl jsem vám z něj nabídnout dva kousky, ale když jsme s Vojtěchem spočítali stopáže, tak jsme zjistili, že to časově nevyjde. Tak až příště, dnes vmáčkneme alespoň ten nejkratší song z celého alba, a to předělávku hitu 96 Tears.

oldies.ostrava@rozhlas.cz a SMSky na číslo 723 102 513. To jsou kontakty, kdybyste chtěli napsat. Pan Jiří si napsal ještě o instrumentálku číslo 555, tu jsem nechal na závěr. Je to skladbička Boba Dylana s názvem Wigwam, pochází z dvojalba Self Portrait z roku 1970. Mějte se hezky, přeji vám příjemné babí léto.

třeba pálit mosty stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

0: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. 6. rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je bez toho strudana?
4: My bychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Ondřej Kepka. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Krásné odpoledne.
5: Každému prospěje, když se na svět usměje.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda zahájená, máme tady prezidenta herecké asociace a tak se sluší popřát jubilance, blíží se toho Daniele Kolářové.
1: No, Daniela Kolářová, ano, úžasná herečka, já si vzpomínám na představení, máma říkala, že bych neměla v divadle na Vinohradech takový zvláštní název, ale Čtyři dámy tehdy byly excelentní, já měl tu možnost to točit pro televizi.
0: No výborně.
1: Takže jsem si to užil.
0: Tak to je paráda. Tak
1: tam byla skvělá.
0: Tak přejeme všechno nejlepší, hlavně zdraví a ano. Spoustu příjemných chvil, nejenom na jevišti,
1: přesně tak.
0: Ale i v životě. Ještě
1: legenda, dá se říct už legenda.
0: Gratulujeme. Ještě mám drobnou gratulaci, pro mě velkou,
1: ano.
0: Pro důležitou osobu v mém životě, ano. A to je moje maminka. Ludmila má dneska svátek, takže všechno nejlepší, hlavně zdraví.
1: A zdravíme maminku a zdravíme všechny Ludmily.
0: Samozřejmě.
1: Ano,
0: i všechny, co poslouchají Humoriádu právě teď. Přátelé, s námi je Ondřej Kepka a teď vybírá první výstup.
1: Ano, ano, tak to se teda posluchači pomněte, protože přijde říkalo se zpívající právník, že jo, se říkalo Ivo Jahelka a Zdeněk Izer. No tak tahle dvojice, to určitě, to bude super.
0: A navíc už ten název pořadu Jen blbni Prima TV, to dosvědčuje úplně všechno.
2: Tak, pardon, s dovolením gorily, tak děkuju. Já jsem váš obhájce, ex ofo. Dobrý den. Já jsem mu byl přidělen, strašně se omlouvám, Praha je zasekaná. Já nevím, co se kde děje, jaký fotbal, nebo co. Helejte, tak jsem to četl, no. Není to žádná sláva, no, ale já myslím, že vás toho vysekám, jo. Že tak více jak desítka z toho nebude. No, nekoukejte na mě, tady ten váš svatouškovský ksicht, on se třikrát utrhne a pak se diví, jakože desítka. Si vás. Takhle čumte, až bude soud, to je přesně ten pohled, jako jeli to, jo, ale mluvit nechte mě, já budu mluvit za vás, jo, to ukecám a vysekám vás, nepojďte se nic vůbec, jo, takže hlavně nekecat a čumět jako jeli to. Aha, vstaňte nebo zasnu, my jsme ho nenakrkli hned z kraje, on je pěkná svině, tenhle soud.
3: Tak, pane obhájče, co je to?
2: Já se omlouvám, pane soudce, ale můj mandant potřeboval nutnou, řekl bych, konzultaci hned v úvodu, tak.
3: Zahajuji hlavní líčení ve věci obžalovaného. No prosím, co zase máte?
2: Pane souče, já se omlouvám, já bych hned začal mojí obhajovací řečí, je to trošku nezvyklé, ale...
3: Je to formálně poněkud netypický postup, nicméně s ohledem na povahu jednání vašeho mandanta budiš.
2: Zírejte. Tak... Pane souče, já hned v úvodu, než začneme projednávat celou kauzu, tak já bych zhodnotil trestný čin mého mandanta, který několikrát, konkrétně třikrát, spáchal brutální trestný čin. A bylo by dobré hned v úvodu si to ještě jednou celé zopakovat, abychom na jeho trestný čin pohlíželi, tak říkají, z jiného úhlu všichni.
3: Pane obhájče, je to opravdu nutné v tomto případě? Pokud je mi známo, byl jste přidělen ex ofo vašemu klientovi z úřední povinnosti. A já se tedy táži, jestli jste s případem dostatečně seznámen.
2: Ano, velice pečlivě. Já jsem to celé studoval několikrát, stihnul jsem si to přečíst teďko celou cestu v autě po Vinohradské. Až...
3: Prosím, hlavně nezdržujte.
2: Jasně, dobře. Tak tedy, já jsem si velmi vědom vysoké nebezpečnosti trestných činů mého mandanta, protože i já jsem byl zděšen brutalitou, se kterou byl veden tento trestný čin, a stejně zděšen by byl asi každý občan v této zemi.
3: Co to je, ten člověk? Co to povídá?
2: Ovšem, v prvé řadě je třeba říci, že já mám hájit zájmy svého mandanta. A na druhé straně jsem právě zděšen s tím, jak celý trestný čin spáchal, konkrétně třikrát. No. Ježíš, nekoukejte na mě takhle, já jsem říkal koukat jako jeli to, ale tady koukáte, jak když mám na hloubeček, kdyby vám dal 5 korun, já jsem to čet, jak jste se hezky oháněl kudličkou. Nečumte vy, zrůdo. Ano, já bych se nebál mého mandanta označit za lidskou zrůdu, pane soudče.
3: To už snad, pane obhájče, trochu přeháníte.
4: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak. Tolik rozehrávka u soudu s Ivo Jahelkou a Zdeňkem Izerem. Co přidá Ondřej?
1: No, já přidám jenom, že jsem je nikdy neslyšel takhle ve dvou. Znám každého samozřejmě solo. Ivo Jahelku mám v takovém výběru folkových legend s těmi některými úžasnými písněmi, kdy on přespíval ty absurdní případy ze soudní síně, kdy si člověk uvědomil, jak někdy opravdu vůbec nechápe, jo, jak to k tomu mohlo dojít, nebo kde je vlastně pravda. No a Zdeňka Izera mám zařazeného například z Najkrajší kult v širom světě, kdy dělá Černocha a Dvorského, jestli s tím je ty fousy. No to je pro mě top ten vůbec jako v zábavě, jo, jako, takže vedle Anešky, Lídlešky a podobně. Takže tohle ta
0: dvojice
1: je super.
0: Takže bychom mohli pokračovat, určitě, když posluchači určitě dají Ačko, Ivo Jahelka, Zdeněk Izer, když nastoupí Bčko do našeho vysílání, tak je tu archivní Řecko, Pireo s Františkem Nepilem. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: V dnešní humoriádě je s vámi posádka Pavel Kučera a náš host Ondřej Kepka. Teď jsme zvědaví, jak budete hlasovat, kam přidáte své hlasy, jestli pro pokračování scénky s Ivem Jahelkou a Zdeňkem Izerem, nebo si zvolíte Františka Nepila. Tak co vy na to? Dobré odpoledne, slyšíme.
3: Dobré odpoledne, Karel Bojkovic. Zdraví vás, Pavle, i pana Kepku.
4: Děkuju.
3: A já bych si přál pana Nepila.
2: Mm-hmm. Děkujeme pěkně, naslyšenou. Mm-hmm. Dobré odpoledne.
5: Miroslav Karviné, dobrý den, pánové.
2: Dobrý den.
5: A já hlasuju pro pokračování Zdenka Izera. Mm-hmm.
2: Děkujeme i za váš hlas pro Ačko, naslyšenou.
4: Souboje napínavý.
2: Myslíš? Tak jo, jdem se napínat dál. Kdo je s námi?
6: Dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Standa Zemník s Karlem vás zdraví. Ano. Je to těžká volba. Radši bychom dali Nepila, protože jsme se napili.
2: Takže vy jste ne Nepilové, vy jste Pilové a chcete Nepila. Dobře, vysvětleno, děkujeme. Hezký den i vám.
7: Dobrý den.
2: Dobrý den.
7: Zdravím vás, pánové, do studia. A protože si myslím, že každá historka by měla nějak mít konec, tak doufám, že se ho dozvíme. Takže hlasujeme pro Izera.
2: Ano, Ačko, píšeme si, Honzo, díky. Halo, halo, kdo je tady?
8: Dobré odpoledne, Honzo Vlkavý. Zdravím vás, Pavle, i pana Kepku.
2: Dobrý den.
8: A já bych určitě pokračoval s panem Jahelku a panem Izerem. A Pavle, když už tam máte pana Jahelku, pušte tam od něj nějaký kousek.
2: No tak to není jenom na mě. Já nejsem hlavní hudební dramaturg, ale snad by ten náš přimouřil očko. Uvidíme, uvidíme.
8: Dobře,
2: mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló, je tam někdo? Měl by tam být. Ano, už se slyšíme. No, kdo pak volá?
9: Tak,
2: ano, už vás posloucháme. Je to napínavé.
9: Chtěla být dvojku.
2: Dvojku bílého nebo červeného? Ne, samozřejmě. Bčko, chápeme.
9: Hodně vás zdravím a opatrujte se.
2: Dobře.
9: Ať jste zdraví.
2: Nápodobně přejeme, samozřejmě. A děkujeme. Naslyšenou. No. Tak, sečteme hlasy.
4: No, jak to dopadlo? To jsem teda sám překvapený.
2: Napnutej
4: teda.
2: Ochlup. Chlup. Čili o dva hlasy.
4: Ano.
2: Zvítězilo. Ačko.
4: Ačko.
10: No, ovšem, já jsem samozřejmě také zastáncem pravidla třikrát a dost, protože takovýhle grázlové by neměli běhat po svobodě. Zatím to u nás nefunguje. I já jsem také zvažoval, že bych navrhl nejvyšší trest, výjimečný trest smrti. Bohužel byl vypuštěn z našeho právního řádu.
11: Pane obájče, mluvte, prosím vás, už konečně k věci.
10: Ano,
11: rozumíte?
10: Hned.
11: K věci.
10: Tak tedy, chceme-li pochopit jednání mého mandanta, musíme se vrátit hluboko do jeho dětských let. Pane soudče, jeho otec byl notorický alkoholik, jeho matka byla neznámá.
12: No tak to tohle už ale...
10: No ne, neznámá, vůbec nikdo ji neznal, vy taky ne. Navíc mého mandanta sexuálně zneužíval jeho strýc a poté i jeho teta. Což se samozřejmě obrazilo i na jeho mravním charakteru. Navíc své brutální činy spáchal v afektu a i na to náš právní řád pamatuje jaksi nižší sazbou, že?
11: Pane obhájče, já tedy úplně nevím.
10: Já vím, pane souče, co chcete namítnout. Byly to hlavně osobnostní nepevnost a lidské selhání, které přivedly mého mandanta na cestu zločinu. Ovšem, právě proto bych navrhoval takovou tu střední hranici trestu, to znamená 10 let nepodmíněně s věznicí se zvýšenou ostrahou.
11: Pane Obajče, já si nejsem úplně jistý, jestli vám správně rozumím, nicméně, když tedy myslíte, povstaňte, poslyšte rozsudek. Obžalovaný se uznává vinným a odsuzuje se k trestu odnětí svobody na 10 let nepodmíněně ve věznici se zvýšenou ostrahou.
13: 10 let?
11: Posaďte se. Stručně k odůvodnění. Soud se rozhodnul vyhovět návrhu pana obhájce. Ten jistě chce pro obžalovaného to nejlepší. Poučení proti rozsudku je možno podat odvolání.
10: My se vzdáváme odvolání, pane.
11: Vzdáváte se. Pane obhájče, na slovíčko.
10: Moment.
11: Řeknu vám, dobrá práce.
10: Ano, ano.
11: Napařit 10 let za trojnásobné nezaplacení koncesionářských poplatků, to jsem teda ještě nezažil. A mimochodem, ten trojnásobný vrah se soudí přesně za hodinu. Tak to zase, prosím vás, nepopleťte.
10: Já jsem vám to říkal, ten soudce, že to je hrozná svině. Proti němu Urválek, to je normálně pohádkový dědeček. Hlejte, ale já jsem vám slíbil, že vás toho vysekám. Já vám domluvím na Mírově blok C, tam jsou nejtenčí zdi. Hlejte, aspoň pak budete mít v hospodě o čem povídat, ne? Hlavu vzhůru, ale já schutí do toho a půl je hotovo, jo? Já se na vás tak přijdu mrknout, mějte se pěkně. Naschalou, naschalou, macha gorily.
0: Humoriáda.
2: Tak jsme opět v Humoriádě zpátky od ano. Zdeňka Izera a Iva Jehelky. A protože rozhlas a zvláště Humoriáda plní ráda přání posluchačů, tak na návrh jednoho z nich, jak jsme slyšeli, budeme hrát píseň Iva Jehelky a není to nic jiného, než chceš to říct ty, Ondřej?
4: Nebo já jsem na to zapomněl.
2: Raději. Případ nudisty Bédi Šulisty.
14: Poslyšte příhodu.

bylo ze šulistu, kráče ti po pláži, jak Adam bez listu, že kvůli nudistkám v jistém byl napětí, na břicho nucen byl ulehnout v zápětí. Na břiše změnil pak šulista taktiku,

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak tolik nudisti a případ nudisty Bédi Šulisty v podání Ivana Jahelky. Vybavují se mi četníci, kteří dělali slavní filmový francouzští zátah na nudisty a měli i školení, jehož výsledkem byla otázka, kdo je to nudista? A odpověď zněla, to je někdo úplně nahej. Určitě se vám vybavil i Louis Define a jsme u toho, co chce Ondřej říci a pozvat nás na dabingové ceny, nebo říci nám o nich, že už budou brzy.
2: Ano, ano, jedna z nejtradičnějších kulturních akcí, samozřejmě i spojená s humorem často, Louis Define a jeho úžasné filmy, ceny Františka Filipovského, známého dabera a rodáka z Přelouče. A proto v Přelouči, kde se navíc obnaží, tedy když jsme u těch nudistů, je pomník Františku Filipovskému, ale bude oblečený, ano, samozřejmě. Ta velká věc se už chystá a bude to 19. tedy popozítří sobotu. Ano, celé odpoledne vlastně, no a partnerská Česká televize streamuje ten přenos od 5 hodin a na různých kanálech dalších je to možné i sledovat, kdyby chtěli jednak přijet do Přelouče, anebo nasát tu atmosféru prostřednictvím videopřenosu, tedy přímo z toho udílení cen. Já mám tu čest už po XT moderovat, těším se na to. No a bude tam řada osobností, které budou získávat v různých kategoriích, že jo, tam máme seriály, dětská tvorba, je tam i kouzelný Arabelin prsten, který já uděluji nejslavnějšímu nebo nejlepšímu českému malému
1: daberovi. Takže ty ho nosíš sebou.
2: No, ale on je skleněný, to je cena, neexistuje ten původní. To musím říct tedy historičku krátkou. Já jsem slíbil, že vyrobím nějakou cenu, když si vymysleli tuto cenu, teda pořadatele Přelouči, že vyrobím nějaký kouzelný prsten, jo? Nějaký, prostě, že něco vymyslím. Já jsem na to zapomněl ten první rok, to už je dávno. No a protože jsem měl doma od jednoho historika kopii toho Arabelina prstenu, tak jsem byl nucen tuto slavnou kopii věnovat tomu prvnímu laureátovi, protože neměl tu cenu. Takže ten první získal opravdu vlastně věrnou kopii toho Arabelina prstenu. No a teď už jsou to, takže já už nemám nic, tím chci říct doma, ale teď už jsou to takové skleněné od pana Svobody, krásné, prostě skleněné takové malé sošky nebo malé vázičky, nebo jak to říct, ale je to tvar opravdu prstenu, no. A bude tam řada hereckých osobností, které budou získávat tu cenu za celoživotní mistrovství. Takže sobota 19. Přelouč, Pardubický kraj.
1: Dabingové ceny. Ano. Tak škoda, že nemáš ten pravý Arabelin prsten, nemám, protože no, bychom mohli s ním zrušit závist a přát si třeba mír a dobro a lásku, to nám určitě chybí.
2: Určitě, ale představ málo si, kdyby se dostal do rukou nějaký zločinců. To
1: o tom nebudeme vůbec mluvit. Pojďme k tomu dobru a vtipu a humoru a smíchu. Tak, co dál?
2: Co dál? Tak dál sadíme na jistotu na člověka, se kterým jsem vlastně vyrůstal, byl mým takovým vzorem dobrého humoru, Miloslav Šimek.
1: Jak jsme vdávali sestru?
3: V naší rodině velice spořádané a až na občasné mravnostní delikty chlípného strýce Balouna, téměř puritánské, došlo k otřesnému zvratu. Sestra Agnes přišla totiž do jiného stavu tak nečekaně, jako podzim do Krušnohoří. Ve čtvrtek vešla do dveří a místo pozdravu nám to vesele oznámila. Pak šla zase klidně pryč. Tady to máte, řekla matka. Chodí po setmění ven a hned je nás o jednoho víc. Tím to není, odsekl dědeček. Podívejte se na mě. Denně se večer procházím, i do lesíka zajdu a přišel jsem někdy s něčím. A že jsem měl nabídek, dodal pyšně. Toto dědečkovo hledbání jsme přešli všichni mlčením. Pouze strýc Balón se horečně pídil po podrobnostech, hodlé si všechno zapisovat a kreslit. Otec byl tedy nucen do strýce investovat 20 korun a namluvit mu, že v Alhambře mají nový pikantní program. Strýc pravil, zajímavé, že jsem o tom neslyšel od přátel, ale přesto se rychle oblékl a opatřen námořním dalekohledem zmizel. Všichni jsme si odechli. Nejvíce dědeček, kterému při vyprávění došla fantazie. Otec rozhodl, že smije hanbu z rodinného štítu. Holka se musí vdát, řekl. Rodina je základ státu. Najdi dneska ženicha. Najdi dneska ženicha, prohlásila matka na kvašeně. Dokud bude strýček balón v domě, nikdo se k nám dvakrát nepohrne. Nikdy jsem o tom nechtěl mluvit, vmísil se opět otec, ale můj příbuzný to není. Můj také ne, ohradila se matka. Či je tedy náš strýček, zeptala se babička nervózně. Nastalo trapné ticho, během něhož si všichni vzpomněli na deštivý večer, kdy se neznámý muž objevil ve dveřích a zvolal. Jsem váš strýc balón, mám vás rád a budu u vás žít. Všechny nás objal, snědl husu, na kterou jsme týden šetřili, a šel spát. Ráno všechny znovu líbal a omlouval se, že nám dlouho nepsal. Když k svačině zlikvidoval rodinný oběd, otec se ho opatrně zeptal, jak dlouho u nás bude bydlet. Neboj se, synku, užiješ mě, řekl strýc a opět ho objal. Svůj slib dodržel, žije u nás dodnes. Tak nějak nám patří. Na důkaz toho zazněl telefon a otec v něm uslyšel strýcovo spílání, z něhož vyrozuměl, že v Alhambře dnes neprovozují ohlášený pikantní rejs děvčátky, ale hostuje tam Spejbl s Hurvínkem. Tatínek se snažil strýčka balouna přesvědčit, že Mánička je také pěkná kůstka. Ale strýc odporoval, že je to dřevo a inteligenta neuspokojí. Chvíli se ještě o něčem přeli. Jdu domů, pravil pak strýc, mám hlad. Neobtěžuj se, strýčku, volal otec. Nejsme doma a vrátíme se velmi pozdě, dodal významně. I vy, nočňátka, zasmál se balón. Nevadí, mám klíče. Mezitím, co otec konverzoval se strýcem balounem, dohodli jsme se, že ženicha pro sestru seženeme pomocí inzerátu. Navrhla to velmi stará babička, která důvěřuje tisku, neboť v roce 1785 ji Kramérius v Pražských listech otiskl verš. Jsem Slovanka, jsem, mám ráda svou zem. Kdo ji nemají rádi, hodíme ho z báni. Tato velmi stará babička tedy navrhla použít inzerátu tohoto znění. Kdo si neveme moji vnučku, schodíme ho z báně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím z povídek Šimka a Grossmana. Miloslav Šimek, jak jsme vdávali sestru, tak můžeme pokračovat ve vdavkách, anebo nastoupí rozvod s Lubomírem Lipským, Janem Skopečkem a Lubou Skořepovou. To je výběr, Ondřej.
2: No to teda je dramatický oblouk.
1: Je to vždycky A nebo B, takže hlasujte prosím SMS-kou, dámy a páni, u rádia Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefon máme 731 800 900 a věřím, že to není takový hlavolam, o jakém zpívají a hrají činasky. We'll be right back.

0: už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
0: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: A slavnou značkou je i cena Thálie. Ondřej bdí nad vším konáním okolo těchto cen slavných divadelních.
5: No jo. Asi narážíš na to, že zítra je takové nominační odpoledne tiskovka, kde dokonce bude, pozor, to je novinka, předána už jedna Thálie mladému umělci do 33 let. Já prozajím, že to bude umělkyně, ještě je to tajemné do zítřka.
4: Co umí?
5: Umí, a posluchači velmi dobře znají z filmu a z televize, takže myslím si, že to bude hezký okamžik. Bude jí to předávat Bára Munzarová, tu cenu, oni jsou patroni se svojí nadací Munzarových této ceny. No a budeme tam vlastně oznamovat nominace a další věci a to vše směřuje k 3. říjnu, kdy budou Thálie. Mimochodem pod patronací Českého rozhlasu budou udělovány, takže to je takový předskokanský moment pro Thálie.
4: Jsme rádi, že Zíček. Jsme u toho.
5: No tak určitě, jo? Děkujeme Dobře. Rozhlasu za pomoc.
4: Tak a vracíme se nám do Humoriády a máme tady výběr Miloslav Šimek anebo Lipský z Kořepova z Kopeček, tohle trio v další scénce. Tak si vyberte, na našem telefonu přidáváme vaše hlasy. 731 800 900, dobrý den. Haló.
6: No haló, já vás zdravím, dobrý den. Tady je Milan z Sacky.
4: Ano.
6: Já vás všichni zdravím, chtěl bych pokračování. A jestli můžu požádat, pozdrav panu Šlejharovi a panu Ševčíkovi.
4: No tak už je to tam, buďte pozdraveni, chtěl jsem říct, ale vy buďte taky pozdraven.
5: Ano.
4: Mějte se hezky, naschledanou.
5: Ano.
4: Dobrý den.
7: Dobrý den, já vás zdravím, Lugaři, zdravím Ondru a Pavla.
4: Zdravíme.
7: Pavle, co kdybyste řekli dramaturgovi, jak protáhne stopáč? Ta hodina je málo.
4: No a co potom ty další pořady? No. Ti by zase říkali, proč to protáhli, když nám ubrali?
7: Ale
4: to by nešlo.
7: Ne.
4: Musíte si nás užít poctivě celou hodinu.
5: Já bych to klidně vydržel
4: další
5: dobu.
4: Do konce. Já jsem tady do 7 na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy, takže se mnou můžete povít. Ondra třeba zůstane taky, ale zdarma.
5: Ano, no samozřejmě, to je jasné. Teď nevím,
7: já
5: jak na to
7: reagovat.
4: Berte nebo neberte.
5: Ano.
4: Kam dáme váš hlas, Petře?
7: Já bych měl chuť na pokračování.
4: Je to tam. Mějte se hezky. Naschledanou. Děkujeme. Tak, kdo dál se hlásí? Dobrý den.
8: Dobrý den, dobré odpoledne. Zdravím vás, Pavle, do Humoriády a vašeho milého hosta, pana Ondřeje Ketku. Dobrý den,
5: děkuji,
8: pane Ketka.
5: Díky moc.
8: Přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko. Všem posluchačům a vám oběma přeji pohodový večer či příjemné čtvrteční ráno s příjemným probouzením všem posluchačům do nového dne přeje Růža Humoriádice z Riknovska. Pozdravím ještě pana Petra Dozdounek. Nashledanou.
4: Ano,
5: no,
4: tak
5: prosím.
4: Všichni se pozdravili a vás teď pozdraví z našeho archivu další Miloslav Šimek.
9: Po 2 hodinách jsme vybrali tyto návrhy. Do Mladé fronty. Svazáku, co říkáš Vánocím ve 2, případně ve 3. Značka Miluji kolektiv. Do obrany lidu. Do obrany lidu. Vojáčku, je ti smutno na stráži? Je, já to vím. Ode

0: Píš, značka přivezu překvapení. Do práce. Odborářka. Nevlastní vinou v jiném stavu. Hledá pomoc v řadách ROH. Značka známky placeny do konce roku. Do lidové demokracie. Druhá na cestu životem, nejlépe lidovce, v požehnaném stavu, hledá tichá, spořádaná dcera. Značka z katolické rodiny. Zvláště rafinovaný inzerát vymyslel otec do mateří doušky. Chceš maminku? Zavolej. Telefon 653-892. Do československého sportu. Tělovýchovné jednotě dodá 2 cvičence k nácviku Spartakiády sportovkyně. Značka sňatek podmínkou. Do mladého světa. Dopisovat si chce dívka s nadějí. Značka Big B, tramping, motorismus, výchova dětí. Domnívali jsme se, že těmito inzeráty jsme strategicky obsadili všechny význačné listy. Pouze strýc Balón navrhoval obeslat ještě svět motorů touto výzvou. Serióznímu zájemci, nejraději návštěvníku Alhambry, přenechám auto a dceru. Značka obojí po havárii. A tak jsme poznali, že strýc Balón je opět doma. Půjdu spát, pravil znechuceně tatínek. Zítra ráno musím oběhnout redakce. Já abych pekla, vzdychla matka. Není třeba, řekl strýc Balón. Zamluvil jsem svatební hostinu v Tatranbaru s dámskou obsluhou. Nevím, jestli by Agnes souhlasila, podotkla nevrle maminka. Kde je vlastně Agnes? Zahartusil děd od psacího stroje. Všichni strnuli. Zase posed mění venku, zlobil se otec. Nemám ty inzeráty klepat vojmo? Zeptal se dědeček a šel otevřít, protože kdo si zvonil. Kdo je, volali jsme. To bude mici z Alhambry, řekl Balón. Jděte spát, požádal nás. Nevyhověli jsme mu, protože do pokoje vešla Agnes, urostlý mladý mužem, který hned po pozdravu požádal o její ruku. Otec se chvíli rozmýšlel, neboť mu bylo líto nevyužitých inzerátů, ale když ho matka pod stolem kopla, zaúpěl a svolil. A tak nakonec všechno dobře dopadlo. Ženich byl o hlavu větší než Balón a to znovu zajistilo rovnováhu v rodině. Strýc se zavřel v zadním pokoji, vychází méně a méně a podle posledních zpráv listuje v telefonním seznamu, hledaje nové příbuzné. Dá Bůh, že je najde.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak a v tuto chvíli vracíme do hry ty, co se k vám z našeho archivu ještě neprobojovali. A to je František Nepil a trojice Lipský, Skořepová, Skopeček. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Ondřej mi visí pohledem na rtech.
3: Ano, visím.
2: A já to přehraju na něj. Koho by si vybral on do finále?
3: No, se vší úctou k té trojici, já miluji Františka Nepila, protože to je tak inteligentní humor, že ho dneska není mnoho takového. Mm-hmm. Takže já bych si vybral jeho, ale samozřejmě ta tři jména, no tak co k tomu dodat, že jo? Jsou to úžasní herci a skvělí komici, tak asi to necháme na posluchači.
2: Posluchači, volte humor podle svého gusta.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Skupina No Name nám zahrála a právě teď už máme výsledek odhlasováno, sečteno. Ondřej, chceš to říci ty, nebo to mám prozradit ti já? Hezkou fanfáru zahrál, křídlovku nosí sebou po kapsách.
2: Ano.
1: A tak říkáme, že vyhrál František Nepil.
3: Vladimírova žena trvala na tom, že když jsme v Aténách, musíme vidět i děti z Pirea. Zajeli jsme tedy do tohoto města, většího než Brno, ale navzdory někdejšímu hitu Ivety Simonové jsme tam objevili jedno jediné dítě, a to v přístavu. Byly mu asi 3 roky, sedělo mamince na ruce a usedavě plakalo. Tatínek totiž usedl na loď, která se viditelně chystala k odplutí. Děťátko z Pirea nutně potřebovalo, aby nikam neodplul, a naříkalo tak, že se mojí i Vladimírově ženě začaly rovněž kutálet slzy po tvářích. Jenomže marně, loď neúprosně zaklapla obrovitou záď, kudy mohlo do jejich útrop vjet malé autobusové nádraží, a spustila lodní šrouby, netušíc, že je vynalezl český lesník Josef Ressl. Odlepila se zvolna od břehu a začala se vzdalovat na 10, 20 a 30 metrů, když se stalo něco nevídaného. Zatímco jsme já s Vladimírem luštili jméno lodi napsané řeckou abecedou, mně vyšlo, že se jmenuje Rétimnon, přiřítil se na molo řecký strejda, který evidentně zmeškal její odplutí. Nevypadal ani jako Apollo, ani jako Adonis, vypadal nejspíš na černookého hostinského palivce, hrozil odjíždějící lodi holí a něco vykřikoval. Co to samozřejmě nevím, neuměl řecky, ale předpokládám, že něco podobného, co vykřikují naši lidé, když se přiřítí na nástupiště a vidí odjíždět svůj vlak. Co se však nestalo? Na zádi Rétimnonu asi někdo vydal nějaký povel, nejspíš plnou parou vzad. Ty lodní šrouby od českého lesníka se začaly otáčet na opačnou stranu, kolos o 4 palubách se začal zvolna vracet a přirazil zase ke břehu. Tam otevřel tu záď, kterou by mohlo vjet malé autobusové nádraží, ale vpochodoval tam jen řecký palivec. Za ním se záď zase zaklapla a loď definitivně odplula. My z Prahy jsme na to zírali jako náměsíční a bez hlesu. Děťátko z Pirea spustilo ovšem zase naplno. Jak by ne, vždyť ta loď odplouvala podruhé a jeho tatínek nestačil ani teď vystoupit.
1: Všechno nestihneme, i do Řecka jsme si odskočili.
2: No, díky to Františku byl hudební střih, teda to byla nádhera.
1: Jo, a no. To ještě nevíš, co přijde ve finále, jo, až se rozloučíme. Tak, Ondřej Kepka byl s námi, děkujeme krásně.
2: Já moc děkuji, dneska to byl nádherný průvan humorem všeho druhu, tak mám z toho velkou radost.
1: Průvan uděláme opět zítra, těšíme se s dalším hostem, ještě neprozradím, kdo to bude, někteří možná už vědí. Pavel Kučera přeje také krásný den a dobrý poslech.
2: Krásný den.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Jeseník podpoří dotacemi budoucí zdravotníky. V Lipníku nad Bečvou skončily opravy kulturního sálu Domeček. Olomoučtí hokejisté na úvod extraligy podlehli Spartě 2-5. Dnes se čekáme oblačno až polojasno, zpočátku s deštěm a maximálně 20 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Město Jeseník příštím roce podpoří místní studenty, kteří se chystají na studium lékařské fakulty nebo vysoké školy se zdravotnickým zaměřením. Na přípravné kurzy k přijímacím zkouškám budou moci získat až 15 000 korun. Město na program vyčlení 250 000 korun, řekla to mluvčí jesenické radnice Markéta Kaniová.
2: Dotace poslouží na částečnou nebo úplnou úhradu přípravných kurzů k přijímacím zkouškám. Jeden žadatel může získat maximálně 15 000 korun, celkově je v tom programu připraveno 250 000 korun. Žádosti o dotace bude možné podávat od 15. listopadu tohoto roku do 11. ledna.
1: Kulturní sál Domeček v Lipníku nad Bečvou opět slouží veřejnosti. Uzavřený byl zhruba půl roku kvůli opravám. Dělníci při nich vyměnili podlahu a vytápění, opravili střechu a prostory vybavili novým nábytkem. Investici za zhruba 5 milionů korun zaplatilo město. Ředitelka Lipenské knihovny Pavlína Papežová má už stanovený program v Domečku do konce roku.
3: Zahájíme výstavu, kterou jsme vytvořili ve spolupráci s vlastivědným muzeem v Olomouci. Jmenuje se Kameny pod mikroskopem. Bude zajímavá, bude částečně interaktivní. A potom v říjnu začíná týden knihoven, podzimní besedy. Máme v plánu další sousedské posezení a pak už vánoční výstava.
1: Krajský úřad Pardubicích musí znovu projednat výstavbu tří nových domů na Dolní Moravě. Rozhodl o tom Pardubický soud. Soukromý projekt získal stavební povolení jako rodinné bydlení. Obec Dolní Morava a majitelka sousedních nemovitostí se ale obávají, že ve skutečnosti půjde hlavně o ubytování pro turisty, což ale územní plán nepovoluje. Podle nezávislého místostarosty Josefa Tykvy jsou domy téměř dostavěné. Česká televize plánuje zrychlit propouštění zaměstnanců. Chce díky tomu v příštím roce ušetřit 350 milionů korun, řekl to generální ředitel Hynek Chudárek. Do roku 2030 má odejít skoro 350 lidí, tedy zhruba 12% zaměstnanců. Odbory televize se k plánům nechtějí vyjádřit, dokud se nesetkají s generálním ředitelem. Vláda chce od příštího roku zrušit poplatky za Českou televizi i Český rozhlas a nahradit je financováním z rozpočtu.
0: Sport.
1: Hokejista Olomouce v úvodním extraligovém kole prohráli doma s pražskou Spartou 2-5. Jeden z gólů domácího týmu střelil útočník Daniel Harčík, který za Olomouc nastoupil v soutěžním duelu premiérově.
4: Na jednu stranu jsem rád, že jsem toho góla dal, že trošku budu mít možná větší klid, že už jsem se to nějak odškrtnul, ale na druhou stranu asi bych to radši, nebo určitě bych to radši vyměnil za tři týmové body, tak bych to nějak zhodnotil.
0: Počasí.
1: Dnes se čekáme zpočátku zataženo a déšť, během dne oblačno až polojasno a ojídněle přehánky. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 12. Povane mírený severozápadní až západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D1 u hranic směr Brno havarovalo osobní auto, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dnes. Do nového dne se probouzíte s Vítkem Šoukalem a Českým rozhlasem Olomouc. Je tady čtvrtek 17. září a svátek má dnes Naděžda a Naďa. Vše nejlepší. Co vás dnes čeká? Jaké máte počasí? Posílejte vaše vzkazy na SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Těším se na ně. Za chvíli zaspomínáme na léta minulá v kalendáriu a nachystány jsou také písničky, které nestárnou. Bude zpívat Jiří Korn a právě teď zaspívá Martin Maxa. Dobré ráno.

0: věcí.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 5:45. Dobré ráno. Pojďme právě teď zapomínat na léta minulá.
2: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Čtvrtek 17. září. Svátek má naděje, Naděžda a Naďa. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Sovětský svaz se připojil k německému útoku na Polsko v roce 1939 a zaútočil z východu na zemi zkoušenou válkou s obrovskou fašistickou přesilou.
4: Naplnila se tak tajná dohoda Hitlera se Stalinem. Polsko se dostalo mezi 2 cizí armády, které překročily jeho hranice a zahájily zničující invazi.
3: První americký raketoplán poprvé ukázala NASA před 50 lety v roce 1976. Ryze testovací kus byl pojmenován podle kosmické lodi ze Star Treku Enterprise. Stále fungující restaurace ve vyřazeném letadle Ilyushin Il-18 na odpočívadle dálnice D10 u Bakova nad Jizerou poprvé otevřela před 40 lety v roce 1986. Právě tam přichystali 300 Kubánců v Praze o 3 roky později řidiči autobusu bizarní žertík. Napovídali jim, že na Kubě je revoluce a Fidel je volá na pomoc. Odvezli je právě sem, že za chvíli dorazí i piloti a odstartují z dálnice. Až po několika hodinách čekání si Kubánci všimli, že něco nehraje, že letadlo je pevně přibetonované k soklu. Bankovní rada České národní banky rozhodla zavést v tehdy 5. největším peněžním ústavu v České republice, Agrobance, nucenou správu přesně před 30 lety v roce 1996. 55. narozeniny má dneska slovenská modelka s nekonečně dlouhýma nohama a 1,85 m výšky Adriana Sklenaříková. Já přeju hezký den.
0: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je čtvrtek 17. září, svátek má Naděžda a Naďa a je tedy čtvrt na šest.
1: Počasí.
0: Pranostika říká babí léto, léto na odchodě. No dnes zpočátku deštivo, odpoledne se ukáže sluníčko a teplota bude do 20 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji, zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova, 15 stupňů a prší. U Níčov teplota 14 stupňů, to už hlásí Radek, chystá se do práce, ať se v ní daří. Úsov 14 stupňů deštivo, vzkaz od Hany.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Dvě nová CDčka budeme poslouchat v pořadu Na cestě. První je poetické, něžné, které vydala folková písničkářka Alice Maule s názvem Tóny. To druhé se jmenuje Spáchej hřích a představí rockový bluegrass plzeňské kapely Forehand s frontmanem Mišou Leichtem, takže žánry zcela odlišné. K jejich poslechu si nezapomeňte naladit Český rozhlas Olomouc v neděli 20. září po 15. hodině, kdy novinky představí Jarka Nosková.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 17:30. Dobré ráno. Za loňskou krádež měděných kabelů na železničním koridoru u Jezernice na Přerovsku půjde Jan Ištok na 3,5 roku do vězení. Rozhodl o tom odvolací krajský soud v Olomouci. Jeho dvěma komplicům Martinovi a Nikolasovi Mirgovým senát původně nepodmíněné tresty zmírnil na podmíněné. Uložil jim taky nahradit škodu ve výši 1,3 milionů korun. Rozsudek je pravomocný.
1: Trojce zlodějů u jezernického viaduktu pilou odřezala a sekerou odsekala zhruba 200 metrů kabelu pod napětím. Tím vyřadili z provozu traťové železniční zařízení mezi Drahotušemi a Lipníkem nad Bečvou. 6 návěstí dal 2 výhybky a 14 kolejových úseků. Vlaky na koridoru proto nabírali několika hodinová zpoždění. Zloděje policejní hlídka zadržela krátce po krádeži u auta, kterým lup odváželi. Okresní soud je za to všechny 3 poslal do vězení. Předseda odvolacího soudu Martin Lísek ale tresty 2 z nich zmírnil na podmíněné. Otci Martinu a jeho synu Nikolasi Mirgovým.
2: Odvolací soud více zohlednil osoby obžalovaných, to znamená, že ten uložený trest není jenom o škodlivosti toho činu a následků, který byl způsoben, ale i ta podmíněné odložení trestu odnětí svobody je závislé hlavně na tom, jakého člověka máme před sebou. A v případě obžalovaných Martina Mirgy i Nikolase Mirgy oba obžalovaní neměli přitěžující okolnost spočívající v minulých odsouzení.
1: Muže rozhodnutí soudu komentovat nechtěli. Na mikrofon se vyjádřil obhájce Martin Schulhauser.
3: Jsem samozřejmě spokojený, tak jak jsem uvedl, trest, který byl uložen okresním soudem, byl jednoznačně exemplárním a v podstatě krajský soud svým způsobem převzal argumentaci obhajoby, pokud se týká toho ukládání trestu.
1: Senát naopak potvrdil 3,5letý trest vězení hlavnímu iniciátorovi krádeže Janu Ištokovi. Soudce Martin Lísek přihlédl třeba i k tomu, že Ištok polovinu svého života strávil ve výkonu trestu.
2: S ohledem na to, jaký pan Ištok je, a my víme objektivně, že má minimálně 27 záznamů v rejstříku trestů o předchozích odsouzeních z majetkové trestné činnosti, to znamená, ani tyto tresty nevedly k tomu, aby vedl do budoucna řád život a neútočil proti majetku, ať už fyzických nebo právnických osob, tak ten účel toho trestu je už opravdu jenom ochrana společnosti. To znamená, aby tady 3,5 roku mezi námi nežil a nemohl páchat další trestnou činnost a nepoškozovat další lidi.
1: Podle Ištokovy obhájkyně Barbory Chromčíkové je trest nepřiměřeně přísný. To ale odvolací soud odmítl.
4: Pana Ištoka se nic nezměnilo, byť mám za to, že mělo to být zohledněno, nebylo a proto k tomu nemám co víc bych dodala.
1: Správa železnic ročně řeší asi 50 krádeží kabelů, nejčastěji v Praze a Moravskoslezském kraji. Z Olomouce Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
2: Je půl šesté.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Prostějově dnes odklidí z kašny na Paršínském náměstí květinovou výzdobu. Město ji nechalo instalovat při příležitosti hanáckých slavností, které se konaly o víkendu. Lidé si můžou část květin odnést. Akce začne v 8 hodin ráno. Koaliční rada dnes znovu projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD nesouhlasí s navrhovanou výší schodku 389 miliard korun a s hnutím ANO chtějí jednat o úsporách. Definitivně by vláda měla rozpočet schválit v pondělí, pak zamíří do sněmovny. Dary naší země, tak se nazývá hlavní expozice letošní podzimní flóry Olomouc. Uskuteční se od 8. do 11. října. Návštěvníkům nabídne letošní úrodu ovoce a zeleniny a také okrasné dřeviny. Součástí podzimní flóry je i gastronomický festival Olima nebo včelařská výstava. Evropská komise dnes představí detaily návrhu na zákaz sociálních sítí pro děti do 13 let. Šéfka unijní exekutivy Ursula von der Leyenová to oznámila v projevu o stavu Unie. Evropa podle ní musí zakročit proti návykovému designu sociálních sítí a vtahování dětí k čím dál extrémnějšímu obsahu. Ze sportu čeští volejbalisté na mistrovství Evropy nebodovali ani se Slovinskem. Podlehli mu 1-3 na sety. Základní skupinu uzavřeli s 8 body a klesli na třetí místo ve skupině. Ještě je můžou předstihnout Řekové, pak by Češi měli pro nasazení do osmi finále nejméně výhodnou čtvrtou pozici. Počasí dnes se čekáme zpočátku zataženo a déšť, během dne oblačno až polojasno a ojediněle přehánky. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 12, povane mírný severozápadní až západní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D1 u hranic směr Brno se řeší nehoda osobního auta, projíždějte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu náš pořad od pradědu na Hanou. 2 minuty po půl šesté přeje dobré ráno Vítek Šoukal.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl šesté. Dobré ráno a dobrou chuť snídáte-li právě teď. Už o 9:45 nás čeká pořad od pradědu na Hanou. Ondrášov, dnes místní část moravského Berouna, má velmi zajímavou historii, která sahá až do dob starého hornického osídlení této krajiny. Mirek Kobza nás dnes pozve právě sem se svou další pohlednicí od pradědu na Hanou. Poslechnout si pořad budete moci také v audioarchivu, v celodenních záznamech, na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz, v podcastových aplikacích a v naší aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 2 minuty bude 6:45. Dobré ráno, dobrou chuť, jestli dáte-li právě teď. A jste-li na cestách, dobře dojeďte. Je tady čtvrtek 17. září a svátek má dnes Naděžda a Naďa. Vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká babí léto, léto na odchodě, no dnes zpočátku deštivo, odpoledne se ukáže sluníčko a teplota bude do 20 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji, zdravím Břeťu ze Štítů. Dnes nízká oblačnost, teplota od 8 do 12 stupňů, naděje na Václavky, hřiby je Labá. Doloplazy u Nezamyslic 16,2 stupně Celsia, vlhkost 89%, večer nám pršelo, napsal Miroslav. A Bára z Olomouce, ta hlásí 15 stupňů deštivo, dnes si nezapomněla deštník, tak přišla suchá do práce.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Iktus, neboli mrtvičku, neboli cévní mozkovou příhodu, prý u nás záchranka, iktová neurologická centra nebo komplexní cerebrovaskulární centra zvládají docela na slušné úrovni. Jak to tedy dělají odborníci? A hlavně, co může pro sebe případně udělat postižený cévní mozkovou příhodou, ale hlavně jeho okolí? Probereme s neuroložkou doktorkou Elenou Švamberkovou. Ptejte se i vy ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Zavírám oči, zpívala Anna K. Hrajeme písničky, které nestárnou už za chvíli ty a Petr Rezek. Dobré ráno, posloucháte Český rozhlas Olomouc. Jsou 4 minuty po 6:45 a dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host, koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát.
1: Do Alex a host dnes přijde jedna z nejvýraznějších českých zpěvaček, jejíž nezaměnitelný hlas a energie provázejí několik generací posluchačů. Trojnásobná zlatá slavice Petra Janů prozradí, jak si užila léto, jaké koncerty čekají, na co se těší a co bylo impulzem k vydání minialba Světla reflektorů. Po 13. hodině těšíme se na slyšenou.
2: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 6 hodin. Dělníci začnou v listopadu s dostavbou dálnice D55 mezi Kokorami a Přerovem. Podrobnosti ve zprávách v celou.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Šest hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: V listopadu začne dostavba dálnice mezi Kokorami a Přerovem. Tripartita projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Fotbalisté Kozlovic prohráli v MOL Cupu s Pardubicemi 0-6. Dnes má být oblačno až polojasno. Zpočátku s deštěm naměříme až 20 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Dostavba dálnice D55 začne ještě letos. Ředitelství silnic a dálnic vybralo firmu, která postaví 6-kilometrový úsek mezi Kokorami a Přerovem. Investice si vyžádá více než 1,5 miliardy korun, potvrdil to ředitel ŘSD Radek Mátl.
2: My prakticky máme stavbu připravenou k realizaci, to znamená, pozemky jsou tuto chvíli vesměs všechny vykoupený a tuto chvíli bychom rádi v průběhu listopadu stavbu oficiálně zahájili.
1: Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů dnes budou jednat o státním rozpočtu na příští rok. Ten má v pondělí finálně schválit vláda. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO chce na schůzce informovat o základních pilířích navrženého rozpočtu, který má mít schodek 389 miliard korun. Zaměstnavatelům v něm chybí víc peněz na výzkum, vývoj a inovace. Odboráři zase chtějí mluvit o platech zaměstnanců veřejného sektoru. V Šumperku se dnes koná veletrh sociálních služeb. Jejich poskytovatelé se představí od 9 do 15 hodin na hlavní třídě a v parku u Sovy. Návštěvníci uvidí například aktivizační hry nebo ukázky kompenzačních pomůcek, říká mluvčí šumperské radnice Jana Kaněvová.
3: Součástí programu budou praktické ukázky jednotlivých poskytovatelů. Návštěvníci si tak budou moci prohlédnout kompenzační pomůcky pro seniory, pro osoby se zrakovým či sluchovým postižením přímo na místě. Si pak zájemci budou moci zdarma změřit hladinu cukru v krvi nebo třeba zjistit svou krevní skupinu, vyzkoušet si první pomoc.
1: Mostecký okresní soud dnes znovu projedná žádost nejdéle vězněného Čecha Zdeňka Navrátila, dříve Vocáska, o podmíněné propuštění. Muž odsouzený na doživotí za dvě vraždy se k jednání připojí videokonferenčně z věznice Bělušice na Mostecku. Za mřížemi je přes 39 let. Soud v Mostě se jeho žádosti bude zabývat podruhé. Loni mu vyhověl, ale krajský soud v Ústí nad Labem rozhodnutí zrušil a vrátil k novému projednání. Sport. Fotbalisté Kozlovic u Přerova v utkání českého poháru na ligové Pardubice nestačili. Ve třetím kole MOL Cupu prohráli 0-6. Roman Matějka, trenér týmu z Kozlovic, který hraje čtvrtou ligu, i přes vysokou porážku s favoritem své hráče pochválil.
4: Už před zápasem to byl pro nás svátek, de facto, že jsme dolezli tak daleko, že jsme šli přes třetí ligový tým, přes druholigový tým. Pardubice tu kvalitu prokázali, jo, není co vyčíst. Gólman zachytal nám dobře, ten tam ještě chytl minimálně 2-3 góly a hráčům nebudu vyčítat vůbec nic, jo, prostě odpracovali zápas. Že to dopadlo, jak to dopadlo, to je život.
0: Počasí.
1: Dnes se čekáme zpočátku zataženo a déšť, během dne oblačno až polojasno a ojídněle přehánky. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 12. Povane mírný severozápadní až západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Olomouc je částečně uzavřena ulice Lazecká, stavební práce to potrvají do poloviny listopadu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, Vítek Šoukal přeje příjemné ráno, máme tady čtvrtek, víkend se pomalu blíží, no jestli se vám o to víc oči klíží, vzpomeňte na blížící se sobotu a neděli a třeba pomalu začněte plánovat, kam můžete vyrazit na výlet, no a uvidíte, že hned budete mít lepší ranní náladu. Za chvíli otevřeme 100 let staré noviny, psali o divadelní komedii, která byla hojně navštěvována v Olomouckém lidovém domě a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Karel Zich a právě teď bude zpívat František Nedvěd. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 6:45. Dobré ráno a dobrou chuť ke snídaním přeji. V Olomouckém lidovém domě se před 100 lety uváděla divadelní komedie z českých mlýnů, která byla, jak psali tehdejší novináři, hojně navštívena a odměněna dlouhotrvajícím potleskem. Recenzi představení nám teď nabídne Dita Vojnarová.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Obecenstvo neskrblilo pochvalou dokonce ani při otevřené scéně. Psalo se hned na prvních řádcích. Zejména komické trio Fräulein Philomén v podání paní Šťastné, Krajánek a Baron Zlámaný, tedy herci Dolanský a Novák, bylo téměř po každém větším výstupu hlučně aklamováno. Svěží Julinka slečny Řezničkové došla také zasloužené pochvaly. I ostatní role byly v osvědčených rukou. Hrálo se s chutí a radostí a dle toho též hra dopadla. Jeviště skvělo se novou dekorací. Na zkoušku zřízen prozatímní kruhový horizont, který se velmi osvědčil. Jeviště získalo místem i úpravou, která svým mistrným provedením přímo překvapovala. Obětaví dekoratéři a malíři pracovali denně přes půlnoc, aby z jeviště něco udělali. Další představení ochotníků měla následovat v brzké době.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je minuta po 6:45, dobré ráno, je tady čtvrtek 17. září, svátek má dnes Naděžda a Naďa, vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří. No dnes zpočátku deštivo, odpoledne se ukáže sluníčko a teplota bude do 20 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. V Mohelnici máme dnes po ránu 13 stupňů, slabý déšť a zatím klidno, zdraví Naďa. Lukavice 12 stupňů, to už hlásí Tomáš, ve Šternberku přestalo pršet, ale vypadá to, že ještě bude a teplota 14 stupňů, napsala Iva.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Petra Janů.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Podzimní sezónu koncertních střed zahájí skupina Polinoir and the Holy Spirit Smugglers. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahrají ve středu 23. září od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy Pavelčákovi 19. Máte šanci zažít, jak si frontman rockové Insánie nasadí kovbojský klobouk a sedne k jednomu táboráku s dalšími skvělými muzikanty.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 6:30, dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li a jste na cestách, dobře dojďte. Čeká vás dnes cesta autem, jste před ní nervózní, vyrazíte na silnici, kterou nemáte rádi a přijde vám nebezpečná, jste si jistí pravidly silničního provozu, no až do konce září vám každý den poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Pořad Řidičská abeceda nás čeká už je 10 minut před 7:30 a dnes si povíme, jak se zachovat, když se na nás tlačí jiné auto. A zítra to probereme, jak postupovat, když se zranění po nehodě objeví až později. Buďme opatrní na silnicích a šťastnou cestu.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Léto ještě nekončí. Vlastivědné muzeum v Olomouci se s ním rozloučí hudbou, tradicemi a řemesly. V pátek 18. září vás čeká americký influencer Arum Nacorkang s harfistkou Ladou Karaskovou, polská kapela Stwór a ohnivá show. V sobotu 19. září nádvoří ovládne řemeslný jarmark s kováři, řezbáři, folklórem a cymbálovou muzikou. Přijďte si užít poslední letní víkend plný skvělé atmosféry. Vstup zdarma. Více na vmo.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
3: Je půl sedmé.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Město Jeseník v příštím roce podpoří místní studenty, kteří se chystají na studium lékařské fakulty nebo vysoké školy se zdravotnickým zaměřením. Na přípravné kurzy k přijímacím zkouškám budou moci získat až 15 000 korun. Město na program vyčlení 250 000 korun. Kulturní sál Domeček v Lipníku nad Bečvou opět slouží veřejnosti. Uzavřený byl zhruba půl roku kvůli opravám. Dělníci při nich vyměnili podlahu a vytápění, opravili střechu a prostory vybavili novým nábytkem. Investice za zhruba 5 000 000 korun zaplatilo město. Poslanci se příští týden mimořádně sejdou. V úterý a ve středu budou jednat o změnách pravidel penzijního spoření nebo růstu důchodu starších penzistů. Schvalovat by měli i zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. Obyvatele a návštěvníky Jeseníku dnes čeká společná cyklovýjížďka. Trasa vede z Jeseníku do Lipové Lázní. Součástí programu je prohlídka tamních informačních center. Akce začíná ve 4 hodiny odpoledne u katovny v Jeseníku. Za Spartou fotbalisté Sparty vstoupili do Evropské ligy vítězně. V utkání prvního kola ligové fáze v Jerevanu porazili Ararat Arménie 4-1. Dvakrát skoroval norský stoper Tobias Gudal. Počasí dnes se čekáme zpočátku zataženo a déšť, během dne oblačno až polojasno a ojídněle přehánky. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 12, povane mírný severozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: V Olomouci v ulici Holická se dnes jezdí jedním pruhem, důvodem jsou stavební práce.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Za chvíli probereme tresty za loňskou krádež měděných kabelů na železničním koridoru u Jezernice na Přerovsku. Dobré ráno přeje 2 minuty po půl sedmé ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 9 minut po půl sedmé, dobré ráno. Los určil olomouckým hokejistům pro start extraligové sezóny jednoho z papírově nejtěžších možných soupeřů a Hanáci si s ním neporadili. Doma prohráli s pražskou Spartou jednoznačně 2-5, hosté se dostali do vedení už ve čtvrté minutě a od té doby kontrolovali náskok.
1: Trenéra olomouckých hokejistů Petra Fialu po startu sezóny a domácí prohře 2-5 se Spartou Praha mrzelo to, že jeho svěřenci selhali v činnosti, na kterou chtějí v extralize hodně spoléhat, tedy v pečlivé hře v obraném pásmu.
2: Nás dostávali hodně podtlak v našem obraném pásmu, kdy tam tím pohybem a tou věřivostí si vytvářeli šance a to, že jsme byli na kotouči a nevyhodili jsme puk ven, tak většinou potom následně jsme byli potrestaní.
1: Trenérova slova doplnil útočník Daniel Herčík.
3: Jsme takový zbrklí občas, že sice chceme hrát jednoduše, ale dám to příklad na sobě. Já jsem dostal puk na mantinel, chtěl jsem ho jako vyhodit a ten bek mě hezky přečet a chytil to. Takže být tady v tom klidný na tom puku a dostávat to líp z toho našeho obraného pásma a potom hlavně líp si přebírat ty hráče. Když Sparta byla na puku, tak se hezky rotovali a pak z toho vlastně byly ty největší šance.
1: Zrovna Herčík ale zažil v zápase i radost. Letní posila z Pardubic vstřelila první olomoucký gól nového ročníku.
3: Na jednu stranu jsem rád, že jsem toho góla dal, že trošku budu mít možná větší klid, že už jsem si to nějak odškrtnul, ale na druhou stranu asi bych to radši, nebo určitě bych to radši vyměnil za 3 týmové body, tak bych to nezhodnotil.
1: Dobrá zpráva může pro Olomouc být to, že brzy dostane šanci na úvodní prohru zapomenout. Už v pátek nastoupí Hanáci opět doma a přivítají Plzeň.
3: Nějak rozebereme si ty vlastně góly a ty špatné věci, co jsme tam udělali a uděláme zatím pak tlustou čáru a vlastně budeme se připravovat zase na Plzeň.
1: Přibližuje útočník Herčík plány olomouckých hokejistů. David Nekvinda, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za půl minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Také dnes volám do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Eva Richteríková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké počasí na nás dnes se čeká?
2: Tak dopoledne ještě bude s velkou oblačností, teď ráno i zataženo a ještě se může objevovat doznívající déšť, zejména na východě, jihovýchodě kraje, ale už během těch ranních dopoledních hodin budou srážky ustávat a oblačnost se bude postupně protrhávat. Odpoledne potom čekáme oblačnost proměnlivou, ojediněle i s přeháňkami a během večera se potom téměř vyjasní. No a teploty, ty budou mezi 16 až 20 stupni Celsia, na horách mezi 10 až 14 stupni a vítr povane mírný severozápadní nebo západní rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu a k večeru bude slábnout.
0: A pojďme se ještě podívat na noc a zítřejší den.
2: A během noci už bude málo oblačnosti, skoro jasno nebo polojasno. V ranních hodinách se budou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost a teploty klesnou nejčastěji na 11 až 7 stupňů Celsia. V údolích při malé oblačnosti se mohou pohybovat i kolem 5 stupňů. No a povane jen slabý proměnlivý vítr nebo bude klidno. Během toho zítřejšího dne pak očekáváme ráno převážně slunečné, lokálně tedy s mlhami nebo nízkými oblačností, které se budou během dopoledne rozpouštět. V průběhu dne pak převládne většinou oblačno. No a teploty, ty budou mezi 18 až 22, na horách mezi 12 až 16 stupni Celsia a vítr se během dne trochu rozfouká na mírný západní, jihozápadní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, příjemný den a naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Na telefonu byla Eva Richteríková z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. A patika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Iktus, neboli mrtvičku, neboli cévní mozkovou příhodu, prý u nás záchranka, iktová neurologická centra nebo komplexní cerebrovaskulární centra zvládají docela na slušné úrovni. Jak to tedy dělají odborníci? A hlavně, co může pro sebe případně udělat postižený cévní mozkovou příhodou, ale hlavně jeho okolí? Probereme s neuroložkou doktorkou Elenou Švamberkovou. Ptejte se i vy ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
4: Život plne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 7 hodin. Dobré ráno, je tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
2: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení potřebujeme židli. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení strupem, chodidla na šířku ramen, spažené paže nad hlavou drží židli. Vždy s výdechem se budeme uklánět v pase střídavě vpravo a vlevo. Paže stále nad hlavou, následují trup. Cvik opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem!
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 7 hodin. Vedení Olomouckého kraje chce podpořit neformální pečovatelství. Podrobnosti už ve zprávách v celou.
1: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Olomoucký kraj chystá projekt na podporu pečovatelů. Koaliční rada znovu projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Hokejista Olomouce na úvod sezóny prohráli se Spartou 2-5. Dnešní počasí má být oblačné až polojasné, zpočátku i deštivé, teploty do 20 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Olomoucký kraj se zaměří na tzv. Neformální pečovatelství. S organizací Pontis Schumperk spustí projekt pro pracovníky v sociálních službách i pro ty, kteří pečují o své blízké. Nabídne jim informace, jak se o lidi s handicapem starat nebo jak zabránit tzv. Vyhoření. Projekt plánuje kraj dál rozšiřovat, říká náměstek hejtmana a kandidát v komunálních volbách Martin Škurek za ANO.
5: Do budoucna se určitě budeme soustředit i na mladistvé, na mladé dospělé, na děti s psychickými potížemi, potom samozřejmě i na naší seniorskou populaci, protože nechceme, aby byla izolována. Takže potom tyto aktivity určitě budou rozšiřovány.
4: Koaliční rada dnes znovu projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD nesouhlasí s navrhovanou výší schodku 389 miliard korun a s hnutím ANO chtějí jednat o úsporách. Motoristé například chtějí znovu zavést karenční dobu, tedy první tři dny nemoci bez náhrady výdělku. Původně to koalice zamítla, šéf motoristů Petr Macinka, ale návrh předloží s úpravami znovu.
6: Vnímáme postoje zejména tedy SPD, takže i tady jsme se trošku posunuli. Ten náš návrh jsme parametricky mírně upravili a ty parametry představíme koaličním partnerům s tím, že to bude nějaký kompromis, který navrhneme.
4: Bankovní rada České národní banky dnes oznámí výši základních úrokové sazby. Podle očekávání trhu i členů rady nejspíš zůstane na stávající úrovni 3,75%. K opatrnosti centrální banku vede růst cen služeb a nemovitostí, i když srpnová inflace zůstala podle předběžného odhadu nízká na úrovni 1,9%. Od sazeb se odvíjí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Lidé v Prostějově si dnes můžou odnést zdarma květiny v centru. Pracovníci města totiž z kašny na Pernštínském náměstí sundají květinovou výzdobu, kterou sem umístili na víkendové hanácké slavnosti. Část květin se lidé můžou odnést. Úklid začne v 8 hodin.
0: Sport.
4: Olomoučtí hokejisté v prvním kole Tipsport Extraligy podlehli na domácím ledě pražské Spartě 2-5. Pražané se dostali do vedení už ve čtvrté minutě a od té doby domácí stále ztráceli. Olomoucký trenér Petr Fiala po utkání zmínil moment, kdy měli jeho svěřenci nejblíž k vyrovnání.
7: Asi se to hodně lámalo za stavu 2-1, kdy jsme v přesilové hře měli šanci střelu zblokovanou bránce Sparty a pak ještě následnýma dorážkama, ale to je jinak, kdyby se to nehraje. Takže Sparta ukázala, že je opravdu kvalitní soupeř a musím říct, že hráli vlastně tu svou hru a myslím si, že nejsme jediní, kteří trošku na to doplatí.
0: Počasí.
4: Dnes se čekáme zpočátku zataženo a déšť, během dne oblačno až polojasno a ojídněle přehánky. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 12, povane mírný severozápadní až západní vítr, k večeru pak slabý proměnlivý.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Na Jesenicku v Bělé pod Pradědem havaroval autobus s nákladním autem, s opatrností projedete.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukalo. Už vám někdy něco zapadlo do některé ze škvír v gauči? Mě včera mobilní telefon. To je potom takové rozhodování, jak ho vytáhnout, aby nedošlo k jeho poškození. Pomohla plochá vařečka a vytáhl jsem nejen mobil, ale i 20 korunů. Tak třeba i vás váš gauč překvapí. Zkuste to. Pracovníci Šumperského vlastivědného muzea museli po 20 letech zrušit každoroční zářijovou výstavu hub. Podrobnosti za chvíli a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Michal Tučný a právě teď bude zpívat Leona Machálková. Dobré ráno.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 7:45. Dobré ráno. Na 400 druhů hub bývá každý rok v září k vidění na výstavě ve Vlastivědném muzeu v Šumperku. Letos ale jeho správci museli oblíbenou expozici po více než 20 letech zrušit. Kvůli suchému a horkému létu nebylo co vystavovat.
1: Takže teď jsme vlastně vyšli do prostoru, kde obvykle v muzeu se koná výstava hub, je to předsálí a sál, kterému se říká rytířský. A letošní teda výstava hub zde bohužel není, ani nebyla, ani už teda v tomhle roce neproběhne, protože z důvodu velkého sucha jsme ji museli zrušit. Mykologové nám vlastně doporučili, že opravdu nebude co vystavovat, takže by návštěvníci byli zklamaní, protože obvykle vystavujeme třeba kolem 400 druhů hub. A to by se nám letos určitě nepodařilo.
2: Eva Valová, mluvčí Vlastivědného muzea v Šumperku, drží v ruce článek o dlouhé historii zdejší výstavy hub. První ročník se konal v roce 1999 a letos je to teprve podruhé, co ji museli organizátoři zrušit. Poprvé k tomu došlo v roce 2003.
1: A důvod byl vlastně stejný jako letos, že také nepřálo počasí, bylo velké sucho.
2: Na přípravě výstavy se víc než 10 let podílí mykoložka Tereza Tejklová. O tom, že letos expozice nebude, se podle ní rozhodlo zhruba 3 týdny před plánovaným začátkem.
3: Bohužel v Šumpersku se vyhýbaly veškeré ty letní bouřky, ty srážky. A 3 týdny před výstavou, kdy se to láme, kdy vlastně je potřeba rozhodnout, tak v Šumperku bylo napršeno pouhých 12 mm za celý měsíc. A v tu chvíli jsme věděli, že to může znamenat problém.
2: Aktuálně pak situaci ohledně hub zlepšily nedávné deště a ochlazení. Podle Terezy Tejklové rostou hlavně hřibovité huby.
3: Věřím, že i na tom Šumpersku je to teď lepší a do košíku nebo na polévku se něco najít dá. A je to vlastně napříč celou Moravou s výjimkou té nejjižnější části, kde to sucho pořád trvá.
2: S uspořádáním výstavy hub Šumperské muzeum počítá v příštím roce. V průměru na ní během 3 dnů pokaždé dorazí 500 až 600 návštěvníků. Se Šumperku Michal Poláček, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Je čtvrtek 17. září, svátek má Naděžda a Naďa a jsou 2 minuty po 7:45. Dobré ráno.
1: Počasí.
0: Pranostika říká babí léto, léto na odchodě. No dnes zpočátku deštivo, odpoledne se ukáže sluníčko, teplota do 20 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51 a také píšete na náš Facebook. Děkuji. Petr Zelhoty u Pačlavic hlásí, napršelo, už neprší, možná začne už brzy vykukovat sluníčko, 13 stupňů. Zdena z Holubic, u nás je 12 stupňů, po včerejším večerním mliáku je až polojasno, chystám se na nákup a potom budu vařit uzené s bramborem. Zde napřeje krásný čtvrtek všem, děkujeme. Po nočním dešti máme v Javorníku zataženo bez větří a 14 stupňů tepla, napsal František.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zvěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
2: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
1: Přímo z místa.
3: Hraniční kameny vstyčovali lidé v krajině od pradávna. Dodnes se některé z nich dají v lesích či na loukách najít. Asi nejvíce jich v 17. až 20. století stačili vstyčit kolem pozemku rodu knížat z Lichtenštejna. Právě po těchto artefaktech dnes pátrají badatelé a vezmou vás sebou. Nejen do terénu, ale i do historie hraničníků jako takových. Poslouchejte další díl cyklu Přímo z místa v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. We'll be right back.

0: vím.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 8 minut bude 7:30. Dobré ráno. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. A že do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak se zachovat, když se na nás tlačí jiné auto. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
2: Řidičská abeceda.
3: To, že na silnicích existuje nejvyšší povolená rychlost, každý řidič ví. To ale neznamená, že nejvyšší možnou rychlostí musíte jet. Mnohokrát se stane, že předjíždíte nižší rychlostí a zezadu se na vás tlačí jiné auto s nedostatečným odstupem, ačkoliv ono samo rychlost nepřekračuje. Víte, jak se nejlépe zachovat v takové situaci, když se na vás zezadu někdo tlačí? O své rady a tipy se podělil plukovník Jan Straka.
4: Rozhodně bych nedělal to, že bych začal zvyšovat rychlost jízdy a prostě jel, co to dá, aniž bych byl připraven to zvládnout třeba. Pokračoval bych v tom jízdním úkonu, který mám započatý. Zároveň bych nebrzdil, ani zbytečně nezrychloval, protože by to mě samotnému mohlo přinést nějaké problémy. A potom v okamžiku, kdy budu mít před sebou volno, respektive budu se moc bezpečně zařadit, tak se zařadím.
3: A co když já jedu nejvyšší povolenou rychlostí, ale rozestup si auto za mnou stále nedává dostatečný? Je mou povinností co nejrychleji uhnout?
4: To je typický příznak, my tomu říkáme agresivní jízdy, to znamená, ten řidič si něco vynucuje. Samozřejmě na to nemá žádná práva, aby si vynucoval nějaký průjezd. V takovém případě doporučuji nedělat v podstatě nic. Dokončit ten manévr, protože se s tím nejčastěji pravděpodobně setkáváme při nějakém předjíždění na dálnici v levém pruhu, kdy se za nás někdo nervózní zařadí a teď nás tlačí před sebou.
2: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: Zítra si povíme, jak postupovat, když se zranění po nehodě objeví až později.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
4: Je půl osmé.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Dostavba dálnice D55 začne ještě letos. Ředitelství silnice dálnic vybralo firmu, která postaví 6-kilometrový úsek mezi Kokorami a Přerovem. Investice si vyžádá více než 1,5 miliardy korun, potvrdil to ředitel ŘSD Radek Mátl. Zástupci vlády, odboru a zaměstnavatelů dnes budou jednat o státním rozpočtu na příští rok. Ten má v pondělí finálně schválit vláda. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO chce na schůzce informovat o základních pilířích navrženého rozpočtu, který má mít schodek 389 miliard korun. V Šumparku se koná veletrh sociálních služeb. Jejich poskytovatelé se představí od 9 do 15 hodin na hlavní třídě a v parku u Sovy. Návštěvníci si můžou prohlédnout kompenzační pomůcky pro seniory nebo handicapované a také se nechat změřit hladinu cukru v krvi nebo si vyzkoušet první pomoc. Mostecký okresní soud dnes znovu projedná žádost nejdéle vězněného Čecha Zdeňka Navrátila, dříve Vocázka, o podmíněné propuštění. Muž odsouzený na doživotí za dvě vraždy se k jednání připojí videokonferenčně z věznice Bělušice na Mostecku. Za mřížemi je přes 39 let. Za sportu tenistka Dominika Šalková porazila na turnaji WTA v São Paulo favorizovanou Jessicu Buzasovou ze Španělska 2-0 na sety a prošla do druhého kola. Šalková si na zápas musela počkat dva dny, odložen byl kvůli dešti. Počasí dnes se čekáme zpočátku zataženo a déšť, během dne oblačeno až polojasno a ojídněle přehánky. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 12. Povane mírený severozápadní až západní vítr, k večeru pak slabý proměnlivý.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Na Jesenicku v Bílé pod Pradědem se řeší nehoda autobusu a nákladního auta a opatrně také u olomoucké části Topolany, kde havarovalo osobní auto.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
3: Už za chvíli probereme tresty za loňskou krádež měděných kabelů na železničním koridoru u Jezernice na Přerovsku. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po půl osmé.

0: jim taky nahradit škodu ve výši 1,3 milionu korun. Rozsudek je pravomocný.
1: Trojice zlodějů u jezernického viaduktu pilou odřezala a sekerou odsekala zhruba 20 metrů kabelu pod napětím. Tím vyřadili z provozu traťové železniční zařízení mezi Drahotušemi a Lipníkem nad Bečvou. 6 návěstí dal 2 výhybky a 14 kolejových úseků. Vlaky na koridoru proto nabírali několikahodinová zpoždění. Zloděje policejní hlídka zadržela krátce po krádeži u auta, kterým lup odvážili. Okresní soud je za to všechny tři poslal do vězení. Předseda odvolacího soudu Martin Lísek ale tresty dvěma z nich zmírnil na podmíněné. Otci Martinu a jeho synu Nikolasi Mirgovým.
2: Odvolací soud více zohlednil osoby obžalovaných. To znamená, že ten uložený trest není jenom o škodlivosti toho činu a následků, který byl způsoben, ale i ta podmíněné odložení trestu odnětí svobody je závislé hlavně na tom, jakého člověka máme před sebou. A v případě obžalovaných Martina Mirgy i Nikolase Mirgy oba obžalovaní neměli přitěžující okolnost spočívající v minulých odsouzeních.
1: Muži rozhodnutí soudu komentovat nechtěli.
3: Ne.
1: Na mikrofon se vyjádřil obhájce Martin Schulhauser.
3: Jsem samozřejmě spokojený, tak jak jsem uvedl, trest, který byl uložen okresním soudem, byl jednoznačně exemplárním a v podstatě krajský soud svým způsobem převzal argumentaci obhajoby, pokud se týká toho ukládání trestu.
1: Senát naopak potvrdil 3,5letý trest vězení hlavnímu iniciátorovi krádeže Jánu Ištokovi. Soudce Martin Lísek přihlédl třeba i k tomu, že Ištok polovinu svého života strávil ve výkonu trestu.
2: S ohledem na to, jaký pan Ištok je, a my víme objektivně, že má minimálně 27 záznamů v rejstříku trestů o předchozích odsouzeních z majetkové trestné činnosti, to znamená, ani tyto tresty nevedly k tomu, aby vedl do budoucna řádný život a neútočil proti majetku, ať už fyzických nebo právnických osob, tak ten účel toho trestu je už opravdu jenom ochrana společnosti. To znamená, aby tady 3,5 roku mezi námi nežil a nemohl páchat další trestnou činnost a nepoškozovat další lidi.
1: Podle Ištokovy obhájkyně Barbory Chromčíkové je trest nepřiměřeně přísný. To ale odvolací soud odmítl.
4: Pana Ištoka se nic nezměnilo, vidíte, mám za to, že mělo to být zohledněno, nebylo a proto k tomu nemám co bych dodala.
1: Správa železnic ročně řeší asi 50 krádeží kabelů, nejčastěji v Praze a Moravskoslezském kraji. Z Olomouce Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je čtvrtek 17. září, svátek má Naděžda a Naďa a je 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, touží-li září po rose, bude v říjnu bláta po ose. No dnes zpočátku deštivo, odpoledne se ukáže sluníčko, teplota do 20 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Přes noc v Žárové napršelo 12 mm, ráno je 11 stupňů a vysoká vlhkost vzduchu 99%, napsal Tonda. U nás v Kroměříži je po dešti a už se dere slunko, zmračen je 14 stupňů, vzkaz od neznámého pisatele či pisatelky, děkuji. Prostějov 14 stupňů, vypadá to na déšť i na slunečno, je to aktuálně velký boj, vzkaz od Michala.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Iktus, neboli mrtvičku, neboli cévní mozkovou příhodu, prý u nás záchranka, iktová neurologická centra nebo komplexní cerebrovaskulární centra zvládají docela na slušné úrovni. Jak to tedy dělají odborníci? A hlavně, co může pro sebe případně udělat postižený cévní mozkovou příhodou, ale hlavně jeho okolí? Probereme s neuroložkou doktorkou Elenou Švamberkovou. Ptejte se i vy ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Jaroslav Samson Leng měl skupinu Máci. S Redlem a Janouškem tvořili super trio, ale nejvíc ho mají fanoušci spojeného s kapelou Hop Trop. Tu jsme natočili na Folkfestu v Mohelnici před 5 lety. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Hop Trop.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 10 minut bude 8 hodin. Dobré ráno, máte problémy se vstáváním, chce se vám ještě spát? Možná vám pomůže pár vyzkoušených tipů, jak se co nejpříjemněji probudit. Jako první se to chce protáhnout, hezky za rukama, za nohama, pořádně zívnout. Pohodově probudí také vůně. Vyzkoušejte esenciální oleje z vůní citronu, pomeranče nebo grepu. Mě například probudí i vůně dobré snídaně. No a důležité je také vstávat v pravidelnou dobu. Já například každé všední ráno vidím na budíku 3:20, tak to vyzkoušejte. Přeji, ať máte krásná, milá a usměvavá rána.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 8 hodin. Hokejisté Přerova si v Maxalize připsali 2. výhru sezóny. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou.

0: nejlepších akustických kytaristů planety míří 12. listopadu do Olomouce. Držitel ceny Grammy Tommy Emmanuel rozezní výstaviště Flora. Zažijte energii, která bere dech. Nenechte si ujít kytarový svátek roku. Čtvrtek 12. listopadu Olomouc. Vstupenky rychle mizí v síti Ticketportál.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Osm hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Návrh státního rozpočtu na příští rok míří do finále. Právě teď o něm jedná koalice. Lidé v Olomouci si dnes mohou prohlédnout návrhy úprav botanické zahrady. Sklizeň hroznů bude letos asi o třetinu nižší. Může za to horké léto. Dnes se čekáme oblačno až polojasno. Zpočátku i déšť a maximálně 20 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Návrh státního rozpočtu na příští rok by dnes mohl být hotový. Právě teď o něm jednají koaliční lídři. Motoristům a SPD vadí navrhovaný schodek 389 miliard korun. Hledali proto úspory v rozpočtových kapitolách. SPD navrhuje například škrtnout 7,5 miliardy korun u ministerstva obrany. Podle předsedy hnutí Tomia Okamury jde o nezahájené investice. Motoristé mimo jiné navrhli znovu zavést karenční dobu, tedy první 3 dny nemoci bez náhrady výdělku. Olomoucká radnice chystá proměnu botanické zahrady. Novou podobu má dostat prostor zahrádky a gruzínská zahrada. Návrhy úprav dnes radní a architekti představí veřejnosti. Zájemci si je mohou prohlédnout od 17 hodin v oranžerii na výstavišti Flora.
3: Pokud se zájemci nemůžou projednání zúčastnit osobně, výstavní panely s vizualizacemi budou ve vestibulu budovy Namiro magistrátu města Olomouce. Plánované změny v areálu se dají sledovat i na oficiálním profilu Měníme Olomouc a na stránkách výstaviště Flora. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
2: Vinaři letos se v Česku sklidí podle prvních odhadů asi o 30% méně hroznů než obvykle. Svaz vinařů odhaduje škody na 500 000 korun. Vinobraní je letos kratší, protože jednotlivé odrůdy dozrály téměř současně.
4: My jsme teď zhruba v půlce vinobraní a právě sbíráme odrůdu Sauvignon.
5: Popisuje vinař Antonín Valihrach na vinici v Krumvíři na Břeclavsku. Už teď ale pozoruje nižší úrodu oproti průměrné sklizni.
4: Výnos je maximálně poloviční a u některých odrůd je to horší.
5: Na letošní sklizni se podepsalo výrazně horké a suché léto. Někteří vinaři navíc utrpěli přívalovými dešti.
6: V těch zasažených oblastech, kde přišla ta supercelná kroupy, tak ten pokles může být až 60%.
5: Doplnil předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděřič. Navzdory nižším výnosům, ale vinaři očekávají, že letošní hrozny budou kvalitní. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
2: Rekreační areál Poděbrady nedaleko Olomouce dnes hostí akci s názvem Jdeme celá rodina. Začne ve 14 hodin. Zájemci můžou vyrazit na stezku přírodou, připraveny jsou i kreativní dílny nebo výuka tance, říká za pořadatele Milena Hesová.
7: Na těch jednotlivých stanovištích jsou úkoly různé. Některé jsou sportovní, některé jsou trošku vědomostní. Je to tak poskládané, aby si přišel každý na svý. Cílem není tentokrát naběhat kilometry, ale opravdu si užít rodinnou pohodu na těch stanovištích. Projítí té stezky a absolvování dostanou pamětní list.
1: Sport.
2: Hokejisté Přerova si v Maxalize připsali druhou výhru sezóny. Doma porazili Chomutov 2-1 a v tabulci jim patří 9. místo. Chomutov je poslední, 14. V sobotu čeká hanácký tým 4. kolo první ligy. Opět se představí doma, přerovští od 17 hodin přivítají Třebíč.
1: Počasí.
2: Dnes se čekáme zpočátku zataženo a déšť, během dne oblačno až polojasno a ojídněle přehánky. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 12, povane mírný severozápadní až západní vítr, k večeru pak slabý proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na Jesenicku v Bělé pod Pradědem se řeší nehoda autobusu a nákladního auta a opatrně také v Přerově v ulici generála Štefáníka havarovala 2 auta.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal. Víte, co mě rozčiluje doma při úklidu? Mop na vytírání podlahy. No, když ho opřu zeď, tak vždy sklouzne. Ozve se rána a musím se pro tyč mopu ohnout. A to se opakuje co chvíli. Je to úžasný tělocvik. Tak čekají-li vás domácí práce, ať se lehce vydaří. Za chvíli si s Martinem Písaříkem prověříme naše zeměpisné znalosti a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Iveta Bartošová, skupina Bony M, a právě teď bude zpívat Karel Gott. Dobré ráno.

0: Do čtvrtečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 8:45. Dobré ráno. Právě teď si prověříme naše zeměpisné znalosti. Má nebo nemá Francie společnou hranici s Nizozemskem? Odpověď má Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že Francie má pozemní hranici s Nizozemskem? Ze zeměpisu dobře víme, že Francie a Nizozemsko spolu v Evropě žádnou přímou pozemní hranici nemají. Jejich území jsou na evropském kontinentu oddělena Belgií a Lucemburskem. A přesto se tyto dvě země setkávají na jednom malém ostrově. Jmenuje se Svatý Martin a leží v severovýchodní části Karibského moře. Patří do souostroví Malých Antil a leží asi 250 km východně od Porto Rica. Ačkoliv má rozlohu jen přibližně 87 km čtverečních, přesto je politicky rozdělen mezi dvě evropské země. Severní část ostrova tvoří francouzské zámořské společenství Saint-Martin, jižní část Sint-Maarten patří Nizozemskému království jako autonomní území. Hranice na Svatém Martinu vznikla už v roce 1648 na základě dohody mezi Francií a Nizozemskem. V praxi je velmi nenápadná. Nejsou zde klasické hraniční kontroly a pohyb mezi oběma stranami je dlouhodobě volný, což z ostrova dělá jeden z nejotevřenějších příkladů dělení státního území. Svatý Martin je tak unikátním místem, kde se Evropa potkává v Karibiku.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je minuta po čtvrt na devět. Dobré ráno, je tady čtvrtek 17. září a svátek má Naděžda a Naďa.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří. No dnes zpočátku deštivo, odpoledne se ukáže sluníčko a teplota do 20 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook, děkuji. Kojetí na 15 stupňů a vypadá to, že by mohlo vykouknout sluníčko, napsala Pavlína. Sobotín zataženo 11 stupňů, hlásí Iva a Jaroslav z Vikýřovic spíše pošmourno, nevlídno 12 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jutá, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Dvě nová CDčka budeme poslouchat v pořadu Na cestě. První je poetické, něžné, které vydala folková písničkářka Alice Maule s názvem Tóny. To druhé se jmenuje Spáchej hřích a představí rockový bluegrass plzeňské kapely Forehand s frontmanem Mišou Leichtem, takže žánry zcela odlišné. K jejich poslechu si nezapomeňte naladit Český rozhlas Olomouc v neděli 20. září po 15. hodině, kdy novinky představí

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 8:30. Dobré ráno. Los určil olomouckým hokejistům pro start extraligové sezóny jednoho z papírově nejtěžších možných soupeřů a Hanáci si s ním neporadili. Doma prohráli s pražskou Spartou jednoznačně 2-5. Hosté se dostali do vedení už ve 4. minutě a od té doby kontrolovali náskok.
1: Trenéra olomouckých hokejistů Petra Fialu po startu sezóny a domácí prohře 2-5 se Spartou Praha mrzelo to, že jeho svěřenci selhali v činnosti, na kterou chtějí v extralize hodně spoléhat, tedy v pečlivé hře v obraném pásmu.
2: Hráči dostávali hodně podtlak v našem obraném pásmu, kdy tam tím pohybem a tou věřivostí si vytvářeli šance a to, že jsme byli na kotouči a nevyhodili jsme puk ven, tak většinou potom následně jsme byli potrestaní.
1: Trenérova slova doplnil útočník Daniel Herčík.
3: Jsme takový zbrklí občas, že sice chceme hrát jednoduše, ale dám to příklad na sobě. Když jsem dostal puk na mantinel, chtěl jsem ho jako vyhodit a ten bek mě hezky přečet a chytil to. Takže být tady v tom klidný na tom puku a dostávat to líp z toho našeho obraného pásma a potom hlavně líp si přebírat ty hráče. Když Sparta byla na puku, tak se hezky rotovali a pak z toho vlastně byly ty největší šance.
1: Zrovna Herčík ale zažil v zápase i radost. Letní posila z Pardubic vstřelila první olomoucký gól nového ročníku.
3: Na jednu stranu jsem rád, že jsem toho góla dal, že trošku budu mít možná větší klid, že už jsem se to nějak odškrtnul, ale na druhou stranu asi bych to radši, nebo určitě bych to radši vyměnil za 3 týmové body, tak bych to nezhodnotil.
1: Dobrá zpráva může pro Olomouc být to, že brzy dostane šanci na úvodní prohru zapomenout. Už v pátek nastoupí Hanáci opět doma a přivítají Plzeň.
3: Nějak rozebereme si ty vlastně góly a ty špatné věci, co jsme tam udělali a uděláme zatím pak tlustou čáru a vlastně budeme se připravovat zase na Plzeň.
1: Přibližuje útočník Herčík plány olomouckých hokejistů. David Nekvinda, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Pobodaný mladý muž a mrtvá žena. Dva zdánlivě nesouvisející případy řeší komisařka Florence v premiérové řadě seriálu. ČT2. Zločin proti přírodě. Působivá sonda do krajiny na hraně nevratného vymizení v premiérovém dokumentu Při zemi. A ČT Art. Se spisovatelem Jaroslavem Rudišem, po stopách básníka a grafika Bohuslava Reinka či Ivana Magora Jirouse. Premiéra cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
3: Je 8:30.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Olomoucký kraj se zaměří na tzv. Neformální pečovatelství. S organizací Pontis Šumperk spustí projekt pro pracovníky v sociálních službách i pro ty, kteří pečují o své blízké. Nabídne jim informace, jak se o lidi s handicapem starat nebo jak zabránit tzv. Vyhoření. Za první tři měsíce programu Nová zelená úsporám po změně podmínek zažádali o podporu přes 2000 lidí. Celkem si chtějí půjčit přes 5 miliard korun. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený z Motoristů. Zájemci peníze získají od banky formou bezúročného úvěru. Arcidiecézní charita Olomouc příští týden otevře nové poradenské centrum pro cizince. Nabízet bude bezplatné poradenství, pomoc při jednání z úřady tlumočení nebo asistenci při uznávání zahraničního vzdělání, řekl to mluvčí charity Marek Navrátil. V Prostějovské knihovně se dnes bude plést a háčkovat. Podle organizátorů může přijít každý i začátečníci. Posezení, upletení a háčkování začne v 17 hodin. Za sportu čeští volejbalisté na mistrovství Evropy nebodovali ani se Slovinskem. Podlehli mu 1-3 na sety. Základní skupinu uzavřeli s 8 body a klesli na třetí místo ve skupině. Ještě je můžou předstihnout Řekové. Pak by Češi měli pro nasazení do 8 finále nejméně výhodnou čtvrtou pozici. Počasí dnes se čekáme zpočátku zataženo a déšť, během dne oblačno až polojasno a ojídněle přehánky. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 12, povane mírný severozápadní až západní vítr, k večeru pak slabý proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: V Přerově v ulici generála Štefánika se řeší nehoda dvou vozidel. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Na Olomouckém horním náměstí dnes v 9 hodin odstartuje akce Olomouc vesluje. Podrobnosti za chvíli. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 8:30.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl deváté, dobré ráno. Olomouc vesluje. Je akce, která chce přilákat děti, mládež i širokou veřejnost k veslařskému sportu a podpořit pohyb zábavnou formou. Začíná v 9 hodin na Olomouckém horním náměstí štafetovým závodem žáků druhého stupně základních škol. Následovat budou jízdy pro veřejnost na připravených trenažérech, prezentace Olomouckého veslařského klubu a jeho členů a setkání s úspěšnými českými sportovci. V ranním vysílání teď zdravím předsedu Českého veslařského svazu Davida Kincla. Dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Jaké jsou další cíle akce Olomouc vesluje?
1: No tak, vy jste to vlastně už všechno řekl. Přilákat děti a veřejnost a představit jim veslování. Tenhle ten nádherný sport, a nejenom ten sport jako takový, ale i ten pohyb samotný, což už si můžou vyzkoušet na tom náměstí, na trenažérech, a zároveň při takovýchto akcích, jako je Olomouc vesluje, můžou děti poznat, že to taky může být jako velká zábava při těch štafetových závodech, kdy tvoří vlastně tým a můžou se podporovat. Samozřejmě, že cílem, kdyby se povedlo přilákat některé z těch dětí při takovýchto akcích, aby přišly do loděnice na vodu, na klasické veslování, tak by to bylo úžasné, ale obecně jde o to, aby jsme ukázali veslování veřejnosti a dětem.
0: Veslování je sport, ve kterém Česká republika dosahuje skvělých výsledků. Jaký je tedy o něj zájem mezi dětmi a mladými lidmi?
1: No tak obecně můžu samozřejmě říct, že bychom si všichni, kteří pracujeme u sportu, se pohybujeme, že bychom si představovali, aby těch dětí a mladých lidí sportovalo mnohem víc, než tomu je. Na druhou stranu musím říct, že určitě nemůžu říct, že by o veslování nebyl zájem, nicméně kdyby byl o něco větší, tak by jsem byl moc spokojený.
0: Jaké disciplíny patří do veslování?
1: Tak veslování, samozřejmě, že bych jde o to klasické veslování, nebo takhle, o veslování na vodě v současné době máme jednu novou disciplínu, to znamená, rozdělil bych to na olympijské veslování, což je veslování na hladké vodě, to všichni asi znají, to znamená, to jsou ty skify, dvojskify, čtyřky, osmy a tak dále. Máme novou olympijskou disciplínu, která se jmenuje Beach Sprint, kde teď o shodu okolností na telefonu jsem ve Španělsku, kde probíhá mistrovství Evropy v této nové olympijské disciplíně. A tato disciplína kombinuje veslování na moři a běh po pláži. No a pak samozřejmě máme ještě to halové veslování nebo veslování na trenažéru, které olympijské není, nicméně i na trenažéru se pořádá mistrovství Evropy a mistrovství světa, takže je to velmi prestižní.
0: Jaké podmínky máte v České republice k provozování tohoto sportu?
1: No já myslím, že samozřejmě, že veslování je omezené tím, aby kde je tam, kde je voda, to je jasný, to znamená, ale obecně si myslím, že podmínky v České republice na veslování jsou velmi dobré. Veslování tím, jak jsem řekl, že je omezený vodou, tak máme nějaké tři oblasti, které rozlišujeme na oblast Labe, oblast Vltava a oblast Morava, na ty naše hlavní řeky. A samozřejmě musím zmínit taky, že máme v Račicích, v severních Čechách, máme špičkový světový veslařský kanál, na kterém pořádáme světové akce, a můžu diváky pozvat, nebo posluchače pozvat, v roce 2027 i v roce 2028 budou Račice hostit světový pohár, takže budeme mít opravdu špičkové veslování v Česku. A tam, kde samozřejmě voda není k dispozici, kde se nedá na vodě veslovat, tak potom se snažíme dělat veslařskou osvětu právě na trenažérech, což je naprosto skvělý pohyb taky, takže myslím si, že podmínky v České republice pro veslování jsou dobré.
0: A na jaké úspěchy z poslední doby byste poukázal?
1: Tak musím říct, veslování jde jednoznačně poslední dobou nahoru, za což jsem strašně moc rád. Nejvíc bych teď vypíchl nedávné

0: mistrovství světa v Amsterdamu, kde jsme měli dvě posádky ve finále A a dosáhli jsme 5. a 6. místa. Máme dvojku žen, Pavlínu Flamíkovou a Aničku Šantručkovou, vítězkami celkového světového poháru pro letošní rok. A zároveň byly také stříbrné na mistrovství Evropy, což jsou úžasné výsledky a doufám, že budeme na ně celkově navazovat a samozřejmě všechno směřujeme k olympiádě v LA v roce 2028.
1: Říká předseda Českého veslařského svazu David Kincl. Připomínám, že akce Olomouc vesluje, do které se můžete aktivně zapojit i vy, startuje v 9 hodin. Děkuji za informace a opět někdy naslyšenou.
0: Já moc díky, mějte se hezky, nashledanou.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 2 minuty po 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká pěkné růže v zahrádkách, věští pěkný podzimek a pozdní zimu. No dnes zpočátku deštivo, odpoledne se ukáže sluníčko, teplota do 20 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, psali jste také dnes ráno v SMSkách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji. Po večerním silném dešti je 12 stupňů a zataženo bez větří, napsala Vlaďka z Bohdíkova. Luděk z Horky hlásí 15 stupňů a velkou oblačnost a Jeseník 13 stupňů, napsala Andrea.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Iktus, neboli mrtvičku, neboli cévní mozkovou příhodu, prý u nás záchranka, iktová neurologická centra nebo komplexní cerebrovaskulární centra zvládají docela na slušné úrovni. Jak to tedy dělají odborníci? A hlavně, co může pro sebe případně udělat postižený cévní mozkovou příhodou, ale hlavně jeho okolí, probereme s neuroložkou doktorkou Elenou Švamberkovou. Ptejte se i vy ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: A ještě k tomu rád.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 9 minut bude 9 hodin. Dobré ráno. Už o 9:45 nás čeká pořad od pradědu na Hanou. Ondrášov, dnes místní část Moravského Berouna, má velmi zajímavou historii, která sahá až do dob starého hornického osídlení této krajiny. Mirek Kobza nás dnes pozve právě sem se svou další pohlednicí od pradědu na Hanou. Poslechnout si pořad budete moci také v audioarchivu, v celodenních záznamech, na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz, v podcastových aplikacích a v naší aplikaci Můj rozhlas.
2: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 9 hodin. Dobré ráno, fotbalisté Kozlovic u Přerova vypadli z poháru MOL Cup po porážce s Pardubicemi. Více o tom uslyšíte už ve zprávách. V celou Vítek Šoukal se těší naslyšenou zítra ráno. Za chvíli kolega Tomáš Kedzior. Přeji usměvavý čtvrtek.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Olomoucké arcibiskupství eviduje 11 obětí zneužívání v církevním prostředí. Tripartita projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Fotbalisté Kozlovic prohráli v MOL Cupu s Pardubicemi 0-6. Dnes má být oblačno až polojasno, naměříme až 20 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Už téměř rok funguje kontaktní místo Olomouckého arcibiskupství. Slouží obětem zneužívání v církevním prostředí. Na kontaktní místo se dosud obrátilo 11 lidí. Podle jeho pracovnice Marcely Řezníčkové mohli využít například pomoc psychologa.
2: Víme, bohužel, že v církvi jsou lidé, kteří byli nějak zraněni. A právě pro tyto lidi a proto, aby se to třeba neopakovalo, pro větší osvětu bylo tohle místo zřízeno.
0: Koaliční rada od rána jedná o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Dopoledne probere finanční plán i tripartita. Zaměstnavatelům něm chybí víc peněz na výzkum, vývoj a inovace. Odboráři zase chtějí mluvit o platech zaměstnanců veřejného sektoru. Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj také kritizuje výši schodku, který je 389 miliard korun.
3: Je to další vláda, která vlastně řeší problémy zvyšováním schodku státního rozpočtu a nebo následně, čeho se obáváme, zvyšováním daní. Místo toho, abychom přistupovali k těm skutečným reformám, ať už je to ve zdravotnictví, tam vidíme velmi deficitní rozpočet.
0: V závěru týdne budou teploty v Česku dál stoupat nad 20 stupňů Celsia. Nebe bude převážně polojasné, srážek bude pomálu. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Podle něj od neděle přijde déšť a na začátku příštího týdne se ochladí. Teploty přes den by se neměly dostat nad 18 stupňů Celsia. Od úterý mohou v noci při malé oblačnosti a bez větří klesat až ke 3 stupňům nad nulou. V noci na dnešek zemřel Richard Morávek, významný olomoucký developer a zakladatel skupiny Redstone. Bylo mu 56 let, řekl to mluvčí společnosti Michal Folta. Morávek byl od léta v péči lékařů poté, co při dovolené ve Španělsku utrpěl vážný úraz hlavy. Jeho jméno je spojeno s galerií Šantovka, Nová Velkomoravská nebo obchodním centrem Olympia Olomouc. Sport. Fotbalisté Kozlovic u Přerova ze čtvrté ligy prohráli v MOL Cupu s ligovými Pardubicemi 0-6. Tři branky inkasovali už po 14 minutách. Zbylé padly ve druhé půli. Kozlovice hráli proti ligovému týmu poprvé v historii a i přes porážku to byl pro celý klub i fanoušky velký zážitek. Potvrdil to kapitán Kozlovic Alex Řehák.
4: To se tady strhlo, ten zájem o ten kozlovický fotbal celorepublikově, že si ty lidi aspoň zjistili, co Kozlovice znamenají. A my jsme viděli, jako aspoň, jak to vypadá, když se člověk podívá na tu ligu ze stadionu nebo v televizi. Každý je strašně chytrý a potom, když ten hráč s tím míčem kolem něj běží, tak mu to pomalu nejde zjít. Takže poučení, že už nás asi profíci nebudou. Počasí.
0: Dnes se čekáme oblačno až polojasno a ojídněle přehánky. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 12. Povane mírný severozápadní až západní vítr, k večeru pak slabý proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D46 u Olomouce směr Brno pracují silničáři, levý jízdní pruh je uzavřený.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Čtvrteční dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc přinese mimo jiné rozhlasovou pohlednici od Pradědu na Hanou a navštívíme Ondrášov, místní část Moravského Berouna. Není to jen ta minerálka, jinak je dnes velký den pro všechny, kteří mají rádi veslování. Jak přiblížit halové cestování dětem a mládeži, třeba prostřednictvím projektu Česko vesluje, který se dnes koná na Olomouckém Horním náměstí. Vydáme se tam a o víkendu už také něco máme. Na výstavišti Flora bude 12. ročník knižního veletrhu Litr. O něm si budeme povídat za chvíli. U mikrofonu je Tomáš Kedzior, přeji hezké dopoledne.

0: Posloucháte dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. O víkendu se v pavilonu G na výstavišti Flora v Olomouci koná 12. ročník knižního veletrhu autorských a knižních publikací Litr. Kromě samotného veletrhu nabízí festival už v pátek bohatý doprovodný program. Za organizační tým nás pozvou Pavla Baštanová a Alexandr Jančík.
1: Veletrh se otvírá besedou ilustrátorky Andrej Tachezí ve Zlaté velrybě, knihkupectví pro děti, a poté následuje slavnostní zahájení spojené s první vernisáží Litru. Proběhne v palmovém skleníku a je to výstava Fina Stillera, mladého talentovaného ilustrátora. Po této vernisáži budou následovat série představení výstav po městě. V galerii XY se představí Pavla Baštanová s výstavou Olivie, která je inspirována knihou J.A. Pitinského. Potom se bude ve výstavním programu pokračovat v galerii PAV a potom rezidentky představí své rezidenční projekty ve vitríně Denisce a galerii Véčko.
2: To je tedy zahájení Litru a ten hlavní a stěžejní veletržní program proběhne v pavilonu G, výstaviště Flora, v sobotu a v neděli. Na koho se například můžeme těšit?
3: Náš festival představuje umělecké nebo limitované, nějakým způsobem neotřelé publikace, ale i tisky, časopisy a jiné umělecké předměty, které s tím souvisí, ale snažíme se vozit i to nejlepší, co se za uplynulý rok urodilo, ať už to jsou nejkrásnější české knihy roku, Zlatá stuha, Cena Muriel, anebo knihy ve výběru Magnézie Litery, které prezentujeme formu animovaných znělek.
2: Kromě toho, že přijede spousta malých nakladatelství a různých tvůrců, kteří představí jak umělecké publikace, tak i předměty, které jsou spojeny s tvůrci a uměleckou sférou, která se týká grafiky, papíru a knihy, tak jste připravili také bohatý doprovodný program, který je zaměřený hodně na děti. Tak jaké konkrétní workshopy, například divadla a další zážitky, si mohou děti v rámci Litru užít?
3: Tak v sobotu ráno začínáme workshopem naší hostky Andrej Tachezi, která představí knihu Ahoj kytko již v pátek, a v sobotu potom bude následovat výtvarný workshop. Naše rezidentka Pavla Krkošková představí dva workshopy. První průchozí celovíkendový workshop Skicán se zaměřuje na dokreslovací sešity z grafické dílny Utěrky, kde si můžou děti vyzkoušet různé dokreslovací úkoly na velkoformátové tisky. Její druhý workshop, který se odehraje v neděli, se jmenuje Dobrodružství jedním tahem, což už mluví samo za sebe, bude se zase týkat kresby. V sobotu v 5 hodin se můžete těšit na workshop Pink Box. Není růže jako růže, což je workshop pro děti od 7 let na motivy stejnojmenné knihy, který hravým způsobem zkoumá jazyk, obrazy a skutečnost a zaměřuje se na filozofii pro děti. V neděli v 11.00 vás zveme na workshop Jana Šrámka a Pavla Ryšky ke knize Anatomie sauroprda, což bude hravá dinosauří přednáška a následný workshop animace.
1: Kromě workshopu budete moci být účastní divadelního představení Za dveřmi pražského souboru Fráz a také sběrného dvorečku, což je takový hybridní tvar, rodinné divadlo spojené s Kutilskou dílnou, které pořádá kolektiv Hřev na hřišti a které bude určené úplně všem generacím, které se chtějí právě zabývat nějakým kutilstvím a vytvářením různých recyklovaných produktů. Materiál na jejich výrobu bude k dispozici na místě.
2: 12. ročník knižního veletrhu autorských a uměleckých publikací Litr se koná od pátku do neděle na výstavišti Flora. Z Olomouce Petra Ševců, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Petra Janů.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Přímo z místa.
2: Hraniční kameny vstyčovali lidé v krajině od pradávna. Dodnes se některé z nich dají v lesích či na loukách najít. Asi nejvíce jich v 17. až 20. století stačili vstyčit kolem pozemku rodu knížat z Lichtenštejna. Právě po těchto artefaktech dnes pátrají badatelé a vezmou vás sebou. Nejen do terénu, ale i do historie hraničníků jako takových. Poslouchejte další díl cyklu Přímo z místa v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti.

Za chviličku se ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc vydáme na Horní náměstí. Je to jen kousek, ale děje se tam toho hodně. Právě teď tam můžete sledovat štafetový závod škol a potkat se s řadou našich vynikajících bývalých i současných závodníků ve veslování. Na místě už je také redaktorka Dita Vojnarová. Za chvíli se s ní spojíme.

0: Olomouc dnes veslově, a to v samotném centru města na Horním náměstí. V 9 hodin tam usedli k připraveným trenažerům děti druhých stupňů základních škol, aby se zapojili do štafetového závodu a aby prožili netradiční hodinu tělocviku. Dohlíží na ně řada odborníků, mezi kterými jsou samozřejmě zástupci domácího olomouckého veslařského klubu, kteří určitě rádi ve svém týmu přivítají nové tváře. Stojí tam také stan Českého rozhlasu Olomouc, který je mediálním partnerem letošního ročníku, a na místě je redaktorka Dita Vojnarová. Pěkné dopoledne.
1: Pěkné dopoledne všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc. Tak mám pocit, že nemusím vůbec nic říkat, protože ta atmosféra, která tady panuje, tak ta mluví určitě za mě. Já jsem si prošla celý prostor tady před Orlojem na Horním náměstí v Olomouci, který se proměnil v tělocvičnu pod širým nebem, tedy vlastně pod stanem, protože tady jsou postaveny velké stany. Takže všechno jsem viděla. K trenažéru mám možnost usednout až po 12. hodině, to budou volné. Já mám totiž v tuto chvíli jiné a velmi milé povinnosti. Akci Olomouc vesluje si totiž nenechala ujít vedoucí projektu Česko vesluje, organizátorka dnešních závodů Jitka Tolarová, které přeji dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Co říkáte tomu, co se děje v Olomouci od 9. hodiny?
2: Je to úplně neuvěřitelné. To, že se takhle rychle na začátku školního roku dokázalo sejít tolik škol a tolik dětí, to je za mě takový trošku malý zázrak a je hrozně radost se na to dívat, jak to dětem jde a jak tady teď mezi sebou závodí.
1: Já jsem tady viděla pár dětí, které mají kombinézy, takže bylo vidět, že k veslařskému sportu mají blízko. Nicméně spousta z nich určitě ne. Jak si vedou?
2: Vedou se velmi dobře. Je to tak, máme tady děti v komboškách, protože i když jsou to závody primárně pro amatéry, tak my veslařům nezakazujeme, aby se zapojili. Oni svým spolužákům pak pomůžou, vědí mnohem lépe a mnohem rychleji, co dělat, a pak je třeba i snažší cesta do toho veslařského oddílu.
1: Mají přece jenom trošičku sklus. Říkáte jim dopředu, jak postupovat, jaký je ten pohyb, aby byli co nejrychlejší?
2: Samozřejmě, tam první, jako co proběhla vlastně školení přímo ve škole, kde tady trenér z olomouckého oddílu přijel tělocviku, vysvětlil si to s dětmi, ukázal jim to, ukázal to učitelům, a trenažer tam byl minimálně týden zapůjčený, takže děti měli šanci se to pořádně vyzkoušet v klidu, natrénovat víc než jednou, aby to trošičku vypadalo, aby mi z toho trenažeru úplně nepadali, protože to se samozřejmě může stát, protože nadšení je samozřejmě veliké a to pak občas překoná i tu správnou techniku, ale měli možnost trénovat a jsem za to velmi ráda.
1: Když to člověk umí, vypadá to velmi jednoduše. Jak náročné takové to veslování na trenažeru vlastně je?
2: Velmi. Opravdu to bolí. Trenažer je takový trošičku strašák pro veslaře na vodě, protože pro nás to vždycky znamená nějaké měření. Je to testování, jsou to závody, které jsou naprosto exaktně změřené a veslaři jezdí delší vzdálenosti. My tady s dětmi jedeme štafetu, každý jede jednu minutu, střídají se, takže se musí i pomáhat, nějakým způsobem to musí navazovat. Zatímco pak veslaři jedou 2 kilometry a to už je 6 až 8 minut bolesti.
1: Jaký cíl, jaký smysl má vlastně tato akce Česko vesluje, potažmo Olomouc vesluje?
2: Tak úplně první myšlenka bylo vůbec přiblížit veslování široké veřejnosti, protože veslování je krásný tradiční sport, ale může se stát, že i v městech, kde veslařský oddíl je, vlastně děti, které by rády měly nějaký jiný sport, než dělají, nebo rády s něčím začaly, tak o veslování neví. Takže jsme takhle začali před 10 lety jezdit do škol a máme nastavené teda ty vzdálenosti velmi krátké, aby to zvládly úplně všechny děti, až postupně pak natrénují do té delší vzdálenosti. A samozřejmě bychom byli velmi rádi, kdyby z téhle trenažerových závodů pak přišli noví členové veslařských oddílů.
1: Dojel se další závod, lehce to za našimi zády utichlo. Já musím podotknout, že my jsme si opravdu poodstoupili. Takže takováto atmosféra tady panuje. Přijďte si to užít na vlastní kůži. A poslední otázka, daří se to? Daří se takovýmto akcím ty děti opravdu přivádět?
2: Poslední dobou ano, ten projekt jako takový běží 10 let. Covidem jsme se samozřejmě trošičku zastavili a museli jsme začít odznova trošičku jinak, než jsme ten projekt vedli před covidem. Mnohem víc spolupracujeme právě s veslařskými oddíly v městech, kde se veslovat dá, a děláme mnohem víc takových městských akcí. A z těchto městských akcí, z těch závodů, kde se ty školy poměří síly mezi sebou, už nám ty děti do vesláků docela chodí, protože tímhle to dnes v Olomouci nekončí. Nás čeká ještě mistrovství republiky v červnu a samozřejmě na republiku už je potřeba natrénovat. Nejlíp se trénuje ve vesláku a velmi často se stává, že nám pak ty děti sednou i na vodu, a za to jsme velmi rádi.
1: Říká vedoucí projektu Česko vesluje, organizátorka dnešních závodů Olomouc vesluje, Jitka Tolarová. Děkuji a naslyšenou, běžte si to užívat.
2: Děkuji, mějte se krásně, určitě se ještě uvidíme.
1: A já ještě doplním, že vedle informací o veslování, povzbuzování a možnosti potkat se třeba s olympijskou vítězkou Mirkou Knapkovou, se můžete při procházení olomouckým Horním náměstím zastavit také ve stanu Českého rozhlasu Olomouc, který stojí u Orloje nedaleko modelu města. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Klinika Českého rozhlasu Olomouc.
1: Iktus, neboli mrtvičku, neboli cévní mozkovou příhodu, prý u nás záchranka, iktová neurologická centra nebo komplexní cerebrovaskulární centra zvládají docela na slušné úrovni. Jak to tedy dělají odborníci? A hlavně, co může pro sebe případně udělat postižený cévní mozkovou příhodou, ale hlavně jeho okolí? Probereme s neuroložkou doktorkou Elenou Švamberkovou. Ptejte se i vy ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. Pomaličku se připravuje rozhlasová pohlednice. Půvabná krajina kolem Moravského Berouna skrývá mnohá přírodní bohatství. Kdysi to bylo zlato, stříbro a železo, dnes je to minerální voda. Cílem dnešní cesty Mirka Kobzy bude Ondrášov, a to za chvíli.

0: posloucháte dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. Ondra Šof, dnes místní část Moravského Berouna, má velmi zajímavou historii, která sahá až do dob starého hornického osídlení této krajiny. Redaktor Mirek Kobza vás právě sem pozve ve své dnešní rozhlasové pohlednici.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: V další pohlednici bych vás chtěl pozvat do údolí, které v náhorní plošině nízkého jeseníku vyhloubila řeka Bystřice. Do osady, jejíž jméno, když člověk vysloví, tak si většina z nás představí minerálku. Už možná cítíte, že se podíváme do Ondrášova. Pokud jedete po silnici číslo 46 směrem k Opavě, každý řidič ví, že zejména v zimních měsících výjezd z Ondrášova od zdejšího železničního přejezdu nahoru, potom dále k Horní Loděnici, není vůbec nic jednoduchého. Údolí řeky Bystřice bylo místem, kudy procházeli dávní poutníci, umožňovalo poměrně pohodlný průchod od Olomouce až směrem nahoru k Dědřichovu, kde Bystřice pramení. A tak se není co divit, že když se budovala dráha z Olomouce směrem ke Krnovu, tak použili tehdejší stavitelé právě toto údolí. Dá se tedy říci, že Ondrášov je velmi zajímavým dopravním uzlem. Dnes zastávka Moravský Beroun Ondrášov byla kdysi také konečnou stanicí úzkorozchodné železnice, která vedla směrem do Dvorců. Přímo za nádražím v Ondrášově se nám zachoval krásný klenutý kamenný most přes Bystřici, kudy procházela tato dráha. A pokud bychom sledovali někdejší trasu této dráhy, našli bychom ještě mnoho dalších stop pod staré železnici. Vraťme se však do Ondrášova. Nejstarší zmínka o této obci pod Kočičím vrchem pochází z roku 1269. Tehdy zde stála hornická osada se jménem Andersdorf, odsud Ondrášov. Kdo tady poprvé začal kutat železo a také drahé kovy, zlato a stříbro, to opravdu nedokážeme říct. Někteří odborníci tvrdí, že to možná byli Keltové, jiní se přiklání ke germánským kmenům a jiní říkají, že těžbu zde organizovali první slovanští vládcové této země. Každopádně je pravdou, že v tomto 13. století už zde byla těžařská činnost silně rozvinuta. Je pozoruhodné, že sousední město Moravský Beroun je zmiňováno až téměř o 3/4 století později než Ondrášov, a tak není vyloučeno, že samotný Ondrášov je starší. Kolem řeky se rudy nejen těžily, ale také zpracovávaly. Byly zde pravděpodobně hamry na zpracování železné rudy, které však později zanikly. Nález minerální vody zde spadá už do doby 13. století. Původní prameny prý objevili pánové ze Štemberka. Byla nalezena taková deska, na níž byl nápis, který zní: v roce 1260 po Kristu byl tento pramen objeven Zdislavem ze Štemberka, opatřen kovovou obrubou a zpředán svému určení. Všichni obyvatelé tohoto kraje pijí tuto velmi známou vodu a lidé přicházejí ve velkém množství, aby pomocí této vody ozdravěli, neboť se jedná o vodu, která pomáhá léčit mnohé nemoci. Tento nápis byl podepsán Štěpánem ze Štemberka. Text je patrně nejstarším dokladem o tom, že zde nějaké prameny byly využívány. Zajímavé je, že bylo mnoho sporů o tom, kdo tento pramen vlastně drží, kdo je jeho majitelem. A zdá se, že zvykové právo tehdy převládlo nad pokusy ovládnout tento pramen, protože od nejstarších dnů bylo uváděno, že pramen je všech obyvatel Moravského Berouna a okolí, a tudíž jej nelze zatížit nějakými poplatky. Až teprve v 19. století byl tento pramen upraven a začal se zde vybírat dobrovolný poplatky na údržbu. Nejenom samotná obec, ale také náhorní plošiny v jejím okolí, kolem Kočičího vrchu s nadmořskou výškou 631 metrů nad mořem, to jsou rozhodně místa, které stojí za návštěvu.
3: Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
4: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19, nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Schodek rozpočtu klesne o jednotky miliard, shodla se na tom koalice. Na Hrad Halštín během prázdnin zamířilo méně turistů než loni. Olomoučtí hokejisté na úvod extraligy podlehli Spartě 2-5. Dnes se čekáme oblačno až polojasno a maximálně 20 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Schodek státního rozpočtu pro příští rok klesne o jednotky miliard korun. Po jednání lídrů vládní koalice to řekl předseda motoristů Petr Macinka. Další zhruba 20 miliard by podle něj mohl stát ušetřit kvůli chystaným legislativním změnám. Macinka zároveň odmítl, že by Česko příští rok nesplnilo 2% závazek NATO na výdaje na obranu. Návrh rozpočtu by vláda měla schválit v pondělí. Původně počítal s deficitem 389 miliard korun. Na hrad Štembark letos zamířilo více návštěvníků. Památku si během prázdnin prohlédlo více než 10,5 tisíce lidí, o zhruba 500 víc než ve stejném období loni. Podle kastelána Dominika Fadrného turisty lákal mimo jiné jeden z obnovených prohlídkových okruhů. Naopak hrad Helštín zaznamenal během prázdnin pokles návštěvnosti. Kastelán Jan Hlauro řekl, že vliv na to měla i oprava příjezdové cesty k hradu.
2: Celkový součet vlastně za rok 2026 se šplhá k 80 tisícům návštěvníků. Tam sledujeme propad ve srovnání s uplynulými léty, a to hlavně v tom období, kdy se opravovala příjezdová silnice, to znamenalo, že jsme tady měli dopravní omezení. Tam se bavíme o poklesu zhruba o 4 až 5 tisíc osob.
0: Evropská komise dnes představí návrh zákona, který má zakázat sociální sítě dětem mladším 13 let. Děti do 15 let by pak podle návrhu měly mít možnost účtu jen se souhlasem rodičů. Oznámila to šéfka komise Ursula von der Leyenová. Zákaz by se měl podle ní vztahovat taky na online hry a chatboty. Jako první omezila přístup na sociální sítě loni v prosinci Austrálie. Online platformy tam nesmí používat nikdo mladší 16 let. Olomouc vesluje je sportovní a propagační akce, kterou dnes na Horním náměstí pořádá Olomoucký veslařský klub. Jejím cílem je přilákat děti, mládež i širokou veřejnost k veslařskému sportu a podpořit pohyb zábavnou formou. Na místě máme redaktorku Titu Vojnarovou.
3: Olomouc vesluje před hodinou odstartovala, a to doslova. Dopolední program totiž vyplňují štafetové závody žáků druhého stupně základních škol na trenažérech. Konkrétně čtyřčlenné týmy dívek a chlapců a osmičlenné smíšené týmy. Jejich jednotlivé kategorie se budou průběžně vyhodnocovat. Nejlepší škola se vyhlásí v samém závěru tohoto bodu programu okolo 11. hodiny a 50. minuty. V odpoledních hodinách pak budou mít návštěvníci možnost setkat se členy Olomouckého veslařského klubu a nahlédnout do jeho činnosti. Vyzkoušet si taky jízdu na trenažéru a popovídat si s řadou úspěšných českých sportovců, třeba olympijskou vítězkou na skifu Mirkou Topinkovou-Knapkovou. Z Olomouckého Horního náměstí Dita Vojnarová, Český rozhlas. Sport.
0: Hokejisté Olomouce v úvodním extraligovém kole prohráli doma s pražskou Spartou 2-5. Jeden z gólů domácího týmu střelil útočník Daniel Harčík, který za Olomouc nastoupil v soutěžním dolu premiérově.
4: Na jednu stranu jsem rád, že jsem toho góla dal, že trošku budu mít možná větší klid, že už jsem si to nějak odškrtnul, ale na druhou stranu asi bych to radši, nebo určitě bych to radši vyměnil za 3 týmové body, tak bych to nezhodnotil. Počasí.
0: Dnes se čekáme oblačno až polojasno a ojídněle přehánky. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 12, povane mírný severozápadní až západní vítr, k večeru pak slabý proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D35 u Bílé Lhoty směr Hradec Králové pracují silničáři, pravý jízdní pruh je uzavřený.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Bylo 10 hodin, hezké dobré čtvrteční dopoledne. Tady Český rozhlas Olomouc, Bořek Volný a kontaktní zdravotní rozhlasová poradna. Dnes hodně neurologická, cévně neurologická, mozek a cévy, mozkové příhody, mrtvice, mrtvičky, iktus a taky paní doktorka neuroložka z pracoviště nazvaného Iktové centrum. No a taky vaše možné dotazy, spojení, kontakty do cévní mozkové poradny Apatika Českého rozhlasu Olomouc, SMS kontakt číslo 723 70 33 51. No a brzy taky bude otevřena, aktivována telefonní přímá linka do poradny Apatika Českého rozhlasu Olomouc, tedy linka 221 555 444.

0: Vojtěcháčka Českého rozhlasu Olomouc.
1: F-A-S-T, fast, je v angličtině rychle. V souvislosti se zdravím se i u nás nějakou dobu už používá zkrátka akronymum FAST, F-A-S-T, co by orientační diagnostická pomůcka FAST. No ta angličtina tam pomáhá FAST jako face, to je tvář, ochrnutí, pokles koutku, známe. A co by arm, ruka, větší nebo menší ochrnutí končetiny, s speech, tedy řeč, mluvení, taky víme. No a potom t, time, čas, čas je klíčový, čas je rozhodující, nejsou naopak žádoucí vůbec žádné odklady, váhání, čekání, jestli nebo až to přejde, přemítání, jestli by to mohlo být ono, jestli je to iktus. Statut iktového centra, tedy místa, kam se také dostávají postižení mrtvičkou cévní mozkovou příhodou, mají mimo jiné teď na neurologickém oddělení nemocnice AGEL Přerov. Paní primářkou je tady na iktovém centru a na celém oddělení a hostem v poradně apatika Českého rozhlasu Olomouc paní doktorka Elena Švamberková. Pěkně vítáme. Dobrý den, paní primářko.
2: Dobrý den, vážený posluchači.
1: No o té zkratce FAST, fast, rychlost a ta tvář, ta ruka a ta speech, tedy řeč. O tom se myslím, že mluví opakovaně, ale prosím, jestli máte třeba i jakákoliv další funkční doplnění, neď se naopak zapomíná, co se málo připomíná, zda byste něco zdůraznila, přidala, tak neváhejte. Čím to vlastně je, co se to děje v rámci té cévní mozkové příhody, co bychom o ní ještě měli vědět?
2: Tak cévní mozková příhoda je závažný život ohrožující stav, kdy v podstatě dochází k rychlému rozvoju ložiskového postižení centrální nervové soustavy. Je to způsobené vlastně poruchou v cévním řečišti. Nejčastější je v podstatě snížení průtoku mozkovou cévou a tím dochází k isemizaci. Eventuálně může dojít i k porušení cévní stěny, může dojít ke krvácení, nebo může dojít i k prasknutí výdutě mozkové a ke krvácení. Eventuálně můžou být i ucpané mozkové splavy, to znamená žilní řečiště a je problém s odvodem žilní krve z mozku. Co se týče cévní mozkových příhod, nejčastější jsou právě ischemické cévní mozkové příhody. Abych to vysvětlila, to je vlastně stav, kdy dochází k buď snížení významnému kritickému znížení průtoku nebo u závěru tepny a příčina může být buď v podstatě trombotická, embolická alebo znížení hypoperfuze v důsledku systémového znížení tlaku, což co se týče vlastně trombotické příčiny, tak tam už predilekčně je nějaká ta céva něčím narušena. To znamená, že tam většinou je nějaký cholesterolový plát, ten se naruší, začínou se tam ukládat krevní doštičky a céva se uzavírá tromboticky. Dokonce může i ten trombus sám se rozmělnit a způsobit ještě ucpání vyšších částí krevního řečiště. Potom dochází k určité kaskádě ischemických dějů, protože dochází k zníženému prokrvení. Když si představíme, že za normálních okolností proteče na 100 gramů mozkové tkáně asi tak přibližně 80 až 120 ml krve za minutu, tak vlastně v podstatě u cévní mozkové příhody, kdy dochází úplné zástavě, tak vlastně v tom centru toho ložiska ten průtok je jenom pod 12 ml na 100 gramů za minutu a v podstatě je potřeba si uvědomit, že potom tam je ještě určitá část takového ischemického polostínu, to znamená penumbry, která se dá ještě zachránit, to znamená, že je tam vlastně porucha jenom funkce, ale ještě ne integrity, to znamená jako prostě ta bunka ještě v podstatě je vypnutá, přežívá a dá se ještě nějakým způsobem zachránit. Takže toto všechno, co říkám, je z toho důvodu, aby jsme si uvědomili, že skutečně fast, to znamená, co nejrychleji je potřeba v podstatě oškálovat toho pacienta a v podstatě ta záchranka, její úkol je, aby zjistila, ano, je to potenciální kandidát vlastně rekanalizace, čiže uvolněný trombu, ale vy jste se mě ještě ptal vlastně na to,
1: určitě,
2: jaké jiné...
1: Málo málo ví, ať to taky
2: ano,
1: třeba posluchači
2: ví,
1: a sledující třeba sociálních sítí, ať vědí třeba něco o menších mrtvičkách, ano, tichých mrtvičkách. K tomu se dostaňme.
2: Ano, k tomu se chci dostat. Co se týče jako jiných příznaků fáz, to znamená, že je samozřejmě pokles koutku, ochrnutí
1: končetiny. Těm tichým nebo ano, menším mrtvičkám, o menší těch se méně ví.
2: Ano. Co se týče, jako existují ještě jiné příznaky, které můžou v podstatě představovat, že jde o cévní mozkovou příhodu, a to jsou například dvojaté vidění, výpadky zorného pole, závratě, které jsou spojené například ještě s částečným ochrnutím, alebo náhlá ztráta zraku, to se ještě opomíjí, alebo výpadek vlastně jako poloviny zorného pole, eventuálně aj nějaká jako neobratnost končetiny. V podstatě taky je tam problém, že je problém s mluvením, jako ovládáním mluvidel. Jo, a taky můžou být přechodné příznaky. To znamená,
1: jaká je tam souvislost menší nebo tiché mrtvičky, která nemusí mít úplně tak jasné projevy, potom totiž může následovat velká mrtvice.
2: Ano. V podstatě, co v podstatě vídáme i na urgentních příjmech, dost často jako pacienti v podstatě bagatelizují jenom přechodné krátkodobé příznaky, takzvaná transitorná iskemická ataka. To znamená, že příznak, který jako v podstatě může být to vlastně, jak jsem vzpomínala, nějaké jako závratě s ochrnutím, porucha řeči alebo prostě porucha hybnosti končetin, čití, se objeví jenom na několik minut. Jo, na několik minut nebo do půl hodiny odezní prostě pacient, ano, má přechodně ztrátu citlivosti na půlce těla alebo ztráta citlivosti horní končetiny obličeje, řekne si ano, ono to odeznělo, tak proč bych šel k lékaři. Ale to je jenom vlastně přechodná dysfunkce, přechodná porucha vlastně prokrvení mozgu a vlastně může být takým prediktorem, že za několik dní, hodin se v podstatě objeví těžká mrtvice a už v podstatě se objeví na zobrazovacích metodách i mozgový infarkt. Dost často je potřeba, aby tento pacient se dostavil k lékaři co nejdřív, a to z toho důvodu, aby byl kompletně vyšetřený, aby se zjistilo, co je příčinou. A právě příčinou může být klidně zúžená céva, jo, která přivádí krev do mozgu. Může to být nepoznaná vlastně arytmie, která může být vlastně zdrojem tvorby v podstatě sraženiny krevní, která potom se dostane vlastně v podstatě přes aortu do mozgu.
1: Dobře, poznám já nějak to, že jsem se jenom ráno nepřeležel, že mě nebrní ruka, neochrnula mi dočasně, že už by to mělo směřovat na nejbližší třeba urgentní pracoviště.
2: Ano, když v podstatě ten příznak, jako vy se v podstatě probudíte, tak většinou v podstatě ta klinika je taková, že je to spojené vlastně, když už ruka, tak aj obličej, eventuálně je to celá půlka těla. Samozřejmě to přeležení může být, pokud se vám to děje, samozřejmě často, že ležíte si na své končetině a máte pocit, že ho necítíte, eventuálně nějak brní, bolí vás za krkem, tak už bych spíše brala, že jde o problém krční, od krční páteře. Pokud samozřejmě je tam problém, se probudíte, nemůžete, v podstatě máte problém s tvorbou slov, eventuálně s ovládáním mluvidel, eventuálně máte pocit, že jste se začal nějak motat do toho, vidíte dvojatě, jo, tak ty příznaky, které takhle jako v podstatě jsou takto spojité nádoby, že to není jenom izolovaný příznak. Kdybyste se probudil, měl jste jenom lehonku nestabilitu, prostě závrať, ale nic jiného k tomu, tak většinou nejde o cévní mozkovou příhodu. Eventuálně, kdyby to byla nějaká po probuzení zvracení a polohová závrat, že zjistíte, že se otočíte na levý bok, začnete se motat, zvracet, narovnáte se a už je to dobré, tak to je většinou nějaké benigné paroxysmální vertigo. Prostě existují, ale samozřejmě jako transitorná iskemická ataka je něco, co, když je to během dne, vznikne náhle, jak kdyby by v podstatě bičem práskl, prostě je to náhle, nevyvíjí se to pozvolně a většinou v podstatě je to více věcí dohromady. Jo? Většinou je to ruka, koutek, může to být ruka, motání, může to být porucha koordinace do toho motání, ruka, nějaký pocit, že špatně mluvíte, jo? Více příznakou, ale většinou to nefluktuje, většinou to se nerozvíje pozvolně, jo, a samozřejmě potom je potřeba, když to takhle náhle vznikne, jít k lékaři, protože někdy existují stroke mimics, co je v podstatě napodobeniny mozkové mrtvice.
1: Tak si je nechme na příští povídání zase, protože místo 5 minut už tady máme 10 minut, tak zase za chvilinku se vrátíme s paní primářkou neurologie Přerov v nemocnici AGEL a centra iktového, paní doktorkou Elenou Švamberkovou.
0: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: může být prý tichá, může být menší, může být taky úplně bezpříznaková mrtvice. Ona proběhne, paní primářko Švamberková, a já o tom nevím, ale až vy byste to případně zjistili, možná při vyšetření z jiného důvodu, byste viděla nějaká ložiska na mozku, že ona proběhla a pacient neměl žádné problémy, vůbec žádné problémy, ani ten jeden z příznaků toho FAST.
1: Ano.
0: Může to být?
1: Může to být. Existují němé mrtvičky, jako je to v podstatě uzávěr drobných, takových těch úplně perforujících, jemných větviček v terénu nejčastěji aterosklerózy, kdy se v podstatě udělá drobný iktus pod infarkt pod 1,5 cm v hlubokých strukturách mozku, eventuálně v korových strukturách mozku, a klinika se může objevit až ve vyšším věku, že ten pacient začne jako chodit stuha, začne špatně polikat a začne mít i problémy s myšlením, to znamená, jako se tam postupně rozvíjí demence.
0: Takže následky přijdou, ale třeba až leta poté, co proběhla malinká, tichá, úplně němá, bezpříznaková. Před těmi lety bezpříznaková mrtvička.
1: Ano, a často se vlastně k tomu dostaneme i tak, že například, jak jsem vzpomínala, že pacient v podstatě přijde jenom, že měl nějakou odeznělou symptomatiku, on nám píše tu symptomatiku, my ho začneme vyšetřovat stran vlastně jako příčin toho, co se stalo, a zjistíme na vlastně mozgu, na zobrazovacích metodách, že už má nějaké prodělané němé mrtvičky, o kterých nikdy nevěděl, že by vůbec něco se stalo, akurát začne vzpomínat, že nějak zapomíná, že nějak stuha chodí, jo, že v podstatě jako, jo, nepamatuje si nic, jo, a v jeho vrstevníci si pamatují víc, jo. Takže jako...
0: Daný pacient měl třeba štěstí, že to byly menší cévy, cévky v tom mozku.
1: Ano,
0: že se to neprojevilo větším stroukem, větší mrtvicí.
1: Ano. A potom vlastně, když se k nám dostane, tak my začneme pátrat. Proč? Jo, začneme zjistěvat, jestli je to skutečně jenom z té aterosklerózy.
0: Vlastně konečně alebo... se indikuje nějaké to zobrazení toho
1: zobrazení mozku.
0: A trošku jednak... tam něco vidíte a to tam zůstane, to se nějak nestřeba.
1: A my v podstatě začneme pátrat, proč. Takže začneme vyšetřovat, vyšetřujeme jak krkavice, vyšetřujeme vlastně srdce, potom základní laboratoř, hlavně aby jsme věděli, jak fungují játra, ledviny a samozřejmě lipidy. Jo? Takže vlastně tím pádem zjistíme, jaký má krevní tlak, puls, to se v podstatě zjistuje na začátku, ale vlastně tím, že už je v podstatě náma vyšetřovaný, hospitalizovaný, tak se to dělá častěji, takže vlastně odhalíme často vlastně rizikové faktory a můžeme jich nějakým způsobem ovlivnit. Takže nasadíme léčbu, která sníží riziko vlastně opakování mrtvice, takže vlastně už cílíme na příčinu a na rizikové faktory cévních mozkových příhod.
0: A princip je, léčba je prevence toho, aby se nevytvořily další aterosklerotické pláty, aby se
1: sraženiny
0: neutvářily ty cévy.
1: Aby se znížilo riziko vlastně opakování.
0: Vy jste před minutkou zmiňovala taky mimic stroke, stroke mimics. Já jsem si to hned našel a nebudu vás kontrolovat tady, ale co byste k tomu řekla vy jako neurolog? Co to je stroke mimics? Opravdu stavy, které vypadají jenom jako cévní mozková příhoda, ale mají úplně jiné příčiny? Napodobeniny?
1: Ano, jsou to napodobeniny cévních mozkových příhod. A někdy je těžké rozhodnout, zda skutečně šlo o stroke mimics. Nejčastěji jsou to v podstatě epileptické záchvaty, po kterých zůstávají vlastně přechodné takzvané postzáchvatové ochrnutí, tak tam je to někdy těžké. V podstatě tam musíme zkoumat, jestli ta epilepsie už není v anamnéze. Samozřejmě máme pokročilé zobrazovací metody, kdy jsme schopni jako zjistit, jestli tam není jenom nějaká vlastně známka už čerstvé mozkové mrtvičky. Takže kromě epileptických záchvatů to může být migréna. Migréna sama o sobě může v podstatě začínat aurou. Aura je vlastně ložiskový příznak. Může začínat například, že brní půlka těla poruchou řeči. Jo? Může v podstatě být tam porucha zraku, nějaké výpadky zorného pole. U té migrény je potřeba si uvědomit, že to začíná pozvolněji a většinou to navazuje do hodiny, na bolest, do hodiny navazuje vlastně bolest hlavy. Je to pozvolnější, navazuje tam bolest hlavy, ale záludné jsou hlavně aury, kde nenavazuje bolest hlavy, takže tam samozřejmě se už musí pátrat v těch anamnestických datách, jestli ten pacient trpí, netrpí migrénou, takže v podstatě migréna sama o sobě je taky rizikový faktor mozkových mrtvic. Dále to můžou být závratě, Například závratě, jako prostě od krční páteře, cervikovestibulární syndromy nebo závratě od vlastně při poruchách v oblasti jako rovnovážného ústrojí, tak tam taky v podstatě si musíme pacienta vyšetřit, například u závratí, u poruch rovnovážného ústrojí, tam v podstatě děláme specifické polohovací testy, kde jsme schopni vyprovokovat tu závrať v určité poloze a v podstatě, když pacienta i neurologicky vyšetříme, tak nevidíme jiné příznaky. Dále jsou to v podstatě nějaké samozřejmě nádory mozgu, které v podstatě můžou mít úplně stejné příznaky jako cévní mozgová příhoda a můžou dokonce ty příznaky začínat akutně, když zakrvácí do nádoru alebo je otok kolem nádoru. Jo, taky...
0: Takže se mohou také vyskytnout ano. Jakoby cévně mozkové příznaky, FAST, třeba
1: ano,
0: syndrom,
1: můžou.
0: Face, arm, tedy...
1: A speech a porucha řeči, všechno v podstatě může vlastně aj náhle.
0: Ale cévy mozku jsou vlastně v pořádku.
1: Ale cévy mozku jsou absolutně v pořádku. No, samozřejmě, když je tam nějaký ložiskový proces, tak vždycky tlačí, jo,
0: ale
1: dělá
0: není to
1: otok.
0: Ta, není
1: ale
0: to
1: není ta příčina,
0: cévy.
1: Že by byla ano. porucha vlastně přímo jenom v tom cévním řečišti. Primárně, myslím.
0: Ano, takže mimix jako napodobování,
1: ale od toho jsou vlastně ty zobrazovací metody, aby jsme
0: a
1: my zjistili...
0: A diferenciální diagnostika, abyste
1: ano,
0: odlišili.
1: Ano, a my jsme odlišili, protože samozřejmě, aby jsme vůbec odlišili, kdo je kandidát rekanalizace, zprůchodnění cévy a kdo není kandidát.
0: Protože byste měli podat trombolizu, ale ano. V případě, že příčinou je ucpání té cévy,
1: ano.
0: abyste znovu
1: aby
0: zprůchodnili tu
1: cévu.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: posloucháte Český rozhlas Olomouc. No, už jsme za půlkou, už to letí, už to běží paní primářka neurologického oddělení a relativně nově od tohoto roku také iktového centra, tedy cévně mozkového neurologického centra nemocnice AGEL Přerov. Paní doktorka Elena Švamberková je naším hostem. Teď možná budeme mířit i na celou takzvaně agelovskou středomoravskou nemocniční. To můžeme potvrdit, že také prostějovští kolegové už nějakou dobu mají iktové centrum.
1: Ano, ano.
0: Věnují se i těm mrtvičkám. Teď ale dotaz možná trošku odjinut od srdíčka, doslova tedy od srdce v těle pana posluchače. Nechám to na vás. Dobrý den.
2: No, zdraví posluchač.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Mám asi dotaz, nevím, jestli to teda bude souviset nebo ne, ale zhruba před 2 roky jsem utrpěl těžkou srdeční příhodu, mám 4-násobný bypass, všecko bylo celkem v pořádku, ale zhruba posledního půl roku mě při jakékoliv činnosti dost silně bolí hlava, začínám krvácet z nosu, ztrácím rovnováhu, a trne mě levá ruka. Může to mít nějakou spojitost nebo nějaký následek tady po tom infarktu, anebo na mě zase naskočil něco jiného. Děkuju.
0: A stálo by za to třeba obrátit se někde, aby by zobrazili aspoň
1: ano,
0: tu činnost,
1: jako
0: tu cévní činnost mozku?
1: Určitě v tomto případě bych spíše jako vyhledala kardiologa, protože samozřejmě už jste po 4-násobném bypassu, tak je to znamená, že to srdíčko už je nějakým způsobem narušené, protože nemusí jít jenom o infarkt mozku, ale samozřejmě srdíčko už nemusí být takový srdeční výdaj. To znamená, že i ta zátěž v podstatě může vést v podstatě zníženému srdečnému výdaji, není taková dodávka kyslíka krve do mozgu a potom v podstatě samozřejmě při zátěži může být z toho nedokrvnosti difuzní bolesti hlavy. Samozřejmě nevím, jestli máte vyšetřené ostatné cévy mozgu, krkavice, mozgové cévy, kde v podstatě může být nějaké zúžení, protože když už v podstatě je zúžení cév vlastně srdečných, tak nelze vyloučit, že nejsou zúžené i mozgové cévy. Jo, alebo není tam vlastně v podstatě i podklíčková tepna zúžená a krev v podstatě potom může proudit naopak z mozku v podstatě do ruky a může jít o subklaviální styl syndrom. To znamená, že v podstatě ubírá ta ruka krev z mozgu, ale to je strašně už komplikovaná, zložitá otázka. Takže ve vašem případě bych vyhledala kardiologa a kardiolog, když v podstatě sám si dokáže vyšetřit srdíčko, i odstupí tepen a dokáže i zjistit, jestli už tam je nějaký problém i v aortě alebo nějakých odstupujících tepnách, které v podstatě můžou ubírat jako kdyby krev z mozgu, ale i ta srdeční nedostatečnost může způsobit takovou difuzní znížené prekrvení mozgu a tím pádem i bolesti hlavy. To je skutečně pro kardiologa a kardiolog už rozhodně zda neurolog musí vyšetřit ještě i krkavice, zadní mozgové tepny, protože toto je fakt jako zložitá otázka.
0: Takže zase zobrazit určitě ano, tu průchodnost
1: cévní průchodnost.
0: Jestli se jakákoliv céva od toho srdce
1: ano,
0: třeba směrem nahoru neucpává, není tenčí, uzužená.
1: Ano, určitě, protože všechno se vším souvisí a srdíčko nám zásobuje celé tělo.
0: A také by se to mohlo manifestovat, jak říkáte v medicíně, tím, že třeba budu malátnější, že mám pocit, že je něco s hlavou, protože
1: ano.
0: Paradoxně srdce nepumpuje tak, jak by mělo.
1: Ano, protože je to ta extracerebrální příčina, ale následek je v srdci, protože dojde k systémovému znížení průtoku. A to bývá často v podstatě u srdečního selhávání, kdy vlastně to srdíčko už nepumpuje tak dokonale. Může se k tomu ještě přidat i arytmie a taky samozřejmě ta pumpáž, ten srdečný výdaj, nemusí být takový dokonalý a ovlivní to potom ten difuzní průtok. A když je tam ještě nějaká vlastně zúžená céva, menší, větší, nějaká v podstatě aterosklerotická mikroangiopatie, to znamená, že ještě v podstatě se uzavírají nějaké drobné tepničky, tak samozřejmě prostě můžou být takovéto následky. Ale říkám, zobrazit se mě řečiště.
0: A kardiolog.
1: A samozřejmě kardiolog, protože...
0: Notabene, když jsem v péči, když mám kartu
1: určitě,
0: na kardiologii.
1: Určitě, kardiolog.
0: Jestli pak dostávám se lehce trošku aspoň k dotazu písemnému, jak by mohla souviset atrofie mozku? Postupně s věkem asi všem. Je to tak? Je to
1: ano,
0: tak?
1: Ano.
0: Neuroložko, paní doktorko?
1: Ano,
0: Švamberková.
1: Ano. Mozek nám atrofuje, protože
0: ubývá
1: jako samozřejmě neuronů
0: se zmenšuje přirozeně.
1: A zmenšuje se přirozeně.
0: Takže to je atrofie, že se zmenšuje. A když by třeba se ucpávaly cévy, tak nejenom to nedokysličení, neprokrvení mozku může mít za následek cévní mozkovou příhodu, ale tím se i zmenšuje, že zkrátka
1: ano.
0: se neokysličuje.
1: Áno, samozrejme, tak ako v tom máte čistou pravdu, samozrejme, ako i když sú nemé mŕtvičky, tak postupne dochádza atrofii, pretože ubývají ako neuróny, synapse, spoje, takže samozrejme ubýva i mozgové hmoty. A teraz teďko ide o to, jestli je to patologická alebo fyziologická atrofie. A to už v podstate sú schopní zhodnotiť radiologové, pretože majú na to určité ako schémata, kdy už je to v tom a v tom veku patologické nebo ne. A samozrejme nám zhodnotí, jak ten mozek vypadá. Pretože ono to nemusí byť jenom viekem. Samozrejme atrofie môže byť aj pri roztrúšené skleróze. Závisí to od toho, čím je ten mozek ako postižený alebo u rozličných genetických variant cévnych mozgových príhod. Vzácných variant, jo? Když je dysfunkce toho endotelu a neuzavírá sa to vyslovene nejakou sraženinou, ale proste samotný ten endotel v podstate proliferuje, začne vlastne sa ucpávať tá céva nejakou angiopatiou alebo amyloid sa tam ukládá. Ale to už sú takové otázky strašne zložité.
0: Ja jenom, že ono sa docela často, a je to dobře, poslední dobou v médiích mluví o rôznych príčinách demence. Ona asi hodne stará známa je vaskulární demence, ano, že ano, opravdu ano. Se nám zmenšuje mozek a příčina může být v cévách.
1: Ano, ano. Ona je to vždycky vlastně příčina v cévách, ale jde spíše o to, jestli je to ta příčina aterosklerotická, která je nejčastější, alebo je to v podstatě nějaká vlastně dysfunkce endotelu geneticky podmíněná, že vlastně ten endotel, dejme tomu, se zvětšuje v podstatě ta cévní výstělka a ucpává se to v podstatě to tím zvětšováním objemu, eventuálně se tam ukládá materiál, který by se tam neměl ukládat a je to geneticky podmíněné.
0: A jenom aby jsme přeložili, mozkový endotel je ta výstelka těch mozkových kapilár, to je právě ta hmota mozková.
1: Ano, tam je to, ne, to jsou samé ty kapiláry, které vyživují vlastně mozgové bunky, mozgové spoje.
0: Tedy ty cévy v mozku.
1: Ano, cévy. Endotel. Protože ano, endotel je jeho výstelka a vlastně principem je to, když se nějakým způsobem naruší endotel, tak samozřejmě v podstatě se tam ukládá LDL cholesterol, dělají se tam prostě cholesterolové plátky, protože tam je zánět, dostanou se tam bunky, které pojídají ten vlastně, dejme tomu LDL cholesterol a tyto bunky jsou potom tukové, z té malé cévy se těžko dostanou pryč a začnou tu cévu ucpávat.
3: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, poradnu Apatika. Kdybyste ještě chtěli, tak se můžete třeba konkrétně na ty cévní mozkové příhody z neurologického pohledu a z iktového centra zeptat paní primářky Eleny Švamberkové z nemocnice AGL Přerov a taky z toho iktového centra, které tam mají, tuším tak od začátku roku 2026 oficiálně. No tak by to chtělo trošku udělat obrázek pro nás lajky. Volat záchranku, neváhat. Co udělá záchranka, kdy mě převeze na to nejbližší asi dostupné spádové iktové centrum, co tam se děje? No a pak známe určitě ve fakultních nemocnicích nejčastěji ta komplexní cerebrovaskulární centra, asi nejvyšší pracoviště, co by se dělo tam. Prosím, zkusme to popsat a rozebrat.
1: Takže když pacient v podstatě, alebo když nějaký příbuzný zjistí, že se objeví příznaky, které by mohly svědčit pro cévní mozkovou příhodu, jak už jsme vzpomínali, pokles koutku, porucha hybnosti končetin, tak rychle se přivolá záchranka. Záchranná služba musí zhodnotit, zda skutečně podle toho fast score by se mohlo jednat o cévní mozkovou příhodu, musí to zhodnotit rychle, aby v podstatě zjistila, zda by byl potenciální kandidát vlastně rekanalizace, to znamená uvolnění jako ucpání cévy, prostě už tu ještě nemá zobrazovací metody a musí prostě vědět, že by mohlo jít o potenciálního kandidáta. Musí zjistit v podstatě, kdy vznikly příznaky, kdy byl pacient bez příznaků. Musí zjistit nějaké telefonné číslo na někoho, kdo to viděl, protože často pacient má poruchu řeči a nemůže se vyjádřit. Eventuálně zjistit, jestli nebere nějaké jako léky na ředění krve, varfarín alebo ty nová antikoagulancia. Eventuálně jestli nebylo nějaké krvácení, operace nedávno, eventuálně jestli tam nebyl úraz, nějaká operace páteře. Jo, a samozřejmě musí zhodnotit ten neurostatus, musí podle toho, myslím, jako ty neurologické příznaky, když je tam vlastně těžké postihnutí, že skutečně padá ruka, padá noha, tak v podstatě musí aj rozhodnout přednostně, kdy pacienta veze do iktového centra a kdy ho má vést do komplexného cerebrovaskulárního centra. Pokud skutečně je tam riziko intravenozné trombolízy, či bere pacient antikoagulanci a měl nedávno nějakou operaci, eventuálně prostě je tam těžké postižení a je tam předpoklad toho, že je skutečně uzavřená velká céva, tak přednostně vede pacienta do komplexního cerebrovaskulárního centra, kde je ještě možnost mechanické rekanalizace. Jedině když kapacita toho centra nestačí, tak samozřejmě jde do iktového centra a když je pacient dovezený vlastně do iktového centra, jako když zhodnotí záchranka, že skutečně jde o lehký iktus, je potenciální kandidát mechanické rekanalizace, ví, že je v časovém okně, to znamená, že je v podstatě ještě do 4,5 hodiny. Je tam ta klinická symptomatologie, alebo posledních 48 hodin, tak ho veze do iktového nejbližšího centra, alebo komplexního cerebrovaskulárního centra. Tam se děje to, že nejdřív se volá samozřejmě záchranka, zjistí všechny informace, volá na iktový telefon do toho, na to pracoviště, kde toho pacienta vozí, alebo veze. Lékař si přesně napíše, kdy přesně to vzniklo, kdy byl pacient bez příznaků, snaží se ještě zjistit všechny ty kontraindikace možné. Sám lékař podle toho, co ta záchranka jako prostě jak se domluví s záchrankou, tak sám lékař rozhodně, že jestli půjde na urgentní příjem alebo rovnou na CT, když je pacient prostě takový jako jednoznačně ano, nemá kontraindikace, tak se veze na CT pracoviště, tam se rychle prostě samozřejmě doplní zobrazovací metoda.

0: když se zjistí, že na zobrazení splňuje kritéria, to znamená, že buď má jenom mírné známky cévní mozkové příhody pod 1/3 povodí střední mozkové tepny, na to existují kritéria, takzvané aspect score, tam se zhodnotí v podstatě, jestli tam už nějaká mrtvička je nebo není a jestli je kandidátem. Pokud prostě se zjistí, že skutečně splňuje radiologické kritéria, nemá žádné kontraindikace, tak se nečeká na výsledek laboratoře, jenom u komplikovanějších pacientů, tam samozřejmě krev je vzata, ale prostě trombolýza se dává ještě před výsledkami laboratoře, takže to si zhodnotíme my jako lékaři a už na tom CT jsme schopni, pokud splňuje časové kritéria, podat vlastně trombolytikum, které rozpouští sraženinu, alebo samozřejmě jako které pomůže aspoň částečně alebo úplně zprůchodnit tu cévu. A důležité je prostě, aby toto všechno se dělo strašně rychle, protože časové okno k tomu, aby jsme ještě mohli zachránit vlastně ten ischemický polostín, tu část vlastně toho mozgu, která vlastně je sice vypnutá, ale ještě je schopná nějaké reverzibility alebo regenerace, když to řeknu laicky, tak to časové okno je skutečně krátké. Do 4,5 hodiny intravenózní trombolýza. Ono samozřejmě se může prodloužit. Může se prodloužit i do 9 hodin, protože máme zobrazovací metody, které jsou v podstatě, které dokážou zhodnotit, jaké velké je jádro tej nekrózy a jaká je ještě ten ischemický polostín, dokáže se to nějakým způsobem porovnat. A jsme schopni u takých těch wake-up strokeů, to znamená vlastně mrtví, s kterými se pacient zbudí, když víme, že například když si šel lehnout, když se probudil, takže spočítáme si ten čas a jsme schopni doplnit ještě vyšší úroveň zobrazovacích metod a jsme schopni podat tu trombolýzu i v tom delším časovém okně. A samozřejmě jako prostě potom, když zjistíme angiograficky, jako už vlastně děláme CT, angiografii, trombolýzu a zjistíme, že je ucpaná velká céva, i když má pacient lehčí iktus, alebo eventuálně nebyla dostatečná kapacita vlastně v komplexním cerebrovaskulárním centru, tak záchranka samozřejmě čeká. A když zjistíme, že je ucpaná velká céva, tak pacient dostane trombolýzu a vlastně už tím primárně je vezen do komplexního cerebrovaskulárního centra, že ta záchranka vlastně čeká. A tam se mezi tím připraví tým a vlastně v podstatě pacient rozhodne se o mechanické rekanalizaci, že se vytáhne ten trombus.
1: Tak ještě na vteřinku se vrátíme za pár okamžiků. Dejme tomu, že ta písnička teď by nás mohla uklidnit, kdo nás poslouchá živě už před 11. hodinou s Marií Rotrovou.

0: žádná pyšnost, žádná hrdost, brání nám už jenom čas. Jak to tak bývá úplně v posledních vteřinkách, se ještě ozvou telefony a telefonáty. Možná snad stručně teď jeden dotaz přímo ve vysílání. Dobrý den, vítáme vás.
1: Dobrý den, já bych se chtěl doktorky zeptat. Monika má diagnozovanou Alzheimerovou chorobu a nyní se to poslední dobou tak nějak řeší tím, že vidím, že asi nevidí a přestává ani mluvit. Je to možný?
0: Teď se nám bohužel ztratil signál, to je velká škoda, ale no, tak...
2: Takže u Alzheimerova choroba
0: to
2: samozřejmě,
0: víme, Alzheimerova
2: ano,
0: choroba.
2: Samozřejmě, ale to ne, samozřejmě může, nemusí být jenom Alzheimerova, ale tam může být aj nějaké pozmrtvicové zmeny, to znamená jako ložiska starých ischemické ložiska, do toho samozřejmě pacient může mít diabetes, vysoký krevní tlak, může být poškozená sítnica s diabetickou hypertenzní retinopatiou, takže vlastně ten zrak, ta strata zraku může být úplně z jiných příčin. Jo, nemusí
0: ale,
2: to být,
0: ale
2: je to strašně,
0: v
2: samozřejmě může, ale to by se museli ucpávat sítnicové cévy, mm-hmm. které zásobují sítnicu. Takže to je takové těžko odpovědět z čeho, protože těch nemocí je tam hodně a navíc aj v podstatě jako je tu těžká vlastně demence, mm-hmm. pokud tak samozřejmě jde o to, aj, jaka, jestli tam není ještě porucha zraku, aj dioptrická.
0: Takže
2: těžko
0: kež,
2: říct,
0: kež,
2: zákal šedý.
0: Kež by se dostalo pacientce, manželce, té diferenciální diagnostiky, čím by to mohlo být?
2: Oční vyšetření určitě, co může tady... být šedý zákal, jo, klidně.
0: No, ale na druhou stranu, z druhé strany snad vám do toho takzvaně nehážu příliš vidle, zase odborníci na ty mozkové příhody říkají pozor, někdy se opomíjí, ano, máme zkratku FAST, takže ještě jednou i na závěr, F-face, A-arm, tedy obličej, koutek, ochrnutí ruky, speech jako řeč, ale i ta porucha vízu, tedy vidění,
2: ano,
0: se někdy opomíjí.
2: Ale tam musím říct, že jde spíše o v podstatě ztrátu, náhlou ztrátu poloviny zorného pole, eventuálně v podstatě takzvanou amaurosis fugas, to znamená ztrátu zraku na jedno oko, jo, co by mohlo by svědčit o tom, že je tam vlastně zúžená vnitřní krkavice a tím pádem dojde k špatnému zásobení sítnice a můžou být právě i prchavé slepoty a tam je potřeba vlastně už to cévní řečiště v podstatě vyšetřit.
0: Takže spíš než plíživé a chronické náhlé poruchy
2: vždycky
0: vidění.
2: Náhlé. Pozor na takové nějaké ty výpadky, že části zorného pole jednou jo, jednou ne, co může být samozřejmě i migrenózná aura, ale jde tu o polovinu alebo o dvojaté vidění plus nějaká závrať alebo polovina zorního pole plus ještě něco k tomu, nějaká porucha hybnosti alebo koutek, jo, alebo porucha řeči, porucha polikání.
0: No,
2: a není to plíživé, je to náhle,
0: je
2: fast,
0: to náhle,
2: fast, náhle, náhle.
0: Náhle. I v tomhle smyslu fast, nejenom tedy ta začáteční písmenka, ale celé je to rychlé, neboli fast.
2: Ano.
0: Celé je to rychlé, náhlé a time je na konci toho fast.
2: Ano, time, aby to bylo co nejrychlejc,
0: odhaleno,
2: aby jsme...
0: aspoň ta záchranka. Nic dalšího asi okolí dělat nemůže, zavolat záchranku, co nejrychleji tedy dostat i třeba k těm zobrazovacím metodám.
2: Protože i ta záchranka v podstatě změří tlak, puls, glykemiu, všechno a může v podstatě pacientovi pomoct ještě systémově, jo? Aby jako zlepšila ten průtok. Neznižuje zbytečně tlak, protože aby ten mozek dostal tu okysličenou krev s kyslíkem, s glukózou do sebe, ještě z toho okolí, myslím, jako to ložisko, když je tam nějaké infarktové, tak aby ještě tou difuzí se něco do toho dostalo.
0: Poznejme příznaky, neváhejme fast, ve smyslu i rychle pomoci, prosíme, prosíme i s paní primářkou Iktového centra a oddělení neurologie nemocnice AGL Přerov, paní doktorku Elenou Švamberkovou. Hodně zdraví, ať se vám daří i v Iktovém centru. Díky moc, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
4: Jaroslav Samson Leng měl skupinu Máci. S Redlem a Janouškem tvořili super trio, ale nejvíc ho mají fanoušci spojeného s kapelou Hoptrop. Tu jsme natočili na Folkfestu v Mohelnici před 5 lety. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Hop Trop.
5: Já si přádem na bezpěla, pořád stejná přísaha.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
6: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Nemocenská prvních třech dnech nakonec zůstane, dohodla se koalice. Olomoucký kraj chystá projekt na podporu pečovatelů. Sklizeň hroznou bude letos asi o třetinu nižší, může za to horké léto. Dnešní počasí má být oblačné až polojasné s teplotami do 20 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Navrhovaný schodek státního rozpočtu pro příští rok klesne o jednotky miliard korun. Po jednání koaliční rady to řekl předseda motoristů Petr Macinka. Jeho strana přitom původně požadovala úspory až kolem 20 miliard. Prosadit se nepodařilo třeba znovu zavedení třídenní lhůty bez nároku na nemocenskou. Karenční dobu odmítala část hnutí ANO i hnutí SPD, říká jeho předseda Tomio Okamura.
2: My trváme na tom, aby se propláceli první tři nemocenské, aby občané nepřecházeli nemoci, aby se mohli doléčit. Takže i tento bod k naší spokojenosti. Takže dneska SPD jsme úplně spokojeni, prosadili jsme přesně to, co jsme chtěli.
0: Původně návrh státního rozpočtu pro příští rok počítal s deficitem 389 miliard korun. Návrh by vláda měla schválit v pondělí. Olomoucký kraj se zaměří na takzvané neformální pečovatelství. S organizací Pontis Šumperk spustí projekt pro pracovníky v sociálních službách i pro ty, kteří pečují o své blízké. Nabídne jim informace, jak se o lidi s handicapem starat nebo jak zabránit takzvanému vyhoření. Projekt plánuje kraj dál rozšiřovat, říká náměstek hejtmana a kandidát v komunálních volbách Martin Škurek za ANO.
3: Do budoucna se určitě budeme soustředit i na mladistvé, na mladé dospělé, na děti s psychickými potížemi, potom samozřejmě i na naší seniorskou populaci, protože nechceme, aby byla izolována. Takže potom tyto aktivity určitě budou rozšiřovány.
0: Návrh na zrušení rozhlasových a televizních poplatků projedná sněmovna až po říjnových komunálních a senátních volbách. Po jednání koaliční rady to řekl předseda SPD a šéf dolní komory Tomio Okamura. Podle něj jsou teď na programu důležitější body, třeba zmrazení platů politiků, zrušení valorizace cen dálniční známky nebo zpřísnění trestů za týrání zvířat. Vinaři letos se v Česku sklidí podle prvních odhadů asi o 30% méně hroznů než obvykle. Svaz vinařů odhaduje škody na 500 milionů korun. Vinobraní je letos kratší, protože jednotlivé odrůdy dozrály téměř současně.
4: My jsme teď zhruba v půlce vinobraní a právě sbíráme odrůdu Sauvignon.
5: Popisuje vinař Antonín Valihrach na vinici v Krumvíři na Břeclavsku. Už teď ale pozoruje nižší úrodu oproti průměrné sklizni.
4: Výnos je maximálně poloviční a u některých odrůd je to horší.
5: Na letošní sklizni se podepsalo výrazně horké a suché léto. Někteří vinaři navíc utrpěli přívalovými dešti.
6: V těch zasažených oblastech, kde přišla ta supercelá kroupy, tak ten pokles může být až 60%.
5: Doplnil předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděřič. Navzdory nižším výnosům ale vinaři očekávají, že letošní hrozny budou kvalitní. Aneška Hlávková, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Sparty vyhráli v prvním zápase Evropské ligy v Jerevanu nad Araratem Arménie 4-1. Dva góly Pražanů dal Nor Gudal. Zápas úvodního kola čeká večer Plzeň, která přivítá belgický Sán Žiloás. Počasí. Dnes se čekáme oblačno až polojasno a ojídněle přehánky. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 12. Povane mírný severozápadní až západní vítr, k večeru pak slabý proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Nehodu máme hlášenou na Olomoucku u obce Bělkovice Lašťany a na Šumpersku v obci Horní Studénky leží na silnici sražená zvěř. Dejte pozor.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Z vysílání Českého rozhlasu Olomouc víte, že na Horním náměstí v Olomouci se od 9 hodin sportuje a závodí. Koná se akce Olomouc vesluje, při které měří síly žáci druhých stupňů základních škol. Stojí tam také stan Českého rozhlasu Olomouc, protože jsme partnerem tohoto projektu. Na místě se objevuje řada hostů, mezi které patří naši bývalí i současní úspěšní sportovci. A s některými z nich se spojíme za malou chvíli. Vydáme se také do Zábřeha, a to na zahájení letošního programu Dnu evropského kulturního dědictví, a chystáme také rubriku Babské rady, tentokrát o ořechových skořápkách. Co jsou, jaké jsou, co znamenají a co všechno s nimi lze dělat. Tomáš Kedzior přeje dobré dopoledne.

0: Olomouc vesluje. Projekt, který se snaží zábavnou formou podporovat u dětí a mládeže sport a který zpestřuje hodiny tělocviku. Jeho mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc. Do našeho stanu můžete vstoupit. Celý podnik odstartoval v 9 hodin na Olomouckém horním náměstí, kde se sešli žáci druhých stupňů základních škol, aby změřili své síly ve veslařské štafetě. S mikrofonem v ruce to sleduje také Dita Vojnarová. Pěkné dopoledne.
1: Hezké dopoledne. Na Olomouckém horním náměstí v tuto chvíli vrcholí štafetový závod, kterého se účastní žáci od 6. do 9. tříd. Průběžně se také vyhlašují vítězové jednotlivých kategorií a podotýkám, že v 11.50 bude oceněna ta nejlepší škola. Mezi malými sportovci se pochopitelně pohybují i ti velcí. Povzbudit je přicházejí také naši úspěšní sportovci. Třeba olympijská vítězka na skifu z letních olympijských her z roku 2012. Mistryně světa na skifu z roku 2011, vítězka světového poháru a mistrovství Evropy a aktuálně místopředsedkyně Českého veslařského svazu Mirka Topinková-Knapková. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dělá vám radost pohled na ty sportující, závodící děti a mládež?
2: Tak já mám ráda jakýkoliv takovýhle sportovní akce, kde vlastně sportují děti a líbí se mi, jakou mají radost vždycky při tom a jak je vlastně ten pohyb baví. Tak mám to ráda a když je u toho takováhle atmosféra, kde se vlastně ty děti navzájem pozbuzují a fandí si a je to vlastně takový jako, že si přejou, tak mně se to strašně líbí.
1: Jaký je mezi nimi zájem o váš sport?
2: Tak my jsme malý sport, tak je to takový, jakože asi není takový velký zájem jako o jiný sporty, ale myslím si, že máme asi ty dětský, mládežnický kategorie nejsilnější.
1: Je podle vás důležité a podstatné pořádat podobné akce, abyste právě na sebe upozornili a měli tak šanci přitáhnout ty, kteří netuší?
2: Já si myslím, že ano, protože vlastně my jsme ty malej sport a vlastně máme takovou nevýhodu v tom, že vlastně my musíme být u vody, musíme mít lodě, musíme mít vesla, musíme mít loděnici, takže vlastně nejsme ten sport, který by člověk mohl dělat kdekoliv, se rozhodnout vzít si tenisky nebo balón a vyzkoušet si ho, potřebuje právě ty podmínky pro to a vůbec jako to prostředí, aby si to mohl vyzkoušet. Takže ano, je potřeba takový akce dělat, aby si ty děti vůbec mohly vyzkoušet ten pohyb a třeba, kdyby je to bavilo, tak přijít do té loděnice.
1: Nebudu přehánět, když řeknu, že jsme v tom v České republice opravdu dost dobří.
2: Myslíte ve veslování? Já si myslím, že jsme dobří. Nějaký úspěch historicky máme. Vlastně teďka na poslední mistrovství světa jsme teda přivezli 5. a 6. místo a vlastně máme takovou vlajkovou loď holky na dvojce bez. Anička Šantrůčková a Pavlína Flamíková jsou vítězky světového poháru. Letos daří se jim, na každém světovém poháru získali medaily, tak jim budeme držet palce, protože příští rok je mistrovství světa a zároveň olympijská kvalifikace, kde se můžou kvalifikovat na olympiádu a to si myslím, že bude jejich cíl.
1: Nevím, jestli se Česko vesluje pořádalo, když vy jste byla malá, ale otázka zní, kdo vás přivedl k veslování?
2: Tak ono je to takový paradox. Já pocházím vlastně z veslařské rodiny. Můj táta vesloval i tady občas v Olomouci a vlastně moje máma taky veslovala, oba dva veslovali v Brně a já jsem vlastně, mě vedli vlastně ke sportu, takže jsem zkoušela běžecké lyžování, atletiku a nějak to veslování přišlo až v těch 19 letech a byla to v podstatě náhoda. Když jsem nedělala žádný sport a jezdila jsem stopem po Evropě, bylo zrovna zatmění slunce a potkala jsem jednoho veslaře na diskotéce v Třeboni a ten vlastně mi o tom povídal a říkal, že to můžu zkusit i v těch 19 letech a jsem říkal, není pozdě, on říkal, ne, zkus to, takže vlastně díky němu mě táta přivedl do klubu a tam jsem si to vyzkoušela.
1: No. Vyplatí se to i v těch 19 letech, já jsem vyjmenovala ty největší úspěchy vaše. Jak často a při jakých příležitostech sedáte do lodě teď?
2: Bohužel já teď moc jako nemám čas jako sednout si do lodě, protože mám tři malé děti a snažím se věnovat ten čas jim nebo s nimi, trávím ten čas a příležitostně sednu do lodě, když třeba někdo vypadne na nějaký závody, tak mě poprosí, že to asi jsem uměla, takže jim to nějak nepokazím a tak jsem ráda, že vlastně můžu je třeba nějaký takový závody, protože ráda závodím, ale jsou to většinou závody typu jako naše 6 kilometrů a spíš takový, jako pro mě je to takový návrat do k tomu veslování, protože to veslování mám strašně ráda a myslím si, že každý, kdo někdy zkusil veslovat, tak u toho sportu zůstává.
1: Říká Mirka Topinková-Knapková, místopředsedkyně Českého veslařského svazu, se kterou se můžete teď potkat na olomouckém Horním náměstí, kde probíhá akce Olomouc vesluje. A mimochodem od 12.30 budou trenažéry volné pro veřejnost, tak si pojďte zkusit, jak náročný sport to vlastně je. Zůstává na místě také Český rozhlas Olomouc, který vás bude dále informovat. Z olomouckého Horního náměstí Dita Vojnarová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na odvodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Podzimní sezónu koncertních střed zahájí skupina Polinoir and the Holy Spirit Smugglers. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahrají ve středu 23. září od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy Pavelčákovi 19. Máte šanci zažít, jak si frontman rockové Insánie nasadí kovbojský klobouk a sedne k jednomu táboráku s dalšími skvělými muzikanty.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Posloucháte dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. Dny evropského dědictví jsou tak rozprostřené. Třeba v Zábřehu ten letošní program začne zítra v podvečer. Ten opravdu je to velmi bohaté, velmi zajímavé. Za chvilku vám v našem vysílání řekneme více.

0: v dopolední Českého rozhlasu Olomouc se teď zaměříme na Dny evropského kulturního dědictví. V Zábřehu a okolí otevřou památky běžně přístupné i ty, do kterých není možné se v průběhu roku podívat. Slavnostní zahájení akce je už zítra. Pozvánku na celý program má mluvčí městského úřadu Zábřeh Lucie Mahdalová.
1: My se snažíme, aby to v Zábřeze bylo vždy atraktivní to zahájení, takže jeden rok jsme zahajovali třeba na zámku na Skaličce, minulý rok na Staré radnici, ale letos se přesouváme zpět k zámku, kde bude ten program nastavený, řeknu, opravdu pro všechny generace, ale na své si určitě přijdou hlavně rodiny s dětmi, protože tady bude oblíbená ukázka dravců a sov od skupiny Seiferos. Pozvali jsme také Non Sanctis Olomouce, kteří nám tady vlastně ukážou vlastně historická řemesla, bude to taková ta atmosféra, jakou známe ze Sovince. Bude tady taneční skupina, šermířský spolek zábřežský, Vinden, ale takovou zajímavostí určitě bude i to, že bude v ten pátek otevřená nově zrekonstruovaná obřadní síň na matrice městského úřadu, ale potkají se tady, což je, myslím, hodně zajímavé, ti návštěvníci s významnými zábřežskými osobnostmi, takže půjdou třeba s tou maminkou, s tatínkem ty děti po různých místech tady na náměstí, potkají se tady s Magdalenou Vizovskou, s Janem Eskimo-Weltzlem, s Jiřím Tunklem, takže to bude taková zajímavost, takové zpestření. No a samotné finále potom bude patřit krásné ohňové show od postřelmovské skupiny Postrpoj.
2: Kromě toho budete uvádět kalendář města. Ano. Já musím říct, že už ho tady mám. Je moc hezký, takže určitě se mohou lidé těšit na vlastně takový křes kalendáře. No a aby to nebylo jenom o tom, že se budou jenom dívat, tak budou moci lidé navštívit ten pátek také zámecké sklepy.
1: Ano, zámecké sklepy ty budou otevřeny. V ten pátek tam budeme mít bylinkářky, budeme tam mít výrobu erbu a děti si mohou vyzkoušet psaní husím brkem, ale v sobotu se tam zase ta atmosféra trošičku změní a ty sklepy se otevřou, bude tam ochutnávka, degustace vín z tradičního vinařství Osička.
2: Tím se dostáváme do sobotního programu, protože v sobotu vypukne vlastně ten samotný den otevřených památek, tak kam všude se lidé v Zábřeze dostanou?
1: Tak my už několikátý rok vedeme spolu se Zábřeskou kulturní takový společný model, že v pátek máme zahájení Dnu evropského dědictví a v sobotu probíhá Zábřeský kulturní jarmark s tím, že vlastně jak jsou lidé zvyklí si projít to město, zastavit se u stánku, dát si něco dobrého, tak u této příležitosti se mohou podívat na zpřístupněné památky. V Zábřeze to jsou vlastně všechny kostely místní, ale také zámek Skalička, nebo farní muzeum a muzeum tady místní zábřeské.
2: Mohou se zastavit také u památek, které jsou normálně běžně přístupné, čili u Mariánského sloupu, u Kašny a tak dál. A kromě toho ještě bude otevřena vlastně naposledy v téhle podobě Stará radnice.
1: Ano, ano. Zpřístupní se jak hrad a zámek Zábřeh, tak ještě letos i Stará radnice.
2: Protože tu čeká vlastně do budoucna rekonstrukce. Od kdy do kdy budou památky otevřené?
1: Tak v tu sobotu 19. září budou otevřeny od 10 do 12 hodin a potom odpoledne od 2 do 4. V sobotu 19. září také ještě musím pozvat do Postřelmova, kde bude otevřena ve stejném čase hrobka Bukovku.
2: Ze Zábřeha Mirek Kobza, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Dvě nová CDčka budeme poslouchat v pořadu Na cestě. První je poetické, něžné, které vydala folková písničkářka Alice Maule s názvem Tóny. To druhé se jmenuje Spáchej hřích a představí rockový bluegrass plzeňské kapely Forehand s frontmanem Mišou Leichtem. Takže žánry zcela odlišné.

0: poslechu si nezapomeňte naladit Český rozhlas Olomouc v neděli 20. září po 15. hodině, kdy novinky představí Jarka Nosková.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jupa, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

10 minut 12, posloucháte dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. Ještě nám do těch 12 zbývá oblíbená babská rada nebo několik babských rad zároveň. Představte si, že slimáci, vaše zuby a ořechové skořápky mají něco společného. Jarka Vykoupilová nám k tomu za chvilku řekne více.

0: Babské rady.
1: Pět očištěných skořápek ořechů dejte vařit na 20 minut do hrnku vody. Předseďte a vzniklým odvarem si pravidelně čistěte zuby. Budou bělejší. Pokud vás dlouhodobě trápí kašel plný hlenů, udělejte si nápoj ze skořápek vlašských ořechů. Umýjte zhruba 10 skořápek, dejte do půl litru vody vařit na mírný plamen asi 30 minut. Nechte odstát a slijte. Ideální je dát nápoj do termosky a popíjet ho ještě teplý v průběhu celého dne. Skořápky z ořechů se skvěle hodí také jako mulč kolem rostlin. Pomohou zadržovat vlhkost, brání růstu plevele a chrání kořeny před přehříváním i mrazem. Tvrdé a ostré skořápky jsou na zahradě noční můra pro slimáky. Skořápky od ořechů můžete bez obav dát i na kompost, nejlépe rozdrcené. Budou se potom pomalu rozkládat a užitečně vám prokypří kompostovou směs.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Léto ještě nekončí. Vlastivědné muzeum v Olomouci se s ním rozloučí hudbou, tradicemi a řemesly. V pátek 18. září vás čeká americký influencer Arum Nacorkang s harfistkou Ladou Karaskovou, polská kapela Stwór a ohnivá show. V sobotu 19. září nádvoří ovládne řemeslný jarmark s kováři, řezbáři, folklórem a cymbálovou muzikou. Přijďte si užít poslední letní víkend plný skvělé atmosféry. Vstup zdarma. Více na vmo.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc.
2: 12 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Hejtmanství chce podpořit bytovou výstavbu v malých obcích. Jeseničtí zastupitelé vyhlásili nový dotační program zaměřený na podporu studentů medicíny. V Olomouci dnes končí mezinárodní varhaní festival. Polojasno nebo oblačno, teploty do 22 stupňů Celsia a slabý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré poledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Olomoucký kraj chce finančně podpořit bytovou výstavbu v malých obcích. Příští rok na to hodlá vyčlenit 30 milionů korun. Samosprávy budou moci peníze použít například na rekonstrukci bytových domů, oživení nevyužívaných objektů, bourání starých budov i výstavbu nových obecních bytů. Záměr příští týden projedná krajské zastupitelstvo, uvedl hejtmanův náměstek Pavel Jelínek z SPD. Nový dotační program na podporu studentů lékařských oborů schválili jeseničtí zastupitelé. Z rozpočtu města na něj vyčlenili 250 tisíc korun. O podporu můžou žádat studenti posledních ročníků a absolventi s trvalým pobytem v Jeseníku, kteří se v daném roce hlásí na lékařskou fakultu. Pokračuje mluvčí radnice Markéta Káňová.
3: Dotace poslouží na částečnou nebo úplnou úhradu přípravných kurzů k přijímacím zkouškám. Jeden žadatel může získat maximálně 15 tisíc korun, celkově je v tom programu připraveno 250 tisíc korun. Podpora pak není určena těm, kteří už vysokou školu v daném zdravotnickém oboru studují. Žádosti o dotace bude možné podávat od 15. listopadu tohoto roku do 11. ledna.
2: Čeští ovocnáři přijdou letos na tržbách o 1 300 000 000 korun. Je to kvůli jarním mrazům, které poškodili úrodu, informoval předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík. Podle něj má skoro polovina profesionálních sadů škodu přes 80%. Nejvíc se to dotklo úrody jablek. Letošní sklizeň by podle odhadů mohla být druhá nejhorší v novodobé historii českého ovocnářství. V olomouckém chrámu svatého Mořice dnes končí letošní ročník mezinárodního varhaního festivalu. V závěrečném koncertu se v 19 hodin představí britský varhaník David Briggs, který působí jako regens chory v katedrále svatého Jana v New Yorku. Pokračuje dramaturg festivalu Karel Martínek.
4: Ten se představí jednak jako improvizátor, v této oblasti opravdu velmi uznávaný, a také jako tvůrce transkripcí, přednese velkolepý cyklus improvizací francouzského varhaníka Pierre Cochereau. Právě tyto improvizace on přepsal a na svém koncertě posluchačům představí. Samozřejmě zazní taky hudba Marsa Dupré, takže to bude takový, řekl bych, vrchol celého festivalu.
0: Sport.
2: Čeští volejbalisté prohráli na mistrovství Evropy se Slovenskem 1-3. Tým trenéra Jiřího Nováka hrál v Modeně třetí zápas ve třech dnech. Kapitán Patrik Indra přiznal, že mu v závěru chyběly ve vyrovnaných koncovkách síly. Před osmifinále si Univerzál potřebuje hodně odpočinout.
5: No, myslím, že v posteli co nejvíc. Jsme opravdu usínali kolem 3 hodiny ráno, nebylo to příjemné, ale ta regenerace je docela náročná, takže teďka určitě hlavně zregenerovat, aby jsme těla měli 100% ready na další zápas.
0: Počasí.
2: Odpoledne bude většinou polojasno, ojediněle se objeví přehánky, k večeru se téměř vyjasní, teploty 16 až 20 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 12, fouká slabý proměnlivý vítr. Zítra čekejte na střední Moravě polojasno nebo oblačno, zpočátku ojediněle mlhy a nízkou oblačnost, teploty 18 až 22 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 14 stupňů, slabý místy mírný západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Dvě osobní auta se nabourala v Litovli v Žerotínově ulici. Místo havárie je s opatrností průjezdné. Pozor, provoz do jednoho pruhu je zúžen mezi obcemi Libivá a Zvolé kvůli práci na vozovce.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Čtvrtek 17. září, 4,5 minuty po 12. hodině popoledni vám přeje krásný a pohodový čas s Českým rozhlasem Olomouc. Od mikrofonu zdraví Zora Jišková. Právě dnes slaví svůj svátek Naděžda Naďa. Tohle jméno slovanského původu ve svém významu znamená ta, která přináší naději. A tak právě tu naději přejeme vám všem, kteří se potýkáte s jakýmkoliv problémem, ať už zdravotním, nebo třeba problémem se svojí láskou, a nebo s čímkoliv jiným. Hodně naděje a také hodně síly pro zvládnutí všeho, co vás dnes a nejen dnes potká právě na té vaší cestě. No a třeba našim olomouckým hokejistům, kteří to včera projeli se Spartou, ale dali dva góly, tak to je určitě proti Spartě docela úspěch, tak budeme přát do toho dalšího kola extraligy, ať se jim daří, a také hodně naděje na další výsledky, které určitě budou mnohem, mnohem lepší. Zdravíme vás v tuhle chvíli v písničkách na přání a máme naději, že se k nám dovoláte na telefon 221 555 444 a pošlete pěknou písničku těm, které máte rádi. Nezapomeňte na ty, kteří dnes slaví narozeniny. My vám, oslavencům, všem blahopřejeme, a protože jméno Naďa nosila také Naďa Urbánková, tak její písničku si právě teď pustíme v Českém rozhlase Olomouc.

0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: A s písničkami na přání v tuhle chvíli přicházíme. Ještě je tady i to SMS-kové číslo 723 70 33 51. My už teď máme na telefonu pana Jindru ze Lhoty. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, paní moderátorko. Tato písnička bude pro vás a pro lidi v rádiu a mějte hezký den, nashledanou.
1: To jste moc hodný, pane Jindru, tak my vám děkujeme tedy.
2: Nashledanou.
1: Nashledanou, mějte se krásně. A pan Jindra si vybral určitě i pro sebe písničku od Lenky Filipové, Přál si věnování, takže jistě je moc fajn, když i sami sobě necháte zahrát a uděláte si trošku té radosti. Doufám, že uděláme touhle písničkou radost i dalším, které oslovujete někoho přes naše webovky olomouc.rozhlas.cz. Dobrý den, zahrajte hezkou písničku paní Naděždě Laštůvkové z Mohelnice, která dnes slaví krásný svátek. Milá Naděnko Laštůvková, my ti přejeme hodně zdraví, štěstí a rodinnou pohodu, tak to ti, drahá maminko, přeje dcera Kamila, vnuci Miroslav a Filip s Danielou, pravnučky Rozárka, Emička a Elinka a Jarka z Loštic. Měl to být sice Marian Vojtko, malá z Koselaví, ale jak víte, přednost ve výběru písniček vždy mají ti, kteří zatelefonují, takže určitě zkuste zavolat a třeba bude i Marian Vojtko. Blahopřejeme Naděnce Laštůvkové z Mohelnice.

0: Lenka Filipová nám dospívala své věnování na telefonu písniček na přání Českého rozhlasu Olomouc. Je paní Liduška z Olomouce. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, paní Zorinko, já vás srdečně zdravím i všem moderátorům a pracovníkům Českého rozhlasu Olomouc přeji krásné odpoledne. Dnes bych chtěla popřát ještě ke včerejšímu svátku Lidušce Uchytilové z Jeseníku. Milá paní Liduško, přeji vám všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka do dalších let a dál chci poslat poděkování do Písečné Jendoly a Lidušce Vinařským, dále Jiřímu z Litovle, Jendovi ze Štětovic, Jančce a Jiřímu z Roštění, Stanci z Lomnice, Květoškovi, Pytličkovi, Lišce z Václavova a Haničkám Vrbovým. Děkuji všem za přání a budu se snažit to opětovat. Vám děkuji pěkně, paní Zorinko. Krásný den. A naslyšeno.
0: Stejně tak i vám, ano, ještě nám doznívají lidušky, tak to je určitě moc dobře, protože včera jsme zdaleka nestihli popřát všem. Tak děkujeme, Engelbert Humperdinck nám bude zpívat Poslední válce. Naschledanou.
1: Jo, děkuji pěkně, naslyšeno.
0: Hudební pozdrav teď posíláme také SMS-kově a už se dívám, komu zahrajte k dnešnímu svátku paní Naďce Rábkové z Břidličné. Milá Nadinko, přejeme ti hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a dobré pohody. Blahopřeje klub seniorů Břidličná. A hrajeme dodatečně k svátku paní Lidušce Křesinové z Mohelnice. Liduško, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje také Marie.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Petra Janů.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Přímo z místa.
2: Hraniční kameny vstyčovali lidé v krajině od pradávna. Dodnes se některé z nich dají v lesích či na loukách najít. Asi nejvíce jich v 17. až 20. století stačili vstyčit kolem pozemku rodu knížat z Lichtenštejna. Právě po těchto artefaktech dnes pátrají badatelé a vezmou vás sebou. Nejen do terénu, ale i do historie hraničníků jako takových. Poslouchejte další díl cyklu Přímo z místa v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Český rozhlas Olomouc a zdravíme do Václavova u Zábřehu. Paní Eliška je s námi, dobrý den.
3: Dobrý den, krásné odpoledne vám všem v Českém rozhlase i milým posluchačům. Já včera, jelikož byla velká fronta na Lidušky, tak ještě jednou osobně chci popřát všechno nejlepší, hlavně pohodu, zdraví a takovou celkovou radost ze života. Lidušce do Jeseníku, do Olomouce, no zkrátka všem těm muzikantským Liduškám, s kterými si hrajeme. A včera měla taky narozeniny od mého bratrance, manželka Pavlína Doubravová, takže Pavlínko, dodatečně taky ti přeju hlavně pevné zdraví, hodně osobní pohody a klidu, ať jsi šťastná a ať si to užiješ na té Jižní Moravě o víkendu. A vám děkuji, Zori, že jste písničku našla, Vašek, to je moje srdcovka, tak já to miluju, ty jeho písničky.
1: Však my víme, ta, která je připravená, se jmenuje Život, rádi si pustíme. Ano, moc pozdravujeme, paní Eliško.
3: Ano, nashledanou, děkuji.
1: Děkujeme, nashledanou, paní Eliška z Václavova. Tak ještě myslíme na Lidušky tedy, ale i na další. A máme tady další vzkazy, hezké odpoledne do studia. Jirka z Olomouce Stupkovi děkuje za písničku a pro svoji maminku a také sestřičku, obě Ludmilky, tak dodatečně vzpomínkově jim tuhle písničku posílá tam nahoru k svátku. Zdravíme i pana Jirku tedy z Olomouce. Pěkný hudební pozdrav s písničkou pro radost a potěšení posíláme Olince Pravcové do Zábřehu. Olinko, písničku vám posílá Liduška. Pěkný pozdrav letí Lidušce Siglové, Lidušce Frgálové z Jeseníku a všem dalším Liduškám. Zdraví pevné jako kůl, odpočinku u kávy alespoň hodinu a půl, u toho chládek ve společnosti kamarádů a kamarádek, hodně růží, žádné trní, všechno krásné, ať se splní, spokojené, ať máte žití, při životě vás drží dobré jídlo a pití. To vše a mnohem víc přeje Zdena z Holubic. Děkujeme moc, paní Zdeničko, za krásnou básničku i za psaníčko a dáreček. Pěkný pozdrav letí ještě také milované Vivience Přikrylové. Má krásné 5. narozeniny. Přejeme vše krásné, šťastné, zdraví, moře lásky od všech, co jí máme rádi. Hodně radosti, smíchu a sluníčkové dny se svojí sestřičkou Šarlotkou. Boží požehnání, milé Vivience Přikrylové, to srdečně přeje teta Hela s celou rodinou Přikrylovou.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Písničky na přání a Český rozhlas Olomouc teď pozdravují do Jeseníku paní Lidušku z Jeseníku, naši pohádkovou babičku. Dobrý den.
2: Dobrý poledne, paní redaktorku. Já přeju vám a všem mojim milým, kteří mě přáli, posílali, Sanička, nádherné písničky a já jsem trošku rozbrnkaná, takže já to vezmu hned, protože bych se rozbrečela. To nebyla jenom jedna slzíčka, to byl celý potok, paní redaktorko. A já jim všem se budu snažit i v mém vysokánském věku, který mě pán Bůh dopřál, a budu všem vracet písničky. A dneska to budou Zdenička do Hrochova, Mařenka do Hrabišína, Břetík do Štítu, Hanička do Předmostí, Stánička do Lomnice, Mařenka do Mikulovic a František od Brna, který taky na mě nezapomněl a strašně krásný přáníčko mě poslal. Já vám všem děkuju a budu přát postupně a doufám, že na nikoho nezapomenu a i v mém věku. Paní redaktorko, vám moc děkuju a někdy, jak to vyjde, zase se těším na slyšenou.
1: Děkujeme, paní Liduško, budeme se s vámi také těšit na slyšenou. No a to byla zatím jen přání k Liduškám a to vás čekají narozeniny v pondělí.
2: No právě, já už od rána. A já se musím přiznat, že mě přejí a budou možná přát k 93. narozeninám. No. Já se za to vůbec nestydím, já jsem vděčná, protože mám nahoře privilegia. A já myslím, že jsem vůbec nejstarší, která si dovolí mluvit do rozhlásku.
1: Je to velký dár a moc si toho vážíme a děkujeme, že jste s námi a že jste si nás vybrala do té své rozhlasové rodiny. Děkujeme
2: ano,
1: moc, paní Liduško.
2: Je to, paní redaktorko, víc jak 25 let.
1: Krása. Tak prosím, jen tak dál, jen se nám držte a opatrujte dál a k těm pondělním 93. narozeninám ještě budeme samozřejmě přát. Takže krásné dny, hodně sluníčka a radosti a písnička
2: máme
1: i pro vás.
2: Máme sluníčko a pán Bůh zaplať za to.
1: Nashledanou. Paní Liduška z Jeseníku vybrala písničku Věry Benešové, Pavla Beneše, Podzimní drak, písnička připravena, posíláme ji pro radost a potěšení Marušce Metelkové na Chaloupku, na Mírov. Maruško, zdraví vás, Liduška. Hrajeme Lidušce Loníčkové z Olomouce k včerejšímu svátku. Přejeme hodně zdraví a štěstí Anička Janečková a Markička Kočí. K dnešnímu svátku blahopřejeme paní Nadě Kernerové z Hrabišína. Přejeme jí hodně štěstí, zdraví a pohody. Přejí holky Milada a Monika z Dlouhomilova, Naděnko Kernerová, blahopřejeme. A písnička letí ke krásnému svátku Naděždě Klíčové z Vrbna pod Pradědem. Všechno nejlepší, zdraví, štěstí, pohodu a lásku, to ti Naděnko Klíčová přeje Jiří a Drahuš Březíkovi. A ještě pozdrav k svátku letí paní Naděnce Plaché z Choliny, toho času v Ludmírově. Paní Naděnko Plachá, přejeme hodně zdraví a pohody, přeje Anička Kuchaříková. Blahopřejeme.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Paní Anna z Olešnic u Bouzova je s námi. Dobrý den, vítejte.
2: Jo. Dobrý den, všechno vás srdečně zdravím. Dnešní přání a písničko k svátku pro Naďa Placho posílám do Ludmirova. Nadí, dneska je tvůj den. Myslím na tebe a přeju ti štěstí a zdravíčko přemíření věko a anděli ať tě chrání. Přeju ti ještě mnoho krásných chvílek. Potěš se písničko, kterou jste měli při vašich schůzkách v choleně jako hymno. A ještě, že jsem se včera nedovolala, tak bych chtěla toto písničko poslat Lidušce Vařechové do Senice. Tam měla také svátek, no. A mějte se všetci moc hezké a buďte zdraví. Zdraví vás Anna z Olešnic.
1: Ano, také moc pozdravujeme. Krásný den vám, paní Aničko. No a ten Babylon, který jste zmiňovala, která byla taková ta hymna klubu seniorů z Choliny, tak posíláme. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Krásný den přejeme do milého rozhlásku a prosíme o zahrání hodné paní Vlaskyčce Skutálkové do Krnova a jejímu andělovi paní Jiřince, která ji s velkou láskou opatruje. Přejeme oběma pevné zdraví, náruč štěstí a dlouhý život. Paní Jiřince patří srdečný dík za opatrování paní Vlaskyčky. Posíláme jim zaslouženou písničku z upřímného srdce z hodným Adámkem, paní Věrka Halousková. Prosím, pošlete písničku k včerejšímu svátku pro Lidušku Malachovskou z Rožnova pod Radohoštěm. Lidušce Malachovské přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky, boží požehnání, ať ti každý den stojí za pousmání. Radost a pohodu přejí Roman Hanka, vnuci Matyáš a Vojtíšek a celá rodina Zelová a Malachovská. Písničku všem posluchačům posíláme, přejeme krásný den. Zítra oslaví nádherné 75. narozeniny paní Jaroslava Andrlíková. Přejeme jí hodně zdraví, lásky, klidu a pohody ze srdce Markovi.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: Zvěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
2: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady Zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vaše.

0: má své narozeniny, včera svátek. Přeji jí hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, lásky mezi svými nejbližšími a boží požehnání, přeje Tonička z Ludmírova. A dnes bych ještě chtěla nechat zahrát paní Lidušce Uchytilové, která teda slavila včera svátek a v pondělí má ty své kulaté narozeniny. A všem Liduškám rozhlasovým dodatečně. A dnes má svátek naše paní Naděnka Plachá u nás z domova a v pondělí má narozeniny sestřička Pavlinka Pouličková od nás z domova. Všem jmenovaným přejeme hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, lásky od svých nejbližších a boží požehnání a všem těm, co jsem nechávala hrát. Děkuji vám moc krát a naschledanou.
1: Pozdravujeme velmi a krásný den. Přejeme do Ludmírova, paní Toničko, naschledanou.
0: Ano, děkuji za vyhledání písničky, naschledanou.
1: Naschledanou, připravena. No a písničku posíláme také pro kamaráda Miloška Pořízka na pavilonce pokoj číslo 14 do domova důchodců Pohoda v Olomouci Chválkovicích. Miloškovi Pořízkovi přejeme, ať má krásný den. A vše zvládá s úsměvem, to přeje kamarádka Helča Zamykalová z Nové ulice. Zahrajte milým holkám a Marušce do Javora. Jarmelce, ať odpočívá, když je tak škaredě, všem pro potěšení. Posílá písničku Nemocný děda, co je marot. Zahrajte Ludmilce do Brna. Písničku jí posílá s přáním všeho nejlepšího Robert. A písnička letí k nádhernému svátku také milé Naděnce Hanušové z Javorníku, nebo Hanusové z Javorníku. Milé Naděnce Hanusové přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky, rodinnou pohodu. Přejí spolužáci a 3.10. na srazu to roztočíme v Zámecké zdraví Jarka Chalabalová. Zdravíme Český rozhlas Olomouc, prosíme také o písničku pro paní Naďu Langrovou z Jeseníku. Milá Naděnko, přejeme všechno nejlepší k svátku, hlavně pevné zdraví, pohodu a štěstí Mirek a Maruška Baťovi a ještě pozdrav a ten letí do Jeseníku k svátku. Milé dceři, je to Naďa Šimečková. Milá Naděnko, přejeme ti štěstí, hodně lásky, žádné vrásky, zdraví pevné a přátelé věrné. To ti přejeme k svátku, protože tě rádi máme. Maminka, taťka, babička, Boženka a bratři Naděnce Šimečkové do Jeseníku. Blahopřejeme.

0: Český rozhlas Olomouc za písničky na přání. Hrajeme, v tuhle chvíli už je na telefonu paní Anička z Litovle. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěla popřát Naděnce Klosové, bývalé Klosové, všecko nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, aby se jí dařilo v Hanácké Mozece ještě hodně dlouho zpívat. A potom ještě přeju dalším lidem, kterým nikdo nezahraje. A pak děvčatům, co jsou domově seniorů, Litovli, u Rybníka z Pavlínky. Taky všechno nejlepší, hlavně to zdraví.
0: Tak jo, písničku rádi posíláme a ať se vám hezky daří. Naschledanou.
1: Děkuju, naschledanou.
0: A ještě tady přidáváme další SMSky, nechávám zahrát paní Štěpánce Kocurové z České Vsi pro radost, pro potěšení, aby tu ještě dlouho s námi byla. Přeje dcera Jarka s rodinou, blahopřejeme Štěpánce Kocurové. Zahrejte bývalé švagrové Lidce Ovčákové z Lomnice. Včera měla svátek. Liduško, ozvi se, přeji ti hodně zdraví, štěstí, dva Standové z Bernardic, zdravíme Lidušku Ovčákovou z Lomnice. Tak a to je pro tuhle chvíli vše. Písničku posíláme od Jiřího Vašíčka.

0: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Ano, ano, tahle znělka, tento oznam už nám naznačuje také to, že dnešní polední písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc, ty čtvrteční 17. zářijové, jsou ve svém finále. Tak pokud vy jste nestihli pozdravit ještě ty své blízké, mohou to být naděnky, mohou to být narozeninoví oslavenci, můžete se vrátit k liduškám, anebo i k těm, kteří teprve slavit budou ještě v průběhu tohoto týdne. Pokud jste to nestihli, nevadí, protože další šance tady pro vás bude po 18. hodině, ale to už budeme hrát lidovky a dechovky na přání. No a v tuhle chvíli už se blížíme k hodině 13. Před námi jsou nové aktuální zprávy a budeme mimochodem mluvit také o ztrátách zemědělců, které jsou letos opravdu rekordní. Takže i o tom ve 13 hodin podíváme se na počasí i na to, jak to vypadá na silnicích. No a pak už nabízíme povídání Alex Minářové s dnešním hostem. Bude to zpěvačka Petra Janů. Zora Jižková vám přeje krásný, slunečný, pokud možno, a pohodový den, a když už to sluníčko nebudeme mít na obloze, tak alespoň v našich srdcích.

0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: 13 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Kvůli suchu přijdou čeští zemědělci o více než 25 miliard korun. Zemřel Richard Moravek, zakladatel olomoucké skupiny Redstone. Na Horním náměstí se koná akce Olomouc vesluje. Polojasno nebo oblačno, teploty do 22 stupňů Celsia a slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Jiří Kořínek. Zemědělci letos přijdou na tržbách o více než 25 miliard korun. Vyplývá to z odhadu agrární komory. Původně přitom odhadovala ztrátu 20 miliard. Škody podle komory způsobily hlavně sucho, vysoké ceny pohonných hmot a hnojiv. Prezident komory Jan Doležal už dříve označil letošní sklizeň za nejhorší za posledních 15 let. Zahrádky a gruzínská zahrada v olomoucké botanické zahradě by mohly v budoucnu získat novou podobu. Připravovanou architektonickou studii představí její autoři veřejnosti dnes v 17 hodin v oranžerii výstaviště Flora Olomouc.
4: Pokud se zájemci nemůžou projednání zúčastnit osobně, výstavní panely s vizualizacemi budou ve vestibulu budovy Namiro magistrátu města Olomouce. Plánované změny v areálu se dají sledovat i na oficiálním profilu Měníme Olomouc a na stránkách výstaviště Flora. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
3: Ve věku 56 let zemřel v noci na dnešek zakladatel a spolumajitel investiční a developerské skupiny Redstone, Richard Moravek, oznámil to mluvčí firmy Michal Folta. Moravek byl od léta v péči lékařů poté, co při dovolené ve Španělsku utrpěl vážný úraz hlavy. Po operaci ve Španělsku byl převezen do fakultní nemocnice Olomouc. Moravek založil Redstone v roce 2015. Ještě před jejím vznikem se podílel na vybudování olomouckého nákupního centra Galerie Šantovka. Olomouc vesluje, to je sportovní a propagační akce, kterou dnes na Horním náměstí pořádá Olomoucký veslařský klub. Jejím cílem je přilákat děti, mládež i širokou veřejnost k veslařskému sportu a podpořit pohyb zábavnou formou. Na místě máme redaktorku Ditu Vojnarovou.
5: Zatímco dopoledne patřilo žákům druhých stupňů základních škol, kteří změřili své síly ve štafetových závodech rozdělených do tří kategorií, dívky, chlapci a smíšené posádky, odpoledne už patří veřejnosti. Ta si může vyzkoušet jízdu na trenažérech, potkat se zástupci Olomouckého veslařského klubu, včetně předsedy Martina Dostála, a dozvědět se mnoho zajímavostí o sportu, kterému se u nás daří, o čemž svědčí skvělé výsledky, které přivezli členové Olomouckého klubu z červencového mistrovství České republiky. Na místě je ale také řada úspěšných bývalých sportovců, účastníků letních olympijských her, třeba Pavel Konvička nebo vedoucí projektu Česko vesluje Jitka Tolarová. Mediálním partnerem akce je Český rozhlas Olomouc a dodejme ještě, že to tady celé končí až v 16 hodin. Z olomouckého Horního náměstí Dita Vojnarová, Český rozhlas.
0: Sport.
3: Prostějovský tenista Jakub Menšík zahájí páteční duel druhého kola kvalifikace Davis Cupu proti Lernu Týnovi. Poté Jiří Lehečka, člen prostějovského tenisového klubu, vyzve Bena Sheltona.
0: Počasí.
3: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno nebo oblačno, zpočátku ojediněle mlhy a nízkou oblačnost, teploty 18 až 22, v jeseníkách okolo 14 stupňů Celsia, slabý, místy mírný západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Protismykové zkoušky dělají technici na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce. Jedou pravým pruhem mezi 235. a 267. kilometrem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
6: Trojnásobná zlatá slavice stálice české hudební scény, která v příštím roce oslaví 55 let své úspěšné pěvecké dráhy. Petra Janů, vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den, Alex, a dobrý den všichni posluchači.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete vykřiknout stůj, Petru Janu? Nebo ne?
1: Já už nevykřikuju. Nemám na koho.
0: No, vy teď stát příliš nebudete, protože, jak jsem v úvodu zmiňovala, vy chystáte oslavu svého 55-letého působení na hudební scéně, tak odhadnu a tuším se správně, že to bude koncerty.
1: Budou to koncerty, tak co taky jinýho, že jo? měla bych to oslavit se svými fanoušky v Lucerně, protože za prvé bych asi outučko nenaplnila, to si nedělám žádný iluze, za druhý ta Lucerna je mě mému srdci milá, je to ještě takový ten prostor, který mě baví, protože mám s těma lidma kontakt, já spíš jsem na takový to kontaktní setkávání, protože potřebuju ty lidi slyšet, vidět, rozeznat a tak dál, jestli se usmívají, jestli jsou nedůvěřiví nebo tak. Prostě potřebuju, sice jsem krátkozraká a vidím jenom první řady, takže mám pocit, že mám pořád vyprodáno. Ale když vlítnu na jeviště, tak prostě podle prvních reakcí poznám, jestli se s nima budu muset prát, nebo jestli se mnou pojedou od začátku. Takže chystám koncerty, ale nebude se to nějak extra. Ta Lucerna samozřejmě ano, ale nebude se ten normální provoz nějak extra lišit od toho, co se děje tenhle rok. Protože mám těch koncertů a vystoupení tak akorát, aby mě to bavilo, protože přece jenom po 55 letech už to není taková jako touha potom nějak jezdit po té republice. Tak. Ale je to přesně tak ty 4-5 setkání s diváky, což je tak akorát, co mě baví.
0: Takže první řady na vašich koncertech by si měli dávat pozor. Petra Janů je sleduje.
1: To by si měli dát pozor tak jako tak, když už tam vlezu, že jo?
0: Ne, ale opravdu během toho koncertu zpívání, soustředění se na text, na kapelu, stihnete jako sledovat, jestli se diváci baví, návštěvníci koncertu baví, usmívají, zpívají s vámi?
1: Určitě, jo? Určitě, tak to patří všechno k sobě, protože ta kapela podpoří vás, vás podpoří texty, texty poslouchají lidi, ty písničky, melodie taky, spoustu písniček lidi znají, takže si to i zpívají se mnou a tak. Takže já miluju takový to předávání energií, že lidi jedou se mnou a mě vlastně pomáhají třeba i s nějakých špatných pocitů a tak.
0: Splínů.
1: No, ze všeho mě dostali diváci, posluchači, publikum prostě.
0: Písničku, kterou jsme teď slyšeli, Stůj, i ta zní stále na vašich koncertech?
1: Ne. To byla součást desky, která zajistila. V podstatě to byl takový oslý můstek z rokovýho kabátku do středního proudu. Bylo 12 písniček odměněných Oscarem.
0: Ty se převlékla.
1: No, ale můžu říct, že teď se tak jako pokorně vracím k tomu rokovému, k tomu, k té hlasitější a naléhavější muzice.
0: Jste to víc vy?
1: Jsem to víc já.
0: Je to něco, co vám chybělo?
1: Chybělo mi to určitě, protože takhle, vy jste krásná ženská, která prostě má ráda šetičky, ráda se hezky oblíká, dává, já sleduju váš Instagram a Facebook,
0: děkuju,
1: že jo.
0: Děkuju.
1: Strašně se mi to líbí, i to, jak cvičíte, taky to mám za sebou. I když ty to hlavou zhůru, to teda nevím, teda dolů, to teda nevím, to
0: já jsem dělala gymnastiku, víte, sportovní 10 let,
1: jo,
0: takže
1: takhle.
0: Proto.
1: Tak to vás omlouvá.
0: Děkuji.
1: Ne, ale já jsem to měla úplně stejný, akorát, že za prvé za toho covidu jsem zlenivěla, co si budem povídat. Za druhý už mám taky nalítáno, už mě to tak nebaví. I když teda jsem sama na sebe naštvaná, protože vím, že se hejbat musím, protože ta schránka moje chátra. Ale říkám si, tak zítra. No tak třeba k tomu jednou dojde. Ale já jsem se nikdy necítila moc dobře v takových těch robách, v tom třpitivém světě a tak. Takový, ježiši, tobě to sluší a tak. Víte co? Myslím.
0: Vím, co myslíte. Ale nebylo to na vašem začátku to, co jste původně chtěla? Být takovou tou princezničkou?
1: Milá Alex, já když jsem přišla do Prahy ze Sekyrkových Louček, tak jsem věděla úplně kulový, co chci. Aha. Hlavně jsem chtěla být slavná a chtěla jsem prostě, aby lidi mě znali, aby říkali, jak taková jsem šikovná, jak krásně zpívám, jak mi to sluší a tak, ale věděla jsem, co k tomu vede a co bych jako pro to měla udělat a tak. Naštěstí jsem potkala Zelenku, který mě to prostě krůček po krůčku, jak Lízu Důlitlovou, mě k tomu dovedl.
0: No k těm vašim přáním, které jste si mimochodem i napsala na takový seznam, se ještě vrátíme a budeme o nich mluvit. A vlastně všechna ta přání jste si... Ty cíle.
1: Všechno jsem je splnila.
0: Do puntíku a ještě něco navíc. Mm-hmm. Petra Janu je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: To byl Karel Gott, netřeba říkat, kávu si osladím. Ve studiu s námi sedí ale Petra Janů, která ostatně ale vás určitě ke Karlovi Gottovi váží vzpomínky, dlouhodobá spolupráce, přátelství. A vy jste tady během písničky na něj zaspomínala a aby o to posluchači nepřišli, tak pojďme k tomu. Dneska to tam není.
1: My jsme jednou s Martou Kubišovou jsme jezdili s ním nějaký turné jako hosti. A měli jsme stát vždycky u něj na Malvazinkách a tam jsme odsud jezdili stejným autem. A vždycky před koncertem přišel prostě s bílou šálou a řekl, já nevím, jestli tam nejedeme zbytečně. Dneska to tam není. Přijeli jsme na místo, kapela nastoupená, Karel nastoupil na zkoušku, odzpíval celý program, ještě některé písničky zopakoval kvůli textu, potom přišli diváci, on zaspíval celý program, potom ještě 2 hodiny podepisoval, prostě Karel.
0: Prostě to tam bylo, jako
1: prostě
0: vždy.
1: Prostě to tam bylo.
0: Tak je nějaká vzpomínka, když jste ho teď slyšela, kromě tedy toho dneska to tam bylo, co vám ještě přišlo na mysl, když se řekne Karel Gott?
1: Pozval si mě jako hosta do Lucerny a já jsem byla po bouračce, měla jsem berlu. Ale zlatou, večerní. To mě dali kamarádi. A zpívali jsme spolu duet z Fantoma opery. Párkrát mlčel, jenže já vím o čem, ty já. A nastoupím, já nastupuju, on mě ohlásil a předehra a Karel zpívá, přicházíš jak vánek. A teď jsem přišla já s tou berlí, že jo. Ulítla střecha, prostě lidi se začali chechtat. No, takže to byl takový můj triumfální nástup.
0: Byli jste přátelé, opravdu dobří přátelé?
1: To si netroufám říct, ale měli jsme se rádi. A on měl hrozně rád lidi, kteří opravdu tam měli nějaký hlas. A vím, že když jsme spolu zpívali, tak mě tak jako pozoroval, když jsem brala nějaký vysoký tón a tohle a povedlo se to, tak měl takovej rozkošnický výraz, jakože dobrý, povedlo se, má to tam holka.
0: Kdy jste se vlastně vůbec setkali, vybavíte si to ještě při jaký příležitosti?
1: To už se asi nepamatuju, to byl nějaký velký televizní program, ale pro mě to byla dobrá sudička, protože když jsem soutěžila v roce 72 právě na Mladé písni Jihlava, což byla tenkrát superstar, tak on a Eva Pilarová seděli v porotě. A já jsem, jako dramaturgicky, když se vezmete, že to byl nástup normalizace, že? A já jsem si velmi chytře vybrala písničku od Aretha Franklin a Creedence Clearwater Revival, což vlastně byli nepřátelé socialismu, ale opravdu tvrdě, že? Takže jsem nemohla vyhrát. Ale oni se zasadili o to, abych dostala aspoň stříbrný řetěz. Že ta holka musí něco dostat.
0: Jste byla provokatérka.
1: Já jsem si to neuvědomila, mně se ta muzika prostě líbila, teď jsem byla ze Sekerkový Klouček, že?
0: Petra Janů je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijala trojnásobná zlatá slavice, která je na hudebních scénách už 55 let. Příští rok to bude 55 let. Petra Janů. My jsme v tom minulém vstupu, tím, že zaspíval Karel Gott, tak jsme zůstali u něho, ale pojďme se vrátit k tomu vašemu seznamu vašich cílů, které jste si kdysi dávno pod tíhou a nátlakem svého manžela napsala.
1: To vlastně, pardon, to bylo vlastně tak, že to už jsme spolu žili a já jsem otravovala, že prostě chci zpívat, chci mít písničky, chci, aby mě lidi znali a chci, a chci, a chci. A Zelenka prostě řekl, dobře, tak si napíšeme seznam, z čeho chceme dosáhnout. Takže pro koho budeme zpívat, co budeme zpívat, jak to bude vypadat, pro jaký publikum, jaký složení, témata, s kým a tak dál a tak dál. Zlatá lira, Slavík, nevím co ještě, festivaly prostě.
0: Desky,
1: singly a tak dál. Byl to strašně dlouhý. Mrzí mě, že jsem si to neschovala někde, možná ve sklepě to někde mám, ale no, myslím, že ne, při tom stěhování se to asi ztratilo. Ale ono se mi všechno splnilo.
0: A to jste si psala tady někdy v těch 70. letech, kdy ještě
1: to
0: Petru Janů nikdo moc neznal.
1: To mě bylo, no...
0: Už to byla 25. vlastně Petra Janů?
1: No, to už jsem byla Petra Janů. To mě obrátil pan Suchý hned, jak jsem nastoupila do toho semaforu. Jako, ne, že by to byla nějaká výhra, protože do dneška mě spousta lidí nemůže přijít na jméno, jak to vlastně je, že jo. A tak mě říká, když jsem se vdávala, jestli teda si nevemu manželovo jméno, že jo, no, tak Jitka Zelenková by mě nejspíš asi umlátila, no, takže to taky by nebyla žádná výhra, no nic, Petra Janů, nedá se nic dělat, teďka už ani tetička, která mě říkala obráceně, už není, takže jsem Petra prostě a tím to končí.
0: A v občance máte co?
1: To mám obráceně.
0: Takže tam jste pořád Jana Petru.
1: Jo.
0: Nikdy jste to nechtěla změnit i úředně.
1: Já jsem to měla napsaný v občance a oni mi to už nepřepsali. Ta formulace byla úžasná. Držitelka OP používá v uměleckém životě příjmení Petra Janů.
0: Používá v uměleckém životě
1: příjmení Petra Janů, ano. Takhle jsem to měla napsané.
0: A teď tam máte tedy Jana.
1: Teď tam nemám nic, teď brýle nutné, nebo co to tam.
0: A nezlobilo se na vás okolí, myslím, tehdy rodina, blízcí, že jste si to jméno pod tedy důležitými událostmi semaforu nechala změnit?
1: Zlobilo tak oni neměli šanci se nějak rozčelovat, nebo tak, protože já jakmile jsem mohla, tak jsem zdrhla z rodiny a starala jsem se sama o sebe a stála jsem na vlastních nohách, takže jestli se zlobili, tak to byla jejich věc.
0: Tak 72. rok se psal, když jste nastoupila do semaforu, pak tedy přišly ty vaše cíle, které jste si stanovila a přeci jenom když začínající, tak ještě neznámá zpěvačka si píše jako tak Slavíka a toto, tak přišla jste si trochu, jako že to děláte z legrace, nebo skutečně jste říkala, já toho dosáhnu?
1: Já jsem měla to štěstí, že jsem potkala vždycky, když jsem mělo něco v mém životě změnit, takže jsem potkala sudičky, které mě nasměrovaly. Takže když už jsem remcala, že teda chci být slavná a ať se něco děje doma, tak Zelenka potkal Zdendu Rytíře, který s Otou Petřinou vymysleli projekt jako rokový holky a že teda bych jim do toho pasovala. Já jsem o tom věděla kulový, že jo, protože co tak jako v těch sekrekových loučkách jsme měli 12 na houpačce a tím to končilo, že jo. Takže jsem musela naposlouchat všechny Nazarete, Deep Purple, Suzy Quattro a tak dál. Ono mě to čaplo, ale musela jsem se všecko naučit.
0: No a když jste potom dosáhla té slávy, všichni vás znali, poslouchali vaše písničky, nezačalo vám to v nějaké době lézt krkem? Ta
1: víte,
0: sláva
1: že
0: nebyla
1: tohle
0: na obtíž
1: mě,
0: nikdy?
1: Ne. Tohle mě nikdy nenapadlo. Když se člověk pachtí za něčím, po čem touží a tak by neměl hřešit potom, že mu to vadí, když se to povede. Protože tohleto mě přijde legrační, že občas čtu, jako, že ta ztráta soukromí mě vadí. Jo. A přitom se dere ten obličej, aby ho všichni znali. No tak co to je za hloupost?
0: Petra Janů je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Tak to byla stále ještě novinka, píseň nebo duet Světla reflektorů, který Petra Janů, náš dnešní host, naspívala s láskou, ale s láskou s velkým L, s písničkářem Láskou. Jak jste se vy dva dali dokupy?
1: On si mě dal dokupy sám.
0: Přišel za vámi?
1: Mm-hmm.
0: Rovnou s duetem?
1: Rovnou s duetem a mně se ta písnička za prvé líbila, za druhý on je strašně milej kluk a za třetí je to téma, který jako to si o tom všeho budeme nalhávat, je aktuální, no, že budeme žít ze vzpomínek jednou.
0: Tak hlavně, že ty vzpomínky máme a vy jich máte.
1: No, tak já si je ještě pamatuju. Doufám, že to ještě chvíli vydrží.
0: Tak a teď s vámi písničkář Láska bude muset jezdit na koncert, jenom předpokládám, že
1: jezdil,
0: tento duet...
1: Jezdil.
0: A jezdit bude?
1: On teďka jezdí sám, ale až se to zase podaří, tak klidně si ho zase vemu jako hosta, protože já jsem právě... On má takovou samohrajku a kytaru a tak a zahajoval ty koncerty. Já se říkám, no chlapče, tak ukáž, jako to teda opravdu není žádná legrace dostat ten sál na svoji stranu, když jsem tam sám. A on to dal, opravdu to dal. Ty lidi s ním zpívali, tleskali a tak. Je šikovnej.
0: Nepotřeboval kapelu.
1: No tak on jí měl v těch,
0: ano,
1: v těch krabičkách, ale stejně to, ať se tam někdo postaví, oni jsou všichni chytrý, ale když si potom stoupnou na jeviště sami, tak...
0: A teď ti diváci a posluchači, tak se předveď.
1: Přesně, no, přesně.
0: Tak, ale tahle píseň, vlastně po ní je pojmenované takové mini-album, protože má tuším 5 písní, které jste vydala na jaře, nicméně vy se vracíte ke starým písním.
1: To jsou právě písničky o ty Petřiny,
0: tak,
1: který jsem měla, protože vždycky, když se vydávalo album, tak se to opíralo prostě o 2, o 3, který se protlačili a tak a mluvilo se o nich a nejvíc se zpívali a nejvíc se hráli a tak dál. A ten zbytek, většinou jich bývalo 12, tak jako neprávem chudinky, se na ně zapomnělo. A já jsem si právě vybrala některé věci, o kterých jsem přesvědčená, že mají co říct i posluchačům dneska. A mám je ráda. A ráda jsem je znova naspívala, protože přeci jenom, když jsem je naspívávala, tak jsem neměla za sebou ten život, který mám. Takže o těch textech přemýšlí člověk úplně jinak zase.
0: Jako kdybyste je zpívala třeba poprvé téměř?
1: Některé věci jo. Některé věci si musíte odžít, abyste potom si je s láskou zaspívala.
0: Pavel Vrba, Zdeněk Rytíř, Pavel Kopta, to byly vaši...
1: Velmistři.
0: Ano, velmistři slova. To, co vám napsali, jste zaspívala nebo jste někdy třeba protestovala nebo jim říkala, tomuhle já nerozumím, to zpívat nebudu?
1: Velký protest jsem měla k Edovi Krečmarovi. Protože Karel Svoboda napsal melodii a Eda Krečmar k tomu, já se napiju, protože tady na vás budu chrčet. Eda Krečmar k tomu napsal takovou písničku, jako jak běžím po louce a motýly a takováhle romantická blbost, která ke mně vůbec nešla. A já říkám, Edo, ale tohle ne, prosím tě, napiš tam něco, nějaký sdělení, jako aby to mělo váhu nějakou, tadyhle to není pro mě, viděl jsi mě někdy v květovaných šatičkách. No. A on přišel druhý den a přines písničku S láskou má svět naději. Takže tenhle protest se mi vyplatil.
0: A to má nějaké sdělení. A je to možná vysoce aktuální.
1: Ano.
0: Ale já myslím, že i tuhle písničku uslyšíme a možná právě teď. Petra Janů je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: On do té doby tam nevyhrál nikdy nic. A do dneška ho vidím odpoledne, když byla zkouška, tak jsme se zastavili u nich na pokoji na hotelu. A Karel ležel na posteli a Šiška, jeho žena, mu dávala obklad, až já nikam nejdu, zase nedostanu nic, oni se na mě zase vykašlou a tak dál a takový tam to. No, večer tam přeci jenom šel a tu liru jsem mu odevzdala a on byl šťastný jak malý dítě, takže to jsem hrozně ráda, že jsem mu tohle to přání splnil.
1: A je to právě jedna z těch písní, kterou když zpíváte dnes, tak pro vás má právě s tím, že už máte něco odžito, prostě ten text, že to cítíte jinak, když ji zpíváte? Možná určitě, hlouběji?
0: Určitě, protože ono, když se kouknete kolem sebe, tak ta písnička je čím dál tím víc aktuální, takže já jsem přesvědčená o tom, že s láskou má svět naději prostě.
1: Jak jednoduché, ale zároveň
0: tak těžké.
1: Tak. Tak, kromě koncertů, které vás čekají a setkávání s fanoušky a oslav vlastně, které započnou možná úderem nového roku, nebo když si tak řeknete, tak teď.
0: Já zase nejsem takový slavící typ. Já spíš bych měla oslavovat, že jsem se dožila, protože tohleto. Takhle já si to slavím celý rok. Já si slavím to, že mám kamarády, já si slavím to, že mě jakž tak slouží zdraví a že mám pejska, že bydlím v lese, že prostě je mi dobře a tak.
1: No máte pejska, ale teď ho nemáte. A kde je?
0: Já mám kamarádku v Českých Budějovicích, která má jeho bratra. Takže jsme příbuzní přes kluky, přes maltézáčky, takže teďka je u tetky.
1: Je u tety a u bráchy. A nechybí vám tak trochu?
0: Vždycky mi chybí. On je mazel a kdo zná maltézáky, tak ví, že jsou to takový pusinky.
1: A je závislý na vás? Je to těžké, když ho dáváte
0: na hýjání? No. Je to závislák, ale ví, že vždycky přijdu, takže už přeci jenom ho mám 6 let, takže ví, že se mu vždycky vrátím, ale je to drama, on je taky velká herečka.
1: Velká herečka, když zpíváte, ale hlavně ne? Ne.
0: Ježiš, ale to jste mě připomněla. To jsem si opravdu vybrala toho správného psa, protože jakmile začnu zpívat, tak on začne vít. Ze začátku jsem si to brala osobně. Jsem si říkala, no počkej, tak špatný to zase není. Ale on to prostě nějak slyší jinak, no. Už si to neberu osobně, vím, že se rozespívávat můžu jenom v Praze, nebo když tam není, nebo můžu jít do lesa, ale to on zase ví, je doma. Takže je to těžký, no. A taky má úrazy na třeba, já nevím, na nějaký tóny v televizi, nebo když je slyší, takže taky. Třeba Jessica Fletcherová, znělka toho seriálu. No, a můj pes si sedne na zadek, udělá trubičku z hubičky a začne ale opravdu srdcerivně vít. No.
1: On má absolutní sluch.
0: Já nevím, co má, ale v každém případě je to takovej truhlík. No, můj pes, který nesnáší, když zpívám, no tak to beru si to už
1: třeba vás
0: osobně
1: doprovází.
0: Kdyby aspoň ladil, to by nebylo špatný, kdyby jsme to trošku upravili, aby jsme mohli vystupovat. No.
1: Takže opravdu, když jste na chalupě, tak nespíváte? Jsou dny, kdy si vůbec třeba z vás nevíde tón?
0: Ne. A vůbec mi to nevadí, musím říct.
1: Ne?
0: Samozřejmě před koncertem, nebo když mám nějaký vystoupení, jak se rozespívám a tak, protože jsou to svaly. Nakonec vy jako gymnastka víte, že se musíte zahřát, že?
1: Ano, ano.
0: Takže ty hlasivky taky musím zahřát, ale jinak nespívám, mě to nějak neschází. Jako.
1: Teda, že najdeme nějakou spojitost mezi sportovní gymnastikou a zpěvem, to bych nečekala, ale vy jste to zvládla.
0: Svaly jsou jako svaly, tak, jako svaly.
1: Je to tak, Petra Janů je naším hostem.
2: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
3: Juta! Já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá

0: dřina, pokora a vytrvalost může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Petrou Janů, mimo jiné i o její chalupě. Vy jste mi tady teďka během písničky říkala, že máte uprostřed lesa.
1: Mm-hmm.
0: Nebojíte se?
1: Ne.
0: Nikdy jste se nebála?
1: Na začátku jo, protože jsem neznala to prostředí a tak a skončila jsem, aniž jsme se moc jako znali u sousedů z Duknou, když Zelenka odjel do Prahy. Takže jsem tam zazvonila s Peřinou pod paží a že jsem tady sousedka a že se tam bojím a ať mě nechají vyspat. No. Naštěstí nechali. A dneska už se nebojím.
0: Dneska už se nebojíte, máte pro strach uděláno. A chodíte do lesů? Což je teda takhle, musíte chodit do lesu, když máte chalupu uprostřed lesa, ale chodíte ráda? Chodíte na houby?
1: Chodím moc ráda do lesa. Na houby chodím taky ráda, ale to je složitější, protože já je nevidím prostě.
0: A oni nic neříkají?
1: Oni mě vidí a nic neřeknou. No. Takže kdo jde za mnou, tak si nazbírá košík a já jsem rozčílená. A další problém je s orientací, protože když jde se mnou někdo na houby, tak nenajde nic, protože hledá mě, že jo. Takže je to složitý. Potom, když teda ty houby mám, tak to je velký úspěch.
0: Ale tak buďte ráda, že vás někdo hledá, rozumíte?
1: A to je pravda.
0: Tak a teď ještě k vaší kariéře, jak jsme zmiňovali, příští rok 55 let na hudebním nebi. Stalo se vám někdy, nebo bylo období, kdy jste měla takové to, víte, kdo já jsem? Víte, jak to myslím?
1: Ježiš, no měla.
0: Jako, že jste byla prostě jako, že někdo.
1: Jo, jako měla. A naštěstí jsem měla i Zelenko, který vždycky včas se mnou zatřás a uklidně se, mamušo, prosím tě, tohle to, je to směšný.
0: Jo, a nechala jste se zase...
1: Jo, tak, já se si, tak člověk si uvědomí, že se chová jako idiot. Aspoň ten, jako, když má rozum, no.
0: No jak to vypadalo, když jste se chovala jako idiot teda?
1: A protože jsem měla pocit, že prostě se ze mě všichni zbláznějí. Že kam vlezu, tak si všichni sednou na zadek, to je prostě takový pocit.
0: A nebylo to tak vlastně?
1: To nevím, ale přeháněla jsem to. No, ale dlouho to netrvalo, zaplať pánbu Zelenka, ten byl velmi silná osobnost, nakonec kopec, trkavej, že jo, takže ten mě vždycky sklidnil.
0: Co vaši fanoušci, omlazují se, myslím tím, když díváte se do toho publika, tak je to napříč generacemi?
1: Je to víc generační, ale mám takovou stálou základnu věrných fanoušků, který za mnou jezdějí, pokud teda jim to dovolí čas, tak za mnou jezdějí na všechny koncerty a tak, vědí, že mám ráda Lilie, tak mě vozejí Lilie a tak jako mám takovou věrnou svitu.
0: Jednou svítu a stala se někdy z faninky, z fanouška vaše přítelkyně, přítel, opravdu, že jste zkrátka dnes kamarádi?
1: Jo, to jsou oni.
0: To jsou vaši přátelé.
1: Ano, jsou to moji kamarádi.
0: Tak a stalo se vám někdy, že vás nějaký fanoušek pronásledoval?
1: No, nebo vám to nebylo pro následování, ale roztomilý vzpomínání, Aleš Cibulka.
0: Opravdu, ten, zdravíme ho.
1: No, zdravíme Alešku, já tě prásknu. Tak on se prásknul sám, že za mnou chodil, když jsem v Dejvicích venčila psa a tak. A no, tak jako žil na koleji tam někde a hlídal si, kdy chodím se psem a tak.
0: A vy jste dělala, že ho nevidíte.
1: Já jsem vůbec nevěděla, že tam za mnou chodí.
0: On byl
1: nenápadnej fanoušek.
0: Aha, až po letech. To byl neškodný.
1: No, on mě to potom vyprávěl, dokonce někde v Tobogánu to vyprávěl.
0: Takže no, vás neoslovil.
1: No, to byl zapálený fanoušek. A já ho mám strašně ráda do dneška. I Michala, to jsou takový dva.
0: Byláčci.
1: Dvě sluníčka.
0: Ano. Na co se těšíte?
1: Já se těším na všechno. Já se těším na podzim, teďka bude hezký, na listopad se moc netěším, potom se začnu těšit na Vánoce, protože budou... Tak já se ke stáru těším na Vánoce, já jsem je většinou neměla ráda. Ale teďka už se na ně těším. Já už
0: sotva prostě skončila, se,
1: já
0: to,
1: se
0: už
1: měním, já se měním strašně, jsem sama ze sebe vyděšená. No, takže hele, každý den něco přináší. Já se těším prostě na všechno.
0: Úžasný, já jsem moc ráda a těšila jsem se dnes na vás. Petra Janů tu byla.
1: Já děkuji za pozvání, mějte se hezky a milí posluchači, mám vás ráda.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Pohonné hmoty v regionu dál zdražují. Olomoucký kraj chce podpořit neformální pečovatelství. Kameny zmizelých připomenou v Zábřehu podnikatelskou rodinu Tausigových. Polojasno nebo oblačno, teploty do 22 stupňů Celsia a slabý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Pohonné hmoty v Olomouckém kraji v uplynulém týdnu opět zdražily. Tempo růstu jejich cen ale zpomalilo. Litr Naturalu 95 se prodává v průměru za 44,40. Před týdnem byl o 4 haléře levnější. O necelých 50 haléřů zdražila nafta. Za litr teď řidiči dají průměrně 48 korun na 40 haléřů. V předchozím týdnu vzrostla průměrná cena litru benzinu a nafty o 2 koruny. Nejlevnější benzín v kraji prodávají čerpací stanice na Jesenicku. Nafta je tam naopak nejdražší. Nejméně platí za naftu motoristé na Šumperku, ale zároveň tam mají nejdražší benzín, informovala společnost CCS, která ceny pohonných hmot sleduje. Olomoucké hejtmanství zahájí ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Pontis Šumperk projekt zaměřený na neformálně pečující o osoby blízké a pracovníky v sociálních službách. Jeho součástí bude mimo jiné poskytování informací, jak o potřebné pečovat nebo jak zabránit takzvanému vyhoření. Podle náměstka hejtmana Martina Škurka z Hnutí ANO se jedná o pilotní projekt na Šumpersku a kraj ho plánuje v budoucnu rozšířit.
2: Do budoucna se určitě budeme soustředit i na mladistvé, na mladé dospělé, na děti s psychickými potížemi, potom samozřejmě i na naší seniorskou populaci, protože nechceme, aby byla izolována. Takže potom tyto aktivity určitě budou rozšiřovány.
0: Odhalení nových kamenů zmizelých se dnes uskuteční v Zábřehu. Připomínat budou podnikatelskou rodinu Tausigových. Pietní akt začne v 16 hodin v ulici Československé armády. Je to místo, kde do začátku druhé světové války fungovala kamenická dílna Tausigových, připomíná mluvčí radnice Lucie Mahdalová.
3: Výrobu kameninového nádobí a hlíněného zboží zahájil v Zábřehu Alois Tausig v roce 1884. V jeho řemesle posléze úspěšně pokračoval syn Gustav. Jenže přišel rok 1938 a rodina byla kvůli židovskému původu vyhnána z domova. Rodina Tausigova patřila k našemu městu a nyní je budou připomínat i kameny zmizelých.
0: Kameny zmizelých připomínají oběti fašistického režimu za druhé světové války. Na okraji Dřevohostic na Přerovsku bude stát nová dřevěná plastika. Připomínat má historické hrdelní právo městyse. Podle nezávislého starosty Petra Dostála slavnostní vysvěcení díla bude v polovině října v rámci hodů.
4: V okolí pohostinství, které se jmenuje Na špici, tam byla stínadla a tak, jak se říká těm trhovcům, kteří byli nepoctiví, tak tam sekali ruce. A ještě v roce 1731 jsme nalezli nějakou zmínku o tom, že tam stála kaplička, a takže tu kapličku bychom rádi připomněli.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno nebo oblačno, zpočátku ojediněle mlhy a nízkou oblačnost, teploty 18 až 22 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 14 stupňů a slabý, místy mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Dvě osobní auta se nabourala na Jesenicku. Za Ramzovou na cestě do Ostružné příčinu střetu vyšetřují policisté. Dvě osobní auta se srazila v Olomouci, nehoda se stala v Hraniční ulici. S opatrností tam projedete. Dvě osobní auta se nabourala taky na Prostějovsku za obcí Bílovice Lutotín na cestě do Lešan.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Tady je Český rozhlas Olomouc a za chvíli už odstartujeme hřebíky, náš vědomostní kvíz. Co se ten cen týče, máme tady knihu, plechový hrnek s logem Českého rozhlasu, krásné rozhlasové dámské černé triko. Máme tady spoustu CDček, třeba povídání o životě Karla IV. A nebo třeba folkové písně Mezi prsty od Reného Matláška a spoustu dalších nahrávek, třeba i od Českého rozhlasu. rozhlasu v Olomouci. A máme tady pro vás také vstupenky na 34. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Karla Dieterse z Dietersdorfu. Tento festival zahrnuje hned kolik? 2, 4, 6, 8, 9 koncertů. A my pro vás máme volné vstupenky na všech 9, takže pokud byste chtěli, ten zahajovací koncert se koná už tuto sobotu 19. a to bude v Jeseníku, ale samozřejmě ty další se odehrávají na různých místech Jesenicka i Šumperska, tak tyhle vstupenky také v rámci hřebíku můžou být vaše. Ještě telefon 221 555 444. Těší se na vás Zora Jižková.

0: dostanete hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Hřebíky právě teď startují, telefon 221 555 444. Na výběr je opravdu velká spousta cen, tak pojďme vstoupit do hry. Ještě připomínám, pozor na 10-vteřinový časový limit pro vaše odpovědi. Kdo je s námi první na telefonu? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Anna ze Štěpánova.
2: Dobrý den, paní Aničko, tak poprosím číslo otázky.
3: Zkusím dvojku.
2: Otázka číslo dvě. Tak teď se ptáme, nebo podíváme se trošku mezi domácí zvířata, konkrétně na kozy. Kozu určitě každý zná, jak se říká samci od kozy. Samec od kozy je za A mezek, za B mula nebo za C kozel.
3: Kozel.
2: A to byla příjemná rozjezdová otázka určitě a správně odpovězená. Ano, pojďme dál.
3: Čtverku.
2: Číslo čtyři. Tak tady se ptám teď na tři města, která vyjmenuji a vy mi řekněte, které z těchto tří měst leží nejvíce na jihu. Takže nejvíc na jihu leží za A Kamenice nad Lipou, nebo za B Chotěboř, nebo za C Buštěhrad.
3: No tak to vůbec se
2: těžké, nevím. Víte.
3: Buštěhrad.
2: Tip na Buštěhrad a já musím říct, že ten tip ale je špatný, bohužel, je to ta Kamenice, nedá se nic dělat, bylo to těžké. Děkujeme, těšíme se příště, nashledanou.
3: Taky děkuji, nashle.
2: Hřebíky a Český rozhlas Olomouc teď míří kam, za kým, dobrý den.
4: No dobrý den, to jestli jsi to já, tak František Batec.
2: Jste to vy, dobrý den, pane Františku.
4: Dobrý den.
2: Kromě dvojky a čtverky zkusíme kterou otázku?
4: No pojďme na pět.
2: Číslo pět. V jakém sportu nás reprezentoval a úspěšně Aleš Valenta? Aleš Valenta nás reprezentoval za A v jízdě na skateboardu, za B v akrobatickém lyžování, za C ve skoku o tyči.
4: No, já si myslím, nebo jsem přesvědčen, že je to to Bčko, akrobatický.
2: Akrobatické lyžování, je to přesně, výborně. Jdeme dál.
4: Ta trojka je?
2: Otázka tři, ano, je volná. Jak řekneme jedním slovem úpravě stěny polepením papírovým pásem? Takže taková úprava stěny polepením papírem se nazývá za A gravírování, za B filírování, za C tapetování.
4: No, tak to je jasný. Dělal jsem to Cčko, tapetování.
2: Takže jste profík v této oblasti určitě. 1, 6, 7, 8, 9, 10 zbývají.
4: No tak pojďme na jedničku.
2: Tak se ptám, kde žil kočovný a pastevecký národ zvaný Aramejci. Kočovný pastevecký národ Aramejci žili buď za A ve staré Číně, nebo za B v Peru, nebo za C v Mezopotámii.
4: No, jelikož si nejsou jisté, bych řekl to Mezopotámii.
2: Říkáte Mezopotámie. Oblast mezi řekami Eufrat a Tigris.
4: Ano, a Tigris je, ano.
2: A je to přesně tak, ano, horní Mezopotámie, no výborně, šikovně.
4: Děkuji mnohokrát.
2: Krásně jste to zvládl, blahopřejeme, pane Františku.
4: Děkuji.
2: Předáme vás do režie, domluvíte se na cenách, mějte se moc hezky, nashledanou.
4: Vy taky, nashledanou.
2: Tak, máme tady prvního výherce, ale stále ještě pět soutěžních otázek, 6 až 10. Dobrý den, kdo pak se teď dovolal, vítejte.
5: Dobrý den, Milan.
2: Z
5: Ostravska.
2: Tak vás zdravíme, 6, 7, 8, 9, 10.
5: 10.
2: Číslo 10. Tahle otázka se ptá, jaká barva, kromě červené, zelené, modré a černé, ještě je na olympijské vlajce. Takže je tam ještě žlutá, nebo za B hnědá, nebo za C bílá.
5: Tak bílá.
2: Bílá, červená, zelená, modrá, černá a žlutá.
6: Jauaj!
2: Nikoli z bílá, škoda. Tak nevadí, děkujeme za hru, zdravíme tam k vám, těšíme se příště, nashledanou a pokračujeme dál s kým na telefonu Hřebíku. Dobrý den. Haló, haló, haló, slyšíte nás?
7: To jsem vypnul radio.
2: Haló, haló, haló, tak tady to asi nepůjde, tak zkusíme někoho. Vypněte si prosím rádio, protože nám to dává zpětnou vazbu, museli bychom vás přerušit. Haló. Jste na telefonu Českého rozhlasu Olomouc, takže to zkusíme jinak. Český rozhlas Olomouc, máme někoho dalšího na telefonní lince. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady je Julie z Zlaté hory.
2: Dobrý den, paní Julie. Tak pojďme, 6, 7, 8, 9.
8: 6.
2: Jak říkáme nepovolenému užívání povzbuzujících látek při sportu? Za A pressing, za B doping, za C lifting.
8: No, asi doping určitě.
2: No, tak další prosím.
8: Červičku.
2: Dokážete odhadnout rozlohu Švýcarska? Švýcarsko měří asi 40 000 km čtverečních, nebo asi 60 000 km čtverečních, anebo asi 85 000 km čtverečních.
8: Já mám Ačko.
2: 40, přesně 41 285. A do třetice?
8: A 8.
2: Ptáme se, kde se kravičkám tvoří mléko. Je to buď v Bachoru, ve Slézu, nebo ve Meni?
8: Cečko, kvůli, co, cečko, co jste říkala?
2: Ve Meno. Ve Meno.
8: No, ve Meno.
2: Tady není co řešit. Tak zdravíme,
8: no,
2: paní
8: děkuju,
2: Julie,
8: děkuju,
2: blahopřejeme, nashledanou. Tak máme tady další výherkyni, blahopřejeme, ve hřebících jste byli úspěšní, ať se vám daří stejně tak i zítra v tomto čase a doufám, že s námi zůstanete i dál, protože už za malou chvíli vás pozveme ke stanu Českého rozhlasu Olomouc tady u nás na Olomouckém horním náměstí. Olomoucké horní náměstí dnes totiž patří veslování, koná se tam akce Olomouc vesluje, součástí byly dopolední štafetové závody žáků druhého stupně základní školno a odpoledne si i veřejnost může zkusit třeba sednout do některého z trenažérů, na cokoliv se zeptat z veslování a také se potkat s celou řadou sportovců a můžete se i zastavit u stanu Českého rozhlasu Olomouc. Za chvilku přidáme podrobnosti.
9: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu. Nový seriál Zastavení v krajině vám nabízí nejen tip na výlet, ale také příběhy, které s nimi souvisejí. Poslouchejte každou sobotu kolem 11:30 dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a najít je můžete také v našem kalendáři či na webu stanice.
1: Dvě nová CDčka budeme poslouchat v pořadu Na cestě. První je poetické, něžné, které vydala folková písničkářka Alice Maule s názvem Tóny. To druhé se jmenuje Spáchej hřích a představí rockový bluegrass plzeňské kapely Four Hand s frontmanem Mišou Leichtem. Takže žánry zcela odlišné. K jejich poslechu si nezapomeňte naladit Český rozhlas Olomouc v neděli 20. září po 15. hodině, kdy novinky představí Jarka Nosková.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc. Vy se teď spolu s námi můžete vypravit na olomoucké horní náměstí, protože Olomouc vesluje a jde jí to, což nám určitě potvrdí teď také naše reportérka Dita Vojnarová, která celou akci sleduje už od 9. hodiny, povzbuzovala během žákovských štafetových závodů, povídala si s olympijskou vítězkou Mirkou Topinkovou Knapkovou i vedoucí projektu Česko vesluje Jitkou Tolarovou. No a teď už má mikrofon určitě spolu s dalším hostem. Vy to skutečně jste tam i s hostem. Zdravím tě, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, ano, je to tak. Jsem moc ráda, že si v tom dnešním nabitém programu, jehož cílem je samozřejmě představit veřejnosti veslování a přitáhnout k tomuto sportu děti a mladé lidi, našel čas na rozhovor předseda Olomouckého veslařského klubu Martin Dostál, kterému přeji dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
1: Vy stojíte rovně, pohodlně, nedělá to s vámi něco, že kousíček od nás jsou ty trenažéry a dá se tam sportovat, dá se tam jezdit?
2: No tak nedělá, já si myslím, že už jsem za svůj život jako to dost odjezdil a najezdil, takže pro mě je to spíš taková běžná součást už dne.
1: Kolik času tráví předseda na suchu a kolik na vodě?
2: Tak předseda už tráví 100% na suchu, na vodě už nejezdím, už přece jenom mám nějaký věk a mám i jiné povinnosti, kterým se momentálně věnuji, takže krom toho veslování taky musím chodit do práce.
1: Je mi jasné, že to veslování na trenažéru rozhodně patří do té tréninkové přípravy. Co jí tvoří dále?
2: Takže kromě samozřejmě ježdění na vodě a tréninku na trenažéru, důležitá je i silová příprava, to znamená posilovna, vytrvalostní příprava, to znamená běh, jízda na kole a v zimním období samozřejmě, aby jsme jaksi ty naše závodníky tak nějak všestranně rozvíjeli, tak samozřejmě i jízda na běžkách.
1: Určitě máte právo pevně rovně stát s vypjatým hrudníkem, protože vy se rozhodně můžete pochlubit skvělými výsledky z letošního úspěšného mistrovství republiky, které se konalo v červenci.
2: Ano, toto mistrovství bylo pro nás mimořádně úspěšně. Celkem jsme získali 14 medailí, z toho 6 zlatých, 5 stříbrných a 3 bronzové, takže s výsledkem jsme letos mimořádně spokojeni.
1: Jsou ti, kteří ty medaile získali, motivací pro další členy vašeho klubu?
2: No to určitě, protože vlastně ti mladí, kteří ještě nemají takové výsledky, tak vidí, že pokud se tomu budou opravdu naplno věnovat, tak ta možnost těch skvělých výsledků jako je. A samozřejmě, co si budeme povídat, každého sportovce baví vyhrávat.
1: Jakou vlastně máte členskou základnu?
2: Tak celkový počet členů našeho klubu je okolo 150, z toho 90 je vlastně do 18 let, což je vlastně ta naše jakoby specializace, kdy my se snažíme ty mladé lidi přivést k tomu sportu nějakým způsobem je rozvinout, ale co se týče toho profesionálního sportu po tom 18. roku, tak nám odcházejí do středisek vrcholového sportu, která jsou v Praze.
1: Jaké disciplíny k vám vlastně patří?
2: No tak těch je hodně, samozřejmě jsou to lodě pro jednoho, pro dva, pro čtyři a pro osm, ještě to mám tak zkrátit a ještě samozřejmě to dělíme na párové a nepárové veslování.
1: Tak my teď společně lákáme ty děti a mladé lidi, co jim tak můžete na začátku slíbit, co je čeká, jakmile k vám vstoupí?
2: Tak můžu slíbit výbornou partu u vody, na čerstvém vzduchu, spoustu kamarádů, zajímavé závodění a vlastně i ty lodě jsou, dá se říct, špičkový technický výrobek, takže někdo, kdo má rád spíš tuto stránku sportu, tak si určitě taky přijde na své.
1: Dnes tedy Olomouc vesluje, co vás ale v rámci klubu čeká v nejbližší době?
2: Tak v nejbližší době nás čekají oslavy 85 let výročí založení našeho klubu. Náš klub byl založen v roce 1941, zhruba v místech dnešního kojeneckého ústavu a teprve po vybudování jezu vlastně došlo k přemístění loděnice zhruba do místa, kde je v dnešní dni. To znamená, je to na envelopě, asi všichni ví, kde to je.
1: Říká předseda Olomouckého veslařského klubu Martin Dostál a já ještě dodám, že akce Olomouc vesluje končí tady na Horním náměstí až v 16 hodin, což znamená, že stále máte ještě dost času přijít se podívat a třeba si na těch trenažerech, o kterých jsme hovořili, zkusit zaveslovat. Z Horního náměstí v Olomouci Dita Vojnarová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

Tady je Český rozhlas Olomouc. Pomalu se blížíme ke 3/4 na 3, co vás s námi čeká dál. Rozhlasová pohlednice Mirka Kobzy. Tentokrát se vydáme po stopách minerálních pramenů v okolí moravského Berouna. Navštívíme Ondrášov.

0: Co dělali Hanáci v minulosti?
1: A jak se baví dnes?
0: Kořeny lidových tradic a současný folklor?
1: Největší národopisné oblasti na Moravě?
0: Představí seriálek
2: Hanácké rok.
1: Poslouchejte každou sobotu ve 14.45
2: na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Jaroslav Samson Leng měl skupinu Máci. S Redlem a Janouškem tvořili super trio, ale nejvíc ho mají fanoušci spojeného s kapelou Hop Trop. Tu jsme natočili na Folkfestu v Mohelnici před 5 lety. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Hop Trop.

0: Znáte Ondrášov? Pokud vám Ondrášov nic neříká, tak určitě vám něco říká Ondrášovka. Dnes je Ondrášov místní částí Moravského Berouna. Má velmi zajímavou historii, která sahá až do dob starého hornického osídlení této krajiny. Mirek Kobza vás v rozhlasové pohlednici právě do Ondrášova právě teď pozve.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: V další pohlednici bych vás chtěl pozvat do údolí, které v náhorní plošině nízkého jeseníku vyhloubila řeka Bystřice. Do osady, jejíž jméno když člověk vysloví, tak si většina z nás představí minerálku. Už možná cítíte, že se podíváme do Ondrášova. Pokud jedete po silnici číslo 46 směrem k Opavě, každý řidič ví, že zejména v zimních měsících výjezd z Ondrášova od zdejšího železničního přejezdu nahoru, potom dále k Horní Loděnici není vůbec nic jednoduchého. Údolí řeky Bystřice bylo místem, kudy procházeli dávní poutníci, umožňovalo poměrně pohodlný průchod od Olomouce až směrem nahoru k Dědřichovu, kde Bystřice pramení. A tak se není co divit, že když se budovala dráha z Olomouce směrem ke Krnovu, tak použili tehdejší stavitelé právě toto údolí. Dá se tedy říci, že Ondrášov je velmi zajímavým dopravním uzlem. Dnes zastávka Moravský Beroun Ondrášov byla kdysi také konečnou stanicí úzkorozchodné železnice, která vedla směrem do Dvorců. Přímo za nádražím v Ondrášově se nám zachoval krásný klenutý kamenný most přes Bystřici, kudy procházela tato dráha, a pokud bychom sledovali někdejší trasu této dráhy, našli bychom ještě mnoho dalších stop pod staré železnici. Vraťme se však do Ondrášova. Nejstarší zmínka o této obci pod Kočičím vrchem pochází z roku 1269. Tehdy zde stála hornická osada se jménem Andersdorf, odsud Ondrášov. Kdo tady poprvé začal kutat železo a také drahé kovy, zlato a stříbro, to opravdu nedokážeme říct. Někteří odborníci tvrdí, že to možná byli Keltové, jiní se přiklání ke germánským kmenům a jiní říkají, že těžbu zde organizovali první slovanští vládcové této země. Každopádně je pravdou, že v tomto 13. století už zde byla těžařská činnost silně rozvinuta. Je pozoruhodné, že sousední město Moravský Beroun je zmiňováno až téměř o 3/4 století později než Ondrášov, a tak není vyloučeno, že samotný Ondrášov je starší. Kolem řeky se rudy nejen těžily, ale také zpracovávaly.

0: vykopávali. Byly zde pravděpodobně hamry na zpracování železné rudy, které však později zanikly. Nález minerální vody zde spadá už do doby 13. století. Původní prameny prý objevili pánové ze Štemberka. Byla nalezena taková deska, na níž byl nápis, který zní: v roce 1260 po Kristu byl tento pramen objeven Zdislavem ze Štemberka, opatřen kovovou obrubou a zpředán svému určení. Všichni obyvatelé tohoto kraje pijí tuto velmi známou vodu a lidé přicházejí ve velkém množství, aby pomocí této vody ozdravěli, neboť se jedná o vodu, která pomáhá léčit mnohé nemoci. Tento nápis byl podepsán Štěpánem ze Štemberka. Text je patrně nejstarším dokladem o tom, že zde nějaké prameny byly využívány. Zajímavé je, že bylo mnoho sporů o tom, kdo tento pramen vlastně drží, kdo je jeho majitelem. A zdá se, že zvykové právo tehdy převládlo nad pokusy ovládnout tento pramen, protože od nejstarších dnů bylo uváděno, že pramen je všech obyvatel Moravského Berouna a okolí a tudíž jej nelze zatížit nějakými poplatky. Až teprve v 19. století byl tento pramen upraven a začal se zde vybírat dobrovolný poplatek na údržbu. Nejenom samotná obec, ale také náhorní plošiny v jejím okolí, kolem Kočičího vrchu s nadmořskou výškou 631 metrů nad mořem, to jsou rozhodně místa, které stojí za návštěvu.
1: Pohlednici z kraje mezi Pradědem a Hanou vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
2: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19, nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Tady je Český rozhlas Olomouc. Víte, že si můžete už před prodej koupit vstupenky na festival Velká Morava v Přerově. O jaký festival se jedná? I to vám povíme v dalších zprávách Českého rozhlasu Olomouc za 5 minut v 15 hodin. A teď Eláni.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Dramatik, disident i prezident, ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
2: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
1: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
3: Co dneska děláte? Koulíte?
4: Přikuluji.
3: To přikulovat je lepší než koulet, že?
4: Ano.
1: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
2: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
5: Jeden z nejlepších akustických kytaristů planety míří 12. listopadu do Olomouce. Držitel ceny Grammy Tommy Emmanuel rozezní výstaviště Flora. Zažijte energii, která bere dech. Nenechte si ujít kytarový svátek roku. Čtvrtek 12. listopadu Olomouc. Vstupenky rychle mizí v síti Ticketportál.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
6: Vrchní soud v Olomouci zmírnil mužům tresty za vyvedení milionů ze zdravotní pojišťovny. Na kontaktní místo olomouckého arcibiskupství pro oběti zneužívání se už obrátilo 11 lidí. Začal předprodej vstupenek na festival Velká Morava v Přerově. Polojasno nebo oblačno, teploty do 22 stupňů Celsia, slabý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořín. Vrchní soud v Olomouci dnes zmírnil tresty pro Roberta Literu a Zdeňka Kozelka za podvodné vyvedení bezmála 23 milionů korun ze zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. Místo původních 6,5 roku vězení uložil Literovi za podvod 3letý trest s podmíněným odkladem na 5 let. Kozelek byl krajským soudem potrestán 3,5 rokem vězení. U vrchního soudu dnes dostal 3letý trest s podmíněným odkladem na 4 roky. Oba musí zaplatit peněžité tresty celkem za 4 miliony korun a pojišťovně nahradit způsobenou škodu. Na kontaktní místo olomouckého arcibiskupství pro oběti zneužívání se zatím obrátilo 11 lidí. Funguje od loňského října. Určené je těm, kteří v církevním prostředí pocítili různé formy zneužívání. Kontaktovat ho můžou i blízcí obětí. Zájemcům nabízí například pomoc psychologa. Pokračuje pracovnice kontaktního místa Marcela Řezníčková.
7: Víme, bohužel, že v církvi jsou lidé, kteří byli nějak zraněni. A právě pro tyto lidi a proto, aby se to třeba neopakovalo, pro větší osvětu bylo tohle místo zřízeno.
6: Přerově bude příští rok v červenci další ročník hudebního festivalu Velká Morava. V parku Michalov se představí mimo jiné kapely Čechomor, Činasky, Iné kafe a další. Předprodej vstupenek začal dnes, pokračuje jeden z pořadatelů Petr Šiška.
8: Jsem rád, že díky vedení města Přerov jsme zachovali cenu z loňského roku, takže ta vykopávací cena je 800 korun za celý festival. Chystáme třeba různé atraktivní balíčky a překvapení, ať je to vánoční balíček nebo parta vstupné. Čeká nás valentýnské překvapení, samozřejmě i májová sleva a těch různých programů až do festivalu bude celá řada.
6: V olomouckém chrámu svatého Mořice ukončí dnes v 19 hodin letošní mezinárodní varhaní festival britský varhaník David Brick s regenschory v katedrále svatého Jana v New Yorku. Pokračuje dramaturg Karel Martínek.
9: Ten se představí jednak jako improvizátor, v této oblasti opravdu velmi uznávaný, a také jako tvůrce transkripcí přednese velkolepý cyklus improvizací francouzského varhaníka Pierre Cochereau, právě tyto improvizace on přepsal a na svém koncertě je posluchačům představí. Samozřejmě zazní taky hudba Marsa Dupré, takže to bude takový, řekl bych, vrchol celého festivalu.
1: Sport.
6: Duel druhého kola kvalifikace den tenisového Davisova poháru proti Spojeným státům americkým zahájí česká jednička Jakub Menšík z Prostějova proti americké dvojce Lernru Tijenovi. Utkání začne v O2 aréně v pátek v 15 hodin. Jiří Lehečka, člen prostějovského tenisového klubu, pak vyzve světovou čtyřku a finalistu newyorského Grand Slamu Bena Sheltona. Rozhodl o tom los. Do sobotní čtyř hry nahlásil kapitán Tomáš Berdych dvojici Adam Pavlásek, Patrik Rykl. Měli by hrát proti páru Harrison Krajíček.
1: Počasí.
6: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno nebo oblačno, zpočátku ojediněle mlhy a nízkou oblačnost, teploty 18 až 22 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 14 stupňů, slabý místy mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
6: Porouchané osobní auto budete mít na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce, stojí za 25. kilometrem na výjezdu z Prostějova před exitem Držovice.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Je čtvrtek a proto také dnes otevřeme po 17. hodině ve Dni v kraji rubriku O čem se mluví. Povídat si dnes budeme o dárcovství krve, ale takového předskokana tady budeme mít už v této hodině našeho vysílání a celou problematiku otevřeme s naším reportérem. To bude kolem 15:30. Za chvilku tady opět budeme mít ovšem řidičskou abecedu. Už jste určitě také zažili, že se na vás tlačilo nějaké auto. Tak o této situaci si za chvilku něco více povíme. Zdraví i dál od mikrofonu Zora Jižková.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc. Chcete-li, osvěžte si teď s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám denně nabízíme jednu situaci, kterou možná znáte z provozu na cestách velmi důvěrně, ve které se často chybuje. No a dnes si povíme, jak se zachovat, když se na nás tlačí jiné auto. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: To, že na silnicích existuje nejvyšší povolená rychlost, každý řidič ví. To ale neznamená, že nejvyšší možnou rychlostí musíte jet. Mnohokrát se stane, že předjíždíte nižší rychlostí a zezadu se na vás tlačí jiné auto s nedostatečným odstupem, ačkoliv ono samo rychlost nepřekračuje. Víte, jak se nejlépe zachovat v takové situaci, když se na vás zezadu někdo tlačí? O své rady a tipy se podělil plukovník Jan Straka.
3: Rozhodně bych nedělal to, že bych začal zvyšovat rychlost jízdy a prostě jel, co to dá, aniž bych byl připraven to zvládnout třeba. Pokračoval bych v tom jízdním úkonu, který mám započatý. Zároveň bych nebrzdil, ani zbytečně nezrychloval, protože by to mě samotnému mohlo přinést nějaké problémy. A potom v okamžiku, kdy budu mít před sebou volno, respektive budu se moc bezpečně zařadit, tak se zařadím.
2: A co když já jedu nejvyšší povolenou rychlostí, ale rozestup si auto za mnou stále nedává dostatečný? Je mou povinností co nejrychleji uhnout?
3: To je typický příznak, my tomu říkáme agresivní jízdy, to znamená, ten řidič si něco vynucuje. Samozřejmě na to nemá žádná práva, aby si vynucoval nějaký průjezd. V takovém případě doporučuji nedělat v podstatě nic. Dokončit ten manévr, protože se s tím nejčastěji pravděpodobně setkáváme při nějakém předjíždění na dálnici v levém pruhu, kdy se za nás někdo nervózní zařadí a teď nás tlačí před sebou.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Tak už víme, co dělat v další situaci na cestách. No a zítra si povíme, jak postupovat, když po dopravní nehodě se zranění objeví až později. Poslouchejte Řidičskou abecedu.
1: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Darcovství krve se dnes budeme věnovat tady u nás v odpolední Českého rozhlasu Olomouc. V rubrice O čem se mluví po 17. hodině ve Dni v kraji otevřeme téma nové kampaně Fakultní nemocnice Olomouc transfuzního oddělení. Mluvit budeme s primářkou transfuzního oddělení doktorkou Danou Galuškovou. No ale uděláme si také takový malý souhrn o dárcích. V Česku je zhruba 220 tisíc pravidelných dárců krve. A podle zdravotníků je ovšem jejich počet nedostatečný a také proto olomoucké hejtmanství připravilo kampaň na podporu dárcovství. No a právě o ní si za chvíli více povíme.

0: Svěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
1: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady Zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na odvodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: zdravím všechny posluchače.
1: Hola, buenos días, soy Marcela. Estoy aquí en visita en Český rozhlas.
2: Jsem na návštěvě Českého rozhlasu Olomouc a tímto zdravím všechny jeho věrné posluchače.
3: A je to tady vážně úžasný a chtěla bych dělat reportérku.
0: Zdravím všechny posluchače, tady je to hrozně fajn.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc, 15 hodin a 30 minut. My si právě dnes v našem vysílání budeme hodně povídat o dárcovství krve a také o tom, jak to vlastně je s krevními zásobami v Olomouckém kraji. Povídat si o tom budeme v rubrice O čem se mluví po 17. hodině ve dni v kraji, ale takový úvod do celé problematiky si uděláme právě teď. Zvýšit počet dárců krve je cílem nové kampaně, která cílí na mladé lidi v Olomouckém kraji. Připravili ji pracovníci hejtmanství. Podrobnosti o této kampani, ale třeba také o těch aktuálních zásobách krve v regionu, nám řekne kolega Josef Čermák, který je se mnou ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Na zásoby krve nejen v našem regionu mělo vliv už tradičně období letních prázdnin. Dárci totiž během léta odjíždí na dovolené a po cestách do zahraničí pak můžou být z preventivních důvodů na čas vyřazení z dárcovství. Třeba v transfuzních stanicích skupiny AGEL v Olomouckém kraji se už po prázdninách situace postupně stabilizovala, říká mluvčí AGELu Radka Miloševská.
2: Aktuálně jsou zásoby stabilnější než v průběhu léta. Transfuzní přípravky však mají omezenou trvanlivost, takže je potřeba je průběžně doplňovat. Obecně platí, že nejvíce chybí krevní skupiny s negativním RH faktorem. Především jde o univerzální nulku, tedy skupinu nula negativní, kterou lze v akutních a život ohrožujících stavech podat prakticky komukoliv. A proto je po ní trvale nejvyšší poptávka.
1: Transfuzní oddělení Olomoucké fakultní nemocnice aktuálně hlásí dobré zásoby krve. Dárci se vrátili z dovolených a odběrové časy jsou obsazené, říká zástupkyně primářky Alice Entrová.
3: Musíme poděkovat dárcům i za prázdniny, kdy nám dárci zůstali věrní a na odběry chodili. My jsme teda udělali i náborovou kampaň, která se jmenovala Došla, plus i ministerstvo zdravotnictví dělalo přes prázdniny náborovou kampaň a ty kampaně byly velmi úspěšné. Podařilo se oslovit jednak nové dárce a jednak i dárce, kteří třeba dlouho na odběru nebyli a díky tomu jsme teda jak prázdninový provoz, tak teď i vlastně začátek toho září zvládli pěkně a stavy máme dobré. Samozřejmě chtěli bychom dárce RH negativní, těch krví je vždycky méně než těch RH.
0: Kampaně zaměřenou na podporu dárcovství krve nedávno spustil i Olomoucký kraj. Řekni nám o ní víc.
1: Ano, je to tak. Kampaň nese název Tvůrci zítřka. Hejtmanství na ní spolupracuje s Českým červeným křížem. Zaměřená je především na studenty středních škol. Zapojit se ale můžou také učitelé a další školní pracovníci. Kampaň pracuje s motivem upírů, který má mladé lidi zaujmout a přiblížit jim téma dárcovství krve s nadhledem.
0: Kolik je teď vlastně v Česku dárců krve a je jich dost?
1: Podle prezidenta Českého červeného kříže Marka Jukla je aktuálně v Česku zhruba 220 tisíc pravidelných dárců. Jejich počet se postupně snižuje. Za posledních zhruba 20 let jich podle Jukla ubylo několik desítek tisíc.
4: Přitom vlastně za takové, nechci říct optimální, ale spíš minimální množství, které by mělo zajistit bezproblémové zásobování transfuzními přípravky, je pokládáno číslo 300 tisíc dárců. Takže tady prostě vidíme, že 80 tisíc dárců chybí. A jak už jsem říkal, neznamená to, že by stačilo získat 80 tisíc, vlastně je potřeba získat více, aby se jaksi překlopil ten trend z toho klesajícího na ten rostoucí.
0: Pokud někdo o dárcovství krve uvažuje, jaké základní podmínky by měl splňovat?
1: Dárce by měl být ve věku od 18 do 65 let, pro první odběr pak do 60 let. Dále je potřeba vážit alespoň 50 kg, netrpět závažnější alergií nebo vážným kožním onemocněním. Těch podmínek je celá řada, úplný seznam, stejně jako mnoho dalších užitečných informací pro zájemce o dárcovství krve, je potom k dohledání na webu Českého červeného kříže.
0: Říká náš kolega Josef Čermák, děkuji za informace, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A více si poslechněte také po 17. hodině v rubrice O čem se mluví a mluvit budeme s primářkou transfuzního oddělení fakultní nemocnice Olomouc, paní doktorkou Danou Galuškovou.
5: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Ráno z místa.
1: Hraniční kameny vztyčovali lidé v krajině od pradávna. Dodnes se některé z nich dají v lesích či na loukách najít. Asi nejvíce jich v 17. až 20. století stačili vztyčit kolem pozemku rodu knížat z Lichtenštejna. Právě po těchto artefaktech dnes pátrají badatelé a vezmou vás sebou. Nejen do terénu, ale i do historie hraničníků jako takových. Poslouchejte další díl cyklu Přímo z místa v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Víte, co posloucháte? Je mnoho rádií, ale jenom jeden rozhlas.
3: Až vás budou příště oslovovat v anketách, tak prosím, musíte říct, poslouchám Český rozhlas Olomouc, ne Rádio Olomouc, protože oni nám to, když řeknete rádio, nepřipíšou.
4: To si musím napsat, abych na to nezapomněl.
3: Jo.
2: Pomozte nám chránit naši značku. Jsme Český rozhlas Olomouc.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Tady je Český rozhlas Olomouc. Máme pro vás pár tipů na dnešní odpoledne. Tak třeba pokud byste se chtěli něco dozvědět o stravě jako o nástroji regenerace organismu, tak určitě navštivte pozor už v 16 hodin zrcadlových sál v Jeseníku v Pryznicových léčebných lázních. Je to zajímavá přednáška o možnostech zdravého stravování a vlivu jídla na naše zdraví. No a další zajímavá akce, ta je připravena v Jeseníku ve Vinskově kavárně. Je tam připravená akce s názvem K smrti dobrý kafe s Marcelou Vaníkovou. A je to facilitátorka, se kterou si můžete povídat o truchlení, ztrátách a také o smrti. Tak je to ve Vinskově kavárně dnes od 19. hodiny v Jeseníku. Další pěkná pozvánka je pro vás připravena třeba z ekocentra Iris v Prostějově. Tento svaz ochránců přírody zve do botanické zahrady také už na 16. hodinu. Je tam pro vás připravena bylinková vycházka s Vláďou Vytázkem. Tak tedy Prostějov, ekocentrum Iris, botanická zahrada a 16. hodina. No a také máme připravenou pozvánku do olomoucké pevnosti Poznání. Tu totiž o víkendu ovládnou houby. Budou vás tam čekat mykologové, různé experimenty a třeba i psychoaktivní houby anebo obří modely. Pozvánku uslyšíte za chvíli v Českém rozhlase Olomouc a teď Věra Martinová.

0: toho ještě jsme se konečně také dočkali v těch uplynulých dnech a to znamená, že se nám i ta houbařská sezóna snad konečně trošku rozproudila. Někde už mají houbařižně, v jiných částech regionu lidé na nadílku hub stále čekají. Svět hub ale můžete o tomto víkendu prozkoumat v olomoucké pevnosti Poznání. Akce Houby v pevnosti je představení nejen jako součást hub našich lesů a jídelníčků, ale zaměří se také na jejich význam pro vědu, medicínu a nebo i celé ekosystémy. A to vše hravou formou, také poučnou formou pro děti i dospělé.
1: Téma Houby v pevnosti je pro nás již tradiční akcí a bude provázet přes všechny naše expozice, přes planetárium, vědecké dílny až k bistru.
2: Říká Michaela Ševčíková, koordinátorka biologie v pevnosti Poznání.
1: Věnujeme se této skupině organismů právě proto, že je často opomíjená, ale s podzimem je spojovaná, protože lidé vyráží z košíky a do lesa a hledají tam právě své houbové úlovky.
2: Vy v pozvánce píšete, že na houbách jde hezky ukázat, jak se prolínají různé vědní obory. Tak které to jsou a v čem konkrétně?
1: My jsme se zde zkusili podívat právě na houby z různých perspektiv, ať už například z vesmíru, kde hledáme různé struktury připomínající houby v dálných galaxiích a vesmírných konstelacích, a nebo například v chemii, kdy se zabýváme různými chemickými látkami, které se v houbách vyskytují a které můžeme využít například v lékařství.
2: Součástí toho víkendového programu bude třeba i výstava věnovaná houbám nebo mykologická poradna. Znamená to, že lidé budou moci přicházet se svými vlastními houbami.
1: Je to tak, zde přímo na místě bude oba dva dny přítomen mykolog Petr Pohanka, který bude mít zde připravené své vlastní sbírky hub a zároveň lidé mohou přinést svoje úlovky v košících a nechat si houby určit. Kromě mykoporadny se v expozici Živá voda budeme věnovat také tématu mykorýzy, tedy symbiotickým vztahům mezi lesními organismy, nebo především stromy a houbami. A ty budou zobrazené v takové mapě celosvětové mykorýzy a také v takové malé pohybové hře a s názvem Kloboučku hop.
2: Ten prostor bude věnovaný jedovatým a psychoaktivním houbám. Co konkrétně si budou moci lidé vyzkoušet?
1: V expozici Rozum v hrsti budeme mít připravené informace právě o účincích psychedelických hub a zároveň zde budou brýle simulující účinky LSD, takže návštěvníci si můžou bezpečně a bez požití těchto látek vyzkoušet, jaké to je. Obecně ty účinky těch hub na každého působí trošku jinak, takže určitě ať návštěvníci přijdou a sami si vyzkouší, jak působí zrovna na ně.
2: Připravené budou i odborné přednášky, nicméně pro ty, které třeba nebaví jen poslouchat, budou nachystané vědecké dílny. Jaké experimenty si v nich lidé budou moci vyzkoušet?
1: Vědecké dílny sestavují se tří částí, ať už návštěvu planetária, anebo potom chemické laboratoře, kde si mohou vyzkoušet to, jak dřevokazné houby rozkládají celulózu, anebo si v kreativní dílně vyrobit vlastní mykokapsle z hlívy ústřičné.
2: A máte nějaký váš další osobní tip, jakou aktivitu, program by si návštěvníci o víkendu neměli nechat ujít?
1: Já bych chtěla návštěvníky pozvat také do expozice Do historie, kde se bude konat basking na téma o houbách a lidech a o právě historii spojení lidské kultury a hub jako takových. Věřím, že na své si to přijdou ať už rodiny s dětmi, anebo odborní houbaři. Zkrátka snažíme se být tu pro všechny.
2: Říká koordinátorka biologie Michaela Ševčíková. Lidé mohou o víkendu do pevnosti Poznání zavítat od 10 hodin dopoledne do 6 hodin večer. Z Olomouce Klára Jarošová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

pozvánkám a tipům ještě něco. V Šumperku se dnes bude konat hraní na ulici a také o tom se dozvíte ve zprávách Českého rozhlasu Olomouc za 4 minuty v 16 hodin. A pak už vás čeká humoriáda dnes s Marií Formáčkovou a Zora Ješková přeje k tomu všemu klidný poslech Českého rozhlasu Olomouc. Nezapomeňte na Den v kraji po 17. hodině a o čem se mluví dnes na téma dárcovství krve.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Kvůli suchu přijdou zemědělci v Česku o 25 miliard korun. Chystá se proměna botanické zahrady v Olomouci. Hudebníci dnes pořádají v Šumperku společné hraní na ulici. Polojasno nebo oblačno, teploty do 22 stupňů Celsia a slabý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Zemědělci letos přijdou na tržbách o více než 25 miliard korun. Vyplývá to z odhadu agrární komory. Původně přitom odhadovala ztrátu 20 miliard. Škody podle komory způsobily hlavně sucho, vysoké ceny pohonných hmot a hnojiv. Prezident komory Jan Doležal už dříve označil letošní sklizeň za nejhorší za posledních 15 let. Zahrádky a gruzínská zahrada v olomoucké botanické zahradě by mohly v budoucnu získat novou podobu. Připravovanou architektonickou studii představí její autoři veřejnosti dnes v 17 hodin v oranžerii výstaviště Flora Olomouc.
2: Pokud se zájemci nemůžou projednání zúčastnit osobně, výstavní panely s vizualizacemi budou ve vestibulu budovy Namiro magistrátu města Olomouce. Plánované změny v areálu se dají sledovat i na oficiálním profilu Měníme Olomouc a na stránkách výstaviště Flora. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Ve věku 56 let zemřel v noci na dnešek zakladatel a spolumajitel investiční a developerské skupiny Redstone Richard Morávek, oznámil to mluvčí firmy Michal Folta. Morávek byl od léta v péči lékařů poté, co při dovolené ve Španělsku utrpěl vážný úraz hlavy. Po operaci ve Španělsku byl převezen do fakultní nemocnice Olomouc. Morávek založil Redstone v roce 2015. Ještě před jejím vznikem se podílel na vybudování olomouckého nákupního centra Galerie Šantovka. Do společného hraní na hudební nástroje se dnes můžou zapojit zájemci v Šumperku. Komunitní akce s názvem Sejdeme se na točáku začne v 17 hodin. Pokračuje mluvčí města Jana Kaněvová.
3: Akce Sejdeme se na točáku se koná v centru Šumperku na křižovatce ulic Generála Svobody a Hlavní třídy. Jde o prostranství lidově nazývané točák. Lidé si na toto komunitní setkání mohou přinést vlastní hudební nástroje a přidat se ke společnému muzicírování.
1: Sport.
0: Prostějovský tenista Jakub Menšík zahájí páteční duel druhého kola kvalifikace Davis Cupu proti Lernu Tienovi. Poté Jiří Lehečka, člen prostějovského tenisového klubu, vyzve Bena Šeltna.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno nebo oblačno. Zpočátku ojediněle mlhy a nízkou oblačnost. Teploty 18 až 22 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 14 stupňů, povane slabý, místy mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Porouchané osobní auto budete míjet na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce. Stojí za 25. kilometrem na výjezdu z Prostějova před exitem Držovice. Projíždějte tam opatrně. Kvůli práci na vozovce je částečně omezen provoz na D1 mezi Bělotínem a Mankovicemi. V obou směrech se mezi 312. a 320. kilometrem jezdí jen dvěma pruhy. A kvůli opravám mostních závěrů je částečně omezen provoz v Zábřehu v Olomoucké ulici na mostě přes Moravskou Sázavu. Jezdí se Kyvadlově jedním pruhem. Kvůli opravám je na D46 uzavřený exit 26 Držovice ve směru na Olomouc. Objížďka je vyznačena. Zelená vlna vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Ahoj a také přeju všem krásné pozdní odpoledne.
5: Vždycky je líp na světě, když se krásně smějete.
1: Humoriáda.

0: Memoriáda je zde. Marie Formáčková je na svém místě v křesle pro hosta. Ptám se, jak se má, co dělá.
1: Já co dělám?
0: No.
1: Já hlavně teď cestuju, teda musím říct, protože mě nějak osud asi má rád, protože mě sebou bere na svá vystoupení Josef Dvořák, my jsme spolu napsali 5 knížek, takže on mě sebou bere, abych ho jako zpovídala, ale kdo ho znáte, tak všichni vědí, že on nepotřebuje, aby ho někdo zpovídal, takže já jsem tam takový divák.
0: Jako ozdoba.
1: Divák navíc.
0: Jako dámská ozdoba
1: no,
0: večera.
1: Ale je to prostě skvělý, třeba včera jsme byli ve Vysokém Mýtě, úplně narváno, vyprodáno. Ty lidi byli senzační, protože ten Pepa byl senzační. Navíc se člověk dozví, že ve Vysokém Mýtě mají největší čtvercové náměstí na světě. To jsem fakt nevěděla. A předtím jsme byli, 2 dny předtím jsme byli v Hošťálkové. Tam jsem se dozvěděla zase, že se to Hošťálková, to je počištěná podoba jména Gottschalk. Tak tam se, to se člověk doví takových věcí. A pozítří jedeme Lázně Lipová. Jeseníky. Není to krásné?
0: Je to krásné. Jak jsou zcestovalí, jak jsou dokonalí, jsou naozaj úžasní. Doufám, že taky propagujete humoriádu sem tam na těch výjezdech s Pepou,
1: my se
0: když nám sem chodíte hostovat.
1: My se o ničem jiném nebavíme. My se celou dobu vždycky bavíme jenom o humoriádě. O tobě se bavíme, jak jsi senzační. O Patrikovi, jak je senzační. Prostě chválíme vás
0: a
1: horem
0: se.
1: Dolem.
0: A navíc Marie vždy přinese nějaký ten úplateček v uvozovkách samozřejmě. Dneska jsou to ořechy v medu.
1: Ano.
0: A máme pozdravit autora této
1: ano,
0: lahodné směsi.
1: To je od
0: směsi.
1: Mého spolužáka, který žije v Ostravě, ale má v Rožnově pod Radhoštěm má chalupu a tam má úly a tam pěstuje vlastní med a ořechy. A skutečně to je z jeho zahrady, ořechy v medu.
0: Zdravíme sadaře včelaře.
1: Ale ta
0: skleníčka
1: je malá, abyste si nemysleli.
0: Velkou by Pavel neunes. Tak děkuji pěkně ještě jednou a teď poděkuji už předem za tvůj první výběr. Koho dáme posluchačům?
1: Jako když jsme se zmínili o Josefu Dvořákovi, tak hned teda fakt k němu se hodí Vlasta Burian, protože to jsou komici ze stejného těsta. Já to aspoň teda tak vidím.
0: Tak, máme tu těsto nazvané Přednosta stanice.
2: Tady je lidi jak v opouti, člověk neví, kady by utek.
3: Pane Pivodo, pane Pivodo!
4: Tak už vás mám. Konečně jsem vás našel. Pojďte dál, pane přednosto. Pojďte dál. Pojďte.
2: Já se zrovna bojím ohlínout.
4: Vy nejste pryč?
2: Jak bych mohl být pryč, když jsem tady?
4: Vaše žena vás chání.
2: Moje žena? To teda slyším poprvně.
4: Ano, vaše žena. No jste snad přednosta, ne?
2: Odsaď?
4: No vše.
2: No samozřejmě. No dovolte.
4: Co to děláte? To nevíte, že máte tohle zmáčknou?
2: Jak pak bych to nevěděl?
4: No, tak prosím, tak proč to nedělám?
2: Musí se člověk nechat. No? Haló? Spuste šraňky a hned teda se vytáhněte. Dobrý. No? Haló? Už jela ta lokálka? Ještě ne. Tak mě sem zazvoňte. Dobrý. No, teď vím, že to mám zmáčknout. A co tady vlastně děláte v mý kanceláři?
4: No dovolte, já jsem tady na úřední inspekci. Ale máme slepýho pasažéra, kde je?
2: Jo, to já nevím.
4: Ale musíte to vyšetřit, jde o vážný případ.
2: Na to nemám čas, já čekám každou chvilku kluv od Kolína. Mám jiný starosti.
4: No pane přednosto, vy asi nevíte, s kým mluvíte.
2: Tak schválně, jestli mě to překvapí.
4: Jsem Kokrhel.
2: No. Vás nosila moje babička na hlavě.
4: No dovolte, na hlavě, já jsem generální inspektor transverzální dráhy.
2: No, vidíte to? Tak aby jsme postavili na kase.
4: Ale já jsem váš představený, Kokrhel.
2: Takže jste to nenapsal, mohli jsme vyvěsit kidlandy a vítáme vás.
4: Koukejte, abych si vyprosil podobný tón, ano?
2: No jo.
4: Kde to vlastně jsme?
2: Hádejte, sám na to musíte přijít.
4: Já mám hádat? Já vás žádám, abyste mi řekl, kde jsme.
2: No na nádraží.
4: No to taky vím, ale na kterým?
2: Na kterým. Tamhle je to napsaný.
4: Bufe. Já vás žádám naposledy, abyste se mnou mluvil slušně. Já s vámi jednám, pane, tady úředně a vy si počínáte jako člověk zbavený smyslu. Nepil jste, vy jste pil?
2: Ale když jsem abstinent.
4: Abstinent. Člověk je zřejmě podivín. Tady je mokrá.
2: No musí, to by to jináč netisklo.
4: Mokrá povídá.
2: No teď říkám mokrá.
4: Tak proč jste mi to neřekl hned, když jsem se vás prvé ptal?
2: Když jste
4: pokud já vím, tak v mokré je přednostou jelen. Vy jste jelen?
2: No, když je přednosta mokrý jelen, tak musím být jelen.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jaroslav Marván, Vlasta Burian a taky trošku Zita Kabátová v přednostovi stanice. Je to neuvěřitelné, ale ten filmový snímek má 85 let, jsem to tady propočítal.
1: A pořád se na to dá koukat
0: a
1: to je
0: funguje.
1: To pěkný. To je
0: dneska,
1: super.
0: V roce 2026. To Vlasta Burian určitě netušil. My zatím netušíme, kdo nám to vyhraje, budeme pokračovat, anebo nastoupí Homolkovi. Dámy a pánové, vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Hlásí se vám posádka dnešní Humoriády Pavel Kučera a za hosty Marie Formáčková. My vás zdravíme a zveme k dalšímu hlasování na náš telefon 731 800 900 Vlasta Burian anebo Homolkovi, u kterého filmového díla zůstaneme. Dobré odpoledne.
3: Dobrý odpoledne, krásný den a Pepa ze Štětí. Zdravím vás oba dva a přál bych si jedničku.
2: Zdravíme vás, děkujeme. Naslyšenou.
3: Naschledanou.
2: Tak, píšeme si Ačko, čili jedna, dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím z Hradce Králové a chtěla jsem říct, že paní Formáčková ve spojení s panem Dvořákem, to je krásná dvojka, navíc jsou oba dva skromní a jsou to opravdoví umělci, takže paní Formáčková, žádná skromnost, žádná pokora, jsme opravdu čaramatní.
5: Děkuju.
2: Říká opravdová posluchačka.
5: Děkuju, to si nezasloužím.
4: Zasloužíte, určitě jo.
2: Ano.
4: A věřte mi, já nikdy nelžu.
5: Tak dobře.
2: A prozradíte A nebo B?
4: Ačko.
2: Ačko, děkujeme krásně, naslyšenou, mějte se hezky. Zdravíme dalšího, dobré odpoledne, kdo přichází za námi?
6: Dobré odpoledne, zdraví vás oba dva Standa Zemní. Aha. A vybrala paní, dobře.
2: Paní.
5: Tak a zdravíme Stando.
2: Paní Marie, vybrala si pěkně, říká Standa. Děkujeme krásně, naslyšenou. Další je kdo? No.
7: Tady Kokerhel a Pejska ze Dvora Králové nad Labem.
2: Ano.
7: Zdravím paní Formáčkovou a Pavla Kučeru.
2: Zdravíme pána Svenkou.
7: Já jsem teďka v parku a nade mnou na svahu jsou závody, nějaký dětský závody. Mm-hmm. To je pěkný blázinec tam nad náma. Takže, co pak to bylo jako...
5: Burian nebo Homolkovi?
7: No, tak si dáme pana Kokrhela.
2: Takže Ačko, a děkujeme. A pozdravujte všechny děti na svahu. Naslyšenou, dobré odpoledne. Halo, halo. No, tak tady ne, tady volám zbytečně do hlucha. Teď už tam někoho máme. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdounek, já vás zdravím.
2: Dobrý den.
8: Oba dva. Uh-huh. Děkuju za pozdrav od družiny z Rychnovska včera.
2: Ano.
8: A my jsme takové specifické společenství, víte?
2: Nevíme.
8: Jsme vlastně lidi, kteří se známe po hlase.
2: Všichni. Jo, takhle, myslíte naše humoriádníky,
5: jo,
2: fanoušky.
5: Jo, to je pravda. Kamarádi po hlase.
2: V rozhlase.
8: A dost často je taky prčají ve studiu.
2: Že jo.
8: Takže i vlastně účinkující. To super, jo. Vlastně.
2: Sranda se nám tady občas taky přihodí, ano, děkujeme.
8: Ano, ano.
2: A Petře?
8: A já bych si dal toho
2: Buriana. Dobře, máme to tam, mějte se hezky, naslyšenou.
8: Tak, zdravím.
2: Dobré odpoledne, kdo je tu?
9: Ano, přeji hezké odpoledne, posluchačka Stanislava,
2: hezký
9: vám,
2: den.
9: Pavle, a srdečně zdravím paní Formáčkovou.
5: Já vás také.
9: Můžu, děkuju. A můžu se připojit k té paní, která vás hodnotila. Plně s ní souhlasím. Vážím si vás, paní Formáčková.
5: Ježíš, tak děkuju moc.
2: Takže nejenom paní, ale vážená paní je tady s námi.
9: Ano, ano, přesně, máte pravdu, Pavle.
2: Jo, tak super.
9: A vybírám taky toho Buriana.
2: Ano, dobře. Tak děkujeme pěkně. Fronta hlasů sečtená, všechny jsou pro Vlastu Buriana.
10: To je zajímavé, páni, taky. Co si děláte tady z mýho okna buben, co chcete?
11: V kolik hodin jde vlak do Svian Podolí?
10: 8.64.
11: V kolik, prosím?
10: 64. A kdybyste neměla čas, tak tady nechte adresu a my vám napíšeme hned, jak něco pojede.
11: Co pak nemáte jízdní řád?
10: Jízdní řád máme, ale v tom se nevyznáte. Počkejte, moment. kolik chcete je četet ráno?
11: Ano.
10: Tak ráno nic nejede. Nic. To byste musela jet tak odpoledne.
11: Tak třeba odpoledne.
10: Tak odpoledne to jede, ale až od novýho roku. A to ještě jenom za příčinou příznivého počasí.
11: A jak tak na vás koukám, tak se mi zdá, že vás od někud znám.
10: Mě?
11: Je, byla jsem přece v Hejhalově restauraci u Přeměstského nádraží. Už víte, no tam, co jste se tak lacino najedl.
10: Jo to. No a teď bych to zas potřeboval.
11: Teď jste přednostou, takové krásné místo.
10: Víš, je to beze stravy. Já mám hlad, že bych okusoval nárazníky.
11: Ale je to přece jenom lepší, než rozdávat prospekty.
10: To máte jedno, rozdávat prospekty a nebo lístky.
11: A jak jste tak to místo dostal?
10: No jo, z novin to není. No si musíte podat žádost, okolkovat, čekat, pak to jde legální cestou a zas nějaký rok čekáte, no a až na vás přijde řada, tak si tam vemou svýho známýho.
11: Tak mi dejte ten lístek do Svijan Podolí.
10: Vždyť jsem vám řekl, že tam nic nejede.
11: Vždyť jsem o tamto přijela do města.
10: No jo, to byl ten poslední a pak jsme to zrušili. Jste samej, autokár samej, autobus a najednou je vám dráha dobrá, že jo? My akorát na těch vaš pár šestáků čekáme. My bez nich proděláváme stejně dost.
11: Já už jsem si připravila peníze na lístek a všecko a...
10: Vy máte peníze?
11: No.
10: Já myslím, že jedete na legitimaci. No tak to je něco jiného, to já vám vypravím zvláštní vlak a připnu vám k tomu taneční vagón. Nebo počkejte, nechcete jet tím vlakem, co stojí na peroně?
11: Jen jestli jede k nám?
10: A jo, ten jede všude, to je okružní.
11: Tak mi dejte lístek.
10: A kterou třídou obyčejně jezdíte?
11: Třetí.
10: Tak já vám dám první.
11: To je dražší, ale ne?
10: To je jedno, dráha dává prémie, víte? My jsme rádi někoho vezem, ale musíte nás doporučovat. Tak, děkuju.
11: Tak vám moc krát děkuju.
10: No.
11: Je, na tom lístku je napsáno Brusel.
10: No tak pojďte do Bruselu.
11: Co bych tam dělala, já neumím bruselsky.
10: No, tak co můžu dělat, no?
11: Vyměňte mi to.
10: Kdyby vy jste uměla číst, tam není vůbec napsáno Brusel, tam je napsáno Brusle. To znamená, že ke každému lístku dostanete brusly. Tak to já vám musím dát ještě jeden paš, na jiný se nemohla jezdit. Tak.
11: A dále se mám 10 koruny, dostanu zpátky.
10: Dráha zpátky nedává, to bychom teprv nic nevydělali.
11: Pane přednosto.
10: 20 korun za minutu, pane, to je obchůdek. A jen si klepej, hod. Nejám pokoj. Humoriáda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje naše dnešní humoriáda, hostem je Marie Formáčková a teď jde vybírat další kousek z archivu. Co to bude?
2: Ano, já jsem teda vybrala Petra Novotného. Já ho mám v oblibě, my jsme spolu napsali taky několik knížek, prožili jsme spolu spoustu hezkých chvil, já jsem s ním často byla na těch jeho veselých vystoupeních a hlavně jsem s ním psala kuchařky, takže jsem s ním často jedla a s Petrem Novotným se strašně dobře vždycky jedlo, takže Petře, jestli nás posloucháš, dobrou chuť.
3: Na svých cestách jsem jednou zabloudil také do továrny na výrobu whisky ve městě Edinburgh. Myslím, že ti bystřejší z vás pochopili, že to byla skotská whisky, že? Edinburgh je slavný skotský město. Edinburgh mu říkáme a ta fabrika, už nevím, jak se jmenovala, myslím, že United Distillers, nebo já jsem tomu stejně říkal Spojené destiláty. Sebrali mi na vrátnici všechno, i foťák, nechali mi jenom novinářský průkaz a blok a tušku, že prej tam uvnitř to je tajný, ta receptura a takový. Já jsem pořád říkal, v duchu jsem si říkal, jak oni můžou potom pouštět exkurze dovnitř, když tam pracují s tajnýma receptama. Když to někdo vykecá, já jsem si pořád říkal, pak jsem to pochopil, ten celý jejich systém. Oni vás nejdříve vemou do takové přijímací místnosti, kde provedou ochutnávku whisky. Tam ochutnáte všechny druhy whisky, které tam vyrábějí, takže od roku 1937 ještě žádná exkurze dovnitř do fabriky nedorazila. A já taky jsem si dal asi takový 2-3, pak už se nepamatuju vůbec nic. A že jsem se zase probral na dvoře, na lavičce v té fabrice, už ani do novinářské průkaz jsem neměl, jsem ho nemohl najít. Měl jsem poznámky ve svým bloku, ty ještě mám doteďka skovaný, ty skovávám jako vzácnou relikvii. Pak jsem si poznamenal v průběhu ochutnávky whisky, závorka ZAL, asi založen, jsem rozlušil, ZAL 1844, zrání 367 z původní, dobrá, g, prsička mňam, brm, brm, brm, a pak tu mám takovouhle čáru, jo. Osobně mi tam na tom dvorku otíral čelo šéf oddělení pro vnitřní vztahy. Asi protože jsem byl ještě ve fabrice, kdyby mě vynesli ven, tak by to byl šéf oddělení vnější vztahu, to je jasné. A ten mě říkal, že si z toho nic nedělám, že mě blbý a že tam byli i anglický herci a ty prej vypadali úplně stejně jako já. Akorát na rozdíl ode mě nepůjdou teď do hotelu, zatímco oni prej šli hrát, představte si to, a to byli slavní herci, to byli z londýnského divadla Old Vic, Shakespeareovské divadlo. Oni tam hráli večer Shakespeara, ale jakýho? Richarda III., to je nejtěžší hra. A oni to hráli po té exkurzi v té továrně. Teď to hráli anglicky, no tak jim to nepřišlo, ale... Já, pro mě to přijde absurdní. Víte, jak to představení vypadalo? Oči ti svědkové říkají, že se tam na začátku vřítil šílenec, který se motal. Ona ta hra taky tak trochu začíná podobně. Začal řvát, že bude králem Anglie. Teď ti lidi byli oblečení si říkali, tak to je v pořádku, on se z toho pomá, že bude král Anglie. On se tam motal mnohem víc, než měl narežírováno samozřejmě. Ale potom, jak dorazili ty první výpady do těch řad, jak prostě měl takový to, jo, and I want to trade a good time. Dáma v té první řadě to dostala rovnou do obličeje. Ta okamžitě jako první pochopila, kolik uhodilo. Taková lady, ta seděla tak jako vy asi. Se naklonila k tomu svému lordovi. Říkala, prosím tě, ten Richard III. je úplně opilý. Ten chudák to slyšel. Víte, oni ty opilci, jak blbě mluví, zase mají vyvinutý sluch. Tomu to úplně, ten se vyděsil, jenom měl pocit, že to slyšelo celý divadlo. Tomu to v tom opilý mozku úplně zkratovalo. Ten padl na všechny čtyři. Takhle normálně přilez až v té první řadě, až takhle k té dámě. Tak, říkal jí, máte pravdu? Já jsem Richard III. Jsem král Anglie! Jsem ožral jako prase! ještě nic není. Počkejte, až přijde arcibiskup Canterburský, to bude to.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Petr Novotný z pořadu Novoty, téma Skotsko. Co Skotsko a Marie Formáčková byla?
2: No já byla jsem teda, jednou jsem ve Skotsku byla, ale mě hlavně docela mrzí, že to je opravdu jako strašná nespravedlnost, že se o těch Skotech říká, že jsou nejlakomější na světě. Protože já zase jeden čas jsem spolupracovala s Holanďany, protože jsem pracovala v časopise, který koupilo holandské nakladatelství a tam se zase říkalo jako, co Skot upustí, to Holanďan zvedne.
1: Aha, takže to má pokračovat.
2: Za holandskou lodí ani žralok nepluje. Jakože ty Holanďani jsou mnohem lakomnější ještě než Skotové. A upřímně řečeno, jako i u nás je hodně lakomejch lidí, jo. Takže ty Skotové...
1: Takže jsou všude.
2: No, ale já bych apelovala, jako lidi, nebuďte fakt lakomí.
1: Rozdejte všechno.
2: Dopřejte si, všem. Ne, dopřejte si. Co si vyděláte, to si dopřejte. Protože o to dědictví se vždycky jenom pohádají všichni. Takže všechno rozfofrujte a hlavně si užívejte života. Ale že je to pravda.
1: Sebou si nikdo nic nakonec nevezme, že?
2: Ano.
1: Takže užívejte si i s námi v Humoriádě. Je to skoro zadarmo. 4 koruny stojí SMSka. Pojďte hlasovat. Můžeme být v Laponsku pro změnu s Petrem Novotným, anebo německý nákupčí by tu byl jako Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou. Scénka Špunty z televarieté 1982.
2: Jo, to je super.
1: Jo?
2: Jo, to je výborná.
1: Tak na to se těší, na Bčko se těší Marie. Vy nám dejte vědět, na co se těšíte vy. A nebo B, Novotný nebo Bohdalová s Dvořákem. Zkracuji. Humor mezera A, humor mezera B na čísle 90 01 04. Přistávají už teď vaše SMS nebo nám zavolejte na 731 800 900.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jutá, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
5: A v našem vysílání právě teď můžete vybírat, jestli chcete poslouchat výstup Petra Novotného anebo Jiřiny Bohdalové s Vladimírem Dvořákem. Kam přidáme váš hlas? Dobrý den.
6: Dobrý den, přátelé, moc vás zdraví Jirka Strutnovská. No, sluší se první pozdraví dámu, takže já zdravím moc paní Formáčkovou. Krásné profulněné odpoledne.
7: Vám taky.
6: Děkuju a samozřejmě zdravím vašeho kolegu odoproti pana Pavlika.
5: Dobrý den.
6: Tak já bych určitě byl pro volbu B, ale s váma musím souhlasit, protože jak jste říká,
7: že jsou super,
6: dokud
7: že jo?
6: Jsme zdraví, dokud pracujeme, peníze se musí točit, protože na hodnotě je nevezmeme.
7: Ano, tak jděte rychle
6: ale
7: utratit.
6: Dovolte mě, prosím vás, krátkou jenom otázku, jestli byste jako bývalá novinářka, jestli by šlo, jak to mám říct, slušně před 22. hodinou okomentovat dnešní politická scéna.
5: Nešlo. V tomto pořadu to neděláme.
7: Nešlo. Berte to jako,
6: já jsem to věděl.
7: Berte to jako pozorovatel.
5: On to jenom zkoušel, Jirka.
7: Buďte,
5: on ví, že to neprojde.
7: Buďte pozorovatel a to pak
6: jo,
7: je docela legrace.
6: Ano, člověk to musí brát humorem, ten život žijeme jenom jednou.
5: My máme úkol jediný, posílat vám ty humory, takže politika je v jiných pořadech, ano?
6: Proto ledím váš pořad, vždycky moc rádi.
5: Děkujeme pěkně.
6: Mějte se moc krásně, přátelé, nashledanou.
5: Nashledanou. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, u telefonu je Radmila, přeji vám pěkné odpoledne a chci to Bčko a moc zdravím milou paní Formáčkovou.
7: Já vás také zdravím.
5: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Krásný den, skromně říže vám přeji. A chtěli bychom Bčko, děkujem.
5: Máme zapsáno, díky, naslyšenou. Dobrý den, vítejte.
10: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Formáčková.
7: Dobrý den.
10: Dobrý den i vám, Pavle, a já hlasuju pro Ačko, pro Petra Novotného.
5: Máme zapsáno a děkujeme, zdravíme, naslyšenou. Dobrý den, vítejte u nás i vy.
11: Já vás zdravím, Jirka Světavy.
5: Ano.
11: Prosím, pěkně přál bych si Bčko a poprosil bych Marie s vámi kamkoliv na celém světě. Tak pohodovej člověk jako jste. A souhlasím, doplnej a jdu na pizzu. Mějte
7: se krásně. Super, tak dobrou chuť.
5: A já slyším, že někam jedete, tak si pro tu Marie přijeďte, když s ní chcete kamkoliv na světě.
11: Jedu do bazénu s kámošem, jenem pro vás, ale až si tam, vydržte.
7: Ježíš, já nemám plavky sebou.
11: Budeme tak, když co
7: je. To je pravda.
5: O nudismu jsme to tady měli včera. Včera zrovna tady byl případ nudisty Bédy Šulisty. Ano, si Beně holkou. Tak, děkujeme za pobavení. My se rádi taky necháme pobavit, nejenom my vás, ale i vy nás nabíjíte. No a teď nás nabije dvojice známá nejen z televarieté, Jiřina Bohdalová, Vladimír Dvořák.

0: Jarmilko. Jarmilko, mě už...
1: Ano, ano.
0: Mě už zase bolí hlava, Jarmilko.
1: Ale já mám vinyl, soudruhu, řediteli jsem našla.
0: Zlatka.
1: Ano, prosím. A ty kouká už.
0: Děkuju.
1: Prosím, promiňte, že jsem vzal do ruky.
0: Mě bolí hlava.
1: No. S vámi cítím.
0: Tadyhle.
1: Na hlavě, víte.
0: Už je tam.
1: Ano.
0: A mě by to zabralo. Já nevím, Jarmilko, proč mě tak pořád bolí hlava?
1: No, jestli to nebude tím tou chlazenou minerálkou.
0: Jarmilko, to bude tlakem.
1: Tlakem, ano, ano.
0: On se taky na mě furt někdo tlačí.
1: No.
0: Jarmilko, podívejte se, jaký mám program dopoledne.
1: Prosím, soudruže, tak dneska by měl přijít ten Němec.
0: Je.
1: Kvůli tomu kontraktu.
0: Je, já jsem zapomněl, ta hlava moje, jsem zapomněl vám říct, abyste sehnala tlumočníka.
1: Ale no, tak to nějak zvládneme spolu, soudruže.
0: No já nevím, Jarmilko, já s tou němčinou, víte.
1: No tak já umím.
0: No, a co mu nabídnem, jak se... S pohoštěním, jak jsme na tom, kolik nám zbývá na reprefondu, podívejte se.
1: Chcete to vědět úplně přesně.
0: No tak přibližně,
1: ano, prosím,
0: jenom
1: prosím,
0: tak od
1: oka. Tady ani haléř.
0: Tak to je přesně, že jo?
1: To je přesně, no. Posledních 20 korun prasklo na ty jogurty pro ty Indy.
0: Ale ne. Jsme se rozšoupli, víte.
1: No, soudruhu řediteli, já si dovolím připomenout, že mám ve skříni ještě lahvinku červeného té poslední josefské oslavy.
0: Ale ne.
1: No.
0: A jak je to možný, že zbyla, Jarmilko? Jo, to je ta, jak...
1: Jste nemohl.
0: Jo, je... No ale to je báječný, to jsme zachráněni, Jarmilko. Vidíte, to je to, po čem se pořád volá odhalování rezerv.
1: No,
0: tak přineste tu lahvinku a vývrtku a dvě skleničky, jo, Jarmilko?

0: Pipi.
1: Jan Werich, to je klasika.
0: Jo, ano. A ti dva už taky.
1: No.
0: Bohdelka s Dvořákem přece.
1: Všichni už jsou klasika.
0: Ano. I Marie Formáčková je klasika, tak si vyberte tu svou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon připomenu opět 731 800 900 a teď Perpetuum mobile s Michalem Davidem.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Marie Formáčková i Pavel Kučera se těší na vaše hlasování. Jak pak nám to dopadne, ještě nevíme. Rádi přidáme další hlasy pro Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem anebo Jana Vericha. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Monika z Karlových Varů. Já hlasuji pro Ačko. A ještě jenom jsem se chtěla zeptat paní Formáčkové. Zdravím vás do studia, jsem zapomněla.
1: No tak,
2: a jestli se nechystá vydat audioknihu o historkách, jak řídila autem. Protože já občas poslouchám takhle záznamu, neočekávám.
3: Z Alfy, vy posloucháte Alfu, ano, a Petr Jančeřík se mě vždycky ptá na mé historky z aut. A no vidíte, těch bylo hodně, ano. Já měla hodně nehod, ano. To je dobrý nápad.
1: No a Moniku jako řidičku by to zajímalo, že? Aby se vyvarovala.
2: A kdyby to byla audiokniha, tak ještě protože přečíst je to hezký, ale jak to paní Formáčková vypráví, to je...
1: Uměla by to podat.
3: Ježiš, tak děkuju.
1: Tak děkujeme za návrh. Autorská práva si potom vyřídíte s Maruškou osobně. Přijedete. Mějte se na skle. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hrajiště.
1: Zdravíme.
4: Zdravím vás do rádia. A paní Formáčkové popřeju ke svátku, který měla v sobotu.
3: Ano, děkuji. Ano, to on je Marii hodně, já ho fakt měla v sobotu.
4: A

0: Přeju, bych si Ačko.
1: Děkujeme pěkně, tak já se něžně přidám dodatečně k tomu přání. Myslel jsem, že už je to pryč.
2: Za rok bude zase.
1: Za rok bude zas, těšíme se zas. Dobrý den. Halo, halo.
0: Dobrý den, to jsem ráda, že jsem se dovolala. Já už jsem volala, když se hráli.
1: No, tak pojďte nám to říct.
0: A já vás pozdravuju, pane Pavle, a paní Marii Formáčkovou. A moc si pozdravuju. A
2: já vás taky.
0: Pozdravuje Petra, ať pozdravuje Petra. A já vás poslouchám v neděli. Děláte mi společnost hned od rána a to mě těší.
2: Ježi,
0: a přeju vám všechno nejlepší. Zdraví, ať vám slouží.
1: Dobře.
0: A já jsem doporučovala, aby vás vzali, jak byl ten pořád sedmiháři, že by se tam taky do toho pasovala a takových je víc.
1: Jenomže Marie se tam nehodí, ona říká pravdu vždycky.
2: Ano, ano, já furt mluvím pravdu.
0: Já vím, ale jaký to byl bezvadný pořád.
1: Určitě.
0: Tak, aby se to udělalo. Moc vás pozdravuju, přeju zdraví a opatrujte se a dejte tam Bohdalovou. Děkuju.
2: A taky zdravíme.
1: Píšeme si váš hlas.
0: Plzeň.
1: Ano.
2: Krásná Plzeň, krásná.
0: Ano.
1: S pěnou.
0: Zdravuji moc.
1: Naschledanou, díky. Jo, jo, jo. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den. Ano.
3: Ačko,
1: máme zapsáno a děkujeme i vám za váš hlas.
2: Nápodobně,
1: děkujeme pěkně. Tak vyspovídáme ještě dalšího, kdo pak to je? Dobrý den.
4: Dobrý den, pane Pavle, zdravím vás a paní Formáčku a dala bych si Bohdalku a Dvořáka.
1: Dobře, píšeme si váš hlas a děkujeme.
4: Marcela z Ústí nad Labem.
1: Ano, výborně.
2: Nejste moje příbuzná? Já mám Marcelu.
4: No,
2: Marcelu příbuznou v Ústí.
1: Nechce.
4: Jo, to je těžko, paní Formáčková.
1: Nevadí,
2: tak já vás budu adoptovat.
1: Tak vás máme rádi, ano. Naslyšenou. Dobrý den.
5: Dobrý den, já vás zdravím, oba dva, paní.
1: Marušku.
5: Formáčkovou. A děkuji za všechno, co pro nás udělala. A přeju si paní Bohdalovo a pana Dvořáka. Děkuji pěkně.
1: Dobře, no tak
2: zdravíme.
1: Děkujeme. Děkujeme krásně i vám za váš hlas a jdeme to sečíst, ať máme finále hotovo. Jiřina Bohdalová, Vladimír Dvořák a německý nákupčí Pomlčka Špunty.
6: Soudru, už je tady.
7: No tak jsem s ním.
8: Dobrý den. Guten Tag.
7: Dobrý den.
8: Herr Direktor, Žižala?
7: Žižala, tedy.
8: Freut mich Gärtner.
7: Ano, to je moje sekretérin Jarmilka.
8: Angenehm.
7: Jo.
6: Guten.
8: Entzückende Frau.
7: No tak u nás taky pršelo hodně.
6: Ano.
7: Řekněte mu, ať se posadí, jo?
6: Setzen Sie Sessel.
7: Dobře. Že bych mu nabít skleničku našeho červeného vína, mu řekněte, jo?
6: Já.
7: No.
6: Wollen Sie wissen, eine Stamperdl? Ist unsere Weihnachten?
8: Weihnachten? Jetzt? Ja, Wein, ja so, tschechischer Rotwein.
6: Ja, ja.
8: Das ist aber sehr nett von Ihnen, aber vielleicht nicht notwendig. Wissen Sie, ich trinke sehr selten. Hier und da ein Glas Bier, von Zeit zu Zeit etwas Sherry, aber keinen Schnaps.
7: Co říkal?
6: Já nevím. On se moc rozpovídal, já se mu nestačila rozumět.
7: Já to nemůžu, to je nejlepší červený víno, který u nás máme, jo?
6: Das Wein.
8: Davon bin ich überzeugt, aber so viel Mühe.
7: Řekněte mu, že my Češi jsme pohostinej národ, jo?
6: Wir Tschechischen, wir sind Gasthaus.
8: Gasthaus.
7: Do pryčic, Jarmilko, já se do té flašky nedostanu. No,
6: musíte něčím tvrdšima vydlabat
7: to. No, ono se to drolí, Míko. No, ono se to drolí strašně.
6: A kousek po kousku.
7: No jo, ale ono to bude padat dovnitř.
6: To nevadí, já mám vzadu přední.
7: Jo, to se bude muset...
6: Já to pak
7: přesedím. No, já vím, no, nepoučujte mě, to já vím.
6: Já bych mě rád,
7: naši trpělivost. Co chtěl od nás vůbec kupovat? Podívejte se.
6: Špunty.
1: Humoriáda. A je hotovo, přátelé, dejte si třeba na vaše zdraví aj než tam prdle, jak přeložila dítě Jiřina Unzere, Jiřina Bohdalová. Byla s námi Marie Formáčková v Humoriádě, za což pěkně a mile děkujeme a těšíme se na příště.
2: Já děkuju, protože to je tak úžasný sem přijít a mrzí mě vždycky ty senky, na který nedojde a já je potom vyhledávám na sociálních sítích, abych si je vyslechla, protože všechny jsou hezký, který se tady nabízejí.
1: No a nebo se poslouchá každý den Humoriáda od pondělí do pátku a tam nabídneme i ty, co zatím nebyly.
2: Ano, ale já bych tu Humoriádu potřebovala slyšet asi 4x denně.
1: Pápa, je čas udělat pápa. Loučí se i Pavel Kučera. Naslyšenou.
2: Naschledanou.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Opravy silnice komplikují dopravu mezi Velkou Kraší a Kobylou nad Vidnavkou. Hrad Helvštín na Přerovsku letos zatím navštívilo méně turistů. Dřevohostice budou mít dřevěnou plastiku připomínající někdejší hrdelní právo. Polojasno nebo oblačno, teploty do 22 stupňů Celsia a slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Jiří Kořínek. Se dopravními omezeními musí ode dneška počítat řidiči mezi obcemi Velká Kraša, Kobyla nad Vidnavkou na Jesenicku. Dělníci tam začínají opravovat silnici. Uzavírka potrvá až do 16. října. Dopad má i na autobusovou dopravu. Výlukové jízdní řády jsou na webu dopravce, informoval Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje. Olomoucké hejtmanství zahájí ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Pontis Schumperk projekt zaměřený na neformálně pečující o osoby blízké a pracovníky v sociálních službách. Jeho součástí bude mimo jiné poskytování informací, jak o potřebné pečovat nebo jak zabránit takzvanému vyhoření. Podle náměstka hejtmana Martina Škurka z hnutí ANO se jedná o pilotní projekt na Schumpersku a kraj ho plánuje v budoucnu rozšířit.
2: Do budoucna se určitě budeme soustředit i na mladistvé, na mladé dospělé, na děti s psychickými potížemi, potom samozřejmě i na naší seniorskou populaci, protože nechceme, aby byla izolována. Takže potom tyto aktivity určitě budou rozšiřovány.
1: Zpráva Hradu Helvštína zaznamenala od začátku sezony do konce srpna pokles návštěvnosti. Důvodem byla podle kastelána Jana Laura oprava příjezdové cesty k památce.
3: Celkový součet vlastně za rok 2026 se šplhá k 80 tisícům návštěvníků. Tam sledujeme propad ve srovnání s uplynulými léty, a to hlavně v tom období, kdy se opravovala příjezdová silnice, to znamenalo, že jsme tady měli dopravní omezení. Tam se bavíme o poklesu zhruba o 4 až 5 tisíc osob.
1: Na okraji Dřevohostic na Přerovsku bude stát nová dřevěná plastika. Připomínat má historické hrdelní právo městyse. Podle nezávislého starosty Petra Dostála bude slavnostní vysvěcení díla v polovině října v rámci hodů.
4: V okolí pohostinství, které se jmenuje Na Špicí, tam byla stínadla a tak, jak se říká těm trhovcům, kteří byli nepoctiví, tak tam sekali ruce. A ještě v roce 1731 jsme nalezli nějakou zmínku o tom, že tam stála kaplička, a takže tu kapličku bychom rádi připomněli. Sport.
1: Tenisté Česká a Spojených států se utkají o postup do finálového turnaje Davis Cupu. V úvodním duelu si proti sobě zahrají Jakub Menšík a Lernatín. V tom druhé míří Lehečka a Ben Shelton. Finalista nedávného US Open Shelton je největší hvězdou Američanů v Praze. Lehečka čeká, že jeho forma bude přes náročný program podobná jako v New Yorku.
5: Čekám Ben Sheltona v US Open formě. Vždycky, když se hráč dostane do téhle vlny, kdy si věří a kdy hrál hodně zápasů v řadě, tak zase ta změna pro něj, samozřejmě, když se nebavíme o jetlagu a těchto věcech, tak je to pořád tvrdý povrch. Určitě bude nastavený stejným způsobem, jakým byl v Americe, kde hrál asi břehl svůj nejlepší turnaj. Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno nebo oblačno, zpočátku ojediněle mlhy a nízkou oblačnost, teploty 18 až 22 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 14 stupňů a slabý, místy mírný západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Porouchané osobní auto budete míjet na D1 do Ostravy u exitu Horní Moštěnice za 272. kilometrem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Pěkné odpoledne přeje Tomáš Kedzior. V Česku je zhruba 220 tisíc pravidelných dárců krve. Podle zdravotníků je jejich počet nedostatečný. I proto olomoucké hejtmanství připravilo kampaň na podporu dárcovství a je to také hlavní téma dnešního pořadu. Na závěr dne v kraji se vydáme do nově přestěhované knihovny ve Velké Bystřici a za chvíli chystáme i předpověď počasí. Přeji dobré odpoledne.
0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. S přehledem událostí je ve studiu Jiří Kořínek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Ve věku 56 let zemřel zakladatel a spolumajitel investiční a developerské skupiny Redstone Richard Morávek, oznámil to mluvčí firmy Michal Folta. Morávek byl od léta v péči lékařů poté, co při dovolené ve Španělsku utrpěl vážný úraz hlavy. Richard Morávek založil Redstone v roce 2015, ještě před jejím vznikem se podílel na vybudování olomouckého nákupního centra Galerie Šantovka. Vrchní soud v Olomouci dnes zmírnil tresty pro Roberta Literu a Zdeňka Kozelka za podvodné vyvedení bezmála 23 milionů korun ze zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. Místo původních 6,5 roku vězení uložil Literovi za podvod 3letý trest s podmíněným odkladem na 5 let. Kozelek byl krajským soudem potrestán 3,5 rokem vězení. U vrchního soudu dnes dostal 3letý trest s podmíněným odkladem na 4 roky. Odhalení nových kamenů zmizelých se dnes uskutečnilo v Zábřehu. Připomínají podnikatelskou rodinu Tausigových. Pětní akce uskutečnilo v ulici Československé armády, tedy na místě, kde do začátku druhé světové války fungovala kamenická dílna Tausigových. Olomouc vesluje. To byla dnešní sportovní a propagační akce, kterou na Horním náměstí pořádal Olomoucký veslařský klub. Měla přilákat děti, mládež i širokou veřejnost k veslařskému sportu a podpořit pohyb zábavnou formou. Zahrádky a gruzínská zahrada v Olomoucké botanické zahradě by mohly v budoucnu získat novou podobu. Připravovanou architektonickou studii představují její autoři veřejnosti právě v těchto chvílích v oranžerii výstaviště Flora Olomouc. Pokračuje redaktorka Blanka Mazalová.
3: Pokud se zájemci nemůžou projednání zúčastnit osobně, výstavní panely s vizualizacemi budou ve vestibulu budovy Namiro magistrátu města Olomouce. Plánované změny v areálu se dají sledovat i na oficiálním profilu Měníme Olomouc a na stránkách výstaviště Flora.
2: Do společného hraní na hudební nástroje se dnes můžou zapojit zájemci v Šumperku. Komunitní akce s názvem Sejdeme se na točáku začíná právě teď. V Přerově bude příští rok v červenci další ročník hudebního festivalu Velká Morava. V parku Michalov se představí mimo jiné kapely Čechomor, Činasky, Iné kafe a další. Předprodej vstupenek začal dnes. V Olomouckém chrámu svatého Mořice ukončí dnes v 19 hodin letošní mezinárodní varhaní festival svým koncertem britský varhaník David Briggs, Regens Chory v katedrále svatého Jana v New Yorku.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Dnes je na telefonu Českého rozhlasu Olomouc meteoroložka Eva Richtariková. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak jak bylo od rána v Olomouckém kraji, co se týká počasí?
2: No, tak ráno bylo zataženo a ještě i dozníval déšť, který nás ovlivňoval hlavně v noci. Někde napadlo i kolem 20 mm srážek, jinde se pohybovaly srážky většinou mezi 10 až 15 mm, ale déšť velmi brzy ustal a kolem poledne se protrhala i oblačnost a odpoledne teploty vystoupaly až ke 21 stupňům Celsia a foukal pouze slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Teď v podvečer bude hezky a jak potom v noci?
2: Bude hezky, oblačnosti budeme mít málo i v noci, většinou bude skoro jasno nebo polojasno, ráno se lokálně mohou vytvořit mlhy nebo případně nízká oblačnost, teploty klesnou na 11 až 7 stupňů Celsia, v údolích se budou pohybovat až k 5 stupňům, tam kde bude ta polojasná obloha, no a vítr povane stále pouze slabý proměnlivý nebo bude úplně klidno.
1: Co potom zítřek?
2: Zítra očekáváme ráno poměrně slunečné, jen v lokalitách, kde se vyskytnou mlhy nebo případně nízká oblačnost, ty se budou rozpadat až během dopoledních hodin. V průběhu dne oblačnosti trochu přibude, bude většinou polojasno nebo oblačno, ale srážky už neočekáváme. Teploty budou o něco vyšší než dnes, nejčastěji mezi 18 až 22 stupni Celsia, na horách mezi 12 až 16 stupni a vítr se během dne trochu rozfouká na mírný západní, jihozápadní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Počasí předpovídala meteoroložka Eva Richtariková, posloucháte Den v kraji.
0: Český rozhlas Olomouc.

0: Dvě nová CDčka budeme poslouchat v pořadu Na cestě. První je poetické, něžné, které vydala folková písničkářka Alice Maule s názvem Tóny. To druhé se jmenuje Spáchej hřích a představí rockový bluegrass plzeňské kapely Four Hand s frontmanem Mišou Leichtem. Takže žánry zcela odlišné. K jejich poslechu si nezapomeňte naladit Český rozhlas Olomouc v neděli 20. září po 15. hodině, kdy novinky představí Jarka Nosková.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Zvýšit počet dárců krve je cílem nové kampaně, která cílí na mladé lidi v Olomouckém kraji. Připravili ji pracovníci hejtmanství. Podrobnosti o kampani přidává reportér Josef Čermák.
1: Na zásoby krve nejen v našem regionu mělo vliv už tradičně období letních prázdnin. Dárci totiž během léta odjíždí na dovolené a po cestách do zahraničí pak můžou být z preventivních důvodů na čas vyřazení z dárcovství. Třeba v transfuzních stanicích skupiny AGEL v Olomouckém kraji se už po prázdninách situace postupně stabilizovala, říká mluvčí AGELu Radka Miloševská.
2: Aktuálně jsou zásoby stabilnější než v průběhu léta. Transfuzní přípravky však mají omezenou trvanlivost, takže je potřeba je průběžně doplňovat. Obecně platí, že nejvíce chybí krevní skupiny s negativním RH faktorem. Především jde o univerzální nulku, tedy skupinu nula negativní, kterou lze v akutních a život ohrožujících stavech podat prakticky komukoliv. A proto je po ní trvale nejvyšší poptávka.
1: Transfuzní oddělení Olomoucké fakultní nemocnice aktuálně hlásí dobré zásoby krve. Dárci se vrátili z dovolených a odběrové časy jsou obsazené, říká zástupkyně primářky Alice Entrová.
3: Musíme poděkovat dárcům i za prázdniny, kdy nám dárci zůstali věrní a na odběry chodili. My jsme teda udělali i náborovou kampaň, která se jmenovala Došla, plus i ministerstvo zdravotnictví dělalo přes prázdniny náborovou kampaň a ty kampaně byly velmi úspěšné. Podařilo se oslovit jednak nové dárce a jednak i dárce, kteří třeba dlouho na odběru nebyli a díky tomu jsme teda jak prázdninový provoz, tak teď i vlastně začátek toho září zvládli pěkně a stavy máme dobré. Samozřejmě chtěli bychom dárce RH negativní, těch krví je vždycky méně než těch RH.
4: Kampaně zaměřenou na podporu dárcovství krve nedávno spustil i Olomoucký kraj. Řekni nám o ní víc.
1: Ano, je to tak. Kampaň nese název Tvůrci zítřka. Hejtmanství na ní spolupracuje s Českým červeným křížem. Zaměřená je především na studenty středních škol. Zapojit se ale můžou také učitelé a další školní pracovníci. Kampaň pracuje s motivem upírů, který má mladé lidi zaujmout a přiblížit jim téma dárcovství krve s nadhledem.
4: Kolik je teď vlastně v Česku dárců krve a je jich dost?
1: Podle prezidenta Českého červeného kříže Marka Jukla je aktuálně v Česku zhruba 220 tisíc pravidelných dárců. Jejich počet se postupně snižuje. Za posledních zhruba 20 let jich podle Jukla ubylo několik desítek tisíc.
5: Přitom vlastně za takové, nechci říct optimální, ale spíš minimální množství, které by mělo zajistit bezproblémové zásobování transfuzními přípravky, je pokládáno číslo 300 tisíc dárců. Takže tady prostě vidíme, že 80 tisíc dárců chybí. A jak už jsem říkal, neznamená to, že by stačilo získat 80 tisíc, vlastně je potřeba získat více, aby se jaksi překlopil ten trend z toho klesajícího na ten rostoucí.
4: Pokud někdo o dárcovství krve uvažuje, jaké základní podmínky by měl splňovat?
1: Dárce by měl být ve věku od 18 do 65 let, pro první odběr pak do 60 let. Dále je potřeba vážit alespoň 50 kg, netrpět závažnější alergií nebo vážným kožním onemocněním. Těch podmínek je celá řada, úplný seznam, stejně jako mnoho dalších užitečných informací pro zájemce o dárcovství krve, je potom k dohledání na webu Českého červeného kříže.
0: Uzavírá v tuto chvíli Josef Čermák a tématu dárcovství krve se budeme věnovat také v dnešním O čem se mluví. Moderuje Zora Ješková, začínáme za 3 minuty.
6: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.

0: Český rozhlas Olomouc. O čem se mluví?
1: U dalšího vydání O čem se mluví vás vítá Zora Ješková. Prázdný vak na krev, onkologicky nemocné dítě a nemocniční chodba. Fakultní nemocnice Olomouc spustila o prázdninách emotivní kampaně, kterou chtěla upozornit na stále klesající počet dobrovolných dárců krve a motivovat veřejnost k darování. A dnešním hostem v O čem se mluví je primářka transfúzního oddělení Fakultní nemocnice Olomouc, paní doktorka Dana Galušková. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den všem.
1: Prázdninová kampaň Fakultní nemocnice Olomouc měla nebo má název Došla. Paní primářko, jak už jsem zmínila, byla velmi emotivní. Jaká konkrétní situace vedla k jejímu spuštění a proč ta naléhavost?
2: My jsme o té kampani dlouho přemýšleli a nakonec jsme se rozhodli, že do ní půjde. Ano, byla emotivní, byla malinko agresivnější, ale byla hodně naléhavá. My nejmín dárců míváme v době prázdnin, protože i dárci mají právo vyjet někam na dovolenou, ale potřeba krve ve fakultní nemocnici se nemění. Naopak, velmi často ta potřeba krve je větší a my potom zháníme rychle dárce a prosíme. Dokonce si pamatuju, že jsme opakovaně měli krize, nemáme krev, tak teď jsme si řekli v červnu, zkusíme udělat kampaň, tak aby ti, co ještě nejsou rozhodnutí, si řekli ano, jdeme do toho. Bylo to na léhavé a já musím říct, že se to velmi osvědčilo. My jsme celé prázdniny měli dostatek transfuzních přípravků. Dárci nám volali, než odjeli na dovolenou, že by darovali krev. Já bych jim chtěla poděkovat, protože nám velmi pomohli. Takže proto ten název Došla, aby věděli všichni, že může dojít krev, můžou potřebovat a nebude, tak jsme to zvolili takto, myslím, že to bylo dobře zvolené.
1: Na kampaň Došla již navázala od září nová kampaně, na které se podílí také Olomoucký kraj a Český Červený kříž. Můžete nám ji představit?
2: My dlouhodobě v celé České republice pociťujeme úbytek dárců krve. Olomoucký kraj nám vyšel vstříc a společně s Českým Červeným křížem vyhlásili od září kampaň směrem k mladým dárcům, aby jim předal informace, aby jim řekl, že tohle je velmi humánní čin. A vyhlásili soutěž od září do ledna příštího roku na počet dobrovolného dárcovství na středních školách a velmi atraktivně to Olomoucký kraj a hejtmanství hodlá tuto soutěž ocenit. Ti, co budou mít největší počet odběrů, dostanou a můžou si vybrat nějakou akci zvolit v ceně 500 000 korun. Moc nám to pomůže v oslovení té mladé dárcovské základny.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Hostem O čem se mluví Českého rozhlasu Olomouc je dnes paní doktorka Dana Galušková, primářka transfúzního oddělení Fakultní nemocnice Olomouc. Paní primářko, kdy a pro které pacienty je krev či její jednotlivé složky ve Fakultní nemocnici Olomouc nejčastěji potřeba? A vlastně myslím nejen v ní, víte, protože vy krev poskytujete i do okolních nemocnic.
2: Ano, já někdy říkám, že ve Fakultní nemocnici krev teče proudem. My máme největší množství superspecializovaných center v Olomouckém kraji. Jenom na urgentu je obrovské traumatologické centrum. Všechny havárie, úrazy, krvácející pacienti končí na tomto oddělení. Máme obrovskou hematoonkologii, dělají se transplantace kostní dřeně a pokud se dává pacientovi nová kostní dřeň, tak to je určité období, období, kdy on nutně potřebuje dostávat transfuzní přípravky, protože tu svoji krev ještě netvoří. Máme největší perinatologické centrum, to znamená, že k nám se vrtulníkem sváží děti o hmotnosti třeba 500 gramů, ti ještě taky krev netvoří, potřebují třeba 20 ml, ale potřebují opakovaně a tu krev musíme pro ně mít. Máme obrovskou kardiochirurgii, kardiochirurg nezačne operovat, pokud nemá nachystané transfuzní přípravky, alespoň 3 jednotky, a to není jenom kardiochirurg, je to řada chirurgických oborů, kteří jsou na krvi závislé a jak už jsem říkala, krev se nedá vyrobit, ta se musí darovat, takže v podstatě ten dárce se stává součástí našeho týmu. Je to chirurg, je to dárce a je to pacient.
3: Jaká je aktuální situace se zásobami krve ve fakultní nemocnici Olomouc?
2: Aktuálně my máme stavy pěkné díky tomu, že jsme docela slušně přečkali prázdniny, ale u nás se může situace změnit z hodiny na hodinu. Nedávno byla velká havárie, srazily se 2 osobní auta, 7 těžce zraněných pacientů a tam jsme během chvilky vydávali desítky transfuzních přípravků a už následující den jsme dárce dozvávali. Takže aktuální situace, máme stavy pěkné, ale je to na pacientech, jak dlouho nám to vydrží.
3: A jak dlouho se dají vlastně krevní konzervy uchovávat?
2: To je rozdílné. Pokud jdete na běžný odběr, který trvá do 10 minut a odebereme vám 470 ml, tak z těch 470 ml my vyrobíme 1 transfuzní jednotku červených krvinek, 1 transfuzní jednotku destiček a 1 transfuzní jednotku plazmy. Červené krvinky potřebujeme na transport kyslíku, aby nevznikala chudokrevnost, anémie, a červená krvinka vydrží 42 dnů na uchování. Destičky jsou citlivější, ty normálně v těle žijí 10 dní, tak vydrží 5 dní na uchování, a plazma, která obsahuje bílkoviny a je hodně důležitá pro pacienty, co mají nějaký problém s imunitou, anebo když někomu chybí nějaký faktor, nějaká bílkovina, tak ta vydrží až 2 roky.
3: Je o některou krevní skupinu s určitým RH faktorem nebo bez něj největší zájem, anebo mohou chodit lidé s nejrůznějšími skupinami?
2: K nám chodí lidé s nejrůznějšími skupinami. Já vždycky říkám, že nejzácnější je ta krevní skupina, co vy máte a tu vy potřebujete. Ale nejčastěji my používáme krev, kterou mohu dát i pacientům, u kterých krevní skupinu neznám. To znamená, že přijdou krváci, jde opravdu o urgentní stav, tak na urgentním oddělení máme 0 RHD minusový krve. To je ten dárce, který ho já můžu použít, když krevní skupinu neznám. A to je ta krevní skupina, která nám teď už lítá i ve vrtulníku a je v záchrankách.
0: Český rozhlas Olomouc, o čem se mluví se Zorou Ješkovou a jejím hostem.
3: O dárcovství krve dnes mluvíme s paní primářkou transfuzního oddělení fakultní nemocnice Olomouc, s paní doktorkou Danou Galuškovou. Paní primářko, poprosíme teď o praktické rady pro ty, kteří se třeba rozhodnou, že by chtěli krev darovat. Budou to prvodárci. Vy jste zmínila, že současná kampaň, ta zářijová, propojená i s hejtmanstvím a Červeným křížem, cílí už na středoškoláky. Takže od kolika do kolika vlastně mohou lidé krev darovat let?
2: Dárcovství může začít od 18 roku až do 65 let. Ta naše skupina věková, kdy my máme nejvíc dárců, je kolem 40 let. My potřebujeme ty informace těm mladým lidem předat. Proto teď je naplánovaných a opravdu střední školy se nám ozývají a domlouvají si přednášky. Takže my budeme jezdit na přednášky, abychom jim informace dali a takový ty základní informace jsou, musíte být zdraví, musíte chtít někomu pomoct, darovat krev. V tom okamžiku prvodárce my bereme kdykoliv. Je dobré přijít po ránu, aby jsme na vás měli čas, mohli jsme vás pohlídat. A je nutné vědět, na odběr krve se nechodí na lačno. Už den předem by ten dárce si měl pohlídat tekutiny, protože potřebuje hodně tekutin a potřebujeme, aby to jídlo, které jí, nebylo tučné, protože to nám potom dělá problém s tou plazmou. Den před odběrem by měl být takový jako trošku fyzický klid. Ráno zase lehká snídaně, ne na lačno, zase ne tučná, takže rohlík, ovoce, káva, čaj, hodně tekutin a může jít na transfuzní oddělení. Musí si vzít sebou občanský průkaz, protože potřebuje nějaký průkaz, kde je jeho fotka a potom už na oddělení se doví, co všechno ho tam čeká. Samozřejmě, že ten dárce je zkontrolovaný, takže se mu veme krevní obraz, abychom věděli, že se může o tu svoji krev podělit a že ji má dost, když bude odcházet z transfuzního oddělení, že mu krev nebude chybět. Předtím si vypíše dotazník, který potom s doktorem projdou a je to i taková kontrola zdravotního stavu toho dárce.
4: Takže vlastně to dárcovství krve skutečně nabízí celou řadu i těchto benefitů a také dalších, samozřejmě, o kterých je člověk informován na oddělení, na transfuzním oddělení. Co byste úplně na závěr vzkázala těm, kteří se bojí, že to bolí?
2: Ten pocit z toho, že při jednom odběru zachráníte 3 životy, je úžasný, protože my použijeme erytrocyty, použijeme destičky a použijeme plazmu.
4: V O čem se mluví jsme se dnes věnovali dárcovství krve. Hostem byla primářka transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Olomouc, paní doktorka Dana Galušková. Paní doktorko, děkujeme za vaši práci, za váš čas a nashledanou.
2: Děkuju i vám, nashledanou.
0: Český rozhlas Olomouc, O čem se mluví?

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: Jaroslav Samson Lenk měl skupinu Máci. S Redlem a Janouškem tvořili super trio, ale nejvíc ho mají fanoušci spojeného s kapelou Hop Trop. Tu jsme natočili na Folkfestu v Mohelnici před 5 lety. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Hop Trop.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, Den v kraji. Na nové adrese sídlí knihovna ve Velké Bystřici. Tisíce knih pracovníci přestěhovali z nevyhovujících prostor bývalé spořitelny do nové přístavby západního křídla zámku. Součástí stavby jsou i ochozy nabízející výhledy na centrum města.
1: Poličky nové knihovny ve Velké Bystřici zaplnilo zhruba 4,5 tisíce knih. Ukazuje mi Martina Skálová, vedoucí městského odboru kultury a informací.
2: V hlavní části se nachází také křesílka pro pohodlné vlastně odložení si jednak věcí, ale hlavně se tady čtenáři mohou posadit. Pak jsou tady stolky, na kterých si mohou odložit věci.
1: Poprvé postěhování se knihovna otevřela tento týden, součástí je i místnost určená pro nejmenší čtenáře. Taky to je rozdíl proti původním prostorám.
2: Rádi jsme rozšířili dětský koutek o samostatné vlastně stanoviště pro děti, že je část knihovny vyloženě určena dětem. Je to tady mnohem čtenářsky komfortnější z ohledu čtenáře.
1: Knihovna je součástí novostavby takzvaného kreativního centra. Město přišlo na 20 milionů korun, další 24 milionů pokryla dotace. Budova najde využití i pro výstavy nebo přednášky.
2: V případě, že bychom chtěli z knihovnického prostoru udělat prostor například pro přednášky, tak zatáhneme ty zavinovací rolety, tím pádem uzavřeme a schováme knihy. To znamená, ten prostor bude jakoby jednolitý koncept. Máme tady i výbornou audiovizuální techniku, takže může opravdu sloužit různým způsobem.
1: Kreativní centrum je dostavbou západního křídla Bystřické zámku. Stavba z kamene, skla a železa s věžemi a vyhlídkami nejen bystřické obyvatelce Marcele připomíná známý hrad.
3: Zatím jsem ho viděla pouze zvenku, vypadá moc krásně a už se těším, až ho teda navštívím. Zvenku na mě působí trošku jak hrad Helštín, tak uvidíme, jak to bude vypadat ty prostory uvnitř.
1: To paní Barbora už se stihla podívat i do interiéru nové knihovny. Oproti té původní je podle ní světlejší a útulnější.
4: A taky je fajn, že to není u hlavní cesty, takže se tam dá i líp parkovat, je to tam celé takové klidnější, ale uvítala bych, kdyby knihovna byla otevřená déle než jen den a půl v týdnu. Každopádně ty prostory jsou skvělé, jsou moderní, jsou takové příjemné na trávení času, takže se těším, že tam budu často chodit.
1: Z Velké Bystřice Josef Čermák, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.
0: Ten dnešní končí, ale zítra jej pro vás nachystáme znovu. V pátém a posledním vydání tohoto týdne se budeme zajímat o končící sezónu a sklizně chmele na Hané. S úrodou zemědělci příliš spokojeni nejsou. Zítra si k tomu řekneme více. Za chvíli zprávy a potom dechová hudba.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Vrchní soud v Olomouci zmírnil mužům tresty za vyvedení milionů ze zdravotní pojišťovny. Na kontaktní místo olomouckého arcibiskupství pro oběti zneužívání se už obrátilo 11 lidí. Začal předprodej vstupenek na festival Velká Morava v Přerově. Polojasno nebo oblačno, teploty do 22 stupňů Celsia, slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobrý podvečer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Vrchní soud v Olomouci dnes zmírnil tresty pro Roberta Literu a Zdeňka Kozelka za podvodné vyvedení bezmála 23 milionů korun ze zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. Místo původních 6,5 roku vězení uložil Literovi za podvod 3letý trest s podmíněným odkladem na 5 let. Kozelek byl krajským soudem potrestán 3,5 rokem vězení. U vrchního soudu dnes dostal 3letý trest s podmíněným odkladem na 4 roky. Oba musí zaplatit peněžité tresty celkem za 4 miliony korun a pojišťovně nahradit způsobenou škodu. Na kontaktní místo olomouckého arcibiskupství pro oběti zneužívání se už obrátilo 11 lidí. Funguje od loňského října. Určené je těm, kteří v církevním prostředí pocítili různé formy zneužívání. Kontaktovat ho můžou i blízcí obětí. Zájemcům nabízí například pomoc psychologa. Pokračuje pracovnice kontaktního místa Marcela Řezníčková.
2: Víme, bohužel, že v církvi jsou lidé, kteří byli nějak zraněni. A právě pro tyto lidi a proto, aby se to třeba neopakovalo, pro větší osvětu bylo tohle místo zřízeno.
0: V Přerově bude příští rok v červenci další ročník hudebního festivalu Velká Morava. Na pódiu v parku Michalov se představí mimo jiné kapely Čechomor, Činasky a Iné kafe. Předprodej vstupenek začal dnes, pokračuje jeden z pořadatelů Petr Šiška.
3: Jsem rád, že díky vedení města Přerov jsme zachovali cenu z loňského roku, takže ta vykopávací cena je 800 korun za celý festival. Chystáme třeba různé atraktivní balíčky a překvapení, ať je to vánoční balíček nebo parta vstupné. Čeká nás valentýnské překvapení, samozřejmě i májová sleva a těch různých programů až do festivalu bude celá řada.
0: Mozart, Verdi, Beethoven i gregoriánský chorál v jazzové podobě zazní letos na podzimním festivalu duchovní hudby v Olomouci. 33. ročník nabídne od 20. září do 17. října 9 koncertních a doprovodných programů. Propojí hudbu od raného baroka přes vrcholná díla klasicismu a romantismu až k současné tvorbě. Koncerty budou spjaty s atmosférou olomouckých chrámů a historických prostor. Uskuteční se v domě svatého Václava, chrámu svatého Mořice a Panny Marie Sněžné i v arcibiskupském paláci, uvedli pořadatelé. Sport. Duel druhého kola kvalifikace tenisového Davisova poháru proti Spojeným státům americkým zahájí česká jednička Jakub Benčík z Prostějova proti americké dvojce Lerneru Tienovi. Utkání začne v O2 aréně v pátek v 15 hodin. Jiří Lehečka, člen prostějovského tenisového klubu, pak vyzve světovou čtyřku a finalistu newyorského Grand Slamu Bena Sheltona. Rozhodl o tom los. Do sobotní čtyřhry nahlásil kapitán Tomáš Berdych dvojici Adam Pavlásek, Patrik Rikl měli by hrát proti páru Harrison Krajíček.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno nebo oblačno, zpočátku ojediněle mlhy a nízkou oblačnost. Teploty 18 až 22 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 14 a slabý místy mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Porouchané nákladní auto budete mít na dálnici D1 z Vyškova do Přerova. Stojí na 244. kilometru před exitem Mořice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Bylo 18 hodin a máme 17. září, podvečer, Bohum Capri, Hildegarda, Lambert, Olympie, ale především Nadežda, Nadia v různých podobách pravopisných mohou dneska oslavovat. Naděnek je hodně i v Olomouckém kraji, oficiálně napočítáno na 15 16 stovek a nejčastějším ročníkem zrozenkyň naděnek je 1954, ten tady vyčnívá. Takže rádi budeme, když necháte zahrát na lince 221 555 444 nejenom naděnkám, anebo přidáte v svůj vzkaz. Tedy teď mezi 18 a 19 přes číslo 723 70 33 51 SMS formou. A nebo kdo dá zavčasu vědět, tak my rádi zahrajeme, a to nejenom naděnkám, ale začneme u paní Nadě Laštůvkové. Do Mohelnice všechno nejlepší, hlavně zdravíčko, pohodu přejí Pospíšilovi a taky Votavovi a Český rozhlas Olomouc. To je jeden ze vzkazů na webu olomouc.rozhlas.cz. Ten další míří také za Naďou Laštůvkovou do Mohelnice. K svátku přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Pozdrav a přáníčko posílá také s písničkou Sestra Radka s rodinou ze Slavětína. A už jsme také u další dámy Jarmilky Verbergrové. Do Rýmařova k narozeninám, paní Jarmile, všechno nejlepší. Hodně zdravíčka, štěstí, lásky a pohody do dalších mnoha let. Přijí manžel a dcery s rodinami. Taky do Rýmařova paní Jarmilce rádi zahrajeme.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: A to byla rychlovka a teď v tento okamžik se dovolal zřejmě pan Jakub, jestli jsem dobře rozuměl. Dobrý den.
2: Dobrý den. Chtěl bych pro spolubydlící z toho spokoje pana Josefa Kováře zahrát na Českým rozhlasu Olomouc písničku Růže z Aten.
1: Tak děkujeme pěkně, to byl Kubik. Dál samozřejmě nabízíme telefonní spojení v zápětí, připomeneme, zrevidujeme, osvěžíme, oprášíme a Růže už jsou tady, to byla opravdová rychlovka, to byl Švuňka a teď ještě také z druhý zdroj písemný 723 70 33 51. Čteme a rádi hlavně vyřizujeme, reprodukujeme a hlásíme do vysílání Českého rozhlasu Olomouc, že ve středu měla svátek Liduška Kubáčková ze Tří dvorů. Všechno nejlepší, hlavně zdraví přeje paní Přidalová a my moc děkujeme. No a písničku pošleme moc rádi taky drahé mamince Janičce, tatínkovi Jiřímu z Roštěních. Chci jim zahrát písničku Pro radost, pořadu hrajeme Pro radost Českého rozhlasu Olomouc. Mám vás moc ráda, jste ti nejrodiče na světě. Věříme, dosvědčujeme my všichni také posluchači a moderátoři, ale hlavně děkuje moc dcera Jana s rodinou a všem přeje krásný večer právě skrz naše vysílání.

0: Naší moc hodné kamarádce, kolegyňce, Milušce Wagnerové, zahrajte krásně, jak umíte u vás v tomto pořadu v Českém rozhlase Olomouc k brzkým krásným narozeninám. Těšíme se na setkání a i osobní přání. Zdraví kamarádky, ex-kolegyňky. Rádi pošleme písničku ještě k svátku Lidušek, a to pro paní Lídu Pospíšilovou ze Zborova. Hodně zdraví, hodně štěstí, hodně lásky, pohody přeje paní Lidušce Pospíšilové do Zborova, Majka a Franta. Pozdravy pošlete všem, kdo pracují, a to těžce. Zdravíme k nám za barák na zahrádku dva strejdy, Kájo, Juro, ať vám to jde. Máme pro vás něco nachystaného. Zdraví vás vaše šikovná děvčata.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žij

0: Na skutku neohraná, netradiční vínařská vínová směs o víně s jednou cymbálkou. No a teď jedna písnička, kterou taky známe od surfu Evy Vaška, ale umí i Valaška. Tak žartování a básnění stranou, pojďme teď na číslo 221555444. Pojďme do jedlí za paní Majkou. Dobrý podvečer, pěkně vítáme, máte slovo.
1: Já vám přeju krásný večer a zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc. Tuto písničku posílám opožděně do Cokytle Lidušce Stejskalové a do Vítkova Lidušce Skořepové. Děvčata, posílám vám štěstíčko a zdravíčko, v životě jen sluníčko, v srdci jenom lásku mějte, života si užívejte, ať se vám ve vašich životech daří a splní všechna krásná přání. A vám, pane Božku, děkuji za krásnou písničku a přeji vám, ať se vám daří a máte krásnou službu. Mějte se hezky a nashledanou.
0: Díky vám, se to všechno naplnilo. Děkujeme pěkně, včetně těch krásných přání Liduškám. To byla paní Majka z Jedlí a dál pokračujeme a písničku posíláme drahé Zdeničce Šínové i kamarádce Jarmilce, Věrušce Halouskové i Adámkovi a Vlastičce Skutálkové. Zlatička, posílám vám všem srdečná pozdravení od Boženky Horničkové. Boženka leží v nemocnici ve vážnějším stavu. Všechny vás moc ale pozdravuje. Mějte se moc krásně, opatrujte se, vyřizuje Broňa za Boženku. Moc děkujeme. A hlavně zdravíčko posíláme. Hodně sil, hodně energie, všichni posluchači. A to by bylo. Písnička udělá určitě velkou radost a třeba i povzbudí taky dědovi Vašikovi, kterého moc zdraví Vašik junior nejmladší a taky maminka a babička.
2: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc.

0: nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jutá, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Podzimní sezónu koncertních střed zahájí skupina Polinoir and the Holy Spirit Smugglers. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahrají ve středu 23. září od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Máte šanci zažít, jak si frontman rockové Insánie nasadí kovbojský klobouk a sedne k jednomu táboráku s dalšími skvělými muzikanty.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
5: No a třeba už po 19. mistrovské italské canzonety. Italština v podání Karla Gotta, mistra po 19. v našem gotovském pořadu v Českém rozhlasu Olomouc. Ale teď máme 18.27, 17. září, tak to je čas akorát tak vyhrazený, vyčleněný pro paní Evičku. Dobrý podvečer.
6: Dobrý podvečer, zdraví Český rozhlas Olomouc. A chtěla bych pozdravit rodinu Zahraničkovou do Štěpánova, rodinu Václavíku do Štěpánova, přijím pěkný podvečer, a rodinu Lónovu v Horní Loděnici a pana Mirka Nakládala taky pěkný podvečer všem přeji. Hezký den vám přeji všem. Nashledanou.
5: Děkujeme Evě, zdravíme všechny a pozdravení ještě rádi vyřizujeme taky Miloškovi od Milušky, která ho moc pozdravuje, nechává mu zahrát nějakou pěknou veselou. A další přáníčko to už míří taky dalšíma pracantům, tentokrát do služby, sestřičce Martince, tak její mamince, naší babičce, která bude mít brzy narozeninky, tak se ještě pokusíme dovolat, tak už ji určitě zahrajte dneska. Určitě ji zahrajeme. On zvesela samozřejmě, to budou Kolárovci a bije mama, bije mama, bije ma, že já chlapca celuja. To je Mariša.

0: Tož to byla Mariša z Vesela s Kolárovci, s Kolárovcami. A teď pokračujeme s písničkou vybranou paní Liduškou. To budou její muškáty na okénko, jako to srdenko. Liduško, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane Božku. Já bych to tu písničku chtěla poslat jenom jako poděkování všem, co mě teda přijali včera k svátku. Já jsem teda slyšela teda paní Julinku, ta mě nikdy nezapomene z Přerova, děkuju jí. A dokonce paní Lidušku, no, ježíš, ať si to nevymýšlím, z Olomouce to příjmení, tak jako bude asi vědět, Loničková nebo tak nějak jméno se jmenuje. Potom samozřejmě všem sourozencům a známým jako, a pokud v neděli někdo mě jako to, tak jsem tady měla teda hromadu lidí, tak jsem rádio neposlouchala. Ale určitě vám velice moc všem děkuju a mějte se moc pěkně. Hlavně to zdravíčko. Naslyšenou.
0: Děkuji
1: moc. Vám děkuju, Božku.
0: Díky, to byla paní Liduška Raclavice a muškátky jako kytička. Ještě i k liduškovskému svátku a jako poděkování gratulantům. A ještě taky krásné přání, pozdravení celé rodince, která o víkendu oslavovala naše dvoje narozeninky, našich oslavenců, takže ještě všechno nejlepší. Přejeme takto do rádíka. Vidíte, to člověk nestíhá při oslavách. A Milošovi a Jiřince, celá rodinka přeje všechno nej a tře se pravačkou a posílá písničku. Máme moc pozdravovat taky všechny Naďky a Naděnky a u nás dvě sousedky z jedné a z druhé strany, tak taky pusinku na obě strany posílá soused Ladík a sousedka Věra.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc.

0: Další přáníčko, máme tady paní posluchačku po telefonních linkách. Pěkně vás vítáme, dobrý podvečer. Všichni vás posloucháme, teď je ta chvilka.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý den, máte slovo.
1: Já bych jsem prosila, kdybyste mě zahrál písničku. Pro paní Lidušku Němcovou z Násoborek.
0: Děkujeme, kamarádka je pěkně zdraví. To je to, co potřebujeme fakt slyšet. Poté, co dohraje písnička během, které se domlouváme, tak to vždycky chodí písnička. Uděláme velkou radost, doufám, taky další hodné babičce Božence a ta bude mít brzy narozeninky, tak je moc zdraví Milda a celá rodinka. Prý potvrzení, jestli to přišlo, tak to je potvrzení, že to zaznělo. Přišlo skvěle, báječně. Chodí nám MMS zprávy, GIFy, obrázky, gratulace. To neumíme, obrázky neumíme. SMS na číslo 72370-3351 umíme a umí to poslat také další přátelé pro Zdeničku, pro potěšení a příjemný večer. Moc je zdraví, přátelé, tentokrát třeba ti, kdo píšou z čísla 732 a tak dále a hlavně zavčasu v ten správný čas a v tom správném formátu, jak se technicky říká. SMS taky poslala Maruška, která moc děkuje svojí rodince za krásná přáníčka k zářijovému svátku a moc přeje taky všechno nejlepší dcerunce, Jarunce k nadcházejícím narozeninkám.
2: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.

0: z místa.
1: Hraniční kameny vstyčovali lidé v krajině od pradávna. Dodnes se některé z nich dají v lesích či na loukách najít. Asi nejvíce jich v 17. až 20. století stačili vstyčit kolem pozemku rodu knížat z Lichtenštejna. Právě po těchto artefaktech dnes pátrají badatelé a vezmou vás sebou. Nejen do terénu, ale i do historie hraničníků jako takových. Poslouchejte další díl cyklu Přímo z místa v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ní. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: pro všechny bez validi. No a pro paní, když včera byly ty Ludmily, já jsem se nedovolal, tak pro paní Ludmily z Brna, ona je sympatěčka. A moc děkuju za písničku a taky pro všechny, co jim nikdo nezahraje. A to je všecko. Moc děkuju teda.
1: Děkujeme pěkně na kraj Olomouce Robertovi a zdravíme Lidušky, dneska Naděnky a pak ještě Krištůvky, Zitušky, Olegy do konce týdne. No a teď ještě pošleme písničku taky k nedávným narozeninkám velkému kamarádovi Mirovi, protože ho zdraví všichni velcí kamarádi z okolí ve spolek. No a velikánské díky za pěkné veršované přání paní Zdeničce z Holubic posílá Liduška z Raclavic. Prosíme zahrát také všem, kdo mají službu, a to třeba odpolední, večerní. Chystá se tam soused Ladík a taky všechny, kdo jsou ve službě třeba na odpolední, anebo půjdou na noční, taky o zdravotnicí a tak dále. Ať na ně přemyslíme, ať si na ně vzpomeneme a taky na všechny jejich svěřence. Moc rádi vyřizujeme a posíláme i tam hodně pozitivní energie. Lidovečku, ať se každý zaspívá.

ještě půlku pěkně hrajou a krásnou směsku polek bychom si mohli taky dát a klidně i zaspívat. To je povoleno a možná i vyžadováno. A krásně zvesela třeba nějaké polky můžeme zahrát určitě. Teď je Ružence k jejím brzkým narozeninkám. Je to skvělá paní, tak ji máme moc pozdravovat. Co se do ní vejde? Tak dobře. Jak myslíte? Pozdravujeme, vychvalujeme Růženku. Také moc rádi pošleme písničku dědovi a strejdovi, protože nám moc pomohli a ještě mnohokrát jsme to moc tady vynechali. Takže velká pomoc a taky velká porce písniček i pro vaši rodinku, no a krásná pozdravení a moc poděkování za krásné vyhrávání a krásná slova dnes v podvečer úplně všem posluchačům, gratulantům, kteří přejí ostatním rodince i dalším. To je poděkování a my moc děkujeme i za něj posluchači Kájovi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Pobodaný mladý muž a mrtvá žena. Dva zdánlivě nesouvisející případy řeší komisařka Florence v premiérové řadě seriálu. ČT 2. Zločin proti přírodě. Působivá sonda do krajiny na hraně nevratného vymizení v premiérovém dokumentu Při zemi. A ČT Art. Se spisovatelem Jaroslavem Rudišem, po stopách básníka a grafika Bohuslava Reinka či Ivana Magora Jirouse. Premiéra cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Kvůli suchu přijdou zemědělci v Česku o 25 miliard korun. Zemřel olomoucký podnikatel Richard Morávek. Vybraná kina nabídnou o víkendu vstupné za 100 korun. Polojasno nebo oblačno, teploty do 22 stupňů Celsia a slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobrý večer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořín. Zemědělci letos přijdou na tržbách o více než 25 miliard korun. Vyplývá to z odhadu agrární komory. Původně přitom odhadovala ztrátu 20 miliard. Škody podle komory způsobily hlavně sucho, vysoké ceny pohonných hmot a hnojiv. Prezident komory Jan Doležal už dříve označil letošní sklizeň za nejhorší za posledních 15 let. Po 10 letech končí dotační program na výměnu starých kotlů. Domácnosti z Olomouckého kraje dostali v rámci tzv. Kotlíkových dotací příspěvek 972 milionů korun. Část žádostí ještě krajský úřad vyřizuje, řekl náměstek hejtmana Pavel Jelínek z SPD.
4: Takzvané kotlíkové dotace jsou financovány z evropských fondů, konkrétně z operačního programu Životní prostředí. Cílem je pomoc domácnosti s výměnou emisně nevyhovujících kotlů na tuhá fosilní paliva s ručním přikládáním za ekologičtější zdroj vytápění, nový kotel nebo tepelné čerpadlo.
3: Ve věku 56 let zemřel v noci na dnešek zakladatel a spolumajitel investiční a developerské skupiny Redstone Richard Morávek, oznámil to mluvčí firmy Michal Folta. Morávek byl od léta v péči lékařů poté, co při dovolené ve Španělsku utrpěl vážný úraz hlavy. Po operaci ve Španělsku byl převezen do fakultní nemocnice Olomouc. Richard Morávek založil Redstone v roce 2015. Ještě před jejím vznikem se podílel na vybudování galerie Šantovka.

0: 200 kin po celé republice nabídnou o víkendu vstup.
1: Altomajerovy nemocnice. V dalších fázích plánuje radnice opravit zbývající patra, která nabídne k bydlení mladým.
2: Zkušeností vidíme, že spousta především jedno- a dvousálových kin rozšiřuje svůj hrací profil výrazně právě na 19. a 20. září, experimentuje se žánry a cílovými skupinami, ale zároveň testuje například i časy dopolední, testuje časy nočních míst a podobně, takže to zvyšuje pestrost, kterou to kino jako kulturní instituce nabízí regionu.
3: Sport.
0: Prostějovský tenista Jakub Menšík zahájí páteční duel druhého kola kvalifikace Davis Cupu proti Lerneru Týnovi. Poté Jiří Lehečka, člen prostějovského tenisového klubu, vyzve Bena Sheltona.
3: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno nebo oblačno, zpočátku ojediněle mlhy a nízkou oblačnost. Teploty 18 až 22 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 14 stupňů a slabý, místy mírný západní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Porouchané nákladní auto budete mít na D1 z Vyškova do Přerova. Stojí na 244. kilometru před exitem Mořice. Kvůli práci na vozovce je částečně omezen provoz na D1 mezi Bělotínem a Mankovicemi. V obou směrech za 312. kilometrem jezdí se tam jen dvěma pruhy.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Matináta. Jak už naznačila první skladba, dnes to bude především o italštině, protože si budeme hrát z desky, nebo spíš kazety, italské canzonety, kterou Suprafon vydal v roce 1974. U 30. dílu pořadu Roky, desky a hity Karla Gotta vás na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vítá Jirka Matějů. A protože mistr vždy říkal, že hlas musí být v pořádku, a ten můj dnes bohužel není, nechme raději znít ten jeho. Firuly, firule.

La Montanara, další italská nádhera. Album s názvem La Canzone původně vydal německý Polydor v roce 1973 a Supraphon nahrávky převzal pro tehdy módní kazetu v roce 1974. Byly na ní paradoxně hned tři modifikace názvu, ale berme jako podstatný ten přímo na kazetě, tedy italské canzonety. Bylo to drahé, lidé měli tehdy ještě spíš kotoučáky a tak se vesele přetáčelo. Ale pojďme k asi nejkrásnějšímu kousku. Intermezzo sinfonico Ave Maria.

Nádhera. Zatímco můj hlas by se dnes spíš hodil k portrétu Drupiho, vy nadále posloucháte další díl pořadu Roky, desky a hity Karla Gotta. Dnes s albem Italské canzonety. Jako další zazní Vieni sul mare.

Tyrtomba nás přivedla už k závěru dnešního pořadu. Ještě jednou se omlouvám za své hlasivky a věřím, že do příště už budou v pořádku. A jako poslední si pojďme pustit Katari Corengrato.

jen. Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

Lačerat Hešukar Šuniben. Dobrý večer. Dnes si budeme povídat o dokumentu, kde svůj příběh vypráví slovenský zpěvák Riko Charkézy a představíme hudebně divadelní sbor Romano Balvaj. Ale teď už kapela Roman z Pardubice.

0: A poslech nám zpříjemnila kapela Roman z Pardubice a píseň Paltu Džal. A je s vámi Roma Vakeren.
1: Pěvecký sbor Romano Balvany vznikl před 5 lety. Dnes v něm společně zpívají děti i dospělí.

0: Co členy souboru Romano Balvaj přivedlo k hudbě z filmu z roku 1975, vysvětluje Roman Červeňák.
1: Pro nás, pro Romáky, je ten film takový jako klenot, takže ty písničky s tímhle jako žijeme. Hudebně, myslím. Ta hudba je krásná, vnímám ji od malička všichni, a tak pro nás nebylo tak složitý ji nastudovat a potom přetvořit do nějakého našeho formátu, aby byla použitelná pro ten náš muzikál. Největší podíl na to má Josef Fečo, mladší, vynikající muzikant, který nám hodně pomáhal s tou hudbou.
0: Počátky divadelního a hudebního sboru byly velmi skromné.
1: Ono to začalo úplně nevinně a vůbec ne muzikálem, protože celý ten projekt začal souborem pěveckým. My jsme se nejdřív scházeli s ženskýma tam u nás na Praze 14, který napadlo dát dohromady pěvecký soubor. A až po třeba roce našeho zkoušení a zpívání přišla Monika Demeterová s tím, že by bylo fajn třeba udělat ještě něco jiného, a říká, pojďme udělat muzikál. A říkám, tak jo.
0: K tomu přizvukuje další člen souboru František Kroščen.
2: Ono z té malé myšlenky, ze které to vzniklo, se začala dít obrovská, ale obrovská akce, která narostla do pro nás teda nebývalých rozměrů. A modelovala se nějaká vize toho filmu v té divadelní formě. Následně teda samozřejmě začaly zpěvy a to se teda pilovalo a pilovalo. No a potom přišla přelom, řekl bych, listopadu, prosince, a tam jsme vlastně už museli zabrat hodně, začalo se tlačit na role, aby to bylo opravdu aspoň pro nás jako viditelné. A tím, že my jsme neherci a hudbu máme rádi, samozřejmě máme mezi sebou jako úžasný zpěváky, tak ale ta neherecká část potřebovala prostě hodně posunout. Takže tam jsme hledali inspirace ve všem možným, co jsme mohli jako my neherci najít.
0: Na pódiu vystupuje řada postav.
2: Jako takový jsme napočítali zhruba něco mezi 15 až 20, když budeme počítat i děti, protože nebývalou částí romské komunity jsou samozřejmě děti, co se nedá, a pak staří rodičové. Takže i tohle jsme tam museli zachovat.
0: K tomu více dodává Roman Červeňák.
1: My samozřejmě nejsme první.

0: kdo se pokouší nacvičit tenhle ten muzikál Cikáninou do nebe. Ale myslím si, že jsme první Romové, kteří chtějí nacvičit něco takového. My jsme tedy měli první vystoupení, ale mezi takhle jako uvnitř mezi námi, tomu spíš říkáme taková předpremiéra. Jo. Ta úplně jako opravdová premiéra přijde až teďka 19. pro naprosto cizí obecenstvo, protože je jasný, že všichni máme rodiny, známí a kamarády a na to první původní, co měla být premiéra, přišli hlavně oni. Jo. Takže jim děkujeme, ale jako oficiální premiéra bude teprve teďka 19. A podle toho, jak to dopadne a jaký to bude mít úspěch, budeme vymýšlet, co dál. No. Divadlo Gong od 7 hodin, Vysočany, Praha.
1: Všichni účinkující se na muzikálu podílejí zadarmo a na úkor svého soukromí a rodin. Postavu maminky hraje zpěvačka Kristýna Gunárová, která popisuje své pocity z premiéry.
2: Bylo to vyprodané asi za 4 hodiny celý divadlo a tréma. Pracovala hodně tréma, byli jsme jako fakticky před tím představením, jsme byli všichni nervózní, ale jakmile jsme vstoupili na to pódium, tak už ta tréma opadala a byli jsme to my. Prostě užili jsme si to ze vším. Se smíchem, s emocema, brečeli jsme na pódium u smutných scén a myslím si, že my prostě to takhle máme. Pracuje v nás ta nervozita i na těch zkouškách, jako co si budeme, to je asi všude, ale pak, když jdem na to pódium, tak my si to prostě jdeme krásně užít jeden za druhýho. Fungujeme jako celek.
1: Dodává zpěvačka muzikálu Kristýna Gunárová. Název souboru Romanu Balvaj v překladu znamená romský vítr.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Sucho způsobilo zemědělcům rekordní ztráty. Středočeský kraj slavnostně otevřel opravený památník Josefa Lady v Hrusicích. Zítra bude polojasno až oblačno, později s přeháňkami. Naměříme do 23 stupňů. Hezký večer u zpráv vám přeje Jana Taušová. Zemědělci letos přijdou na tržbách o víc než 25 miliard korun. Vyplývá to z odhadu Agrární komory. Původně přitom odhadovala ztrátu 20 miliard. Škody podle komory způsobily hlavně sucho a vysoké ceny pohonných hmot a hnojiv. Prezident komory Jan Doležal už dřív označil letošní sklizeň za nejhorší za posledních 15 let. Dělníci dokončili úpravy památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích u Prahy. Středočeský kraj ho dnes slavnostně otevřel. Součástí výstavy je nově třeba historický telefon, ve kterém návštěvníci uslyší malířův a spisovatelův hlas. A upravené je i okolí budovy, říká ředitel oblastního muzea Praha Východ Vlastislav Janík.
2: Vzniklo parkovací stání, které nám tady chybělo. Máme tam 5 návštěvnických míst. Vznikla revitalizace zahrady, kde se vlastně část té zahrady změnila na takový ten ladův sad, že se tam jako vysázeli ovocní stromy a trošku se ještě právě proklestil vlastně ten jeho les.
0: Praha 1 chce do konce roku začít opravovat park Kampa. Městská část podepíše smlouvu s novým zhotovitelem. Odhadované náklady jsou více než 50 milionů korun. Dělníci tam obnoví cesty, lavičky, pítka, vysadí nové keře nebo vybudují zastínění dětského hřiště. Stavbaři budou pracovat po etapách tak, aby byl park vždy alespoň z části otevřený pro veřejnost.
1: Sport.
0: Fotbalisté Plzně nastoupí na úvod Evropské ligy proti Royalu Union Saint-Gilloise. Soupeř Viktorie vede belgickou nejvyšší soutěž, ve které nastupoval ještě minulý rok plzeňský kapitán Patrik Hrošovský.
3: Je to super, který hrá jasným štýlom. Už dlhé roky vlastně, čo som mal možnosť proti ním hrať. Je to tým, ktorý sa snaží hrať agresívny a vertikálny futbal smerom dopredu a nepotrpia si úplne nadržanie lopty, ale sú nepríjemní v breakových situáciách.
0: Utkání Plzně s Royalem Union Saint-Gilloise začne už za hodinu a vy jej můžete sledovat v přímém přenosu na radiožurnálu Sport.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až skoro jasno, později oblačno, na Moravě ojedinělé mlhy. Teploty klesnou k 7, v údolích až k 5 stupňům. Zítra čekáme polojasno až oblačno, později se na severozápadě a západě objeví přehánky, které později ustanou. Naměříme 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 za Prahou směr Brno pozor u začátku omezení před opravovaným mostem na Šmejkalce. Na 23. kilometru hoří auto, nedá se kolem projet. Do kolony se dojíždí před sjezdem na Benešov na 19. kilometru. Vytvářejte a udržujte záchranou uličku v koloně. V omezení samotném se snažte uvolnit jeden pruh, pokud to aspoň trošku jde. Hasiči jsou na cestě a v omezení se potřebují dostat na místo požáru. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové kus za zavřeným sjezdem na Jirny očekávejte kolonu. Teď ze 16. kilometru. Za sjezdem na Lisou na 19. kilometru začínají noční opravy vozovky. Provoz je tam stažený do pravého pruhu. Zdržení asi 15 minut. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Trojnásobná zlatá slavice, stálice české hudební scény, která v příštím roce oslaví 55 let své úspěšné pěvecké dráhy. Petra Janů, vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den, Alex, a dobrý den všichni posluchači.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete vykřiknout stůj, Petru Janu? Nebo ne?
1: Já už nevykřikuju. Nemám na koho.
0: No, vy teď stát příliš nebudete, protože, jak jsem v úvodu zmiňovala, vy chystáte oslavu svého 55-letého působení na hudební scéně, tak odhadnu a tuším se správně, že to bude koncerty.
1: Budou to koncerty, tak co taky jinýho, že jo? měla bych to oslavit se svými fanoušky v Lucerně, protože za prvé bych asi outučko nenaplnila, to si nedělám žádný iluze, za druhý ta Lucerna je mě mému srdci milá, je to ještě takový ten prostor, který mě baví, protože mám s těma lidma kontakt, já spíš jsem na takový to kontaktní setkávání, protože potřebuju ty lidi slyšet, vidět, rozeznat a tak dál, jestli se usmívají, jestli jsou nedůvěřiví nebo tak. Prostě potřebuju, sice jsem krátkozraká a vidím jenom první řady, takže mám pocit, že mám pořád vyprodáno. Ale když vlítnu na jeviště, tak prostě podle prvních reakcí poznám, jestli se s nima budu muset prát, nebo jestli se mnou pojedou od začátku. Takže chystám koncerty, ale nebude se to nějak extra. Ta Lucerna samozřejmě ano, ale nebude se ten normální provoz nějak extra lišit od toho, co se děje tenhle rok. Protože mám těch koncertů a vystoupení tak akorát, aby mě to bavilo, protože přece jenom po 55 letech už to není taková jako touha potom nějak jezdit po té republice. Tak. Ale je to přesně tak ty 4-5 setkání s diváky, což je tak akorát, co mě baví.
0: Takže první řady na vašich koncertech by si měli dávat pozor. Petra Janů je sleduje.
1: To by si měli dát pozor tak jako tak, když už tam vlezu, že jo?
0: Ne, ale opravdu během toho koncertu zpívání, soustředění se na text, na kapelu, stihnete jako sledovat, jestli se diváci baví, návštěvníci koncertu baví, usmívají, zpívají s vámi?
1: Určitě, jo? Určitě, tak to patří všechno k sobě, protože ta kapela podpoří vás, vás podpoří texty, texty poslouchají lidi, ty písničky, melodie taky, spoustu písniček lidi znají, takže si to i zpívají se mnou a tak. Takže já miluju takový to předávání energií, že lidi jedou se mnou a mě vlastně pomáhají třeba i s nějakých špatných pocitů a tak.
0: Splínů.
1: No, ze všeho mě dostali diváci, posluchači, publikum prostě.
0: Písničku, kterou jsme teď slyšeli, Stůj, i ta zní stále na vašich koncertech?
1: Ne. To byla součást desky, která zajistila. V podstatě to byl takový oslý můstek z rockovýho kabátku do středního proudu. Bylo 12 písniček odměněných Oscarem.
0: Ty se převlékla.
1: No, ale můžu říct, že teď se tak jako pokorně vracím k tomu rokovému, k tomu, k té hlasitější a naléhavější muzice.
0: Jste to víc vy?
1: Jsem to víc já.
0: Je to něco, co vám chybělo?
1: Chybělo mi to určitě, protože takhle, vy jste krásná ženská, která prostě má ráda šetičky, ráda se hezky oblíká, dává, já sleduju váš Instagram a Facebook,
0: děkuju,
1: že jo.
0: Děkuju.
1: Strašně se mi to líbí, i to, jak cvičíte, taky to mám za sebou. I když ty to hlavou zhůru, to teda nevím, teda dolů, to teda nevím, to
0: jsem
1: nikdy
0: neskoušel. Já jsem dělala gymnastiku, víte, sportovní 10 let,
1: jo,
0: takže proto.
1: Tak to vás omlouvá.
0: Děkuji.
1: Ne, ale já jsem to měla úplně stejný, akorát, že za prvé za toho covidu jsem zlenivěla, co si budem povídat. Za druhý už mám taky nalítáno, už mě to tak nebaví. I když teda jsem sama na sebe naštvaná, protože vím, že se hejbat musím, protože ta schránka moje chátra. Ale říkám si, tak zítra. No tak třeba k tomu jednou dojde. Ale já jsem se nikdy necítila moc dobře v takových těch robách, v tom třpitivém světě a tak. Takový, ježiši, tobě to sluší a tak. Víte co? Myslím.
0: Vím, co myslíte. Ale nebylo to na vašem začátku to, co jste původně chtěla? Být takovou tou princezničkou?
1: Milá Alex, já když jsem přišla do Prahy ze Sekyrkových Louček, tak jsem věděla úplně kulový, co chci. Aha. Hlavně jsem chtěla být slavná a chtěla jsem prostě, aby lidi mě znali, aby říkali, jaká jsem šikovná, jak krásně zpívám, jak mi to sluší a tak, ale věděla jsem co k tomu vede a co bych jako proto měla udělat a tak. Naštěstí jsem potkala Zelenku, který mě to prostě krůček po krůčku, jak Lízu Důlitlovou, mě k tomu dovedl.
0: No k těm vašim přáním, které jste si mimochodem i napsala na takový seznam, se ještě vrátíme a budeme o nich mluvit. A vlastně všechna ta přání jste si, ty cíle,
1: všechno jsem je splnila.
0: Do puntíku a ještě něco navíc. Mm-hmm. Petra Janu je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: To byl Karel Gott, netřeba říkat, kávu si osladím. Ve studiu s námi sedí ale Petra Janů, která ostatně ale vás určitě ke Karlovi Gottovi váží vzpomínky, dlouhodobá spolupráce, přátelství. A vy jste tady během písničky na něj zaspomínala a aby o to posluchači nepřišli, tak pojďme k tomu. Dneska to tam není.
1: My jsme jednou s Martou Kubišovou jsme jezdili s ním nějaký turné jako hosti. A měli jsme stráž vždycky u něj na Malvazinkách a tam jsme odsud jezdili stejným autem. A vždycky před koncertem přišel prostě s bílou šálou a řekl, já nevím, jestli tam nejedeme zbytečně. Dneska to tam není. Přijeli jsme na místo, kapela nastoupená, Karel nastoupil na zkoušku, odzpíval celý program, ještě některé písničky zopakoval kvůli textu, potom přišli diváci, on zaspíval celý program, potom ještě 2 hodiny podepisoval, prostě Karel.
0: Prostě to tam bylo, jako
1: prostě
0: vždy.
1: Prostě to tam bylo.
0: Tak je nějaká vzpomínka, když jste ho teď slyšela, kromě tedy toho dneska to tam bylo, co vám ještě přišlo na mysl, když se řekne Karel Gott?
1: Pozval si mě jako hosta do Lucerny a já jsem byla po bouračce, měla jsem berlu. Ale zlatou, večerní. To mě dali kamarádi. A zpívali jsme spolu duet z Fantoma opery. Párkrát mlčel, jenže já vím, o čem ty já. A nastoupím, já nastupuju, on mě ohlásil a předehra a Karel zpívá, přicházíš jak vánek. A teď jsem přišla já s tou berlí, že jo. Ulítla střecha prostě a lidi se začali chechtat. No, takže to byl takovej můj triumfální nástup.
0: Byli jste přátelé, opravdu dobří přátelé?
1: To si netroufám říct, ale měli jsme se rádi. A on měl hrozně rád lidi, kteří opravdu tam měli nějaký hlas. A vím, že když jsme spolu zpívali, tak mě tak jako pozoroval, když jsem brala nějaký vysoký tón a tohle a povedlo se to, tak měl takovej rozkošnický výraz, jakože dobrý, povedlo se, má to tam holka.
0: Kdy jste se vlastně vůbec setkali, vybavíte si to ještě při jaký příležitosti?
1: To už se asi nepamatuju, to byl nějaký velký televizní program, ale pro mě to byla dobrá sudička, protože když jsem soutěžila v roce 72 právě na Mladé písni Jihlava, což byla tenkrát superstar, tak on a Eva Pilarová seděli v porotě. A já jsem jako dramaturgicky, když se vezmete, že to byl nástup normalizace, že? A já jsem si velmi chytře vybrala písničku od Aretha Franklin a Creedence Clearwater Revival, což vlastně byli nepřátelé socialismu, ale opravdu tvrdě, že? Takže jsem nemohla vyhrát. Ale oni se zasadili o to, abych dostala aspoň stříbrný řetěz. Že ta holka musí něco dostat.
0: Jste byla provokatérka.
1: Já jsem si to neuvědomila, mně se ta muzika prostě líbila, teď jsem byla zase krkový klouček, že?
0: Petra Janů je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Pozvání do Alex a host přijala trojnásobná zlatá slavice, která je na hudebních scénách už 55 let. Příští rok to bude 55 let. Petra Janů. My jsme v tom minulém vstupu, tím, že zaspíval Karel Gott, tak jsme zůstali u něho, ale pojďme se vrátit k tomu vašemu seznamu vašich cílů, které jste si kdysi dávno pod tíhou a nátlakem svého manžela napsala.
1: To vlastně, pardon, to bylo vlastně tak, že to už jsme spolu žili a já jsem otravovala, že prostě chci zpívat, chci mít písničky, chci, aby mě lidi znali a chci a chci a chci. A Zelenka prostě řekl, dobře, tak si napíšeme seznam, z čeho chceme dosáhnout. Takže pro koho budeme zpívat, co budeme zpívat, jak to bude vypadat, pro jaký publikum, jaký složení, témata, s kým a tak dál a tak dál. Zlatá lira, Slavík, nevím, co ještě, festivaly prostě.
0: Desky,
1: singly a tak dál. Byl to strašně dlouhý. Mrzí mě, že jsem si to neschovala někde, možná ve sklepě to někde mám, ale no, myslím, že ne, při tom stěhování se to asi ztratilo. Ale ono se mi všechno splnilo.
0: A to jste si psala tady někdy v těch 70. letech, kdy ještě to Petru Janů nikdo moc neznal.
1: To mě bylo, no...
0: Už to byla vlastně Petra Janů?
1: No, to už jsem byla Petra Janů, to mě obrátil pan Suchý hned, jak jsem nastoupila do toho semaforu. Jako, ne, že by to byla nějaká výhra, protože do dneška mě spousta lidí nemůže přijít na jméno, jak to vlastně je, že jo. A tak mě říkala, když jsem se vdávala, jestli teda si nevím manželovo jméno, že jo, no, tak Jitka Zelenková by mě nejspíš asi umlátila, no, takže to taky by nebyla žádná výhra, no nic, Petra Janů, nedá se nic dělat, teďka už ani tetička, která mě říkala obráceně, už není, takže jsem Petra prostě a tím to končí.
0: A v občance máte co?
1: To mám obráceně.
0: Takže tam jste pořád Jana Petru.
1: Jo.
0: Nikdy jste to nechtěla změnit i úředně.
1: Já jsem to měla napsaný v občance a oni mi to už nepřepsali. Ta formulace byla úžasná. Držitelka OP používá v uměleckém životě příjmení Petra Janů.
0: Používá v uměleckém životě
1: příjmení Petra Janů, ano. Takhle jsem to měla napsané.
0: A teď tam máte tedy Jana.
1: Teď tam nemám nic, teď brýle nutné, nebo co to tam.
0: A nezlobilo se na vás okolí, myslím, tehdy rodina, blízcí, že jste si to jméno pod tedy důležitými událostmi v semaforu nechala změnit?
1: Zlobilo tak oni neměli šanci se nějak rozčelovat nebo tak, protože já jakmile jsem mohla, tak jsem zdrhla z rodiny a starala jsem se sama o sebe a stála jsem na vlastních nohách, takže jestli se zlobili, tak to byla jejich věc.
0: Tak 72. rok se psal, když jste nastoupila do semaforu, pak tedy přišly ty vaše cíle, které jste si stanovila a přeci jenom když začínající, tak ještě neznámá zpěvačka si píše jako tak Slavíka a toto, tak přišla jste si trochu, jako že to děláte z legrace, nebo skutečně jste říkala, já toho dosáhnu?
1: Já jsem měla to štěstí, že jsem potkala vždycky, když jsem mělo něco v mém životě změnit, takže jsem potkala sudičky, které mě nasměrovaly. Takže když už jsem remcala, že teda chci být slavná a ať se něco děje doma, tak Zelenka potkal s Dan Durtíře, který s Otou Petřinou vymysleli projekt jako rokový holky a že teda bych jim do toho pasovala. Já jsem o tom věděla kulový, že jo, protože co tak jako v těch sekrekových loučkách máte, jsme měli 12 na houpačce a tím to končilo, že jo. Takže jsem musela naposlouchat všechny Nazarety, Deep Purple, Suzy Quattro a tak dál. Ono mě to čaplo, ale musela jsem se všecko naučit.
0: No a když jste potom dosáhla té slávy, všichni vás znali, poslouchali vaše písničky, nezačalo vám to v nějaké době lézt krkem? Ta
1: víte,
0: sláva
1: že tohleto,
0: nebyla
1: tohleto
0: na obtíž
1: mě,
0: nikdy?
1: Ne. Tohle mě nikdy nenapadlo. Když se člověk pachtí za něčím, po čem touží a tak, tak by neměl hřešit potom, že mu to vadí, když se to povede. Protože tohleto mě přijde legrační, že občas čtu, jako, že ta ztráta soukromí mě vadí. Jo. A přitom se dere ten obličej, aby ho všichni znali. No tak co to je za hloupost?
0: Petra Janů je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Tak to byla stále ještě novinka, píseň nebo duet Světla reflektorů, který Petra Janů, náš dnešní host, naspívala s láskou, ale s láskou s velkým L, s písničkářem Láskou. Jak jste se vy dva dali dokupy?
1: On si mě dal dokupy sám.
0: Přišel za vámi?
1: Mm-hmm.
0: Rovnou s duetem?
1: Rovnou s duetem a mně se ta písnička za prvé líbila, za druhý on je strašně milej kluk a za třetí je to téma, který jako, to si o tom všeho budeme nalhávat, je aktuální, no, že budeme žít ze vzpomínek jednou.
0: Tak hlavně, že ty vzpomínky máme a vy jich máte.
1: No, tak já si je ještě pamatuju. Doufám, že to ještě chvíli vydrží.
0: Tak a teď s vámi písničkář Láska bude muset jezdit na koncert, jenom předpokládám, že
1: jezdil.
0: A jezdit bude?
1: On teďka jezdí sám, ale až se to zase podaří, tak klidně si ho zase vemu jako hosta, protože já jsem právě, on má takovou samohrajku a kytaru a tak a zahajoval ty koncerty. Já se říkám, no chlapče, tak ukáž, jako to teda opravdu není žádná legrace, dostat ten sál na svoji stranu, když jsem tam sám. A on to dal, opravdu to dal. Ty lidi s ním zpívali, tleskali a tak. Je šikovnej.
0: Nepotřeboval kapelu.
1: To tak on jí měl v těch,
0: ano,
1: v těch krabičkách, ale stejně, to, ať se tam někdo postaví, oni jsou všichni chytrý, ale když si potom stoupnou na jeviště sami, tak...
0: A teď ti diváci a posluchači, tak se předveď.
1: Přesně, že? No, přesně.
0: Tak, ale tahle píseň, vlastně po ní je pojmenované takové mini-album, protože má tuším 5 písní, které jste vydala na jaře. Mm-hmm. Nicméně, vy se vracíte ke starým písním.
1: To jsou právě písničky o ty Petřiny,
0: tak,
1: který jsem měla, protože vždycky, když se vydávalo album, tak se to opíralo prostě o 2, o 3, který se protlačili a tak a mluvilo se o nich a nejvíc se zpívali a nejvíc se hráli a tak dál. A ten zbytek, většinou jich bývalo 12, tak jako neprávem chudinky se na ně zapomnělo. A já jsem si právě vybrala některé věci, o kterých jsem přesvědčená, že mají co říct i posluchačům dneska. A mám je ráda. A ráda jsem je znova naspívala, protože přeci jenom, když jsem je naspívávala, tak jsem neměla za sebou ten život, který mám. Takže o těch textech přemýšlí člověk úplně jinak zase.
0: Jako kdybyste je zpívala třeba poprvé téměř?
1: Některé věci jo. Některé věci si musíte odžít, abyste potom si je s láskou zaspívala.
0: Pavel Vrba, Zdeněk Rytíř, Pavel Kopta, to byly vaši...
1: Velmistři.
0: Ano, velmistři slova. To, co vám napsali, jste zaspívala nebo jste někdy třeba protestovala nebo jim říkala, tomuhle já nerozumím, to zpívat nebudu?
1: Velký protest jsem měla k Edovi Krečmarovi. Protože Karel Svoboda napsal melodii a Eda Krečmar k tomu, já se napiju, protože tady na vás budu chrčet. Eda Krečmar k tomu napsal takovou písničku, jako jak běžím po louce a motýly a takováhle romantická blbost, která ke mně vůbec nešla. A já říkám, Edo, ale tohle ne, prosím tě, napiš tam něco, nějaký sdělení, jako aby to mělo váhu nějakou, tadyhle to není pro mě, viděl jsi mě někdy v květovaných šatičkách. No. A on přišel druhý den a přines písničku S láskou má svět naději. Takže tenhle protest se mi vyplatil.
0: A to má nějaké sdělení. A je to možná vysoce aktuální.
1: Ano.
0: Ale já myslím, že i tuhle písničku uslyšíme a možná právě teď. Petra Janů je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Díky písni S láskou má svět naději si Petra Janů mohla odškrtnout další svůj cíl ze seznamu, protože jste díky této písni, nebo s touto písní vyhrála Bratislavskou liru.
1: Ano, to byl další cíl a další vrcholek zdolán. A jsem ráda, že jsem mohla tuhle tu radost udělat Karlovi Svobodovi, protože on do té doby tam nevyhrál nikdy nic. A do dneška ho vidím odpoledne, když byla zkouška, tak jsme se zastavili u nich na pokoji na hotelu. A Karel ležel na posteli a Šiška, jeho žena, mu dávala obklad, až já nikam nejdu, zase nedostanu nic, oni se na mě zase vykašlou a tak dál a takový tam. No, večer tam přeci jenom šel a tu liru jsem mu odevzdala a on byl šťastný jak malý dítě, takže to jsem hrozně ráda, že jsem mu tuhle tu přání splnil.
0: A je to právě jedna z těch písní, kterou zpíváte dnes, tak pro vás má právě s tím, že už máte něco odžito, prostě ten text, že to cítíte jinak, když ji zpíváte, možná hlouběji.
1: Určitě, protože ono, když se kouknete kolem sebe, tak ta písnička je čím dál tím víc aktuální, takže já jsem přesvědčená o tom, že S láskou má svět naději prostě.
0: Jak jednoduché, ale zároveň
1: Tak těžké.
0: Tak. Tak, kromě koncertů, které vás čekají a setkávání s fanoušky a oslav vlastně, které započnou možná úderem nového roku, nebo když si tak řeknete, tak teď.
1: Já zas nejsem takový slavící typ. Já spíš bych měla oslavovat, že jsem se dožila, protože tohleto. Takhle já si to slavím celý rok. Já si slavím to, že mám kamarády, já si slavím to, že mě jakž tak slouží zdraví a že mám pejska, že bydlím v lese, že prostě je mi dobře a tak.
0: No máte pejska, ale teď ho nemáte. A kde je?
1: Já mám kamarádku v Českých Budějovicích, která má jeho bratra. Takže jsme příbuzní přes kluky, přes maltézáčky, takže teďka je u tetky.
0: Je u tety a u bráchy. A nechybí vám tak trochu?
1: Vždycky mi chybí. On je mazel a kdo zná maltézáky, tak ví, že jsou to takový pusinky.
0: A je závislý na vás? Je to těžké, když ho dáváte
1: je to závislák, na hýjání? No. Je to závislák, ale ví, že vždycky přijdu, takže už přeci jenom ho mám 6 let, takže ví, že se mu vždycky vrátím, ale je to drama, on je taky velká herečka.
0: Velká herečka, když zpíváte, ale hlavně ne? Ne.
1: Ježiš, ale to jste mě připomněla. To jsem si opravdu vybrala toho správného psa, protože jakmile začnu zpívat, tak on začne vít. Ze začátku jsem si to brala osobně. Jsem si říkala, no počkej, tak špatný to zase není. Ale on to prostě nějak slyší jinak, no. Už si to neberu osobně, vím, že se rozespívávat můžu jenom v Praze, nebo když tam není, nebo můžu jít do lesa, ale to on zase ví, je doma. Takže je to těžký, no. A taky má úrazy na třeba, já nevím, na nějaký tóny v televizi, nebo když je slyší, takže taky. Třeba Jessica Fletcherová, znělka toho seriálu. No, a můj pes si sedne na zadek, udělá trubičku z hubičky a začne ale opravdu srdcerivně vít. No.
0: On má absolutní sluch.
1: Já nevím, co má, ale v každém případě je to takovej truhlík. No, můj pes, který nesnáší, když zpívám, no tak
0: to beru si to už osobně. To třeba vás doprovází.
1: Kdyby ho

0: pozvali.
1: Je to tak, Petra Janu je naším hostem.
2: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jupa, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
4: Co bysme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
4: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
4: Krasavče!
5: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: V Alex a host si povídám s Petrou Janů, mimo jiné i o její chalupě. Vy jste mi tady teďka během písničky říkala, že máte uprostřed lesa.
1: Mm-hmm.
0: Nebojíte se?
1: Ne.
0: Nikdy jste se nebála?
1: Na začátku jo, protože jsem neznala to prostředí a tak. A skončila jsem, aniž jsme se moc jako znali u sousedů s Duchnou, když Zelenka odjel do Prahy. Takže jsem tam zazvonila s Peřinou pod paží a že jsem tady sousedka a že se tam bojím a ať mě nechají vyspat. No. Tak. Naštěstí nechali. A dneska už se nebojím.
0: Dneska už se nebojíte, máte pro strach uděláno. A chodíte do lesů? Což je teda takhle, musíte chodit do lesů, když máte chalupu uprostřed lesa, ale chodíte ráda? Chodíte na houby?
1: Chodím moc ráda do lesa. Na houby chodím také ráda, ale to je složitější, protože já je nevidím prostě.
0: A oni nic neříkají?
1: Oni mě vidí a nic neřeknou. No. Takže kdo jde za mnou, tak si nazbírá košík a já jsem rozčílená. A další problém je s orientací, protože když jde se mnou někdo na houby, tak nenajde nic, protože hledá mě, že jo. Takže je to složitý. Potom, když teda ty houby mám, tak to je velký úspěch.
0: Ale tak buďte ráda, že vás někdo hledá, rozumíte?
1: A to je pravda.
0: Tak a teď ještě k vaší kariéře, jak jsme zmiňovali, příští rok 55 let na hudebním nebi. Stalo se vám někdy, nebo bylo období, kdy jste měla takové to, víte, kdo já jsem? Víte, jak to myslím?
1: Ježiš, no měla.
0: Jako, že jste byla prostě jako, někdo. Že...
1: Jo, jako měla. A naštěstí jsem měla i Zelenku, který vždycky včas se mnou zatřás a uklidně se, mamušo, prosím tě, tohle je to směšný.
0: Jo, a nechala jste se zase...
1: Jo, tak, já se si, tak člověk si uvědomí, že se chová jako idiot. Aspoň ten, jako, když má rozum, no.
0: No jak to vypadalo, když jste se chovala jako idiot teda?
1: A protože jsem měla pocit, že prostě se ze mě všichni zbláznějí. Že kam vlezu, tak si všichni sednou na zadek, to je prostě takový pocit.
0: A nebylo to tak vlastně?
1: To nevím, ale přeháněla jsem to. No, ale dlouho to netrvalo, zaplať pánbu Zelenka, ten byl velmi silná osobnost, nakonec kopec, trkavej, že jo, takže ten mě vždycky sklidnil.
0: Co vaši fanoušci, omlazují se, myslím tím, když díváte se do toho publika, tak je to napříč generacemi?
1: Je to víc generační, ale mám takovou stálou základnu věrných fanoušků, který za mnou jezdějí, pokud teda jim to dovolí čas, tak za mnou jezdí na všechny koncerty a tak, vědí, že mám ráda Lilie, tak mě vozejí Lilie a tak jako mám takovou věrnou svitu.
0: Jednou svítu a stala se někdy z faninky, z fanouška vaše přítelkyně, přítel, opravdu, že jste zkrátka dnes kamarádi?
1: Jo, to jsou oni.
0: To jsou vaši přátelé.
1: Ano, jsou to moji kamarádi.
0: Tak a stalo se vám někdy, že vás nějaký fanoušek pronásledoval?
1: No, nebo vám to nebylo pro následování, ale roztomilý vzpomínání, Aleš Cibulka.
0: Opravdu, ten, zdravíme ho.
1: No, zdravíme Alešku, já tě prásknu. Tak on se prásknul sám, že za mnou chodil, když jsem v Dejvicích venčila psa a tak. A no, tak jako žil na koleji tam někde a hlídal si, kdy chodím se psem a tak.
0: A vy jste dělala, že ho nevidíte.
1: Já jsem vůbec nevěděla, že tam za mnou chodí.
0: On byl
1: nenápadný fanoušek.
0: Aha, až po letech. To byl neškodný.
1: Potom, no, on mě to potom vyprávěl, dokonce někde v Tobogánu to vyprávěl.
0: Takže no, vás neoslovil.
1: No, to byl zapálený fanoušek. A já ho mám strašně ráda do dneška. I Michala, to jsou takový dva.
0: Byláčci.
1: Dvě sluníčka.
0: Ano. Na co se těšíte?
1: Já se těším na všechno. Já se těším na podzim, teďka bude hezký, na listopad se moc netěším, potom se začnu těšit na Vánoce, protože budou... Tak já se ke stáru těším na Vánoce, já jsem je většinou neměla ráda. Ale teďka už se na ně těším. Já se měním strašně, jsem sama ze sebe vyděšená. No, takže hele, každý den něco přináší. Já se těším prostě na všechno.
0: Úžasný, já jsem moc ráda a těšila jsem se dnes na vás. Petra Janů tu byla.
1: Já děkuji za pozvání, mějte se hezky a milí posluchači, mám vás ráda.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas, zprávy.
4: Nemocenská v prvních třech dnech zřejmě zůstane, dohodla se tak koalice. Českobudějovické letiště slouží při výcviku Ample Strike čáslavským stíhačům se stroji L-159. Zítra bude polojasno až oblačno, později s přehánkami a teploty do 23 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Navrhovaný schodek státního rozpočtu pro příští rok klesne o jednotky miliard korun. Po jednání koaliční rady to řekl předseda motoristů Petr Macinka. Jeho strana přitom původně požadovala úspory až kolem 20 miliard. Prosadit se nepodařilo třeba znovu zavedení třídenní lhůty bez nároku na nemocenskou. Karenční dobu odmítala část hnutí ANO i hnutí SPD, říká jeho předseda Tomio Okamura.
5: My trváme na tom, aby se propláceli první tři nemocenské, aby občané nepřecházeli nemoci, aby se mohli doléčit. Takže i tento bod k naší spokojenosti. Takže dneska SPD jsme úplně spokojeni, prosadili jsme přesně to, co jsme chtěli.
4: Českobudějovické letiště v Plané se poprvé ve větší míře zapojilo do vojenského cvičení Ample Strike. Záložní dráhu momentálně využívají stíhači a technici 212. letky ze středočeské Čáslavy. Na místě se starají o čtveřici letounů české výroby L-159 s přezdívkou Alka. Pokračuje velitel letky Michal Veleba.
6: Není to úplně běžná věc, konkrétně pro nás je to vlastně v tomhle rozsahu poprvé, kdy jsme až takhle umístění v Českých Budějovicích nebo na záložním letišti v těchto podmínkách. Je to mezinárodní cvičení, takže ti, co cvičí, tak jsou z různých zemí, jsou to přecenutí návočí, ale co se týká logistikou a vybavení, tak jsme se dostali zase někam jinam.
4: Výcvik se na jihu Čech kromě Českých Budějovic odehrává i v Bechyni na Táborsku nebo ve vojenském újezdu Boletice. Nová střední škola pro téměř 500 studentů má v příštích letech vzniknout na pražském Barrandově. Pátá městská část pro ní získala pozemek ve Štěpařské ulici. V budově bude 16 kmenových tříd a odborné učebny. Součástí projektu má být i sportovní hala a venkovní hřiště. Cenu a časový harmonogram radnice zjistí z odborné studie, říká mluvčí Prahy 5 Lucie Fialová.
7: Městská část získala pozemek a nyní nechá zpracovat studii, která bude řešit další podrobnosti. Barrandov se svými téměř 30 tisíci obyvateli každopádně střední školu potřebuje.
4: V Polsku by podle amerického prezidenta Donalda Trumpa mohla vzniknout americká vojenská základna. Dnes to napsal na své sociální síti True Social. Zároveň ocenil snahu svého polského protějšku Karola Navrockého. Varšava usiluje o větší přítomnost vojáků ze zemí NATO na svém území od začátku ruské invaze na Ukrajinu.
0: Počasí.
4: V noci bude polojasno až skoro jasno, později oblačno, na Moravě ojediněle mlhy. Teploty klesnou k 7, v údolích až k 5 stupňům. Zítra čekáme polojasno až oblačno, později na severozápadě a západě přehánky, které pak ustanou. Teploty od 18 do 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Dálnice D1 z Prahy do Brna je už průjezdná za sjezdem na Benešov. Na začátku omezení na 23. kilometru schořelo osobní auto. S velkou opatrností a pomalu se projíždí levým pruhem. Kolona je dlouhá, začíná u sjezdu na Velké Popovice. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové čekejte možné komplikace za odbočkou na Městec. Na 53. kilometru máme hlášený další požár. Vozidlo je u Krajnice, zatím je to průjezdné bez zdržení. Tak jeďte opatrně. a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Už za chvíli tady budou příběhy slavných značek.

0: Karma, průtokový plynový ohřívač a také tradiční český výrobce širokého sortimentu kuchyňských spotřebičů, plynového vytápění, klimatizací a ohřevu vody.
1: Trochnete se říct, co vyrábí firma Karma?
2: Jsou odstopení snad, ne? Vlavky takový.
3: Plynové spotřebiče na ohřev vody.
1: Myslíte si, že to je česká firma, nebo že to je zahraniční?
3: Ano, myslím, že je.
2: Karma, já bych řekl, že je.
4: No, mám pocit, že to bývala česká, jestli je to dneska ještě česká, to nevím, protože dneska je to všechno prodaný.
1: Co si myslíte, že Karma vyrábí teď v současnosti?
3: Do domácnosti něco?
5: Sporáky.
2: No, já si myslím, že pořád ty vavky od plynu všechno možné.
0: Zásobníkovému ohřívači vody se říká boiler, z anglického slova boil, tedy vřít, vařit se. Jeho podstata spočívá v akumulaci ohřáté vody. Naproti tomu Karma je ohřívač průtokový. Ohřeje se jen tolik vody, kolik se spotřebuje. Víte ale, jak tohle podivné slovo vzniklo? Po staletí se pro vodu chodilo ke studnám. Ženy se čbány na rameni okouzlovaly ladností chůze, vynucenou snahou udržet hladinu ve čbánu klidnou a nevylít si vodu za krk. S vahadly a těžkými čbery už to taková paráda nebyla, přece jen bylo nutno zvládnout nepoměrně těžší náklad. Ale stále to bylo pohodlnější, než tahat v rukou dva plné kbelíky. Tohle však byla jen první část lopoty. Voda, kterou jste pracně dovlekli domů, byla studená. Tu nastupovala druhá, neméně nepříjemná fáze. Bylo třeba zatopit v kamnech a to bylo pracné, zdlouhavé, nepříjemné a méně šikovným či začátečníkům přitom hrozila různá nebezpečí. Ovšem úžasné 19. století přineslo řadu báječných změn. Vodovod, elektřinu, plyn. Na začátku 20. století jeden bystrý a podnikavý mladý muž pochopil, jakou budoucnost mají v domácnostech plynové spotřebiče a začal je vyrábět. Nejslavnějším z jeho výrobků je právě plochý průtokový ohřívač vody, obecně známý jako Karma. Myslím, že nastal čas prozradit vám jméno toho šikovného mladého muže. Značku pro výrobky, které vyráběl, stvořil z prvních slabik svého křestního jména a příjmení. Uhodnete alespoň jedno z nich? Karma? Už vás nebudu napínat. Ten podnikatel se jmenoval Karel Macháček. Po historii i současnosti Karmy pojďme pátrat s inženýrem Zdeňkem Bartákem.
6: Karma teď sídlí přímo v místech, kde kráčela historie Karmy?
7: Ano, my zrovna teď natáčíme rozhovor v místě, kde pan Macháček bydlel.
8: Redaktorce Světlaně Lavičkové vypráví inženýr Zdeněk Barták, technický náměstek Karmy v Českém Brodě.
7: Karma je v podstatě synonymum plynu pro české spotřebitele.
6: Když se tady takhle rozhlédnu, tak když hodně zapátrám v paměti, tak řeknu, je, ale tahle ta kamna, ta byla ještě ve starých domech někdy v 60. v 50. letech.
7: I v 70. a možná, že i v 80. Samozřejmě my se snažíme stará kamna od zákazníků vykoupit nebo jim je vyměnit za nová kamna a renovovat si je tady v naší takové předváděcí místnosti.
6: Tady je plynový radiátor.
7: Je to litina, vyráběla se přímo tady v Českém Brodě a v podstatě dali se z těch článků nastavit na 4, 8 a 12 článků podle velikosti místnosti.
6: Ty články vypadají trochu jako od toho klasického ústředního topení, ale jak už bylo řečeno, je to litina a když se člověk pořádně podíval, když ta kamna se rozhořela, tak slyšel ten oheň hořet a částečně i viděl plamínky.
7: Určitě jo, byl tam ten věčný plamínek. Zákazník si ho mohl zapálit sirkou, což samozřejmě dnes již nejde, ale tenkrát byla taková doba, splňovalo to všechny požadavky, které ta doba chtěla.
6: Tahle ta topidla, ta se vyráběla od kdy do kdy?
7: Přibližně to bylo v 60. v 70. letech 20. století.
6: Tady už je také jeden z prvních sporáků plynových. i s plynovou troubou, ale řeknu vám, jak teď je taková ta móda retro, to by vůbec nebylo špatné si to postavit do stylově zařízené kuchyně.
7: Nebylo by to špatné, nicméně nejsem si jistý, že bychom to dokázali vyrobit za peníze, za které by to zákazník koupil.
6: Byl by to jeden z nejdražších kusů, které do té kuchyně postavím.
7: Ano, ale samozřejmě retro je retro a já jsem spíš zastánce nové moderní technologie a snažím se na to i Karmu obrátit.
6: Tak se teď na ty nové technologie půjdeme podívat.
0: O soukromém životě průmyslníka Karla Macháčka, úzce spjatého s historií plynárenství, topenářství a energetiky u nás, se toho dá zjistit až neuvěřitelně málo. Narodil se 27. ledna 1874 v podhůří Orlických hor v malé obci Bědovice u Rychnova nad Kněžnou. Odmala vynikal v technických oborech, proto odešel studovat na prestižní průmyslovou školu v německých Drážďanech. Potom pracoval pro berlínský Siemens a taky v Budapešti, kde získal teoretické i praktické znalosti z výroby plynových zařízení. A tím výčet osobních údajů pomalu končí. Víme, že se osobně zúčastňoval sjezdů plynárenského a vodárenského sdružení a všech výstav a veletrhů, které souvisely s plynárenstvím. A také to, že bydlel ve vile v Klánovicích a nezanechal potomky. Jediná z privátnějších informací, které lze dohledat, a Bůh ví, nakolik relevantní, je, že dotyčný Macháček měl prý rád zapečené a šťouchané brambory. Přesto se jedná o jedinečnou osobnost, která stojí za příběhem jedné z nejúspěšnějších a nejznámějších českých společností. Historie českého plynárenství nijak nekulhá za světem. První veřejné plynové osvětlení se objevilo v Anglii v roce 1807 na známé Pall Mall Street v Londýně. V českých zemích patří k průkopníkům majitel letkárny ve Znojmě, Zacharius Andreas Winzler, který už v roce 1802 použil k osvětlení svého domu svítiplyn získaný odplynováním uhlí. V Praze to byl továrník Kablík, který již v roce 1917 osvětloval uhelným svítiplynem tovární laboratoře a svůj byt. První plynárna pro veřejné účely v českých zemích vůbec byla uvedena do provozu 15. září 1847 v Karlíně, který byl tehdy předměstím Prahy. Ještě týžden bylo v pražských ulicích rozžehnuto na 200 plynových lamp a další se objevily v některých obchodech a veřejných budovách. Plynárny se pak stavěly poměrně rychlým tempem. O 10 let později se další objevila na Smíchově, pak na Žižkově a vznikaly také v jiných větších i menších českých a moravských městech. V poslední čtvrtině 19. století začala svítiplyn vytlačovat elektřina.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Víte, že například Národní divadlo mělo mít původně plynové lampy, ale po požáru tvůrci názor změnili? Svícení plynem bylo odzvoněno, ale v průmyslu i v domácnostech měl stále své místo. Pomineme-li svítilny veřejného osvětlení i domácí lampy, na plyn fungovaly vařiče a sporáky, ohřívače vody, motory, kamínka a topidla, kotle ústředního topení. Co pak o to, tyhle spotřebiče nás nepřekvapí, ale dovedete si dnes představit plynový mandl, žehličku, ledničku a dokonce i automatickou pračku s plynovým ohřevem vody? Co do spotřeby energie byla sice úspornější než čistě elektrická, ale kvůli komplikovanému připojení nakonec žádnou velkou díru do světa neudělala.
2: Z poměrně chladné chodby jsme vešli do nádherného tepla. Hučí tu oheň v krbových kamnech, ale tam vám nehoří pravá polena.
3: Nehoří pravá polena, nicméně myslím si, že rozeznat od pravých se je poměrně těžko. My je nakupujeme v Holandsku a zakládáme si na to, že ten plamen je skutečně reálný a pro laika v podstatě nepozná rozdíl mezi dřevem.
2: Tady v té místnosti ta krbová plynová kamna zkoušíte?
3: Ano, všechna plynová kamna zkoušíme tady a následně na certifikační proces jdou kamna do státního zkušebního ústavu Brno.
2: Kamna se vyrobí, přijdou sem a vy s nimi tady děláte co?
3: Ještě než se vyrobí, tak my je tady vyvineme, protože my máme svůj vlastní vývoj. Při tom vývoji se ta kamna všechna zkouší na spalování, výhřevnost, musí splňovat všechny evropské normy, které jsou k plynu vázány.
2: Teď je takový velký boom různých krbových kamen, ale člověk by řekl, to chce pravé dřevo i s tím praskáním a vy tady na nás s plynem.
3: My jsme plynaři, tak na vás vždycky půjdeme s plynem, ale skutečně jsme schopni nasimulovat plamen, takže nepoznáte od dřeva rozdíl.
2: Ale ta vůně, ta tu není.
3: Vůně tu není, ale dokážeme nasimulovat i praskání.
2: To znamená, že když tady zase projdu dál v té zkušebně, tak tady hoří krásný plamen, tak teď by dokázala ta polena i praskat?
3: U určitých typů kamen určitě dokážeme nasimulovat praskání. U těchto, kde v podstatě prosklená spalovací komora, je to trošku obtížný, ale dokázali bychom si s tím poradit.
2: Tohle jsou krbová kamna, která jsou prosklená ze tří stran. To je ten nejmodnější trend?
3: Dokážeme prosklit ze tří stran, z dvou stran. V podstatě záleží na přání zákazníka.
2: Když jsme sem přicházeli, tak jsem viděla krbová kamna, prosklená, ale nezlobte se na mě, mně to spíš připadalo jako akvárium nebo terárium, protože dole byly nádherné bílé kameny.
3: Je to zase na požadavek zákazníka, speciálně Belgie a Holandsko je zaměřena na lávové bílé kameny a my se jim snažíme víc stříc.
2: Na těch krbových kamnech na té římse běží větráček.
3: Je to ventilátor, který dokáže roztočit v podstatě teplý vzduch do místnosti. Nicméně my jsme schopni tyto kamna nastavit ve výkonu od 20% až do 100%. To znamená, zákazník si dokáže regulovat teplotu místnosti úplně v pohodě a bez problému. Ten ventilátor je dodatečný a to si může každý dokoupit. To máme tady ve zkušebně, ale běžně se prodávají tyto typy ventilátorů.
2: Přece jenom od těch sálajících kamen popojdeme trochu dál. Ten plamen je jako opravdový. Jak to děláte?
3: To naše know-how, my si zakládáme skutečně na tom, že jsme výrobní firma s vlastním vývojem a ten vývoj se skutečně snažíme dělat poctivě a pořádně.
2: To jste řekl pěkně diplomaticky, vy mi to prostě neřeknete.
3: Neřeknu.
2: Takhle jsem přerovnala trochu ta polena, ale řekněte mi, vy tam máte i popel.
3: Máme tam i popel, je to drcený vermikulit, který při zahřátí skutečně světelkuje a vydává takový reálný popelavý nádech a je to moc pěkný.
1: Na začátku 20. století u nás nebyl žádný tuzemský výrobce plynových spotřebičů pro domácnost. Dodávali je k nám zahraniční firmy, především Siemens a Junkers. A přitom se Praha začala rozrůstat, Stavěly se nové ulice, bytové domy vyrůstaly na obou březích Vltavy, dříve předměstské části pomalu splývaly s hlavním městem. Ve všech těchto bytech bude potřeba topit, ohřívat vodu, používat další plynové spotřebiče. A každý spotřebič se jednou porouchá, bude potřeba ho opravit, anebo dokonce koupit nový. Půlmilionová Praha nemůže bez výrobny a opravny plynových spotřebičů dlouho existovat. Možná právě takto uvažoval mladý podnikavý muž jménem Karel Macháček. V tuhle chvíli se projevil jako nadaný vizionář. Proto nelenil a v roce 1910 založil ve Vysočanech továrnu a začal tento sortiment vyrábět. Nejprve z továrních pásů sjížděly plynová kamna, trouby a ohřívače vody. Časem se výroba rozšířila na veškeré plynové spotřebiče, které tehdejší domácnosti potřebovaly. Z dnešního pohledu jsou to poněkud raritní kousky. Považte ožehovače chlupů a peří, opékače oplatek nebo pražiče kávy, ale také rozžehovače koksu a uhlí pro kotle ústředního topení, plynové rožně, udírenské rošty, cukrářské pece a hlavně nástěné ploché průtokové ohřívače, které i v dnešní podobě lidé nazývají karmou.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Podnikatel, který dal karmě své jméno, měl na svou dobu velmi dobré teoretické znalosti z oblasti konstrukce plynových spotřebičů. Díky tomu jeho výrobky zdatně konkurovaly těm zahraničním. Brzy ovládl český trh, firma rostla a přestávala stačit. Už po 5 letech se proto přesunul do Libně. Pod nově zaregistrovanou značkou Karma zde vznikla celá řada plynových spotřebičů, často podle Macháčkových vlastních plánů. O dalších 10 let později, po vzoru amerických automobilek, vybudoval moderní závod v Českém Brodu. Poptávka odběratelů plynu po nových spotřebičích totiž byla čím dál větší a výrobní prostory už zase přestaly stačit. Aby se vyhnul tlaku subdodavatelů, založil si i vlastní moderní slévárnu. Macháček přenesl do Českého Brodu výrobu plynových vařidel, žehliček a sporáků s modelovnou formovacími stroji, pískovým tryskačem a bubnem a také vlastní smaltovnu. Továrna v Libni dál sloužila pouze pro výrobu a opravy přístrojů na ohřev vody. Závod měl vlastní zkušebnu, chromovnu, niklovnu a lakovnu s moderním stříkacím zařízením. Aby nekopíroval jen cizí vzory, sám přihlásil a realizoval celou řadu patentů. Pravděpodobně nejvýznamnější z nich je řešení automatického otevírání přívodu plynu do hořáku průtokového ohřívače po otevření výtokového vodního uzávěru. Tento bezpečnostní princip, který si Macháček nechal patentovat v roce 1929, se u plynových ohřívačů používá dodnes.
2: Půjdeme do výroby. Ta je zase v původních prostorách původní továrny?
3: V původních prostorách původní továrny. A provozy máme rozdělený na smaltovnu, lisovnu, lakovnu a montáže.
2: A my jdeme?
3: Teď jdeme do smaltovny.
2: Tady skoro nikdo nechodí. Tady vidím jednoho pracovníka, projde volným krokem a projíždí tady jenom jakýsi vozík na kolejnicích nad úrovní podlahy.
3: To automatická smaltovna, kde dochází k vytvoření žáru vzdorné vrstvy na spalovacích komorách obou stran smaltování.
2: Tady se smaltují jednotlivé díly čeho? Kotlu?
3: Jednotlivé spalovací komory plynových topidel. Ta smaltovací linka založena na tom, že se musí založit spalovací komory a projdou odmaštěním, oplachem, pasivací, vysušením a namočení do vlastní smaltovací suspenze a vysušením.
2: Teď jsme přešli k jedné kádi, ve které je jakoby šedavý olej.
3: A je to smaltovací suspenze, do které se smaltovací komory namočí a obou straně se vlastně nanese na plech, který je potom ve finále vysušen a vypálen v peci.
2: Ze smaltovny jsme teď přešli do lisovny.
3: Máme hydraulické lisy o tonáži 100, 350 až 400 tun a pak máme excentrické klikové lisy od 25 do 250 tun.
2: Tady vznikají ty komory, které jsme viděli před chvilkou, jak jste je smaltovali?
3: Tady kompletně vznikají, všechno si děláme sami, od toho vylisování, přesvaření a následného smaltování spalovacích komor i všech dílů, které jsou potřeba povrchově upravit.
2: Z jakého materiálu se ty díly pro ta kamna, třeba dejme tomu krbová kamna, vyrábějí?
3: Je to ocelový plech o tlouce 1, 1,2, 1,5 mm. Musí být hlubokotažný, pak když jsou na ní provedeny hluboký tahy a jsou v podstatě zkoušeny podle všech norem.
2: Tady už to není plně automatizované, tady už je vyšší procento té lidské práce.
3: Tady je vyšší procento lidské práce, ale je potřeba skutečně dodržovat bezpečnost práce.
1: Ani během druhé světové války výroba neustala. Závody v Libni a Českém Brodě zaměstnávaly na začátku 40. let 140 kovodělníků a 22 úředníků. Macháček celý podnik nadále úspěšně řídil ze své vily v poklidných Klánovicích kousek za Prahou. Pro své kvalitní zpracování a vysokou technickou úroveň si výrobky Karma zajistili velkou oblibu u odběratelů plynu, ke které přispěl i kvalitní záruční a pozáruční servis a také ochota a vystupování pracovníků firmy vůči zákazníkům.
4: Z libeňských závodů. Dva závody v Praze 8 se rozhodly v těchto dnech zavést i šestidenní týden. Je to firma Karma, kde se osazenstvo závodu dále usneslo odpracovat 2 hodiny pro stávkující ve Francii a firma Jakub Kadlec pod národní správou. Rudé právo, 31. října 1948.
1: Nad populární značkou se začaly stahovat temné mraky až po komunistickém převratu. Série znárodnění se nevyhnula ani Karmě a v roce 1952 přešla společnost pod správu státu. Toho už se Karel Macháček nedožil. Po roce 1948 se stáhl do ústraní a nedlouho poté sám a v zapomnění v Klánovicích zemřel. Na základě nařízení zhora přešla zaběhnutá výroba do továrny Kaloria v Příbrami, jenže kvalita výrobků klesla natolik, že po několika letech se musela výroba plynových spotřebičů přestěhovat zpět do Českého Brodu. Původní továrna Karma už ale nesla jméno okresní podnik místního průmyslu.

0: Vy ta kamna vyrábíte vlastně od samého prvopočátku? Vy pouze nakupujete ten základní materiál?
1: Ten základní materiál nakoupíme a samozřejmě nakoupíme spojovací materiál, těsnění, ale v podstatě ty hlavní části, to jsou hořák, spalovací komora a výdechová část, ty si všechny děláme sami.
0: Na každém tom stroji tady vzniká nějaká jiná součást těch kamen nebo toho topidla?
1: Na každý stroj se může upnout nástroj podle velikosti a na tom se potom pracuje. Tady jsme u automatického vysekávacího stroje, kde pracovník v konstrukci vytvoří program a pak na základě toho programu ten stroj vyseká přesně, co potřebujeme.
0: A teď konkrétně tam vysekává co? Tam je takový plát plechu.
1: Teď se vysekává díl, který je určený ke krytu jednoho typu spotřebiče a se následně musí ohnout a přivařit na krytu.
0: Na takových háčcích tady visí jednotlivé součásti, kamen nebo topidel. Mají pořád tu šedavou barvu. To se teď změní?
1: Teď se to změní. Nacházíme se v prostorách automatické lakovny, kde máme práškovou lakovnu i mokrou a jsme schopni podle typu kamen měnit v podstatě povrch, jak si přeje zákazník.
0: Takže tady se zavěsí ty jednotlivé díly, pak se rozjede ta linka.
1: Rozjede se linka do předúprav, to znamená se odmaštění a oplachy, následně vysušení a pak v podstatě podle technologického postupu buď prášková nebo mokrá lakovna a vypálení.
0: A pak už se bude jenom montovat.
1: Pak už se bude kontrolovat a potom montovat.
0: Tady se to tak trochu dává dohromady?
1: Trochu se to dává dohromady. Jsme na pracovišti svařovny, kde je zase potřeba veškeré díly v bodově a švově svařit a vyzkoušet na přípravcích, které jsou k tomu určeny.
0: Ale my se vlastně pořád motáme jakoby v jedné hale, v jednom místě. To znamená, že vy tady celou výrobu máte jako na dlani v podstatě na jednom místě?
1: Dá se říct. Samozřejmě jsme limitováni i vlastní zástavou, která tady je, protože skutečně, jak jsme řekli na začátku, nacházíme se v prostorách, který dal dohromady kdysi pan Macháček a prostě vycházíme z toho a snažíme se co nejlíp optimalizovat celou výrobu.
0: Když to přeženu, tak duch pana Macháčka tady na vás pořád dohlíží.
1: Já ho tady furt někde vidím.
2: Znovu zrození Karmy přišlo se změnou poměrů v roce 1989. Zakladatel Karel Macháček zemřel bez potomků a tak továrna zamířila do privatizace, která dopadla úspěšně. Oblíbená značka se po letech zapomnění vrátila na český i světový trh.

Vítišská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Vítišská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Prezident Pavel vetoval zákon, který má mimo jiné omezit jeho pravomoci vůči vedoucím stálých misí. Policie kvůli nahlášené bombě evakuovala nemocnici v Hořovicích. Výbušninu nakonec nenašla. Zítra bude polojasno až oblačno, později s přeháňkami a teploty do 23 stupňů. Hezký večer u zpráv vám přeje Jana Taušová. Zákon o státních zaměstnancích se znovu vrátí do sněmovny. Prezident Petr Pavel ho vetoval, informoval o tom Hrad. Součástí zákona je kromě zjednodušení výměny státních úředníků i omezení pravomocí prezidenta. Nově by už nemohl jmenovat ani odvolávat vedoucí českých misí u mezinárodních organizací. Tyto pravomoci by přešly na ministra zahraničí, jak navrhuje jeden z předkladatelů Libor Vondráček za SPD. S tím Pavel nesouhlasil a odkazuje se na ústavu. Podle Vondráčka ale koalice veto prezidenta přehlasuje.
2: Pan prezident tímto svým krokem opět vzdal Českou republiku od možnosti zefektivnit svoje správní orgány, státní úřady a jde spíš ze strany pana prezidenta opravdu o protažení toho času, než se stane ta novela účinnou.
0: Nemocnici v Hořovicích na Berounsku dnes evakuovali kvůli anonymní výhrušce bombou. Policisté ale žádnou výbušninu nakonec nenašli. Zařízení museli během rána opustit desítky lidí. Pacienti upoutaní na lůžkách nebo na přístrojích mohli zůstat. Případ budou policisté vyšetřovat zřejmě pro podezření z trestného činu šíření poplašné zprávy. Pražská fakultní nemocnice Motol a Homolka otevřela nově opravené centrum komplexní geriatrické péče. Oprava budovy zhruba za 700 milionů korun trvala 4 roky a dělníci pracovali za plného provozu. Centrum se zaměřuje na léčbu a následnou péči o seniory. Nově upravené prostory nabízejí třeba akutní a lůžkovou péči nebo rehabilitaci, říká ředitel nemocnice Petr Polouček.
3: Všechno je to nové, moderní, prostornější, je to prosvětlené a to zázemí je daleko modernější, než bylo před těmi, řekněme, 5-7 lety. Vidíme tady novou lůžkovou stanici intenzivní péče, nové ambulance, zázemí pro lékaře, pro sestřičky. Sport.
0: Kvalifikační utkání o postup do finálové skupiny tenisového Davisova poháru zahájí česká jednička Jakub Menšík proti americké dvojce Lerneru Tienovi. Duel začne v Libeňské hale zítra v 15 hodin. Poté si proti sobě zahrají Jiří Lehečka a Ben Shelton. Rozhodl o tom los v Praze. Menšík by svému soupeři rád vrátil nedávnou porážku z US Open.
4: Takže začínám. Myslím, že to je fajn, že můžu kluky dobře nakopnout. Doufejme. Samozřejmě situace trošku jiná, než byla před pár dnama, kde vlastně s Lernem jsem hrál v Americe. On měl tu podporu těch fanoušků, takže teďka troufám si říct, že ta výhoda bude na moji, na naší straně, takže na utkání se moc těším a budu dělat maximum, co ne. Počasí.
0: V noci bude polojasno až skoro jasno, později oblačno. Na Moravě ojediněle mlhy, teploty klesnou k 7 stupňům. Zítra čekáme polojasno až oblačno, později se na severozápadě a západě objeví přeháňky, které pak ustanou. Naměříme 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D2 na 2,5 kilometru ve směru na Brno u exitu Chrlice je uzavřen pravý jízdní pruh kvůli pracím na silnici. A na dálnici D11 mezi 18. a 20. kilometrem ve směru na Hradec Králové probíhají také práce na silnici. Levý jízdní pruh je uzavřený. Tak jeďte opatrně. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Naše rozhlasové divadlo to nejsou jenom vyprávění, povídky, archivní ukázky, ale skrze to mluvené slovo taky bohatá fantazie. Nakonec řekněte sami, kdo by si nevzpomněl třeba u rozhlasové dramatizace nebo četby na pokračování na to, které ilustrace doprovázely kdysi její původní knižní vydání. Notabene když byl jejich autorem třeba takový mistr jako Jiří Trnka. Hezký večer.
6: Hašti svíčka,

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak teď v tomto věku a v této době mám vlastně nejradši přírodu zas. Ovšem ne tak přírodu, hory, lesy a toto, ale takovou tu nejmenší. Tu docela malou, tady mi skáče v ateliéru každý den jeden kos. A když tak si se na něj koukám, občas mu něco nadrobím a uvědomím si, že tady skákali kosové za napoleonských válek, za těch, za oně, za všech možných potíží, co lidi na světě měli. Kos je pořád stejný, nemá starosti. Snad nemá. No tak takovýhle druh přírody se mi líbí.
2: Takhle na konci 60. let, vlastně tedy krátce před svým odchodem, přemýšlel o tom, co má rád a co se mu na světě líbí malíř pan Jiří Trnka. Malíř, který nás provází světem a životem vlastně od dětství a s nímž se nelze minout. Vždyť třeba jednou provždy patří Trnkovy kresby do krásné knížky Jana Karafiáta, odkud doprovázejí do světa jeho broučky.
3: Vy jste tomu dříví dali.
4: To ona.
3: To on.
4: Ona se pořád se mnou vadí.
3: Já?
4: Ty.
3: To není pravda, to ty se mnou pořád hádáš.
4: Nehádám.
3: Broučku nekřič. Co pak jsi už zapomněl, že něco mám?
4: A je to, kmotřičko, dobré?
3: No to si myslím. Jako med sladké.
5: Hádej, co to je?
4: Jahody.
5: Samá voda.
4: Tak, maliny.
3: Něco ještě mnohem sladšího.
5: Radši se dej podat. Jako med sladký je přece jenom med.
4: Tak je to med!
3: No sláva, tady si děti naberte, každý pořádnou lžíci. A ať vám chutná.
5: Jedna lžička.
4: Druhá za ní.
5: Jedna sem.
4: A druhá tam. To je tedy pochutnání.
5: Sláva,
4: nazdar,
5: mňam, mňam, mňam.
6: Ochutnali a pak jedli a ten med byl tolik sladký. A když noční stíny zšedly, letěl brouček zase zpátky. Rodina zas byla celá, na stole byl ubrus bílý, polívčička zavoněla a oni se pomodlili.
4: Podvečer tvá čelátka, jak slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý hospodine.
6: Přešlo léto, nastaly dny podzimu, zčervenaly plody jeřabin. Celý kraj se připravoval na zimu, na sníh, mráz a na modravý stín. Zavál vítr z dalekého severu a ten den, když dobře zamkli dům, broučkovi se vypravili k večeru na návštěvu ke svým sousedům.
7: Podívejte, kmotříček zatlouká z kuliny před zimou.
8: Pomáhej pánbu, kmotříčku, my to dělali včera, aby neprofouklo.
9: Inu toť, tak vás pěkně vítáme. Maminko, Beruško, broučkovi jsou tady.
5: Já jsem ráda, broučku, že jsi přišel.
4: Proč jsi ráda?
5: Tak.
7: Vítejte, však je to letos naposled.
10: U nás na Vřesu byla už tuhle první jinovatka. Dobrý den.
9: Dobrý den.
10: S Janinkou se znáte.
9: Jak pak ne?
10: Ráda vás vidím.
7: My vás taky, Janinko. A tohle je náš nejmladší.
10: A ty jsi hezký brouček. Kdy pak už poletíš?
4: Brzy.
10: Už umíš?
4: Umím.
10: Jen jestli umíš taky dost poslouchat. Ale snad mě pozveš, až poletíš ponejprv. To víš? První let to je velká událost a přátelé u ní nesmějí chybět.
4: Pozvu.
7: Stydí se.
4: Nestydí.
10: No, pojďte dál. Napekla jsem koláč.
9: A vy, děti, pojďte se mnou. Něco v komoře máme.
4: Já vím co, kmotříčku. Med.
9: Kde pak med? Něco onačejšího. Pojď.
4: Co pak to je, k motříčku.
9: Zrnko vína. Takhle krásně kulaté spadlo z hroznu na vinici.
4: A k čemu je to dobré?
9: Inu, uvidíš. Beruško, doběhni se čbánkem pro kapku rosy.
5: Ano, tatínku.
9: Tak, a my teď, Broučku, vezmeme kladívko a pípu, podej mi ji.
4: Ano.
9: Zatlučeme ji do toho zrnka jako do sudu. A můžeme čepovat. Jaké je to?
4: Dobré a sladké.
9: Tak vezmi ten náš soudek na jednom konci, já na druhém.
5: Je ta rosa, tatínku.
9: A můžeme jít ke stolu. Už to neseme.
7: Tak na zdraví, sousedi.
9: A na šťastné shledání.
7: Aby nás pán Bůh před zlou zimou chránil.
9: Na zdraví.
7: Na zdraví.
4: Ty, Beruško, chci se tě něco zeptat.
5: Co pa?
4: Ta Janinka, kdo pak to je?
5: Kdo by to byl, sousedka?
4: Ona se na mě pořád tak dívá.
5: Na každého se tak dívá, ale je hodná. A vyzná se v léčení.
4: A či pak ona je?
5: Ničí je sama.
4: To nemá ani tatínka a maminku?
5: Nemá.
4: A proč?
5: Tak to já nevím.
7: Pojďte, děti, tady jsou koláče.
4: My se máme.
5: Brouček má pusu od ouška k oušku.
9: Jako rosnička, jako žluna.
7: To ne. Aby nás pán Bůh od zlého chránil.
9: Já nechtěl.
4: A co je to žluna?
7: Ani to radši nevyslovuj.
10: I jen ať se ptá. Musí vědět všechno.
5: Žluna je přece pták.
4: Pták? Co je toho?
9: Žluna je náš největší nepřítel, Broučku. Kdyby si potkal, z dálky se jí vyhni.
4: A vy jste ji už potkal?
9: Potkal. A nemít štěstí, už jsem tady nebyl. To jsem se jednou nad ránem vracel domů. A v lese najednou kde se vzala, tu se vzala velikánská žluna a rovnou na mě křičela
4: Ne, tatínku!
9: Naštěstí vidím ve stromě skulinku, tak já hub do ní, ale žluna sek zobákem po mně. A já hloub a hloub do té skulinky a žluna sek a sek zobákem, tesala a tesala, až už dál nemohla a tak toho nechala. Celý den jsem v té skulině zůstal a tuhle maminka se o mě tuze bála.
7: Radši nevzpomínat.
10: Pán Bůh vás ochránil, k motřičku. A proč pak ty pláčeš, Beruško?
5: Přišlo mi tatínka líto.
7: Ale vždyť je tady. A nic se mu nestalo.
5: Ale mohlo.
4: A já bych se žluny nebál. Já bych ji... A nebo...
9: Tiše, Broučku. Proti žluně nezmůžeš nic silou, jenom chytrostí a hbitostí, to si pamatuj.
7: A nechlup se, nemáš čím.
9: Já vám radši povím, jak jsme jednou tuhle s Kmotříčkem letěli do města.
4: Co to je město?
5: Přece hodně domů, ve kterých bydlí lidi.
4: Když já nevím, co je to lidi.
10: Všechno se dozvíš, jenom nepospíchej.
9: Tak to jsme tenkrát letěli daleko za les až ke krásnému městu. A tam v jedné zahradě stál velikánský dům s vysokou věží. Okna měl plná světel, zněla tam hudba, mladí i staří seděli v lavicích a modlili se, neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
7: Amen.
10: To bylo hezké povídání, ale já už musím domů, mám to k vřesu daleko.
9: My vás doprovodíme, Janinko.
7: Letos bude zima zlá.
5: Ale dá pán Bůh, přijde léto a zase se uvidíme.
6: Letěli domů a tam potom ve chvilce zabouchli dveře a zavřeli okýnka. Dali si dobrou noc a v teplé postýlce usnuli tatínek, Brouček i maminka. V chaloupce z jehličí pod bílou závějí spali a spali a spali a spali. Dokud se led a mráz nevzdal všech nadějí a dokud kosové nezaspívali.
7: Dobrý tro, Broučku. Jak pak ses vyspal?
4: Dobře. A tatínku, co to sem lezeš kvírou v okenici?
9: Sluníčko, Broučku. Ano, už je dávno jaro, musíme vstávat.
4: Proč? Proč musíme?
8: Jenu, to už je takový řád světa. Každý má na něm svou povinnost. Lidi pracovat, my svítit. Tak jen hezky, pojď a podívej se z okna. Tamhle to zelené, to je pšenice.
7: A to bílé, to jsou kopretiny.
4: A tamhle u potoka, pod tou olší ty tři kytičky.
7: To jsou chudobky, broučku.
8: To tam v zimě umřeli tři broučci.
4: Jak umřeli?
8: Snad se někde zpozdili, zalezli jen tak do trávy a zmrzli.
4: To byla jistě Beruška, Kmotříček a Kmotříčka. Oni se zachumelili.
8: No tak nepláč, to nebyli oni. Beruščina a Kmotřičina chudobka by měla červený kraječek a tyhle jsou celé bílé. Víš, kde umře Beruška, tam vyroste chudobka s červeným lemováním.
4: Ale půjdeme se ke Kmotříčkům podívat a k Janince taky, pro jistotu.
7: Však jsme jim to slíbili. Ty přece letos poprvé poletíš s tatínkem svítit. Tak ale teď pojďte, snídaně už je na stole.
6: A bylo jaro. Všecko kvetlo. A bylo teplo, voňavo a světlo. A ty včely tolik bzučely. A ten vánek byl tak nesmělý. A ta rosa jako granáty. A ten palouk sluncem vyhřátý. A ta tráva byla celá provoněná jitroceli. A ti cvrčci, ti se něco nacvrčeli?
11: Cvrk, už prý to bude, brouček poletí.
8: Milý broučku, všichni máme radost, že dnes prvně poletíš. Maminka, Kmotříček s Beruškou, Janinka i já. Ale máme taky starost, jestli budeš hodný a budeš svítit, jak se sluší.
4: Budu.
8: No tak, tedy s Pánem Bohem leďte.
7: A dávejte na sebe pozor.
10: Hodně štěstí, broučku. A pamatuj si, že u broučku je na prvním místě poslouchat.
4: A nespadni. Neboj.
8: Zdař Bůh.
7: Podívejte, jaké má brouček krásné světýlko.
5: Žluté.
4: Spíš to růžové.
5: A pěkně jasné.

0: jak se ti letí?
1: Dobře, a tatínku, to před námi je les.
0: Les, dubina.
1: A tam jsou žluny.
0: Jen se neboj, my poletíme jen okolo.
1: Tatínku, tatínku.
0: I mlč, to není žluna, to byl jen chroust. Bát se ho nemusíš.
1: Já se ho nebojím, jenom jsem měl trošku strach. Tatínku, žluna!
0: Ale kde pak žluna? Sova to je. Ta broučky nežere, proto se o ní říká, že je moudrá.
1: Mně se to tu nelíbí, poleďme radši domů.
0: To nejde, broučku. Co pak by si doma pomysleli, že jsi strašpitel? Janinka by se divila a Beruška by se ti smála.
1: Co pak tak?
0: Podívej, tamhle letí taky broučci. A ten malý letí dnes poprvé jako ty. Vidíš? A nebojí se.
1: Já taky ne.
0: A to jsou naši sousedi, broučci z Roští. Zdař Bůh.
2: Zdař Bůh. Dívám se, kde by mohl náš nejmladší začít. Myslel jsem, že tady, u toho domu.
0: Náš brouček se taky učí. Můžou svítit spolu.
2: Ale to vám povídám. Svítit, jak se patří. Ne, abychom na vás slyšeli nějaké stezky.
1: Ne, ne, ne. Budeme poslouchat.
0: A před svítáním pěkně hned domů.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Kdo by neznal tu slavnou Trnkovu autorskou zahradu? Příběh pětice obyčejných kluků, kteří jednoho dne objeví starou rozpadající se zeď a v ní rezavou branku. No a v zahradě za zdí potkávají velmi svérázné obyvatele, zlomyslného kocoura, trpaslíka nebo mluvící zvířata, jako je moudrá velryba. A to všechno z obrázky Jiřího Trnky, které zvou do světa jeho bohaté fantazie. Ať už v knížce, v animovaném filmu, s vyprávěním Karla Hegera nebo v rozhlasové inscenaci Jiřího Horčičky. Pět kluků, kocour a velryba.
2: Výborně, vy budete velryba. Budete velmi veliká a velmi velice budete mluvit.
3: Ale ryby přece nemluví, ani velryby.
2: A všechno bude jako. Umíte si hrát na jako? Udělejte jako autobus. Výborně, výborně. Pamatujte si, jak jste to dělal. Budeme to potřebovat. Takže už máme velrybu a autobus.
4: Jenomže co s tím? Jak to dá dohromady, aby z toho vyšla pohádka?
2: Já bych věděl, ale někdo z vás by musel umět udělat zahradu.
5: Zahradu? S velikými stromy?
2: Ano.
5: A s cestičkami, které se proplétají křovím a houštím?
2: Ano.
5: A s jezírkem?
2: Ano, v tom jezírku bude velryba. Vidíte, jak se nám to začíná pěkně spojovat?
5: Tak já jsem jako zahrada.
3: Jsem velká zahrada. Tak velká, aby se do mě vešla zákoutí, kam už dlouho nikdo nevkročil. A staré stromy a husté keře a cestičky vysypané drobnými kamínky, po kterých ale se už dlouho

To jsem já. Takovýhle kocour se hraje mnohem líp než nějaká ufňukaná, hodná a přítulná kočička. Jsem kocour vládce téhle zahrady. A protože celá patří mně, nedovolím nikomu, aby sem lezl, pronikl či vnikl. Jak někdo zabrousí do téhle zahrady, už jsem tu já a prskám, vrčím. Já totiž umím taky vrčet až krábu. A kdyby přesto se někomu zachtělo procházet se po mém panství, začnu mluvit. A on se lekne. A bodeť by se nelekl mluvícího kocoura. Já totiž umím taky mluvit. A kdyby ani to nestačilo, začnu křičet. Já totiž umím taky křičet. Já umím všechno, co ode mě pohádka potřebuje. Prosím, předvedu. Jsem kocour, král mňour první, jsem kocour velikán, kdo přijdeš sem, tak strhni, jsem tady všude pán. Král mňour první.

0: Stop! Takže kolem zahrady je zeď?
1: To bych prosil, vysoká zeď, přes kterou jen tak někdo nepřeleze.
2: Ale když dovolíte, v té zdi je stará železná branka.
3: Jak to, prosím?
2: Já to musím vědět. Jsem přece zahrada.
0: A u té branky stojí teď těch kluků pět, co obcházejí zeď.
3: Jak to, prosím?
0: Vždyť jste je sám do pohádky přivedl, když jste o tom zpíval, no? Jak jste o tom zpíval?

0: Tak jsme tady.
1: Je nás pět.
2: A jsme jako kluci.
1: Co teď?
2: Obcházejí zeď.
0: Koukáme.
2: A zkoušíme, jestli se tahle branka pohne, když do ní strčíme.
1: Nebo jestli musíme tu branku přelézt, když se chceme podívat do téhle zahrady.
3: Vypadá to, že ta zahrada je kouzelná. Nebo začarovaná.
4: Jeden, dva, tři, čtyři, je jich pět. Už se mi ježí fousy, už se mi blízkají oči, už se mi vytahují drápky. Jestli sem někdo vkročí, spustím hrůzu, jakou ještě nezažil.
5: Ale já se těším, že mě někdo navštíví. Zahrady jsou přece od toho. Nechci být zapomenutá zahrada.
3: Pro tuhle pohádku to zatím necháme tak, jak to je.
0: Kluci, už musíme do školy.
3: Ještě máme čas.
2: Podíváme se dovnitř.
4: Jen račte dál. Jsem na vás přichystaný.
6: Vrátka asi neotevřem. Koukněte, chybí klika, zámek je zarezavělý.
7: Stačí jen trochu do nich strčit.
4: Jen trochu strčit, pánové, pak vkročit a začne peklo.
6: Někdo z vás něco povídal, kluci?
3: Nikdo nic, ale koukám, že by možná stačilo do té branky strčit.
7: Prs, uvrs.
0: A je to.
6: Jde se.
4: Škrt, prsk, mrsk, au, mňau, ven. Ha, ha, to jsem vás vylekal, rošťáci.
6: To je hloupost. Lekli jsme se, protože jsme o vás nevěděli. Teď o vás víme a helejte, bojíme se?
4: Ani o krok dále. Jste v říši mňoura krále.
6: To není slušné na někoho vyuknout, pane mňoure.
8: Vy jste asi moc neslušný kocour, jestli jste vůbec kocour. Protože vypadáte spíš jako starý smeták.
4: Co? Kdo je smeták? Vy uličníci, darebáci, vy lopatky, kbelíci, vy savači, vy rohošky.
8: Tak to vidíte, už nadává. S váma se nebudem bavit.
6: Jú, kluci, za chvíli zvoní. Honem do školy.
4: Vy brambory, vy lívanci, vy rohlíci, vy knedlíci, vy
9: tak se nám ta pohádka docela pěkně rozjela.
10: Ale já jsem si ještě vůbec nezahrál. A říkal jste, že mi ten autobus jde moc dobře.
9: Pochopte, co s autobusem, když jsme se ještě ani pořádně nerozhlídli po zahradě.
10: No ale...
9: Vaše chvíle přijde.
10: Jo.
9: Kdybyste ale uměl udělat školní zvonek a zazvonil, jakože je konec vyučování, mohli by kluci zase do zahrady a pohádka by mohla pokračovat.
10: Takže teď záleží všechno na tom, jestli já umím udělat zvonek.
9: No ovšem, kdybyste nezazvonil, museli by kluci pořád sedět ve škole.
10: Cvrkněte mě do nosu. To není ono, že? Okamžik, já se naladím jinak.
11: To by mohlo být ono. A teď mi pořádně zmáčkněte nos, jako se mačká tlačítko.

0: kluky zase před zahradou.
1: Jen pojďte dál. Na ulici je takové horko a pod mými stromy je nádherný chládek. Po mých cestičkách se může běhat a mohlo by se i jezdit na kole.
2: To by se muselo nějaké kolo mít.
1: Když se sem vejde...
3: Narazí se na kocoura Mňoura, to známe.
4: A kvůli němu jsme přišli. Musíme ho potrestat za to nadávání a za to, že nás chtěl... Co nás chtěl?
3: Sežrát.
5: My si to s ním vyřídíme.
2: Jenom nevíme,
3: jestli náhodou
5: nesedí za vraty
3: a nečíhá na nás.
5: Kdybyste nám, paní zahrado, mohla říct, jestli...
1: To nemůžu, protože kocour Mňour je můj stálý obyvatel a já nemám ve zvyku vykládat o svých obyvatelích řeči. Nemohu prozrazovat jejich soukromí.
2: Ať číhá za zdí nebo nečíhá, čeho se bojíte? Ulovíme ho, jako se loví tygr.
3: A jak se loví tygr?
2: Ten se, to nevím. No,
3: tak na něj neuděláme lov, ale hon. A proč hon a ne lov?
4: Protože lov neumíme a honit se umíme. Budeme ho honit a nepřestaneme. A až nebude moct popadnout dech a až bude celý udýchaný, tak se ho zmocníme.
3: Jak zmocníme?
4: No, prostě ho lapnem.
5: A nebo mu taky, až bude uhřátý, dáme napít studené vody, aby dostal zápal plic.
2: A musel do nemocnice, to by bylo.
3: Víš ty, co by bylo? Bylo by nám ho líto, to by bylo.
2: Ale vždyť bychom mu mohli nosit do nemocnice obložené chlebíčky a cukroví a čokoládu.
4: Ne, trápit zvířata se nemá. Řekli jsme hon, tak bude hon. Vyhraje ten, kdo bude rychlejší. Hon je poctivá hra a basta.
0: Teď paní zahrada vrzne brankou.
1: Vrzu.
0: A kluci už jsou v zahradě. Kocoure Mňoure. Nic.
4: A co teď? Jak pak ho budeme honit, když tu není?
0: Nejlepší by bylo zavolat. Kocoure. Zase nic. Ticho, ani lísteček se nepohne.
5: To bylo málo. Musíš takhle.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jaké pak by to bylo vyprávění o Jiřím Trnkovi, kdyby v něm chyběl Jan Werich, spolupracovník a taky přítel z nejvěrnějších, soused na pražské Kampě. Mimochodem, věděli jste, že to byl právě Jiří Trnka, kdo Janu Werichovi vymyslel název jeho divadla? Divadlo od začátku abecedy, tedy divadlo ABC. Trnkovy ilustrace samozřejmě nechyběly v mnoha Werichových knížkách, slavné pohádkové Fimfárum nevýjímaje. A tak si teď na závěr pojďme připomenout jednu pohádku z toho půvabného cyklu. Možná tu nejvtipnější. Lakomou barku. Vyprávět vám budou její autor Jan Werich a taky paní Stella Zázvorková. A já už jen popřeju dobré dny ve zdraví a všechno dobré, přátelé.
2: Řekli byste, dej více. Dej více. Tam se asi lidi předhánějí v rozdávání. Vůbec ne. Lakotili a hamonili, škrtili, škudlili a byli krkouni. Ani ponocného si nedrželi. A vůbec jim nevadilo, že nevěděli, jak v noci čas plyne. O to proji by byl drahý čas, kdyby měl ponocného uživit. Starosta to rád viděl, protože chodil pytlačit do královské obory a když nebyl ponocný, no tak se nemusel bát, že ho někdo v noci potká. A koně tam koval kovář tak, že jim přendaval podkovu z pravé zadní na levou přední. Tu zase na levou zadní a tu pak na pravou přední. No až byla kobyla bosa. Nejlakomější držgrešle ze všech byla barka, farářova kuchařka. To bylo každému známo. Nejenom, že schraňovala šlubky od buřtu a šila z nich záclony. Nejenom, že se do zrcadla nepodívala, aby se neopotřebovalo, ale to byla ona, co tenkrát, když jela do Loun dostavníkem, místo jízdenky chtěla si nechat koleno vrtat a co k tomu nedošlo jenom proto, že když kočímu to koleno ukázala, raději nechal je zadarmo, než by zneuctil nebozes. A tedle barce povídá farář. Co kdybychom to druhé prase dali ani pomyšlení? No tak moment, počkejte, barko. Myslil jsem na učitelovic. Mají tolik dětí a nám přece jeden čuník stačí. Proč mají tolik dětí? To je jejich věc. A co má ten člověk chudák dělat? Z lakoty tady lidi ani děti nemají. A on, aby v té škole měl koho učit, musí být samozásobitel. No, tak mu dáme vejslušku, když už musíme rozhazovat, velebný pane. Říkejte si, co chcete, dva čuníci pro dva lidi je moc, chabě trval na svém farář.
3: Je zajímavé, že přibližně v téže chvíli učitel došel k podobnému závěru. Já tu mám hladových krků jako píšťal u varhan a na faře jsou dva vepři na dva lidi. Načež se zamračil. Čím více se mračil, tím usilovněji přemýšlel. Když se mu tvář vyjasnila, vzal do kapsy kladivo a hřeb. A že prý se jde nadýchat trochu večerního kyslíku. Farář mýval psa ovčáka hlídače, ale barka ho umořila hladem. To se teď učitelovi šiklo. Šel k faře od lesa a nebylo psa, aby štěk. Ani prve, ani teď, když se vloudil do chlívka k prasatům. Tomu většímu se zdálo něco pěkného, protože kanilo a občas si zachrochtlo jako piják u piva. Menší spalo jako dudek. Když mu učitel přiložil hřeb na oči, hnulo ovarem, ale maloučko. Učitel sáhl do kapsy pro kladivo a ani se mi nechce podrobně popisovat, jak ten hřeb snadno vjel do prasečí hlavy. Ráno barka budila faráře větou. To menší prase je v troubě. A jak se vám tam celé vešlo? Povídá rozespalý farář. Ježíš Mariáne, že ho peču, ale že je kaput. To jste je asi hladem umořila osobo, zívl farář a obrátil se ke zdi. Barka se běhla k učitelovu. Jestli by prý pan učitel neodklidil prasátko, pan farář se dává poroučet, lhala, aby se zamezilo panice mezi chovateli. Do rána jim na faře jedno zgrejzlo a lidi jsou zlí a ještě by mohli říct, že na faře zatajili červenku nebo co. Ale to víte, Barko, s radostí pro vás všechno. Učitel vzal pytel a trakař a šel pro prase, že už ho prý někde zakope.
2: Toho dne se začalo z učitelovi z komína kouřit a kouřit už nepřestalo. Když se Barka ptala učitelovi Toníka, co tolik topěj, teď přece ještě nemrzne, Toník dělal, že ji neslyší. A Barka si dobře všimla, že Toník má mastnou bradu. Jak ji cestou na faru voda v putně šplouchala, Barka každý třetí krok se zastavila a usedavě přemýšlela, co to učitelovic tak

0: přece takhle voní vepřová. Teď ti ovanulo zelí a tohle by mohly být, no ovšem škvarky. Vzala za kliku. Opatrně proklouzla do chodby. Na konci chodby dveře a nad nimi výklenek s oknem pro větrání. Co to k sakru jedli? Přišoupla bednu, co stála v rohu, dala na ní škopík, co visel na zdi a souká se nahoru, aby si to všechno okénkem nad dveřmi zkontrolovala. Přišla o chlup pozdě, protože učitelová už poklízela ze stolu a všechny děti stály v řadě jako čestná rota od nejstaršího po nejmladší. Učitel právě uzavíral. A pomodlíme se ještě za Barku. Barka napnula uši. Přitáhla se výš, stála na škopíku, na špičkách, jako baletka. Aby nebyla tak lakomá, povídá nejstarší Žovka a po ní Pepa. Aby nebyla tak závistivá a tak špinavá, vpadl Tomáš. A neučesaná, mladší Xaver a ještě mladší Felix, ne tak vošklivácká. A Bobeš, aby nemořila prasátka hladem, Růženka. A kočičky a Libuše a pejsky. A aby nežrala žížaly, uzavřel Tonda s mastnou bradou.
1: Barka byla vstekem bez sebe, ty žížaly jí dodělali. Chtěla zahrozit pěstí, leč zapomněla, že spola stojí na špičkách, na škopíčku, na bedně a spola se přidržuje výklenku. Dřív, než mohla vychrlit nadávky, svět se pod ní zbortil. Škopíček ucukl, párce se zvedly nohy ke stropu, vzala bradou o spodek výklenku, jekla a letěla, jako když žebřík podrazíš. Našli ji tam s očima v sloup. To vypadá, že je po ní, šeptal ženě učitel. Skoč pro faráře. Jo, a jak to všechno vysvětlím? Řeknou, že jsme ji zabili, že jsme byli v komplotu kvůli praseti. Znáš lidi? Učitelová ztratila hlavu a navrhovala manželovi, aby emigrovali nebo aby zapálili dům a podobné hlouposti. Učitel jí neposlechl. Vzal pytel po čuníkovi, vecpal do něho Barku, hodil si to všechno přes rameno a šel. Nevěděl přesně, co s Barkou. Chtěl jí posadit ke kašně, ale Bureš se potácel z hospody a jen tak, že se nestřetli. Také se zabýval nápadem, že by jí vynes na zvonici a tam by jí pak našli a řeklo by se, že vybírala holubí vejce, to se o ní vědělo, a že jí zvon vzal do lebky. Už zahýbal ke zvonici, když si vzpomněl na Kubáta.
0: Kubát pro halíř byl štond hnát blechu přes strniště. Noc co noc chodil hlídat do stodoly obilí, aby mu je někdo nevykradl, ale sotva se usadil ve stodole, už ho popad strach, že by ho mohl vykrást někdo v chalupě a letěl hlídat zpátky domů. Když tak probíhal celou noc, ve dne spal. Říkal, že ušetří, že být ve dne vzhůru se při té drahotě stejně nevyplatí. Učitel počkal, až Kubát přeběh ze stodoly do chalupy. Potom posadil Barku na hromadu zrní, dali do ruky lopatu, aby se nekácela, a za chvilenku byl doma. Kubát hlídá v chalupě, asi tak za půl hodiny ho popadne obvyklá nejistota a strach o zrní a letí do stodoly. A vyda ho, a vyda ho. A nachytal zloděje s lopatou v ruce, jak se chystá okrást ubožáka. I ty prevíte, i ty padouchu. A Kubát vzal cep a bás, zloděj se skácel. A ani se nehni. No to se ví, že se ani nehnul. Totiž nehnula. Kubát poznal teprve, až rozškrtl sirku, že to není ten zloděj, nýbrž ta zlodějka, a to farská Barka. Ženská. Co vás to napadlo? Barka ani muk. Ženská. Hej. A to už s ní notně třás. Snad jsem vás. Pro pána krále. Barko. Barka ani muk. Teď sedí oba ve stodole, koukají na sebe, jenže Barka Kubáta nevidí. Kubát je z toho zoufalý. Kam jí dát? Najdou jí.

0: u mě a řeknou, že se mi z lakoty utlouk, znáte lidi. Co s ní? Ze všech nápadů se mu zalíbil jeden velice škodolibý. Vzpomněl si, že učitel nezamyká školu a že by mu mohl barku donést do školy a posadit ji do lavice. To se bude učitel divit, že má vožákyni víc. Zase se ocitla barka v pytli a zase byla nesena nocí. Kubát si chtěl nadejít kaštanovou alejí směrem ke Královské oboře, když by byl málem vrazil do chlapa, který přicházel od obory. Rovněž nesl pytel na zádech a když spatřil Kubáta, zařval, pustil pytel a odskočil do tmy. Kubát zrovna tak. Teď stojí oba chlapi za kaštanem, jeden druhého pro tmu nevidí a mezi nimi na silnici dva pytle. Čekají, co se bude dít. A ono se neděje nic. Tak čekaj, čekaj. Až ten jeden, byl to Kubát, skočí, popadne pytel a upaluje pryč. Ten druhý to vidí, odechne si, zvedne druhý pytel a tak jde do tmy pryč.
1: Je to starosta z Davids. Byl si zapytlačit v Královské oboře a nese domů statného kolouka. Tak se stalo, že Kubát pod mě posadil učitelovi do školní lavice místo barky koloucha, zrovna když starosta vcházel doma do kuchyně a povídá ženě. Jen se koukni, co jsem dneska ulovil. Nás nemůže překvapit, že z pytle se vykutálela farská barka. Víme přece proč. Ale starostová to nevěděla. A když spatřila, jak se barka kutálí, zajala jim dloba a praštila sebou. Starosta, bývalý dragoun, už něco v životě zažil. Celkem klidně popadl vědro s vodou a vychrstí na starostovou samo sebou, že barku přitom také polil. Starostová si sedla, barka si sedla. Starostová vstává, barka vstává. Starostová ječí, barka se nezdržuje a hora ze dveří do tmy.
0: Ráno, než se začalo učit, našel učitel ve třídě koloucha. Seděl v první lavici. Chvíli si nad ním lámal hlavu, jak a co, ale pak si řekl, že kdo se moc ptá, moc se dozví, a koloucha zavěsil do komory, aby zvěřina uzrála. Jen to udělá, volá ho před školu Kubát. Jestli prej v noci jako nic neslyšel, tedy jako učitel. Ne, neslyšel. A Kubát jako slyšel? Ne, taky neslyšel. Tak proč se jako teda Kubát ptá? No, jen tak. Začali zvonit na raní a farář, přesně jako poštovní panáček, zahýbá od fary dolů. Spatří Kubáta s učitelem, přidá do kroku a volá, jestli pak to už víte o naší barce. V učiteli i v Kubátovi hrklo, v každém zvlášť. Představte si, oznamoval velebníček, představte si, že jí přes noc na hlavě vyrostly dvě boule. To jí něco poštípalo? Zkoušel učitel. Ho, to jsou boule, no boule jako od cepu. Měla prýzlý sen a jak se v noci přehazovala, tak jí spadl na hlavu cínový svícen. Hlava jí teďka bolí jako střep. No, kdo by utrácel za doktora? Ona se z toho, s pomocí boží, ona se z toho vylíže. I bez pomoci boží, chtěl říci učitel, ale pro všechno neřekl.
2: Maličký námořník krabičce odmítla.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Je čtvrtek, před námi jsou dvě společné noční hodiny a já vás zdravím ze zlínského studia Českého rozhlasu. Jestli nás právě teď posloucháte z postele a říkáte si, no tak dneska zase nic nezaberu, pak jste tady opravdu správně, protože právě o spánku, hlavně o chvílích, kdy se mu k nám vůbec nechce, si budeme povídat. Někdo usne, sotva položí hlavu na polštář. Jiný se převaluje, počítá ovečky, přemýšlí nad tím, co všechno musí zítra udělat a s každou další hodinou je nervóznější, protože ráno se neúprosně blíží. Možná jste také zjistili, že se váš spánek během života mění. Dřív jste prospali celou noc a dnes se pravidelně budíte ve dvě, ve tři nebo ve čtyři ráno. A pak už spánek možná ani nepřijde. Co v takovou chvíli děláte? Zůstáváte v posteli, čtete, uvaříte si čaj, pustíte si rozhlas, třeba právě noční linku? A zajímají mě dnes i vaše noční příhody. Mluvíte ze spaní? Nebo jste dokonce náměsíční a ráno se dozvídáte, co jste v noci prováděli? Nebo máte někoho, kdo je náměsíční a měli byste nám o čem vyprávět? Jestli ano, volejte 731 800 900, to je náš telefon, anebo pište na rozhlas.cz/linka nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Kolik hodin potřebujete, abyste byli ráno opravdu odpočatí? Zažili jste někdy období nespavosti a co vám pomohlo? A máte nějakou veselou, zvláštní nebo možná i trochu strašidelnou noční příhodu? Volejte Jarku Barboříkovou, těším se na vás.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 4 minuty po 23. hodině. Když spánek nepřichází a neb, co všechno zažíváme v noci, to je dnešní téma čtvrteční noční linky Českého rozhlasu. Usnete okamžitě, jak ulehnete, anebo se dlouhé hodiny převalujete a spánek nepřichází. Kolik hodin potřebujete, abyste se ráno cítili opravdu dobře? A změnilo se to u vás s věkem? O tom všem nám můžete vyprávět. A začne paní Ludmila, která volá z Brna. Krásnou noc.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Špatně vás slyším, Jeruško, slabě.
0: Já vás slyším dobře a to je hlavní, tak povídejte.
1: Jo, dobře, tak jo. Tak já vám řeknu, já jsem teďka sama, protože jak já 2 roky vás poslouchám každý den, tak já mám úplně přehozený spánek, že já se ve dne dívám na televizi a večer zapnu rádio v těch 9 hodin a mám to do 2 a potom ještě si vezmu knížku. A můj uspávací rituál je, že když si vezmu časopis, tak to usnu za chvilku. Ale když si vezmu knížku, tak já dokážu číst do 4 hodin do rána a potom si říkám, pane bože, to budu nepoužitelná, ale nechodím do práce, samozřejmě jsem v důchodě, takže mě to tak nevadí. Ale když jsem byla mladá, tak jsem hrozně ráda spávala. To teda jsem potřebovala hodně hodin spát, ale teď teda, jak jsou starší, tak už ani ty hodiny nepotřebuji tolik.
0: Takže knížka je pro vás vlastně nebezpečná, protože vás místo uspávání vtáhne do děje, ano?
1: Ano, vtáhne mě do děje a já musím číst a musím. Já čtu ságy, rodinné ságy a to jsem vždycky, jsem napnutá, jak to bude dál a to mám vždycky 6 dílů tlustý to je. A já to všechno, a děcka mi to kupujou, a já to vždycky počtu. A oni mě říkají, mami, ale měla bys to prodávat. Poslední době se tady množí. Já říkám, ne, knížka je knížka. Oni obě dvě mají ty audio, že poslouchají. Pana Borka, moja dcera, ta nejmladší, tak ta poslala Borka, ten ju uspí, on ju uspí, že ona si tu knížku potom musí koupit, aby vůbec to dokázala přečíst.
0: Víte, co mě zaujalo, když jste říkala, že ty hodiny vlastně nějak nepotřebujete? To je sen? Možná mnohých lidí. No, nebýt tak závislí na těch hodinkách, na tom čase, pořád nikam nespěchat a nestresovat se jim. To zní
1: hezky. To je pravda, asi. Ale víte co, ale až vám bude tolik to mě, tak asi 74, takže to si myslím, že to každý tak dospěje. Víte?
0: Takže
1: nevím, ale jako nemůžu říct, ale můžu vám říct, že ráno stanu, ne, že bych si vyspávala. Ráno stanu v 9 hodin, nejpozději, ale jinak tak v 8, udělám si kávu, sednu si k počítači a přečtu si, co je nového, jako Seznamku a Facebook a internet a děcka mě tam posílají a až to všechno přeštu, tak je 10:30, pak si buď to, že nemám muže, takže nemusím mět, mě nikdo nehodí, jo, uklízený mám pořád, protože mě nikdo by nic neudělá a takže, a to se mě u toho počítače, tak o té 10:30 se mě chce spát. Já říkám, no přece já nebudu spát, tak vstanu a něco tady pohodím. Takže takhle to je s tím mojím spaním. Takže já si nemůžu stěžovat. A jsem teda asi v noční sova, že jako můžu být i do 4. No ale co, tak já vám třeba ve 2 hodiny teda usnu. Ale zbudím se třeba za 1:30, zase pustím rádio, nebo si rožnu a zase čtu. A to zase 1:30, takže já toho moc ne, tak potom spím ve dne. A děcka mě říkají, u nás, když byla jsem měla malou vnoučku, jsem hlídala a byla malinká a ona mě říká, Máma pikač, táta pikač. A já jsem furt říkala, kruci, co ona to říká. A pak jsem na to přišla, že jsem jí řekla, ona plakala, já jí říkám, neboj se, maminka i tatínek přijde, oni byli někde na svatbě a oni budou s tebou spínkat, mamička tady jenom tě hlídá, víš? A ona toto řekla a dneska teďka, když mě volají, nebudu se mě dovolat, tak mi říkají, Marko, ty jsi určitě pikačovala.
2: Tak Ludmilko, moc děkuju, že jste nám zavolala, podělila se s námi o svůj večerní rituál. Přeji vám, ať dnes časopis se splní svůj účel a spánek přijde přesně včas, hlavně žádnou knížku, protože to byste šla spát až v 7 ráno a musíte být fit na zítřejší poslouchání noční linky. Musíte umět s tím spánkem hospodařit a rozložit.
1: Děkuji, zdravím vás, mám vás moc ráda všechny.
2: Ať se vám daří.
1: Jo, děkuji.
2: Loučíme se s paní Ludmilkou, no ale těšíme se na dalšího návštěvníka. Spánek bereme jako samozřejmost, dokud jednoho večera nepřijde. A právě o těch nocích, kdy se spí krásně i kdy se nespí vůbec, si dnes budeme v Noční lince povídat až do 1 hodiny.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Express.
1: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi, máme 14 minut po 23. hodině a vítám.
2: A vítám.
1: Halo, halo. Teda já se tam ozývám.
2: Petro Sklodná.
1: Ano, paní Petru. Paní Petro, téma znáte. Je o spánku. Když spánek nepřichází a neb, co všechno zažíváme v noci. Povídejte, co máte k tématu.
2: No, tak já poslední měsíc strašně špatně usínám. Nevím, proč se to stalo. A usnu třeba až o 4 ráno.
1: To je hodně pozdě. Vzpomenete si, jestli se před tím měsícem něco změnilo? Nějaké starosti, událost, změna režimu?
2: Ne, právě že nic.
1: A jak to probíhá u vás vždycky ta noc do těch 4 hodin ráno? To trpělivě čekáte, až usnete a zaberete, jak se říká, nebo vás to stresuje, chodíte podobně, zkoušíte všechno možné?
2: No to ne, čekám, až usnu, no.
1: No a jak teda potom fungujete ráno? Do kolika hodin spíte? Cítíte se přes den unavená, nebo to ku podivu zvládáte dobře?
2: No, jako někdy se mi stane, že neusnu vůbec teda. A pak přes den bych spala.
1: A já teda nechodím
2: do práce, takže jako mi to zase tak nevadí, ale prostě je to divný, no.
1: No, zvláštní to je. Zkoušela jste nějaké rituály, které se doporučují právě lidem, kteří nemohou spát?
2: Ne, ne, ne. Neskoušela jsem nic, no.
1: Tak právě od toho je dnešní téma, aby posluchači, kteří měli třeba podobnou zkušenost, poradili. Ono se říká, že ten spánek by se neměl příliš honit, tak se tomu říká třeba u psychologů, abyste nebyla vlastně vystresovaná tím, že nemůžete usnout, ale možná to bylo tak, jak paní před vámi, která říkala, že se probudí, pak si začne číst, pak se probudí, jde se projít. Večer by si každý měl vždycky dopřát nějaký klidnější režim, žádný telefon, žádná televize, vynechat pozdní kávu a chodit spát přibližně ve stejnou dobu. Děláte to?
2: No, tak kávu nepiju vůbec, takže jako tam to nehrozí a dívám se na televizi tak do těch maximálně 10, no.
1: A máte přes den hodně fyzické aktivity?
2: Nemám.
1: No, tak zkuste přidat. Ono se říká, že to hodně pomůže k dobrému spánku. Mm-hmm. Pročistí to hlavu, unaví se tělo, pak se usíná lépe. No a kdyby vám to přetrvávalo, tak byste možná mohla zajít k praktickému lékaři, že by vám něco poradil, abyste se cítila líp. A nebo poslouchejte dnešní noční linku a bude po problému. Uvidíme. Mm-hmm. Paní Petro, tak děkuju. Děkuju za telefon.
2: Jo,
1: držte
2: děkuju.
1: Se. Pojďme poslouchat rady ostatních.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Někdo si před spaním přečte 2 stránky knihy a oči se mu zavírají. Jiný otevře knížku a ve 3 ráno zjistí, že pořád čte. Co uspává právě vás? Na to se ptáme dnes v noční lince.

0: Máme 21 minut po 23. hodině, je s vámi noční linka Českého rozhlasu Jarka Barboříková a také pan Olda, který volá z Rosic. Vítejte, krásnou noc přejeme.
1: Zdravím vás všechny. Já jsem zhrnul rádio, takže...
0: Před spaním každý potřebujeme něco jiného. Někdo naprosté ticho, jiný puštěný rozhlas, další otevřené okno. Bez čeho se před spaním neobejdete vy? Povídejte, no, Oldo.
1: Já bych řekl, abych mluvil za sebe, to je gen, paní. Já vždycky říkám každému, kdo mě říká, já třeba usnu po obědě 2 hodiny, jo, a kamoč mi říká, já bych už nespal. No ale já třeba leta letoucí poslouchám váš pořad, protože jsou sova, jo, to je od 11 do 1, pak od 1 do 2 a potom, protože jsem diabetik a potřebuju něco sněst, něco pojím, v lednice mám v Plzeň scházeno v dusní normálně tady v posteli, tady mám bojtáček, naliju si, vypiju na 3 doby, lehnu a spím a probudím se v 9 hodin ráno, no. A tak to mám leta, no.
0: Vy jste teda ideální posluchač noční linky i rozhlasu, pokračujete až do 2. Odpoledne si 2 hodinky schrupnete a přes den máte energii až do večera, kdy jste opět s námi. Jak dlouho no, už pak... takový režim máte?
1: No, představte si, že jsou 28 roku na inzulinu a tak to provozu a mě to vyhovuje, no.
0: A ráno tedy vypadá jak?
1: No, ráno se probudím tak v 9 hodin, jo. Jdu se opláchnout trochu do koupelny, dám si snídaní, posnídám, no a sednu si tady, protože já ještě ke všemu špatně chodím a mám obě sínice poškozeny, čili vidím tak na 20% a poslouchám leta váš program, no.
0: A řekněte mi, Oldo, dokážete usnout kdekoliv, třeba v autě nebo i v minulosti, když jste sedl do vlaku, zabral jste tam, jak se říká, nebo potřebujete svoji pohodlnou postýlku?
1: Já nebudu opakovat. Já se spánkem jsem v životě neměl potíže a taky ten metabolismus mám, budu mít 82 roku, mám půstejné, no.
0: Takže usnete kdekoliv, když jste unavený a potřebujete si odpočinout, nemáte problém.
1: Jo.
0: Tak knížka, časopis, teplíčej, otevřené okno, vlastně vy k tomu nic nepotřebujete. Vy jste si to po leta letoucí nastavil tak nějak po svém.
1: No, ještě dobře, že mě chutná trochu jest a trochu vyprosu. Diabetik, já jim tak 5x zobu, ne, že bych se naspal zbavu, udržu a takže tak jako 28 roku, když někomu řeknu, že 28 roku jsou na inzulinu, tak se na mě dívá, jak vyvará míš.
0: Oldo, a mluvíte ze spaní?
1: Ne.
0: A znáte někoho, kdo je náměsíčný?
1: No, to neznám.
0: A víte, že já taky ne. A tak jsem si říkala, že by mohl zavolat někdo a nějakou milou historku nám k tomu říct, protože co občas slyším, že se lidem stává, tak nad tím zůstává rozum stát. Je to pro mě opravdu velmi zajímavý jev, tak třeba nám k tomu někdo řekne víc. Oldo, moc děkujeme za to, že nás posloucháte i že se zapojujete a zavolal jste. Přejeme krásný
1: mějte
0: noční čas.
1: Naschledanou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Kup mi den, kup mi noc.

0: Máme přesně 11:30. Možná nás právě posloucháte proto, že se vám dnes jednoduše nechce spát. Tak toho využijte a zavolejte nám, protože dnes si právě o spánku povídáme. Také o nespavosti a o všem, co v noci zažíváme. Je s námi Jura, jste říkal?
1: Jura, ano, povídám.
0: Odkud voláte?
1: No, odkud? Z Chropině.
0: Z Chropině, takže kousek od
1: Zlína.
0: Ano, povídejte, no. Co máte k tématu.
1: No, k tomu nespaní. Řekněme, když mě bylo 15, 16, 17 roku, tak to jsme tady sedávali s dětskama u rybníka, máme tady 24-hektarový rybník, tam jsme sedávali, hráli jsme na kytary celou noc. Řekněte mě, když jsem spal, já jsem od 7. třídy dělal na státním statku tady v Chropině. Od začátku celý dva měsíce prázdnin jsem tam prostě strávil. Časem to rozpělo tak daleko, že jsem jezdil i na traktoru a když jsem přijel prostě večer v 10, v 11 zpátky do statku, státního statku tenkrát, tehdy, no to byly časy, tak jsem jenom mrknul, hoří oheň, hoří šubdom, namazat chleba sádlem, a už jsem běžel k oheni, kytary a už jsme drncali celou noc. Ráno v 5 hodin, v 6 už jsem zdrhal znova na traktor a jezdil jsem celý den. Řekněte mě, když jsem spal celý ty dva měsíce přes prázdniny. To je sranda. No a dneska, když už jsou starší, tak s tím asi tím stylem, že prostě když v 8:30 zapadnu do postele, no dělám už dneska něco jiného, nedělám na statku, dělám úplně jiné věci. Zapadnu v 8:30 večer do postele, no probudím se tak nějak kolem té 1:30, 2:30, no a pak zase zalezu, usnu a ráno v 6 jsou čilej a můžu dělat. Makám. Je mě 74, dělám furt. Na nějakou televizu nemám čas vůbec, to jsou pro mě pindy a blbosti. Prostě teďka spím, dospím se, když můžu a jinak prostě furt makám, furt dělám. Zeptejte se mě, kdy spím. Jo, a s tou duchařinou, ty takový to náměsíčnictví a tak. Měl jsem dceru, ano, ta už je dávno z baráku pryč. Ta byla náměsíčná, ano, ta chodila po noci po bytě a no, nechodila s těma rukama dopředu takhle, ale prostě chodila.
0: To je strašidelné.
1: No, to jsem si užil, to bylo taky hezký. No, jinak nemám s tím problémy. Spaní, večer lehnu, dám si většinou večer takhle jeden, dva frťany, řekněte, že jsem alkoholik, že jsem závislý, ale spí se potom dobře, až do rána. No a dobře. Jinak
0: Juro,
1: úplně spokojený.
0: Ono to zní krásně, sedět u táboráku, hrát, zpívat, ano. Já s vámi souhlasím, no. Že v mládí jsme spánek nepotřebovali. Člověk vydržel vzhůru celou noc a ráno fungoval. Dneska bychom za takovou noc možná zaplatili několika denní únavou. Prostě to mládí mělo úžasnou vlastnost, že noc byla příliš krátká na to, abychom jí prospali. To by prostě byla škoda. Ale já bych se moc chtěla zastavit u té náměsíčnosti, protože já opravdu neznám nikoho, kdo je náměsíčný. Tak můžete nám jakoby vysvětlit, jak vám to bylo vysvětleno, jak to vzniká, co s tím a jak to probíhalo? To se opravdu ráno nic nepamatovala, dcera?
1: Ne, nepamatovala si nic, prostě to bylo takový, no prostě nevěděla. Opravdu, jako chodila po bytě, jsem tam a to bylo ještě jako dobrý. Moje žena to má trošičku horší, ta jako v noci mívá špatný sny a bojuje s někým, kdo ji pronásleduje. No, už jsem byl taky na operaci s levým okem 24 laserových dělových ran, aby mě znova přivařili tu rohovku. Tu jsem měl od jedné její levačky pěkně. No, byla odloučená. No.
0: To vám teda ty holky doma dávaly zabrat. A ta dcera reagovala na vás, když jste na ní promluvili
1: ale
0: v noci?
1: Vůbec to nebylo za zlý, to je život prostě. Furt vidím dobře, furt jezdím, je to dobrý, nemám žádný problém s tím.
0: Dobře, můžu, Juro, teda
1: no.
0: K té dceři. Tak jak dlouho to období trvalo? A přešlo to potom samo s věkem, nebo to má dodnes?
1: No, já bych řekl, že to trvalo tak od těch 12, 13 roků až do 25.
0: A je nějaká příhoda, která vás opravdu vyděsila? Opustila někdy třeba dům?
1: Hele, víte co, já jsem hanák. Mě, aby něco vyděsilo, tak to by muselo být. Jako, že by odpustila dům, to nebylo, to jako nebyla žádná hrůza, ale jako chodila po bytě a vykládala něco, povídala a ráno o tom nevěděla vůbec nic. Jako, že by opustila dům a chodila po střeše, to je blbost, to teda opravdu ne. To bylo takový fajn, no, chodila v noci, no, bloudila. A jinak žádný problém s tím nebyl.
0: No, tak to s tou manželkou je taky milé. Vy jdete v klidu spát a máte takové dobrodružné spaní, protože se stanete nedobrovolným účastníkem snu vaší manželky.
1: Že to bylo jednou. No.
0: Dobře, Juro, moc děkuju za váš telefonát. Bylo to přímo k věci, to my máme rádi. Poslouchejte dál a volejte dál.
1: Na ty konce a na ten rybník, kde jsme se dávali u ohně a vlastně jsme celý prázdniny nespali. Řekněte mě, jak je to bylo možné.
0: Taky by mě to zajímalo. Myslím, že to máme všichni
1: stejně. Ale
0: všichni
1: tady sedím, no a myslím, tak za hodinku zalezu a bude to dobrý.
0: To už budeme končit, to už vám to dovolíme.
1: Mějte se krásně. Dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi. Když nemůžete spát, snažíte se za každou cenu zabrat, nebo jste se naučili s takovou nocí nebojovat. Povězte mi, co se vám osvědčilo a co vám pomáhá k lepšímu spánku. Dnešní téma zní, když spánek nepřichází a neb, co všechno zažíváme v noci. Je s námi paní Michaela z Moravskoslezského kraje. Krásnou noc.
1: Dobrý večer. Ráda bych se podělila. Vzhledem k tomu, že kolikrát taky to nebývá jednoduché spát úplně hned, tak někdy použiju žehličku a dívám se přitom na film, ale i to někdy nebývá dost užitečné. Ale podle mé maminky bylo vždy výborné a doporučuji všem, kteří mají špatný spánek, tak aby si udělali obyčejný, jednoduchý, klidný medunkový čaj, zalili si ho trošku mléka a věřím, že to uklidní duši a pomůže to.
0: Medunkový čaj. Je pravda, že ten nejenom dobře chutná, taky krásně voní, takže tomu věřím. Neměla byste nějakou další radu ještě?
1: No tak pokud je organismus celkově unavený, tak lépe se usíná, ale někdy i klid pomáhá a hlavně i psychický klid. Takže ono někdy, když se člověk zadívá na hezký film, anebo na film, který má člověk rád, tak se unaví. V těžkých případech bývá, že se stane i v některých, což můžu povykládat, že nedávno teď se stalo, že nás navštívil takový nevzvaný host a dokázal se vloupat do domu, a což nás jako docela rychle probudilo. A taky to mělo docela jinačí komplikace, ale naštěstí všechno dopadlo dobře, takže i přesto, že člověk se snaží být sebevíc klidnější, tak někdy ty aspekty celkově životní nebo okolnosti, nebo spíš hvězdy tomu asi nepřejí, bych řekla.
0: No paní Michálo, to je teda zážitek. Co jste v tu chvíli dělala, když k vám přišel nezvaný host? Byla jste teda doma, předpokládám, s mužem nebo s někým dalším? Volali jste policii? Odnesl, utekl?
1: No hned. Volali, všechno se objasnilo, pachatelé dostihli velice krátce. Velice všechno dopadlo dobře, ale šok byl obrovský. Jo, člověk, když si v klidu už chce udělat tu pohodu, že to tak, ale někdy by, a i když si člověk myslí, že všechno může být super klid, tak vždycky může přijít i z nenadání něco.
0: Ano, většinou je to jako blesk z čistého nebe. Viděla jste ty zloděje?
1: Prosím?
0: Jestli jste je viděla, ty zloděje?
1: Toho pána, ano, přesně, ano. A dokonce i jsem měla tu čest ho vidět ještě opovzdálí, protože oni nějak dohledávali ještě další okolnosti toho dne vlastně, teda té noci, takže oni si ho museli vzít sebou, takže ještě jsem ho viděla, no neuvěřitelné. Šokující, ale ale všecko lepší zaspat a vidíte. Ráda vás slyším a máte výbornou hudbu, která fakt opravdu uklidní mozek, což jsem velmi ráda.
0: Ano, od toho jsme tady. Toho děkujeme teda, že jste se nám svěřila s takovým zážitkem. Já jsem si říkala, jestli by bylo vhodné někdy realizovat toto téma do noční linky, nějaké nezvané návštěvy, a trošku jsem se toho bála, aby jsme potom usli všichni.
1: Ne, ale všechno v dobrém, všechno výborné, všechno dobře dopadlo. Opravdu žádný problém se nestal, akorát byl to šok, člověk, ale byl to človíček, který hledal nějaký úkryt před deštěm, tak tam se to může stát kdekoliv, tam bych to tak jako úplně neviděla ve zlém.
0: Takže to nebyl ale zloděj?
1: No, asi původně to tak nemyslel, ale ten pocit z toho mého dojmu, byl mnohem větší. Tak když to asi ten vpád do toho domu byl agresivnější, než by měl být, no.
0: No tak.
1: Takže ten klid před tím spánkem už potom nebyl, no, takže ten spánek vlastně nastal až ve 4 místo ve 2, když jsem už si to naplánovala po té svojí detektivce teda.
0: Tak já vám přeji, ať jsou všechny vaše další noci klidné, bezpečné, meduňkový čaj, ať vám krásně voní a spánek přichází bez podobných překvapení. Mějte se hezky.
1: Výborně, vám taky.
0: Dobrou noc.

0: Paní Iveta je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Vítám vás u našeho vysílání. Těším se, co nám budete vyprávět k dnešnímu tématu, které nám radí, jak na kvalitní spánek.
1: Už mohu mluvit?
0: Ivetko, ano, jsme ve vysílání.
1: Tak, děkuji. Takže krásnou noc. Já jsem se i zasmála, jak poslouchám ty příběhy těch lidí. Tak jsem se i zasmála. Takže napřed k tématu a potom chci říct něco, jak říkala ta paní o té příhodě nebo co. Takže já jsem vždycky výborně spala. A když jsem lehla, tak jsem hned usnula. Všude, v letadle, já nevím, ve vlaku, všude. V autobuse, malem se minule zajela, jsem jela v autobuse dom. Jo, jsem zavřela oči, že si zdřímnu jako tak. Meditačně. Já jsem malem zajela do Lošova. Jo, já bydlím kousek za Olomoucí. No a chci říct, když jsme byli mladí, my jsme s manželem chodili každý pátek tančit do vinárny, každý pátek. Uhum. Dali jsme si výbornou večeři, byla tam výborná hudba, jo, vínečko. A teď jsme přišli jednoho dne kolem druhé ráno domů a manžel říká, já mám takovej hlad, a já jsem ve dvě ráno začala pít kačenu. Já jsem mu upekla kačenu, udělala jsem zelí knedlík, takže jak jsem to udělala, já nevím, za hodinu nebo já nevím, tak se nadspal a šel spát, jo. Takže a potom třeba v pět ráno jsem vstávala do práce, jo. Takže jsem toho nenaspala, jo. A ještě jsem ráno vařila a pekla kačenu. No a postupem času chci říct, se to měnilo, že člověk jak stárne, tak potřebuje víc spát, ale teď přes den třeba kolikrát si lehnu, to chci říct, a normálně zavřu oči jenom tak, že si odpočinu

0: היה הנט, הנט ספים, הנט. Bez léku, jo, lidi berou prášky na spánek, jak ta paní, že nemůže usnout, tak jí chci poradit. Meduňkový čaj, křizálkový čaj, mléko s medem a ještě se kupuje, někdy si to taky koupím, to se jmenuje, to je už nachystaný čaj v lékárně nebo i v Lidlu, to se žene, spánek a nervy se to jmenuje. Jo, ať si každý den ta paní uvaří večer ten pítliček čaje, spánek a nervy do malého šálku, zalije to horkou vodou, vypije to, jo, tam jsou ty bylinky už namíchaný a to jí pomůže. Tak to chci říct, jako do té noční linky.
1: Ano, no, Ivetko, tam to jste šťastná, to žena, no, která nemá žádné problémy s usínáním, to je fajn.
0: Nemám, no.
1: To jste tak měla celý život?
0: Ano, ano, já jsem lehla a hned jsem zabrala. A ještě mě říkal přítel, teda, že mluvím ze spaní tedy.
1: Aha,
0: to nevím,
1: a
0: to
1: co
0: mě
1: říkáte,
0: říkal,
1: co povídáte?
0: Že mluvím ze spaní a že někdy chrápu tedy. Že někdy chrápu, no.
1: No a říkal tak vám, co přesně říkáte?
0: Ne, že tomu nerozuměl, že to tak nějak mumlám, jo, že to neslyšel, jako co říkám, ale že prostě něco se mumlala. No a ještě jsem chtěla co si říct, počkejte. Jo, poslední dobou, když je úplněk, to chci říct, když je úplněk, já se normálně zbudím, třeba v jednu, ve dvě, teď to svítí, ten měsíc, mě to tady svítí do oken, u toho lesa to září, já se zbudím, to je taková síla magická, a já pak nemůžu zabrat, já ležím tedy, nic nedělám, mám tmu a teď ten měsíc září jak blázen, jo. A já normálně nemůžu pak už spat. Jo, já se zbudím a ležím. Normálně ležím, snažím se, zavřu oči, ležím ve tmě, nesvítím, zavřu oči a snažím se spát, ale to už nejde. Tak já třeba do 6 do rána jenom ležím, když je úplněk. To je taková magická síla, to je neuvěřitelné.
1: Bývá to, stává se to a v životě
0: no,
1: jsem...
0: No, mně se to ale nestávalo no, až
1: to,
0: teď. To
1: jsem teď chtěla říct, v životě jsem to nezažila a no, poslední rok si uvědomuju, že to na mě taky působí.
0: No, to je taková magická síla, ten úplněk, to je něco fakt neuvěřitelného.
1: No, tak budeme využívat vaše rady, meduňkový čaj. To už to slyšíme po několikáté. Tak na tom asi něco bude. To je dobře, že o tom mluvím.
0: Nějak jsem to nepociťovala až teď.
1: Ivetko, děkujeme telefon, za zájem, za rady. Mějte se krásně, přejeme příjemnou noc. Ať nevybočujete ze svých zvyklostí, ať lehnete, usnete. A pokud to bude až po konci noční linky, budeme rádi.
0: A pozdravuju strašně tu Aničku z té Miroslavy, nebo kde to je.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Krásnou noc v noční lince. Půlnoc je za námi, začíná druhá hodina našeho nočního vysílání a já jsem ráda, že ji trávíte spolu se mnou. Povídáme si o spánku, o tom, jak snadno nebo naopak nesnadno k nám přichází, o našich večerních rituálech, nočních probuzeních, živých snech, náměsíčnosti, ale také o tom, co všechno se může stát, zatímco ostatní spí. Už jsme zjistili, jak rozdílné ty naše noci jsou. Někdo potřebuje před spaním časopis, protože u knížky by se začetl a vydržel vzhůru, kdo ví jak dlouho. Jinému pomáhá meduňkový čaj. Někdo si odpoledne 2 hodiny zdřímne a přesto s námi jako správná noční sova vydrží až do konce noční linky. A zavzpomínali jsme i na mládí, kdy jsme snad vůbec spánek nepotřebovali. Stačila kytara a dobrá společnost. Možná právě teď ležíte v posteli, nemůžete usnout, možná posloucháte pravidelně, protože noc je váš oblíbený čas. A nebo jste se právě probudili a víte, že další hodinu už budete koukat do stropu. Tak mi zavolejte, zajímá mě, jak spíte vy, co vám pomáhá usnout, co vás v noci budí a jaký nejzvláštnější noční zážitek máte za sebou. Druhá hodina noční linky začíná právě teď. Ze zlínského studia vás zdraví Jarka Barboříková a těším se na vaše příběhy. 738 900 731 800 900, pardon.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 7 minut po půlnoci, je s vámi noční linka Českého rozhlasu a ptáme se vás na to, jak kvalitní spánek máte a co vám pomáhá usnout. Usínáte vždycky dobře nebo se váš spánek s věkem mění? Budíte se někdy během noci a dokážete potom znovu rychle usnout? Co vás dokáže ze spánku nejspolehlivěji vyrušit? Hluk, světlo, starosti nebo třeba počasí? I o tom si můžeme povídat. Je s námi Míša z Prahy. Je to tak.
1: Ano, já vás všechny zdravím. Já jsem byl odmlčený, protože jsem byl 3 měsíce bezvědomý. Pak mě nějak vyměnili baterky a znova jsem ožil. Vrátila se mi paměť, všechno, takže jedu na plný pecky a v podstatě s tím spánkem je to asi tak, jak říkal pan Filipovský. Já říkám, jak to děláte, jako vysoký věk, vínečko, prostě cigaretku. On říká všeho s mírou, prostě tělo si o všechno řekne a řekne si i o ten spánek. Tak ho nenuďte to tělo, prostě. Já když nemůžu spát, tak jdu někam na diskotéku, tam se vyskotačím prostě, no a pak buď přijde spánek, anebo ten den nespím, no.
0: Míšo, no. Tak vy jste dobrý, vy jste borec, začal jste teda velmi zajímavě. Tak to byl dobrý spánek, jestli teda se z nás neutahujete, to byl dlouhý spánek.
1: No, to byl dlouhý spánek, no mám na spáno, no. A jak říkám, když se mi nechce spát, tak v té bedně dřevěný se ještě naspíme, že jo. No,
0: no a co se týče... I to je pohled, ano.
1: Jo. A co se týče té druhé otázky, tak to už jsme spolu probírali, je to rok nebo dva, to náměsíční, jo, co... Byl jsem náměsíčnej prostě od 10 asi do 15 let, pak to přestalo... Ale já věřím to, že jako nevěřím Boha, ale věřím, že existuje mimozemská civilizace, protože mě opravdu životem vede moje kroky prostě tak, abych prostě si někde nenabil ústa.
0: Počkejte, tak vy si spojujete tu náměsíčnost s tím, co je mezi nebem a zemí?
1: Určitě, určitě.
0: No, tak nám to zkuste popsat. Vy jste říkal, že teda jste to zažil asi 5 let. Jak to vypadalo? Co vám o tom říkali vaši blízcí?
1: Jo, rodiče mi říkali, že jsem prostě si odevřel na balkon ve 3. patře, vzal jsem si polštář, peřinu a oni měli strach, aby neskočil z toho 3. patra, ale nikdy jsem neskočil prostě v pohodě, jo. A kdykoliv jdu na nějaký jako vyšší místo, třeba tady v Praze na Vyšehrad, tak prostě já cítím, že mi někdo něco dává. Jo. No.
0: Teď nad tím přemýšlím. No. Zkuste to nějak rozvést.
1: Hledajte se, no, máme třeba i vykopávky, že jo, jako, nebo máme kresby v jeskyní, že prostě jako je namalovaný kosmonaut. Není to samo sebou, není.
0: No. No, teda, vy jste volající, začal jste komatem, skončíme někde ve vesmíru. Dobře, no tak asi teda vám možná tu lehkost mnozí budou závidět, můžete jít spát, když spíte v pořádku, když nespíte, je to pro vás také v pořádku. No ale co ten člověk, který musí ráno vstávat do práce?
1: No tak jako já jsem... kdykoliv prostě já měl takový zaměstnání, že jsem musel brzo ráno, pozdě v noci, jo, prostě jako jsem měl nepravidelnou pracovní dobu a musel jsem to přežít a kolikrát jsem třeba jel, já nevím, do zahraničí a musel jsem být 3 dny prostě bez spánku.
0: Tak ano, když jsou takové situace a ta situace si to žádá, tak to prostě zvládneme. No, tak no. Dobře. Chcete něco říct závěrem? Nějakou závěrem další perličku?
1: Určitě bych, perliček mám mnoho za svůj život, ale závěrem bych chtěl říct prostě, že opravdu se naspíme ještě dost. Užívejte si života, hlavně ty dobrý lidi, který tady znám jako mám je odposlouchaný, že jo, pár lidí se mi zažilo osobně, tak prostě užívejte si, protože nevíme, kdy ta zubatá potvora přijde. No,
0: no tak, tak to jsme skončili hezky, dobře.
1: No, jedu na plnej plyn.
0: Zdravíme vás ze Zlína do Prahy, mějte se dobře.
1: Taky hezký večer všem přeju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

0: Moc hezky mu to hrálo a zpívalo teď. Karel Zich, jak jdem tím zdejším světem. Máme 21 minut po půlnoci, možná máte za sebou dobu, kdy jste mohli prospat půl dne, dnes už jste vzhůru ještě před budíkem, možná to máte jinak. Jak se váš vztah ke spánku měnil s věkem, i o tom nám můžete povídat. Kdo přichází na návštěvu? Halo, halo.
1: Halo, halo, slyšíme se.
0: Pan Tomáš je tam?
1: Ano, ano, prosím.
0: Jsem ráda, že jste vydržel do vysílání. Povídejte,
1: jo,
0: co máte
1: to víte,
0: k tématu.
1: Jo, slávě vždycky. Ach, jo. No tak jako víte co, já vám poradím, nebo někomu poradím, moje babička na Slovensku, Československu ještě tedy, tak si dali vždycky štamprlíka, domácí slivky, jak se říká, slivovice, a zaspali, ráno se zbudili a dali si též. A šli do roboty, šli, no prostě do práce, no. A vydrželi hodně dlouho, do 90 let.
0: No a vy praktikujete to?
1: O, tak jako dám si po ránu, teď jsem teda v noci, teda teď na stanici někde, úplně jinde, ale dám si to taky a jako prospívá to i zdraví. Vypálit bacile, jak se říká lidově.
0: Mm-hmm. Jak vy jste tady na tom se spánkem?
1: Je velice dobře. Když si dám toho štamprlíka, tak spím velice dobře.
0: A bez něj?
1: Prosím?
0: No, když si nedáte, tak?
1: Tak když jste unavená z práce, momentálně nezaměstnaný, ale jako když jsem chodil z práce, tak jsem si taky dal.
0: Dobře. No, tak i za tento recept vám můžeme poděkovat. Je to originální. Myslím,
1: ne,
0: si,
1: já
0: že už toto zaznělo
1: jako,
0: nějak asi před hodinkou.
1: Alkohol škodí zdraví, ale jako i někdy pomáhá, dá se říct.
0: Dobře, tak děkujeme za váš recept a radu, Tomáši, ať se vám daří, přejeme klidnou noc a posíláme Lucí Bílou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Pojďte nám zavolat, co je vaše nejpodivnější noční příhoda. Náměsíčnost, mluvení ze spaní nebo sen, který vypadal úplně jako skutečnost. I takové příběhy dnes v noční lince ráda uslyším. Připomenu téma, když spánek nepřichází a neb, co všechno v noci zažíváme.

0: čase být.
1: Lucie Bílá, dobrý kafe v noční lince Českého rozhlasu. Za 3 minuty je 12:30. Já tady vítám dalšího volajícího. Krásnou noc přeji. Halo, halo, slyšíme se?
2: Halo.
1: Ano, dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den.
1: Tak my už jsme zjistili, že noci našich posluchačů jsou velmi rozdílné. Někdo potřebuje před spaním chvilku pro sebe meduňkový čaj, někdo časopis, jiný knihu, někdo otevřené okno a někomu nezabírá nic, aby usl. Jak to máte vy?
2: No,
1: pan Otto.
2: Takže teď jsem obědval o půlnoci a dávám si kávu. Já mám přehozený biorytmus. A já spím přes den a nespím v noci.
1: No a počkejte, tak nám to vysvětlete, jak dlouho to tak máte a proč?
2: To už mám tak dobrých 20 roků.
1: Pracoval jste v noci a to vám to přehodilo? Chodil jste na noční?
2: Ne, já jsem chodil do práce na ranní. Ale jak jste se dostal do důchodu, tak se všechno přetočilo.
1: Takže v důchodu to začalo, no.
2: No.
1: A vyhovuje vám to? Jste tak spokojený?
2: Mně to nedělá žádný problém. Já když potřebuji vysávat, tak já si vysávám v noci. Já nikoho neruším. Já si udělám různé práce. Hlavně poslouchám všude Rádio Zlín.
1: Ano, Český rozhlas Zlín. To je dobře, to samozřejmě rádi slyšíme. No, takže to chápeme, takže vy se s tou nocí vůbec nepřetahujete, vy se s ní zkrátka kamarádíte, našel jste si i v tomto obráceném režimu svůj rytmus.
2: Klidně, já si klidně otevřu knížku, nebo pustím nějaký film, nebo něco dělám, něco spravuju. Cokoliv.
1: No a co teda v těch...
2: Není to dělat venku, protože to máme všechno spravené, tak...
1: A bydlíte s někým?
2: Já bydlím se sestrou a bydlíme tak trochu podál od domu, takže říkám, já teď si zapnu vysávač v noci, povysávám si, přeměním si duchnu.
1: No, dobře. V kolik tedy usnete? V kolik hodin jdete spát, v kolik usnete a v kolik potom vstáváte teda večer?
2: No, půjdu spát asi tak 9 ráno a ty 3-4 hodiny budu vyspaný, tak těch 6-7 hodin a to se načte na pár dní a potom budu spát třeba 14 nebo 16 hodin v kuse.
1: Aha. Takže vy už to máte takto vysledované.
2: No, tak to jde pořád dokola, neudělám s tím vůbec nic. Já mám prášky na spaní a na uklidnění a na všechno a to je zbytečné brát. To je, nepomůže.
1: No, tak co s tím? Takže s lékařem jste to asi probíral, když máte nějakou medikaci.
2: Ne.
1: Tak uvidíte, ono se to může zase lusknutím prstu někdy otočit, kdybyste potom dokázal někdy spát přes noc, tak pak byste byl přes den vzhůru, už by se vám to otočilo, tak nechte se překvapit, no, jaký to bude mít vývoj.
2: To se taky stane, ono se to po hodině a tak dál přetáčí, jenomže já jak jednu noc budu spát, tak se to okamžitě přetočí a zase nebudu spát v noci. A zase budu celou noc hode. Zhodu.
1: No, je to zajímavé, asi nikoho takového neznám, kdo by to měl až tak úplně otočené. No. Tak důležité je, že víte, že s tím jde pracovat, že ten režim jde nějak posunout, kdybyste opravdu potřeboval. A to otázkou, jestli to budete někdy potřebovat řešit.
2: No takhle, když půjdu k lékaři třeba na 10 hodin dopoledne, tak to vydržím. Prostě zapřu se a vydržím to. A půjdu. A půjdu spát ve 2 odpoledne.
1: Dobře, Otto, tak moc vám děkuju za zavolání a příjemné noční povídání. A když váš den končí až v 9 ráno, tak vám vlastně ještě dobrou noc přát asi nebudu. Užijte si zbytek své noci a až přijde váš čas, tak ať se vám krásně a klidně spí. Mějte se hezky.
2: Nashledanou, děkuju, nashledanou.

0: Možná máte za sebou dobu, kdy jste mohli prospat půl dne a dnes jste vzhůru ještě před budíkem. Jak se váš vztah ke spánku měnil s věkem? I o tom si můžeme povídat při dnešním tématu noční linky, které zní spánek. Naše noční dobrodružství, co nám pomáhá dobře usnout. Jarka vítá pana... kdo volá?
1: Jirka.
0: Pan Jirka, ano, pan Jiří z Trutnova, pamatuju si to dobře. Tak povídejte, co máte k tématu?
1: No, tak já jsem dělal skoro 20 let v pekárně. Já jsem mýval tak těch 300 až 350 hodin a dělal jsem většinou samý noční. No a teďko taky nemůžu spát. Teďko dělám na nádraží, je mi třeba přes 70. Dělám na záchodkách a dělám od rána od 4 do 11:30 do noci. No. A tím pádem, já jsem furt vzhůru, no. Já nemůžu usnout nic, no.
0: No tak to je pochopitelné, to má vlastně ty kořeny v práci. Když člověk roky pracuje v době, kdy ostatní spí, tělo si navykne na úplně jiný rytmus, nejdřív pekárna, teď nádraží, takže vás ta noc vlastně provází životem pořád. V té pekárně tam jste musel být někdy ve dvě v práci, že? Nebo v kolik vám začínala směna?
1: No, já jsem chodil tak ve 4, aha, ve 3, ve 4 hodiny odpoledne a končil jsem až ráno, no.
0: No.
1: A někdy jsem chodil taky, že ráno v 6 a končil jsem třeba o půlnoci, no.
0: No, peklo se celou noc, aby bylo ráno čerstvé pečivo, vidíte, no. Tak vonělo vám no. Ještě po těch letech to pečivo, nebo už jste to nemohl ani no, cítit?
1: Není to ono, jak dřív to bylo, no.
0: Protože a teď mi řekněte, když jste potom přišel domů po noční, dokázal jste hned usnout?
1: Ne. Já jsem si udělal.
0: To bývá kámen úrazu.
1: Kafe jsem si udělal, nasnídal jsem se a pak jsem se lehnul a to trvalo třeba 2 hodiny, než jsem usnul.
0: No tak když si dáte kafe, tak asi neusnete.
1: No, já jsem si vypil 15 kafí. No.
0: Teda, vy jste dobrý. No ano, to bývá častým problémem u lidí, kteří pracují na směny, no, teďko přijdou domů a nemůžou usnout, protože ten mozek je zkrátka nastavený tak, jako by byl den, když se pracovalo a lusknutím prstu to prostě nejde.
1: No teďko vypiju jedno kafe, když vstávám a dost. No a stejně neusnu.
0: No a co teda děláte v noci, když nemůžete usnout?
1: Poslouchám rádio.
0: Posloucháte rozhlas, odpočíváte, no. Čtete, baví vás to?
1: No moc, já se snažím se usnout, ale nejde to moc.
0: A kolik hodin potřebujete k tomu, abyste se cítil dobře druhý den? Kolik hodin spánku?
1: No já třeba přijdu z toho nádraží, z těch záchodků, o půlnoci tak nějak, nasnídám se, no a pak ráno teda ve 3 hodiny už vstávám, no a tak hodinu spím.
0: Hodinu spíte?
1: Jo.
0: Uh-huh. A dál?
1: No, ve 3 vstávám a nasnídám se zase a zavolám si taxika, no a bo mě odveze na nádraží, protože nic nejezdí a já mám špatný nohy a no.
0: No, máte to teda náročné, ale tak no, je dobře, že jste aktivní, kdybyste to nechtěl dělat, tak to asi neděláte, takže jak jste byl celý život zvyklý pracovat, tak pracujete i teď.
1: No, teď jsem si koupil kolo, že budu jezdit na kole.
0: No. To je dobrý
1: nápad.
0: Aby se
1: mi ty nohy rozejbaly.
0: Ano, no tak přejeme vám, ať se vám dobře pracuje, dobře poslouchá Český rozhlas a hlavně, až přijde spánek, ať opravdu stojí za to, ať je relaxační. Mějte se hezky, zdravíme vás.
1: Já jsem dřív jsem Kamila.
0: To už si dopovídáme mimo éter. Já kdysi s Úsvitem ti říkal častokrát, že jsi mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně,
2: jenže nesmíš to tak brát.

0: Někdy stačí položit hlavu na polštář a svět přestane existovat. Patříte mezi tyto šťastlivce, nebo se spánek musí každý večer na chviličku počkat, než vás přemůže? Volejte noční linku Českého rozhlasu, pojďte se s námi povídat jako...
1: Olín z Kopřivnice.
0: Pan Olín z Kopřivnice, vítejte a povídejte, je to vaše?
1: Je to moje. Já to mám spíš obráceně, protože já kde sednu, kde se postavím, tam usínám.
0: Mhm.
1: Ne, ale jako takhle. Já chodím spávat kolem 1, 2 hodiny, vstávám kolem 6, to si pustím rádi, poslouchám zprávy, poslouchám písničky, případně si něco čtu, nějaký SMSky, jestli tam mám něco takového. Potom se obleču do monterek a aktivita a potom večer padám, jak se říká, únavou. No to je, jako to není únava, ale prostě usínám krásně. Takže té paní bych doporučil, která nemůže usnout, něco prostě dělat, pořád něco dělat. Manželka s tím měla problémy taky, že nemohla se usínat, ale jsem řekl, no jo, podívej se na sebe. Ty se ráno nasnídáš, sedneš si k televizi, sice háčko je pro dceru dělat jako prospěšnou záležitost, protože jí pomáhá v jedné věci, ale usne si přitom, nebo se dívá na televizi, na taky divku, a pak se mě zeptá, jak to dopadlo, protože usne v polovině, takže přes ten den byla taková neaktivní a potom večer nemohla spát. Já jsem přišel do postele, lehl jsem a okamžitě jsem usnul. A teď v poslední době trošičku, neříkám, že zabrala, nebo, ale snaží se to vydržet přes ten den, nějakou to aktivitu na zahrádce a podobně a usíná krásně. Takže já doporučuji samozřejmě takový to mléčko s medem, tak to je takový vynikající, že to spoustě lidí pomáhá opravdu, takže ta paní by to mohla taky zkusit, ale hlavně ta aktivita, prostě něco pořád dělat.
0: Tak máme další recept na klidnější usínání, teplé mléko s medem, k tomu přes den trochu pohybu, aby večer bylo tělo příjemně unavené,
1: přesně,
0: i hlava a dobře se spalo. Takže vy to přesně máte vyzkoušené, jak o tom sám mluvíte, nemáte problém se spánkem. Jaký pohyb vám pomůže, abyste večer usnul?
1: Já pořád něco dělám, já kutím, jako třeba já stojím jsem v dílně nebo se včelama dělám něco kolem baráku, ze dřevem prací, pod pergolou, obkládám stěny a prostě pořád něco dělám. Já třeba, když to přežijem, vím, že někde mám povolený šroubek, tak vezmu šroubovák a jdu tím směrem, ale tam uvidím to, něco třeba nahnutý, tak tam vyrovnám, tam jdu a když se dostanu k tomu šroubku, tak udělám 10 takových menších věcí, které třeba jsem vůbec s tím třeba nepočítal. Nejdůležitější je, když se mi do něčeho nechce. Já chodem toho chodím, já dělám spoustu jiných věcí, ale potom do toho lítnu a už to letí a je to vyřešené. Já si vzpomínám třeba, jak jsem byl na vojně na základně vojenské službě ještě tenkrát na 2 roky, neboli 730 dní, když to jsme otevřeli krem na boty a tam bylo byly ty 730. Jezdíval jsem s elektrocentrálou, to bylo, zajišťovali jsme velitelské stanoviště, tak jsme museli být, když bylo poplach nebo něco, tak jsme museli být dlouho předem na místě, jezdívalo se v létě, v zimě pořád. A když jsme se střídali u těch jističů, aby prostě všechno klapalo, tak když ta doba spánku, když byla zima, tak jsem si vylezl na tu centrálu, hlavu jsem měl vedle výfuku opravdu a já jsem v momentě usnul a spal jsem. A třeba když jsem byl u těch jističů, tak jsem třeba zdřímal taky a ty kecvakl jistič, a mě to probudilo, spravil jsem to a bylo to vyřešené. Takže aktivita, opravdu ta aktivita, to je nejlepší se uspávadlo. Žádné prášky, žádné nic takového. A nebo teď před chvilkou přiznávám se, mám tam ještě od včerejška červený borčáček, tak jsem si dal poháreček na takový uklidnění. Jo a dneska navíc to mám trošku překopané, protože dopoledne jsem byl na obstřiku nervů kořenových mezi obratlema, protože mě držela bederní páteř. Paní doktorka odjela skvělou práci, opravdu skvělou.

0: hovorím s váma, no a ešte uvažujem, že možná veznú PSK a pôjdu sa trošku pro IPTT, ten mi taký, dělá takú
1: otázku. Áno, sme utaktivete zpátky.
0: No, třeba chození po té Kopřivnici v noci, nikde, je zajímavé, že v noci už lidi spí, někteří teda, kromě mě.
1: Vám to přijde zajímavé, no. Oline, moc vám děkuju za zavolání, za vaše osvědčené tipy, takže si od vás odnášíme teplé mléko s medem, trochu pohybu a hlavně klidnou hlavu. Tak vám přeji, ať se vám po dnešní noční lince spí opravdu dobře i po návštěvě lékaře. Ať se vám daří.
0: Ano, mějte se moc krásně, děkuji za prostor a
2: živím. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

To byla kapela Krištof, Atentát, a za okamžik Madonna bude zpívat krásnou píseň Like a Player. Za 8 minut je 1 hodina, pojďme se podívat na vaše textové příspěvky. Marie Zolomoucka píše, já jsem celý život usínala bez problémů, ale po 60 se to změnilo. Když nemůžu spát, už se netrápím. Vstanu, udělám si slabý bylinkový čaj, chvíli si sednu do křesla a pustím si potichu rozhlas. Jakmile začnu klimbat, vrátím se do postele. Nejhorší pro mě bylo dívat se pořád na hodiny a počítat, kolik času mi ještě zbývá do rána. To už nedělám. Petr z Vysočiny

Moje žena ze spaní mluvila a občas se mnou vede rozhovory, celé rozhovory dodnes. Ze začátku jsem jí normálně odpovídal, než jsem zjistil, že vůbec netuší, že se mnou mluví. Jednou mi uprostřed noci velmi vážně oznámila, že musíme okamžitě koupit 3 kozy. Ráno samozřejmě o ničem nevěděla. Kozy jsme naštěstí nekoupili. No a tím se dostáváme ke konci dnešní noční linky. Zjistili jsme, že každému z nás přichází spánek trošku jinak, trošku jindy. Někdo potřebuje časopis, někdo čaj, někdo pohyb. Povídali jsme si o nočních sovách, o lidech, kteří si svůj životní rytmus přizpůsobili noci, o nočních směnách, živých snech, náměsíčnosti i o zážitcích, které bychom raději zažili za bílého dne. Moc vám děkuju za vaše telefonátky, příběhy, vzpomínky a těším se příště na slyšenou v noční lince. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Dneska by to, počítám, chtělo na úvod trochu slavnostnější náladu, protože naším hostem bude herec, kterého prezident Petr Pavel ocenil a vyznamenal na výroční den republiky na Pražském hradě. Jaká škoda, že už jen se vzpomínkou na jeho herecké umění. Příští minuty divadla pro vaše uši dnes patří Luďku Munzarovi. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Samozřejmě už slyším, že jsem zapomněl, a tak pro úplnost ještě doplním a připomenu, že medailí za zásluhy byla v říjnu 2024 oceněna společně s Luďkem Munzarem i jeho paní Jana Hlaváčová. Ostatně, jak by ne, nakonec i to čestné občanství Prahy na Staroměstské radnici přebírali před lety spolu. Ale to už bylo skoro na konci společné cesty s divadlem, která pro Luďka Munzara začala kdysi v mládí ve Smiřicích, kousek od Hradce Králové, jak o tom nejednou rád vyprávěl.
2: Tím, že jsem se začal zajímat o divadlo jako profesi, to bylo taky trošku náhodou, protože já jsem byl členem jednoho takového souboru, který vznikl při krajském výboru Svazu mládeže Hradcí Králové, jmenoval se Mladá scéna. No a my jsme se dostali tenkrát až na Jiráskův v Hronov. No a tam já jsem poprvé zjistil, že na herectví existuje škola. Rozumíte, já jsem byl odchovaný tou obrozeneckou literaturu, já jsem si vždycky tak domníval, že k divadlu se utíká. Jo, že člověk opustí svoje dobrý bydlo, rodina ho zavrhne, se tluče někde po vesnicích, pak se dostane k národnímu, hned se všichni k němu hlásí, rozumíte tomu? A najednou tam večer po tom představení přišli, že to je pan profesor z AMU, tohle je paní profesorka, tohle je proděkan, ty to tam takhle lítalo, tyhle tituly. No a říkali mě, že tedy jaksi já mám talent ještě s několika lidma, že bychom mohli jít rovnou jaksi na tu divadelní fakultu, z který se tenkrát zrovna stala vysoká škola, to bylo asi v roce 51 nebo 52. No a jakože tohle, já jsem říkal, podívejte se, já musím dodělat tu obchodní akademii, protože maminka mě vždycky říkala, podívej se, Luďku, když budeš mít tu obchodní akademii, budeš vzdělaný člověk, lidi si tě budou vážit. Ona zřejmě měla takový pocit, jako že když budeš třeba chodit do spořitelny, rozumíš, ty, já ti budu vařit v obědy a to divadlo si můžeš dělat po večerech. Proč? Já tu maminku tenkrát neposlech. A ona mě takový představí, že kdo chodí do spořitelny, asi jestli ty lidi svěřují ty peníze, rozumíte, jako že je takový vážený člověk. No, tak jako takhle to bral a najednou, že profesionální divadlo. No, tak já jsem začal říkat, podívejte se, jo, ještě maminka vždycky říkala, a dávej na sebe ve vlaku pozor, protože co pak ti je to platný, rozumíš tomu, když nebudeš vzdělaný. Přiskřípnou ti dveře, useknou ti prsty a když máš tady něco v hlavě, a ta maminka měla pravdu, a teď já tomu říkám, že bych měl jít na AMU, a říkám ty paní profesorce, no víte, jak s tím vlakem, mě přiskřípli ty prsty, oni mě koukali jako na blázna, furt jsem chtěl vysvětlit, že mi zbývá 4 rok do maturity. No a šel jsem tam dělat zkoušky, jako nahrávat někomu, to byl, myslím, že Janík Císař, Ivan Palec, Honza Jílek, to znáte, že jako autora her a televizních a tak dále. No a oni jako mě řekli, že mě to ještě byl v komisi tenkrát Jiří Plachý, takže by mě rovnou jako vzali do školy. Já jsem řekl, že jezdím tím vlakem a kdyby mě usekli ty prsty, že musím, ten pan Plachý na mě koukal, pak pochopil, že maminka má takovouhle správnou představu. Ať si teda dodělám, takže ještě rok jsem domaturoval, pak jsem tam šel, udělal jsem ty zkoušky, byl jsem tam 4 roky, odešel jsem do, toto beru rychle, víte, ono to tak bylo. Odešel jsem do Mladé Boleslavy, kde jsem byl necelý rok, začal jsem točit film Dědeček automobil s Alfredem Radokem a v té době už mě pan Rize Radok vzal sebou do národního, lépe řečeno obsadil mě jako hosta do hry Zlatý kočár, potom znova, takže pak už jsem účinkoval první jaksi na angažmá role, to byla slavná inscenace Osbornova komika Radokova, kde pan Radok mě nutil, nebo nenutil, on prostě chtěl, aby jsme hráli, jsem hrál toho Franka Rajse, takového mladého kluka, který tenkrát se ještě o tom nic nevědělo, že trošičku bere prášky, víte, jako drogy, je takový jako nervózní a někde má i křeč a pianista a tak dále. No a já jsem to tak strašně krásně dělal, že Sergej Machoně napsal do Literárních novin, jak to hulkovým písmem, což myslel mě, může být na jevišti Národního divadla, když je to tak uzlovatý a křečovatý, jo. Ale pak jsem se v srpnový neděle za tři měsíce na to zázračně uvolnil a už jsem tam zůstal. Víte, já si myslím, že to je na herectví jedna taková. Protože já jsem měl tu čest stát na jevišti vedle tolika mistrů českého divadla. Od pana Štěpánka počínaje přes pana Smolíka, Hegra, Průchu, Mařenku Vášou, paní Baldou, Šaňflugou, Jiřínku Šejbalou, Vlastu Fabiánům a pokračovat dál, to by byl dlouhý pořad. A já si přesně uvědomu, že kolik oni toho v těch prostorách Národního divadla zanechali, kolik toho z nich odešlo, usadilo se to na těch zlatých andělících tam někde. To si lidi nestačili všecko sebrat ani sebou.

Já jsem mluvil o těch pilotech. A měl jsem mám takovou letitou touhu v době, kdy prostě jsem byl na tom letišti a teď jsem se dozvídal, že ten je zavřený, tam je ten zavřený, tak jsem si jako kluk mladej kladl otázku, co já můžu udělat pro to, aby neříkali, že tenhle ten pan major nebo tenhle ten štábní kapitán, že je zločinec. Nic jsem neuchal. Co bylo mocným tenkrát naší země světa do toho, že se děje nespravedlnost? A tak jsem vždycky říkal, já to dnes jako osobní vinu, ale co jsem mohl jako 16-letý kluk, nebo kolik mě to bylo, 18, 19, to není důležité, možná víc. Co jsem jako pro to mohl udělat? Furt jsem někdy v sobě nosil, říkal jsem, já kdybych aspoň někdy mohl se podívat do ty Anglie, kde byly ty polní letiště, a tam bych bez jaký, sám za sebe šel a podíval se, to, jak jsem to znal z vyprávění, z literatury, a tiše se tam všude poklonil, a pak se ještě dostal na jedno místo. Nebylo to jaksi dost dobře možný. Z mnoha důvodů, a žena říkala, třeba tě někdy pustil, to nějak vyjde a tak dále. Našetří si a tak. No a pak se jednou přihodilo, že jsem dostal pozvánku, to už jsem jezdil s Tatrou závodní, na Brenzeč, okruh, který jsem vždycky chtěl vidět, ale na ten jsem jet nemohl, protože na to jsem neměl peníze, na ten transport přes kanál La Manche, tak nějak žena neprozřetelně řekla, že mám obrovskou touhu dostat se na ten do toho místa, kde jsou pohřbeni naši piloti, a oni jsme se tam vypravili, mě dali škodovku po tu dobu, co jsem tam byl s volantem na druhé straně, a vyjeli jsme do toho Brookwoodu, což je zhruba tak, já nevím, 70 kilometrů asi od centra Londýna. Přijeli jsme tam, tenkrát se i počasí smilovalo na ostrovní říši, tak bylo tak jako pěkně. A tam jsou nádherný stromy a krže a statisíce křížů amerických, polských, francouzských, belgických a tak dále, námořníků, vojáků. No a pak je tam takový areál, takový malinký oddělení, no a tam to vysípaný takovým bílými oblásky, tam stojí obelisk a tam je napsáno Čechoslovakie a tam je ten pilotní odznak a tam spod tím byl takový věnec z karafiátu, to dávají Angličani na paměť svým padlým a mrtvým, a takhle tam vlála trikolora. A já se vám přiznám, já jsem tam přišel, stál jsem tam a tam jsem se sesypal. A znova se mi vrátil celý můj život. Nebo jeho velká část, to chlapectví, ta touha být pilotem, vyrovnat se těm letem lidem, kteří tenkrát v té době lítali nahoru do nebe, padali do země za takový malinký kousíček země, který se jmenoval Československo, i když v té době existoval slovenský štát, oni nelítali ani za Moravu, ani za Olomouc. Oni lítali za Československo, s tím umírali a najednou přišli dva zaměstnanci. Ne, že jsme tam byli, tak chodil jeden s belíčkem a takhle otíral kříž po kříži a druhý s párou takhle vytíral, s páru vytíral hřebíkem, aby tam nezatékala voda. A já jsem si řekl, požehnaná to země a požehnané to království, který si umí vážit svých mrtvých a padlých. A zase mě přepad prapodivnej smutek, a přiznám se, že možná cit překryl ten rozum, nebo pragmatismus, chcete-li, to je mi jedno, já jsem plakal a brečel jsem s pocitem hamby a studu a vím naprosto bezpečně, už to dlouho nebude, co tady ještě budu, ale že k umírání si ponesu to nádherný odpoledne, ten věnec z těch vlčích máků, který dávají Angličani na paměť svým padlým, a tu červenomodrobílou trikoloru.

kdybyste ještě chtěl slyšet něco asi o mým závodění, o autácích a o tom, ale já vám, pane redaktore, upřímně řeknu, já už jsem si jednou pro sebe řekl dosti Munzera. Ono už toho o tom tolik lidí napsalo a tak dále, protože oni vždycky lidi vědí jenom ten, rozumíte tomu, jen ten výsledek, to pěkné auto, který jede tu z čerstva, tu pomalu, ale nevidí se ta práce, která je bohužel na tom, ta nejdůležitější, to je kužel věcí, než vyjedete na závody. A o tom se tak nedobře povídá, protože vám to lidi stejně nebudou věřit. Rozumíte, že to je potřeba, abyste vůbec vyjel. A o tom ten pořad není. No tak jezdil jsem s tím Tatraplánem Sport České 2, někde jsme ji vyhráli, máme doma nějaký poháry, ale největší úspěch, jak jste se mohl sám dneska přesvědčit, jste to auto viděl, že je celý, že není rozbitý a že to prostě těch několik sezon vydrželo závodit na evropských okruzích, kam jsem si myslel, že se nedostanu nikdy ani jako divák. Takže to je takový zvláštní mužský atavismus, který v člověku je, když já třeba koukám na Eurosport a najednou vidím Monzu a už vím dopředu, ona není těžká ta Monza na pamatování, to jsou horší okruhy. Brenzeč v Anglii třeba, víte, a Zandvoort v Belgii, to se jako pamatuje hůř. Ale najednou říkal, když já jsem tam jel Munzar a tam jezdí Senna, tam jezdí Menzel, jezdil tam pan Prost, že víte, a takový ty jména, to já se klidně k tomuhle atavismu mužskému přiznám, dělá to člověku dobře, že se tam mohl na tom okruhu svíst. Takže já děkuju pánu Bohu, že mi dopřál i tuhletu radost, protože jsem si rozšířil život o další dimenzi a setkal jsem se s lidmi, s kterými bych se v životě nepotkal, třeba bych o nich jenom čet v novinách. A pak to má jednu takovou ještě vzácnost pro mě, že podívejte se, každý herec musí jít na jeviště a být přesvědčený o tom, že chce být nejlepší. To by nemělo smysl, aby tam chodil, dnes se to vždycky podaří, musí se tomu hrozně věcí věnovat. A teď tomu věnujete strašně moc, a pak se v nějakých novinách v takovým víceméně špatným, horším slohovým cvičení od někoho zamindráku a dočítáte, že jste tohle a tamhle to a tak dále, jste tam nazván plným jménem naproti tomu nějakým uličníkovi, který umlátil někde babičko, je to jezet a tak dále, ale to už tak je s tím, to by mě vadilo ze všeho nejmín. Já tím chci zkrátka říct, že ten herecký výkon nemůžete změřit, nemůžete ho zvážit, zkrátka poměřit nějakým způsobem, aby to bylo vysoce objektivní. Takže někomu se to líbí, někomu se to nelíbí, někomu více nebo méně. Když to u toho závodění opravdu nezáleží, jestli jste Paul Newman, taky závodí, to jsem se dozvěděl až potom. To je jedno, tam zkrátka rozhoduje čas a ten už neměří ani lidi, to už měří i přístroje, čili máte dvě možnosti. Buď to pojedete rychle, moc, tak si rozbijete ústa a budete pomalu, tak zase nevyhrajete, tak musíte volit někde mezi tím a tam nerozhoduje jako nějaký jméno. Tak to je další taková věc, která člověku přinášela určité uspokojení, že tam to není za nějaký jaksi zásluhy nebo něco takového. No a to závodění v podstatě mě, mimo to, co jsem tady říkal a hlavně to, co jsem neříkal, protože se stydím tyhle ty věci s těmahle pocitama chodit ven, který člověk má, když někde hrajou československou hymnu a tak. Takže tak se nějakým způsobem v podstatě završil můj život v tom, že jsem udělal oblouk od tohohle. To prošel jsem, abych to řekl, jak to řekl jeden z našich největších básníků. Vším, čím jsem byl, byl jsem rád.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Když na začátku 90. let odešli Luděk Munzar a Jana Hlaváčová z Národního divadla, stala se paní Jana členkou divadla na Vinohradech a Luděk Munzar, jak jsme slyšeli, si pak plnil klukovské sny na křídlech plachťáků a větroňů, jezdil na závodních okruzích v upraveném historickém Tatraplánu a kolem aut a náhradních dílů se motal i jako podnikatel. A oba s paní Janou společně vystupovali se zájezdovým pořadem nazvaným Příznačně. Svůní šminek a benzínu, kde si občas před diváky zaspívali v duetu, stejně jako kdysi Iveta Simonová s Milanem Chladilem.

0: Já vždycky, když jsem byl malý, tak mě doma říkávali, že když někam přijdu, tak mám slušně pozdravit. Je to už hrozně dávno, já si to pořád pamatuju, takže vám přeju dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Děkuju vám za nás, za oba dva, že jste nás přivítali potleskem. Byl bych rád, kdybyste aspoň z desetiny tak tleskali, až odsaď budeme odcházet. Já už jsem dobře 2 roky nestál před lidma. Ne, že bych měl trému, ale je to přece jenom trošku jiná disciplína a najednou jsem si uvědomil, jak to už je hrozně dávno, opravdu je to hrozně dávno, když jsem byl asi 1. rok v Národním divadle, tak se v šatně velký herecky ozval telefon. Tak nebyl jediný, tam se večer telefonovalo ze všech těch produkcí, protože vždycky herce sehnali na představení. Tenkrát ještě televize nebyla, ale z rozhlasu, z filmu a z dabingu a tak dále, zvonil telefon, pan Garderobier k tomu šel, říká, to je pro vás, tedy jako pro mě, tak já jsem ten telefon vzal. A tam se ozval takový hezký, mladý, sympatický, dívčí hlas. Říká, dobrý večer, pane Munzar, tady Československý rozhlas. Prosím vás, já bych na vás měla prosbu, máte tolikátého, teď řekla datu, máte tolikátého čas? Já říkám, moment, moment, já se budu podívat. Tak jsem šel, vzal jsem si notísek a říkám, bohužel ne, hrajeme srpnovou neděli. A ona říká, to nevadí, a v kolik ta srpnová neděle končí? Já říkám, no tak po 9:30 asi tak. To nevadí, tak my pro vás pošleme auto, víte, ono se jedná o takovou vánoční besídku, my bychom byli hrozně rádi, kdybyste tam byla a tak dále. A zavěsila. Jsem říkal, auto pro mě? Tenkrát to nebylo zvykem. No nic, přišel ten den, byla to taková předvánoční besídka, prosím?
1: Že to tenkrát nebylo zvykem.
0: Nebylo to zvykem, skutku ne.
1: A ještě pro
0: takového mladého herce, jako jsem byl já, že? No nicméně představení skončilo, já jsem byl potěšený, protože jsem říkal předvánoční besídka, já rozhlas mám hrozně rád, jako disciplínu hereckou. A tak jsem si říkal, je to takové setkání s těma pracovníkama, technikama, režisera, zvukařem a tak dále, tak tam rád pojedu. No vyšel jsem před to divadlo, všichni herci, kteří už měli auta tenkrát, tak odjeli, já jsem tam pořád postával, čekal jsem nějaké auto a na tom tmavém parkovišti před Stavovským divadlem, tehdy Tylovým, na tom Ovocném trhu, stál Tatraplán, tehdy vládní vůz. Tak bej to dneska, tak by to bylo BMW, že jo, zřejmě, nebo něco takového. Tenkrát to byl Tatraplán, kde by mě napadlo, že pro mě posílají Tatraplán. Tak jsem pořád takhle chodil kolem ty vrátnice, říkám, to jsem sežral nějakého jogra, někdo si ze mě udělal srandu. A najednou se otevřou dvířka u toho Tatraplánu a tam se ozve šofér takovým tím podrým hlasem. Seš Munzár? Já říkám, ano. Tak dělej, člověče, tady na tebe čekám. Tak a promiňte, odpuste a sedl jsem si na zadní sedadlo a jeli jsme, to se ještě podle dětského domu jezdilo, tam nebyla pěší zóna na Můstek, na Václavský náměstí a pam, tak je to fajn, jedeme nahoru na Vinohradskou třídu do toho velkého rozhlasu, tam si říkám asi v závodní dílně si dáme čaj nebo deci vína, popřejmě si Vánoce, půjdeme domů. A on najednou v půlce Václaváku zastavil a zahejbal do Štěpánské ulice a zastavil přímo před vchodem do pasáže Lucerna. No tak já sedím na tom sedadle a říkám, asi pro někoho jede. A on zase takovým tím slušným, elegantním způsobem otevřel dvířka. Tak mladý, vypadni, já mám ještě rito. A tak mě vystrčil ven. A já jsem tam stál na tom chodníku a v té pasáži vidím, jak přichází mladá, půvabná, velice hezká dívka. Když promluvila, tak jsem poznal, že je to ta z toho rozhlasu. Říká, pojďte, ještě mě chytla za ruku, což mě udělalo hrozně dobře. Pojďte, pane Munzar, už na vás čekáme. A já říkám, moment, slečno, to bude nějaký omyl. Já jsem byl, tuším, že od vás pozván na vánoční besídku se zaměstnanci rozhlasu. A tak on říká, ano, to všechno je v pořádku, to je tady, to je veřejná nahrávka, tady dole v Lucerně a vy tady účinkujete. A to já už jsem. Pam, to je nějaký omyl, začal jsem se cukat, ta slečna ten tisk zesílila a vedla mě dolů pražskou Lucernu, znáte každý sám ze svých osobních zkušeností, a když ne, tak jistě z televizních přenosů. Tam se jde po takových schodech pořád dolů až do toho sálu, já jsem šel a ta Lucerna byla úplně vyprodaná, jak kdyby tam byl Daniel Hulka, nebo já nevím kdo, že jo, tenkrát. Takže prostě narváno lidi padali z balkónu dolů. A když jsme tam vešli, to už bylo tak kolem 10. hodiny, a ta Lucerna rvala smíchy a potles, taková vynikající atmosféra. A já jsem říkal, co já tady budu dělat? A ona mě vedla dozadu. A když jsme přišli dozadu, jako do zákulisí, tak tam byly jako záchody. A pak jsem zjistil, že to jsou šatny. A pak jsem tam po mnoha letech vystupoval s orchestrem Václava Hybše, nic se nezměnilo. Zdá se mě, že se ty záchody rozšíří, a to nevadí. Tak v těch místnostech, co byly ty záchody a zároveň šatny, jsem se pořád škubal, že jako nemůžu, a co, jak já tady, slečno, prosím vás, já nic nemám, mám jen kalhoty, svetr, teďka jak já půjdu tady před ty lidi, já umím akorát šrámku splav, takže teďka v 10 hodin byl se trápím, myslím se, tak je normálně utlučou, že jo, tam lidi pořád řvali smíchy. A jak jsem vešel do toho zákulisí, tak jsem tam viděl tehdy, samozřejmě, já to neříkám nějak pejorativně, hvězdy estrádního nebe. Mladíčka paní Iveta Simonová, samozřejmě Ljuba Hermanová, byl tam Rudolf Dale, mladší, ještě nalíčenej takhle, tenkrát se hrál třetí zvonění nebo třetí, tři přání od pana Blaška, tak tam hrál dědečka, tak ho přivezli rovnou z představení a byl tam ten Hála taky, no, a takhle, a co si ještě pamatuju, a pak tam jsem viděl, tam takhle pořád chodil pan Jaroslav Štercl, a teď já si říkám, co já tady budu dělat, no to je omyl, slečno, prosím vás, a tak dále, a ten pořad komentoval, nebo konferenciéra dělal, dneska by se řeklo moderoval, zvlášť vám starším, velice známý tenkrát a populární pan doktor Jan Pixa. A oni neměli žádný vysílačky, nic takového. A zkrátka, nevím, jakým tajným znamením dali panu doktorovi Pixovi na vědomí, že ten Munzar z Národního divadla je tady. A já, když jsem se cukal, že tam nepůjdu, tak najednou zaslechnu, jak doktor Jan Pixa, tý přeplněný lucerně rozdováděný, oznamuje. A nyní dovolte, vážení přátelé, abych vám představil nejmladšího člena činohry Národního divadla, Luďka Munzara. Tak mě takhle nakopli. Já jsem vylít na to pódium. Teď tam ty lidi stichli, mě tenkrát nikdo neznal, já jsem měl za sebou jeden film, kdo pak chodí do Národní, no to nic, tak co to bude, teď jsem takhle připažil normálně, je to zvláštní, já nejsem voják, ale já se postavil do pozoru. Já jsem stál takhle v pozoru, klepal jsem se a pak po mnoho letech později jsem se dočet zprávu, jak to vypadá, když někdo klinicky umře. Jo, to, že prej vidí takový tunel, nebo že svět jde za světlem, nebo dokonce, že třeba se mu promítne celý život od mládí, někdo se dostane až do mateřského lůna třeba. Tak tam jsem se tak daleko nedostal, ale jak jsem byl připažený, tak jsem jenom slyšel hlas mý maminky, která mě vždycky říkávala: Luďku, dodělej si tu školu, tu obchodní akademii, ať je z tebe slušnej člověk. A to jsem slyšel z dálky. Já už jsem byl na druhé straně. Jak jsem umřel, tak z druhého břehu jsem slyšel ten maminčin hlas. A ten pan doktor Jan Pixa jako zkušený konferenciér samozřejmě zjistil, že ze mě nedostane asi ani hlásku. Možná, že mě dokonce i takhle držel asi, jak jsem se kácel. A mě tady z levýho podpaždí kapal pot. To jsem cítil. Jinak jsem byl studený jenom z levýho podpaždí. Potom jsem se, když jsem tuhle historku vyprávěl svému kamarádovi, doktorovi, tak jsem říkal, prosím tě, tohle se mi stalo a tak, a zvláštní člověče, nebyl jsem spocený, srdce nebušil, jenom z levýho podpaždí mě kapal pot. Co to je? On se zamyslel a odpověděl tak, jak vždycky vám řekne doktor, když neví, co by vám řekl, povídá: no podívej se, seš zrůda, musíš se s tím smířit. Já se s tím smířoval víc jak 30 let, nepodařil se mi to, vešel jsem sem, kapal mě z levého podpaždí pot, už je to dobrý. Všimli jste si, už jsem si rozepsakl. Ale abych se vrátil k tomu okamžiku, jak jsem byl klinicky mrtvej, tak jsem slyšel taky už z druhého břehu, tedy jako ze života, já už byl po smrti, jakoby z dálky volal pan doktor Jan Pixa, který viděl, jak jsem bílej, tak z dálky řekl takovouhle větu, položil mě otázku, chtěl to zachránit a žádal ode mě odpověď. A tu otázku si po tolika letech, to je strašná spousta let, pamatuju, protože řekl: pane Munzar, o vás je známo, že jste nejmladší člen činohry Národního divadla. Co byste na tuhle blbost řekli? A jak řekl to Národní divadlo, jo? Jak jsem byl v tom pozoru, tak zareagovala ta signální soustava, jak mají ty pavlovský psi, jak slím, takže na něco. Jak jsem slyšel Národní divadlo, Munzar, nesmíš udělat ostru Národní divadlo. Tak jsem zařval na celý sál. To nebyl hlas, ze mě vyšla tkanička od bod, rozumíte to? Ty lidi zarvali, začali plácat a tohleto. Pan doktor Pixa mě položil ještě jednu otázku, to si pamatuju. a řekl: pane Munzar, o vás je známo, že se zajímáte o sport, baže i sport dokonce aktivně provozujete. No tak rozumíte tomu, Národní divadlo, teď ještě ze mě udělal chlapáka, panu, tak to už je sakra, teď musím zahrát, ta Lucerna lehne, aby viděl, že v Národní divadle se křičel, já jsem se nadechl, říkám, ano. Pak mě položil ještě třetí otázku, já jsem řekl třetí, ano, lidi tak řvali, oni myslí, že tahle blbost je secvičená, rozumíte tomu? A já, jak jsem řekl to třetí, ano, tak jsem se sesypal dozadu takhle po těch schodech, tam jsem se zříčil, tam lidi furt plácali, pořád, tam jsem ležel takhle u toho křesla, klepal a přijde ke mně ta slečna, papala, prosím, slečno, pomalu, co chcete? Ona říká, kdybyste byl tak laskav a podepsal se nám tady, já pán, počkejte, chcete autogram, to já nedám. Ne, ne, to, abyste se nám podepsal na prezenci, abyste mohl dostat honorář. Já myslím, že mě řeknete spíš, co jsem dlužnej za tohle. A tak jsem pořád takhle tam jako se provizu a slyším z dálky, jak maminka volá: Luďku, udělej si tu obchodní akademii, ať je z tebe slušnej člověk. A takhle v tomhle rozpoložení, polo leže, polo kleče na zemi, jsem se něčemu podepsal, nevím čemu, a tohle všecko, tam bylo strašný ticho. Já když jsem přišel, no, přišel jsem spát dolů z toho pódia, tak všichni stichli, ty, který jsem jmenoval, možná tam, že tam byly ještě další. To až samozřejmě po letech jsem si uvědomil, jak všichni lidi, kteří, a teď to nemyslím zle, kteří dělají komiku, kteří baví lidi, jak jsou vždycky žárliví na potlesk nebo na úspěch toho druhého. Teďka mě nikdo neznal, slyšeli tři blbý otázky doktora na Pixy. No ano, neslyšel nikdo, to nemohl nikdo slyšet dozadu. A takový úspěch, rozumíte tomu? Oni znejistěli, takhle po mně koukali. Jestli si snad řekl, že jsem tam dělal striptease, nebo co, já nevím, co je na... A já furt v těch rozpacích a slyším tu maminku, jak mě volá. A kolem mě kroužil Jaroušek Štercl, pak jsme se po letech zkamarádili a povídá na začátku mý kariéry klasickou větu. To víš, kamaráde, to není jako na Národní divadle, že ano? Na mixovací držku krémím a říkat, já tě uškrtím dnes nebo ono, že ano? Poská, dát lepku a říkat, víči, nevíš, že ano, to víš, to... Dělat lidem srandu, to je fuška. A já za tuhle tu větu na začátku toho jednoho z největších trapasů v mým životě jsem Jarouškovi, dej mu pánu věčnou slávu, nesmírně vděčnej, protože mě vlastně na začátku kariéry dal takový nádherný ponaučení, že dělat lidem legraci, rozdávat jim radost, rozdávat jim pěknost, to nedokáže každý, takových lidí je málo.

hladinici tu sedají do pohybu. Pálí se svíčka z obou stranu.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: A ještě tu mám jeden docela, myslím, unikátní záznam, omluvte prosím tedy jeho mírně zhoršenou technickou kvalitu. Je to zvukový záznam z pražské Violy, kde jsme se s Luďkem, už je to drahně let, potkávali během večeru, kdy on vzpomínal na to, jak se jako mladý kluk poznal s básníkem Františkem Hrubínem, vzpomínal na jejich společné celoživotní přátelství. A já si dodnes vážím těch společných chvil s Emilem Viklickým a Luďkem Munzarem na jevišti Violy, tváří tvář a z očí do očí po každé zaplněnému hledišti. Jak nám tam bylo dobře, tak doufám, že teď bude i vám. Dobré dny, přátelé.
2: Víš, já ti teďka, víš, já dělám takovou věc a bude se to jmenovat Romance pro křídlovku. Křídlovka je taky taková jedna z básnických hry, kterou je Františka Hrubína. No, kluka z vesnice. Víš, a to bude o takový... O takový holce od Kolotoče, jo, která je schovanka, on se jmenoval Viktor, to houpačkáře a kolotočáře a majitele střelnice a mladá holka, víš, a to bude o lásce. Já jsem do ní byl strašně zamilovaný a to bude o tom všem, jak člověk najednou je poprvé okouzlený a celý svět se promění a poprvé najednou v dlaní ucítíš něco tak zvláštně krásného, hebkého, něžného, ono to je ženský jadro a je to, to víš, já teď začal, a taky o smrti to bude a tohle bych tam chtěl, a teď já pan Františku, přestaň, už mě to neříkej, napiš to, já se na to strašně těším. Ne, počkej, ne, opravdu, ne, já musím to zkoušet, já to nechci slyšet, já to si přečtu, až to budeš mi hotový, no už to brzo bude, tak takhle to tam tak jako je. Plynul nějaký čas a volali mě ze svazu spisovatelů a nejdřív mě volal tedy František, že už to vyšlo, ta Romance pro křídlovku, a že dostala cenu svazu spisovatelů, ale to nebyla žádná oficiální z ministerstva kultury, to svaz spisovatelů každý rok uměňoval autora nejlepší prozy a nejfétu, nejlepší básně, a ta Romance pro křídlovku byla vyzvolena jako nejlepší a František přišel úplně strašně skromně, říkal, byl by si tak hodný, měl by si ten večer včas. Nepřečetl bys tam ten kousíček, ten poslední zpěv, ty Romance pro křídlovku. Já pamatuju, já bych velice rád, a to je velká čest, Františku. Tak přijdeš, já pamatuju, ano. Tak tam jsem poprvé čet ten závěrečný zpěv z Romance pro křídlovku. Pak si tam seděl takhle a jsem seděl u stolu. Vím, že tam byl Zdeněk Sajl, malý, ještě někdo. A pak tam naproti mě seděl takový pán, zamračený výraz, husté obočí, vlasy, hodně kouřil, téměř nemluvil. A to byl Jan Skácel, že? Fantastický básník moravský. A ten toho moc nenamluvil. A tak tam se mluvilo. To byla zrovna v té době premiéra Kunderových Majitelů klíčů a tak dále. Tak se to všechno probíralo, mluvil. A najednou ten pan Skácel promluvil, povídá, jestli já něco nesnáším, ale bytostně nesnáším, to je recitování. Já jsem rozšířil oči, poslouchal jsem. Teď je, říká pan Skácel, přece ty verše, to je něco tak křehkého, tak intimního, to si má člověk jenom číst sám pro sebe. A když už je to tak silný, že by to chtěl třeba říct milence, anebo mamince, nebo komukoliv, koho má rád, je mu blízký, tak ať to pro Boha jenom přečte, jenom ať to nerecituje já. To, a teď se takhle rozšířil a já jsem seděl naproti němu. Takhle jsem přes ten stůl hodl a dal jsem mu pusu. On se lekal, byl blondýn, buchy, co si myslel. A já jsem říkal, mistře, přesně tohle, s tím jsem já měl potíže, tohle to jsem měl už od školy. To recitování, takže od jak živa jsem říkal, ano, pokud můžem, tak přečíst tiše a když už nahlas, tak nerecitovat, ale jenom přečíst.

0: má věc. A ono si sepnule k dávným milenkám z vůcí a takovýhle verše.
1: A sepnuleděli jste točili v chlubu taky na konci léta?
0: To jsme točili přes prázdniny divadelní, jo, celý červenec. A to bylo tak krásný. Já ani nevím, že jsem filmoval, protože u toho rybníku hejtmana tak vždycky zavolají Munzer na scénu nebo tohle, tak jsem přijel a na motocyklu nebo takové ty věci. A jiná jsme se vlastně pořád koupali, protože byli ve vodě. František taky velký milovník vody. A hlavně, on měl strašně rád, ne legraci, ale srandu. Přijel František Filipovský, který tam taky hrál na natáčení a měl najednou z ničeho nic v hitách a nasadil si takový umělý zuby. Možná jste to viděli, já nevím, jak se ten film jmenoval. On tam hrál takovou, jestli to byly říšní lidé města Plesky nebo...
1: Čapkové povídky.
0: No, tak...
1: Agent Pištora.
0: No, tak hrál tohle takového kriminalistu, který vyšetřoval ty krádeže do špajzu, marmelády a že jo, zabití králíka a tohle to. Takový, a to dělal František hezky a vymyslel si, to byl jeho nápad, aby mu udělali takový zuby, tak mě takhle zuby, velikánský. A tam blbneme u ty vody, a najednou František se takhle otočil, nasadil si ty zuby, byl, ty to Hrubín uviděl. Ježíš, Franto, prodej mi to, to je krásné. To je to. Nemůžu, to mám rozfilmovaný. Ne, Františku, co chceš, já ti, Ježíš, to je nádherné. A teď, no nemůžu ti to půjčit, to je, na vám to je. Tak je, tak, aspoň na chvilku mě to ty zuby půjč a ty tenhle ten básek, prosím, Frantu. A ten dělal dráho, ty ženy, až tak on zeb, jo. Tak Hrubín si nasadil ty zuby, ty tam byly holky, že jo, mladý lidi a František tam začal chodit tam. A teď strašil ty děti a tak, jak začal strašit, já mám zlikvidovat tohleto. Tak jsme najednou, já jsem vzal nějaký takový trávy velký a svázali jsme mu nohy a přepadli jsme, že tady se nám blázní divoch v plavkách. A ruce jsme mu svázali a on se nechal, protože ty zuby, jo. Dovedli jsme ho na kraj takového plata, já jsem do něj strčil a on spadl do ty vody. Ježíš Maria, když on má svázané ruce, se utopí a po mně tam je málo, to on je dlouhý, tak se František vynořil a první co dlouho, Filipovský říkal, zuby, nemáš zuby! Myslím se, že mu je utopil, ale František si je držel rukama, ty pouta přetrhal, přivlastnil jsem si to posázavý ten jeho kraj, i ten chlup.
1: On vám tam jednou ukázal vlastně Tonku, že jo, z Romance pro křídlovku.
0: A při jednom takovým vejle, jednou já jak seš na tom zítra s časem, já povím, dobrý, tak já jsem kolikrát přišel z představení domů a měl jsem tam vzkaz, Luďku, prosím tě, nezlob se, a byl bys tak hodný, nepřijel bys mě přeparkovat auto do garáže, já bych to odřel. Takže já jsem vlastně tramvají jel do Holešovic a přeparkoval jsem to do garáže. A on říká, já pamatuju, jsem zajedno, víš, u Nejermela si tam sedí nějaký zavařeniny a tohle, že bychom se byli takový pěkný den. A pamatuju, pojedem, dobře, tak já se přijedu dolů a budeš řídit. Ne, no ale pojedem tvoji oktávku. No tak, tak jo, když budeš řídit, tak jo, tak jsme se jeli do Hrubinovy oktávky, jeli jsme tedy do těch Lešan a než se přijíždí do Lešan, tak tam byl most a přes Sázavu a tam stála takhle na levé straně na tom druhém břehu taková dřevěná bouda, jako převoznická, tak tam dřív býval převoz, jak mi říkal František. Před toho boudou byla lavička a tam seděl takový pán v jiném tričku, opálený holohlavý a neměl nohu, byl invalida. A vedle něj seděla taková zdravá, přes 60 let jí bylo určitě, ale krásná ženská, taky s nádherným tričkem takovým. František najednou mě takhle vzal a povídá. Hele, to je Tonka, víš, která v Romanci je babilo. Tak ta nás to všecky učila. Mě Hrubinová nastražila uši, jako, ale nezaslechla to. A my jsme zase mluvili dál. Pobyli jsme tam pod večer a jeli jsme do Prahy. Asi za 3 dny jsem přišel k Hrubinu na návštěvu, my jsme se pak s Františkem navštěvovali. Paní Hrubinová povídá, a Luďku, kde je to ta Tonka? No, ne, neříkejte, že vám to Franta neřekl. No, opravdu, paní Hrubý,

0: pánové si povídali. Seifertová odešla a pak Seifert se takhle otočil. Švíře Žehlíka zase zaklepá. Franto, prosím tě, máš to taky? No co? Celý život píšu o ženských, jo, nic. Teď sem chodí ke mně takový nějaký mladý studentky, víš, krásný holky. To tak člověka potěší na stáří, to mládí. Vrde. A já jsem napsal takovou básničku, ale ani nevím, pro který bych to dal, tohle. Ona na starý kolena, tedy pan Cajbra. Bába jedna, která to je? A furt se slyšet, která to je. Tak jsem si řekl, že bych nechtěl být básníkem. Paní Rubínová, Tonku chtěla vidět.
1: No,
0: jeho milostná lirika, rozumíte, tolik...
1: To nezajímá, to ty ženský,
0: co ty ženský poznaj, vycetěj, no. Že ta jedna může být nedostatečná.
2: Já se omlouvám za tohle gesto, že jsem přerušil ten potlesk. Jestli existuje herecké nebe, a já věřím, že ano, tak... A kdybych se tam náhodou dostal, tak si naprosto dovedu přesně představit, že tam přijdu a tam bude stát pan Štěpánek, nebo Lála Pešek, nebo Jenda Pivec, nebo pan Smolík, a že řeknu, pojď sem, ty jsi 31. května v Plzni přerušil potlesk, viď? Otoč se, to se nedělá. Herec nesmí přerušit potlesk, to je prostě proti všem pravidlům. Já to říkám jenom proto, že my jsme v Národním divadle měli oponáře, který i z podprůměrného představení udělal obrovský sukces jenom podle toho, jak tahal oponu, rozumíte tomu. Takže cítím říct, že za ty léta profese, co to vykonáváme, poznáme, co je potlesk zdvořilostní, co je potlesk upřímný a co je potlesk jako zaplať pánbu, že už jsou pryč a tak dále. Jo? Čili já vám za ten upřímný potlesk děkuju, protože na tenhle upřímný potlesk vždycky Jaroušek Štercel, dej mu pánovečnou slávu, říkával:
3: když je vděčné publikum, přidávám baletní vložku.
2: Tančit neumím, mějte se.
4: Když jsem byl malej kluk, jak je to dlouho? Dost. Strašně jsem záviděl dospělým dospělost a toužil proniknout tím velkým tajemstvím. To byla doba her a malin nezralých. Do 18 let jsem leco svičec knih a říkal si, tak teď konečně už vím. Když se dnes ohlížím nazpátek do těch dob a vidím kolíbku a otevřený hrob, trochu mne zamrazí. A čas se valí dál. Bylo mi 25 a všechno jsem už znal. Lásku a nenávist, špínu i hvězdný prach, růže a úsměvy i slzy na řasách. Všechno. Všechno, co může muž koupit anebo vzít. Poznal jsem chudobu a taky blahobyt. Chodil jsem na slunci a z deště pod pokrop. Zrál jsem a košatěl a žil, jak má žít chlap. Pak přišlo poznání mých středních mužných let, že vše, co vím a znám, se vejde do dvou vět. Tohle je ošklivé, tohle je krásné.

života, když sklenby snů je pouhá suť a sladkým ránům zhořkla chuť. Život má tajemství jak Pandořina skříň, poč více jsem jich znal, o to jsem věděl míň. A teď, když pomalu mi táhne 60, kdy v noci špatně spím a začínám se bát, stojím tu šedivý a nestydím se říct, že vím dnes mnohem víc, když vím, že nevím nic. O lásce, o růžích, o slze na řasách, o vůli.

barva, na které se dá prach. O tomhle světě, který je teď na tomhle místě, že nevím nic. Ale to už vím jistě.

Linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.